0: Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje odstavný pruh, je to v zatáčce a mostem, vypadá to, že je jen na blikačích. Dálnice teď bez kolon, na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou je v noci zavřený levý pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba, to omezení by mělo skončit v 5 hodin ráno. Ještě připomínáme omezení na D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy, na Plzeň a Prahu jeden a směr Praha je zavřený. Exit 93 Zbůh, sjezd i nájezd. U zavídku exitu můžete objet přes ty vedlejší 100 Nýřany a nebo 89 Plzeň Most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
3: Ten vám přeje stále příjemnou noc, no a máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
4: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

0: znova, tak dobře mu je měl. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře mu je milá.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je opět tady, 221 552 155 nebo 255, na konci to jsou známá telefonní čísla sem k nám do studia radiožurnálu. Tak zkusíme prvního volajícího, noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
3: Ano, tady Bohuš.
2: Bohuš, já vás zdravím. Tak dneska nemám žádnou záludnou otázku, takže stačilo se dovolat a vy jste se dovolal jako první, takže vám blahopřeji a kniha tohoto týdne je vaše. Takže vydržte mi na telefonu a ještě jednou gratulace.
3: Určitě, děkuju moc.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

jsme si v nočním radiožurnálu připomněli velký hit z 90. Skupina Verve a jejich Bittersweet Symphony dozněla. Zatím staneční soutěže Stardance vypadávaly vždy pouze soutěžící. Po letošní podzimní 14. řadě z ní obrazně řečeno vypadnou i moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben se po 20 letech naposledy zhostí rolí průvodců touto soutěží. Jaká bude letošní Stardance, tak i o tom bude naše další reportáž už za chvíli.

0: 14 řad, 20 let a dva moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben ale oznámili, že po 2 desetiletích v rolích moderátorů taneční soutěže Stardance skončí. V letošní podzimní řadě se o titul krále a královny tanečního parketu utká 10 tanečních párů.
1: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
2: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
3: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života. Fakt, když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
2: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Toho soutěží provede taneční partnerka Lenka Nora Návorková. Zatím se herec řídí heslem učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola.
4: Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít. Potom je tam ještě, to je podobný, to říkal trošku dříve Vladimír Ilič Lenin, učit se.
2: Tomáš Matonoha přiznává, že naposledy tančil na stužkovacím večírku a na svatbě.
4: Takže já vlastně si spíš teďka jako užívám to, že vlastně jsem vstoupil do nějakého světa, o který jsem vlastně neměl ponětí, že je tak pestrý, bohatý. A hlavně jsem, což je pro mě nejpříjemnější překvapení, že jsem netušil, jak to dělá strašně dobře na psychiku.
2: A s podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Hradeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Maš.
5: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak ať řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád svá.
6: Několik úderů dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
2: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
2: První večer 14. Z té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má?
7: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
8: A co s rodiči nejraději děláš?
9: Rád vaříš.
8: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
9: Auta.
8: A baví tě to ve školce?
9: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. Radioservis představuje
10: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
11: Jako by se člověk díval do nějaké staré

0: Byl to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. A spisovatelka Radka Denemarková bude jednou z hlavních českých tváří slavnostního zahájení frankfurtského knižního veletrhu. Česko se letos největší světové knižní přehlídky účastní jako čestný host. Českou literaturu bude při zahájení zastupovat taky básnířka Marie Iljašenko. Její text doprovodí hudba skladatele Matouše Hejla. Speciálním hudebním hostem bude zpěvačka a houslistka Iva Bitová. Sport. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili taky v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v přímém přenosu Radiožurnál Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Vyškova a dálnici D5 u Žebráku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí porouchané osobní auto za sjezdem na Vyškov západ kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo už označili silničáři šipkou. Další osobní auto stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru na krajnici. Není to opravovaný úsek, kolem odstaveného vozidla projedete plynule. A na D1 v Brně směr Ostrava od včerejšího večera u sjezdu na Mikulov v noci opravují vozovku zhruba mezi kilometry 194 až 195. Je tam zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Česká režisérka Viktorie Štěpánová dnes v noci převzala stříbrného studentského Oscara. Čím porotu zaujal její snímek a o čem vlastně pojednává, to se v nočním Radiožurnálu dozvíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara. Získala ho v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Folklore. V nočním vysílání Radiožurnálu si už teď více řekneme s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce, který slavnostní ceremoniál sledoval. Vítě ve studiu.
1: Dobrý večer. Tahle experimentální video esej zkoumá, jak se proměňuje český folklor v době sociálních sítí. Čím porotu zaujala, řekla Radiožurnálu Viktorie Štěpánová hned poté, co se v srpnu dozvěděla, že prestižní cenu získala.
2: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Takže si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
1: Folklor vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Výhrou studentského Oscara taky splnil kvalifikační podmínky pro velké Oscary. Jestli se ale do širší nominace 99. ročníku dostane, uvidíme na začátku prosince.
0: Není to ovšem poprvé, co porotu Americké filmové akademie oslovil studentský snímek z Česka.
1: Přesně tak, v roce 1989 uspěl Jan Svěrák se svými Ropáky, dál taky Marie Dvořáková a Kdo je kdo v mykologii, Daria Kaščejeva s animákem Dcera a naposledy duo Viktor Horák a Pavel Sýkora s dramatem Krajan.
0: Tolik Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s vámi.

Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. Detaily o tom v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. A právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, máte tady několik druhů chmele.
1: Šlechtění chmele má v České republice dlouhodobou tradici a je vlastně fajn v tom pokračovat a studovat vlastně chmel jakožto modelovou rostlinu.
3: Stojíme teda u toho žarteckého poloraného červeňáku. Visí tady z 3metrové výšky. Pro ty, kdo neví, jak chmel vypadá, si to můžou představit jako nějakou liánu. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody. Což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfa-hořkých látek.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících, aby chmel v měnícím se klimatu obstál. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Potom má ten chmel daleko nižší výnosy a může to tak ovlivnit i vlastně to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Zároveň jsme v místnosti, kde je spoustu malých Petriho misek, ve kterých jsou malé částečky chmelu, spoustu krabiček s médií, ze kterého rostou.
5: Z jedné buňky vytváříme tu celou rostlinu. Tam se vlastně vloží ten gen za pomocí takové bakterie.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
3: Otázkou je teda, kolik toho chmele sklidíme a ještě v jaké kvalitě?
5: Ano, výnos a kvalita. Obě dvě jsou vlastně u toho žateckého poloraného červeňáku v ohrožení díky tomu vedru a díky patogenům a dalším problémům.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Husijští povstalci v Jemenu oznámili zásah saudské vojenské základny Chamis Mušajt. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. A dnes čekáme většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
3: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
4: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
3: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
5: Online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
3: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že zasáhli leteckou základnu ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riád v ostřelované oblasti vyhlásil výstrahu před nebezpečím. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
6: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Školáci si od dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
7: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
8: To jsou zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
1: Už s jistotou postupu do osmifinále čekají českou reprezentaci ještě 2 zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se objíždí odstavené osobní auto. Stojí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo je označené. Další auto pak stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru. Opět na krajnici nepřekáží. Na Břeclavsku na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína je po nehodě osobní auto na boku. Nehoda se zraněním je poblíž mostu přes železniční trať. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy, podzim začíná a blíží se topná sezóna. České domácnosti touto dobou pravidelně objednávají komíníky na povinné revize. Na jednu takovou kontrolu komínů se vypravíme už za chvíli v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Kamenici mají momentálně napilno. Už brzy začne topná sezóna a lidé si objednávají kontroly komínů. Majitelé nemovitosti musí prohlídku nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok. V opačném případě riskují vysokou pokutu i ohrožení života.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál. Není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluje si průchodnej.
2: Nahoru nalézu, že bych spadla.
1: To štětkou nějak čistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod. Komína, to přivřem.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává?
2: Určitě, vždycky před zimou, takhle, aby to bylo průchozí všechno a
4: před
2: toplou sezónou, ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku.
4: No, docela se ten dělář se komplní před tím topnou sezonou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradlíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Tak to bylo Bezvětří Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five v nočním radiožurnálu. Prozkoumat stromy, které přežijí ve městech, dojet do práce na kole nebo se zúčastnit besedy o architektuře v historickém kině u Karlova mostu. To všechno mohou zájemci podniknout v těchto dnech v rámci Pražského klimatického týdne. Festival představíme už po písničce.

0: New York, Londýn a ve středoevropském prostoru teď i Praha. To jsou města, která dávají šanci výzkumníkům, politikům i lidem z biznesu, aby se potkávali na velkém festivalu a společně hledali, jak v praxi řešit změnu klimatu. Pražský klimatický týden se 60 akcemi, jako jsou debaty, projekce či klimatická procházka, začal včera v pražském planetáriu.
1: Máme za sebou nejteplejší srpen v dějinách měření. Celkově se atmosféra hlavně kvůli spalování ropy, uhlí a plynu dále rychle ohřívá, uvádí poslední zpráva Evropské klimatické služby Copernicus. Jak nám ale se zastavením této divoce roztočené spirály pomůže to, že uspořádáme další konferenci či festival?
2: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí, klima už není prioritou, ačkoliv ta realita těch veder a dalších klimatických dopadů nám to ukazuje jinak.
1: Říká Nicole Cvrčková, ředitelka Pražského klimatického týdne. Jeho newyorský předobraz, který se koná o týden později, postupně nabobtnal na víc než 1000 akcí a 100 000 účastníků. Pražské vydání je mnohem skromnější, ale také jeho pořadatelé sázejí na pestrost, která může k tématu přilákat lidi se zájmem o různé obory a oblasti.
2: Vidíte tam v programu konferenci na finance. Třeba vás to zaujme a přes tady to vlastně se něco dozvíte o tom. Nebo vás zaujme promítání filmu a něco se dozvíte o klimatu. Jo.
1: Kulturní část festivalu využije i kulisy historického jádra Prahy. Kinu 64 u Hradeb, nedaleko Karlova mostu, dřív hrozilo, že se stane parkovacím domem. Jan Čep a další ho zachránili a ve středu odpoledne hostí debatu o udržitelné architektuře.
3: Bude hovořit naše slavná architektka Evele Petrek, Roland Hoffman, superhvězdy, takovým tom sustainability developmentu.
1: Do pražského klimatického týdne se můžete zapojit i mimo Prahu, protože součástí je také akce Do práce na kole. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Aniška Zábrocká.
1: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů

0: S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb. Nového prezidenta budou Francouzi vybírat v dubnu. Ten současný Emmanuel Macron už kandidovat nemůže. A zítra bude kvůli natáčení seriálu Netflix Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem taky bude zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Brauna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu. Sport. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a jeden gól.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Dálnice teď volné, bez kolon, místy zhoršuje dohlednost mlha. Další úseky jsou například na dálnicích na D3 z Benešovska do Českých Budějovic, D1 z Prahy do Brna a Ostravy a taky dálnici D5 z Prahy do Rozvadova. Nezapomeňte na správné svícení. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje jen odstavní pruh a místo je dobře označené. A na Břeclavsku čekejte omezení na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína. Poblíž mostu přes železniční trať je osobní auto na boku. A je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
5: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
6: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
7: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
8: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
9: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
10: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
11: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
10: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
11: Ano.
10: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
11: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
12: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
11: Že měl

0: kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
1: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil, bylo mu to hrozně moc líto.
0: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
1: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
0: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, desetiletého, že ten obžalovaný zneužil pouze dvakrát a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
2: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, ano, a u 10-letého v uvozovkách je to v tom rozsudku pouze dvakrát.
0: Pouze dvakrát, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023 a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
2: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
0: Ano.
2: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
0: Nebo ano, ona,
2: co to znamená, že byl narušený?
0: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se teda nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách. Otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám. Toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
2: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
0: Bere.
2: To bere, jo?
0: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy, to všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným, a dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené, a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
2: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo,
0: ano,
2: tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech si říkal?
0: Ano.
2: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
0: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádném.
1: Podlehl všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
0: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestní čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
1: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
2: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
0: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10-letého
2: chlapce. Staršímu nic.
0: Staršímu nic.
3: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
4: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
2: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
0: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10-letém a 12-letém, dlouhodobě. Těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vidět nemůžeme, to se může projet v budoucnu.
2: Ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
0: On se přiznal ke schůzkám a k tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
2: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
0: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
2: Takhle se to dostalo do Ústí.
0: Ano.
3: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
4: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
0: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce, který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
5: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
0: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
5: A nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
0: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
2: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, ano, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to, takhle tím argumentovala paní soudkyně. Ano. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, ano, že je dostatečně výchovný.
0: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda 10-letém, 12-letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
2: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
0: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech, ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
6: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
0: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
6: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek. A jeho
0: říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. A zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říká, že to je normální.
2: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
0: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
2: Neměnili se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnili se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
0: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá přitom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dřív byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 let. A proto by tam v těchto případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
2: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
0: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
2: Těch případů, u kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmínečný trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
0: Ano. Tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom rumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že to litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku. A taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
2: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl...
0: Ano. Otčím.
2: Zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale když se staral o rodinu, tak a přiznal se, tak mu
0: dostal taky podmínku.
2: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš. Ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí. Hodnutí, že se to má řešit a že to teď řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo.
0: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
7: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
0: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
7: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
0: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný. Tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
2: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
0: Nezvrátí.
2: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už s tím nic neudělá.
0: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
2: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
0: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
2: Rozumím tomu. Tak tohle potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo to debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
0: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
4: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
4: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Čeští tenisté poprvé trénovali před Davis Cupem v Praze. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin dorazí Radiožurnál.
7: Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnálu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
10: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
7: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Po víc než roční výpůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo přes 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí výstavy, přibližuje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
11: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
7: Sport. Čeští volejbalisté porazili v italském Modeně Slovensko 3-0 na sety a ve skupině mistrovství Evropy si připsali třetí vítězství. Zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. A čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
12: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v Foutu aréně je něco neskutečného.
7: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na dálnici D35 u Loštic a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce je hlášená sražená zvěř. Pozorně projíždějte za sjezdem na Moravičany a Loštice mezi kilometry 242 až 245. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stojí teď už několik vozidel. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 osobní auto a u sjezdu na Odry na kilometru 320 opět směr Ostrava dvě nákladní auta. Vozidla blokují krajnici, obě místa jsou označená. A na Břeclavsku u obce Ladná už zřejmě zasahují u nehody osobního auta záchranáři. S omezeným průjezdem počítejte na cestě k hlavnímu tahu do Podivína u železničního mostu. Auto bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já mohu připomenout po 4. hodině, že se momentálně předávají v Los Angeles prestižní televizní ceny Emmy. Nejvíce 25 nominací má druhá řada úspěšné série The Pitt, u nás známá pod názvem Urgent, kterou právě vysílá televizní stanice HBO. Jedná se o 15 hodinových epizod z jednoho dne na ambulantním příjmu v pittsburghské nemocnici. Hlavní postavou je doktor Robbie, kterého skvěle stvárnil Noah Wyle, a ten už také na předávání Emmy získal jednu z hlavních cen. No ale pojďme k dalšímu tématu, které rozebereme už za chvíli. Až rok by ve vězení mohl strávit člověk, pokud nasdílí intimní fotku nebo video, o které příjemce nestojí. Takzvaný kyberflashing navrhuje trestat podle evropské předlohy Ministerstvo spravedlnosti a podrobnosti tedy dodáme už po písničce.
0: Noční radiožurnál
8: a Petr Zajíček.

0: sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá, a to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce o téměř 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru. Přizpůsobují se tomu proto i zákony. Brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si teď jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat jako kdo ví jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. V chystané úpravě trestního zákoníku je taky takzvaný doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Navrhuje to podle evropské směrnice Ministerstvo spravedlnosti. Popisuje Tomáš Česlar, který se na přípravě legislativy podílel.
4: Pachateli hrozí v případě toho doxingu trest odnětí svobody až na 2 roky a v případě toho cyberflashingu až na 1 rok.
2: Kromě toho bude možné fotografie nebo videa, kterými byl trestný čin spáchán, z internetu odstranit nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové nyní vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
5: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
2: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i Bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
6: Každý pátý člověk, který se na Bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na ně obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
2: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Manželé Lenka a Tomáš z Ostravska nemohli mít vlastní děti a rozhodli se pro adopci. V našem časozběrném seriálu jsme s nimi zmapovali celý proces, a to od podání žádosti, absolvování přípravného kurzu přes převzetí miminka až po 4 roky dítěte. Pětidílná série nazvaná Deníky adopce začíná v roce 2020.
1: Zpočátku vlastně jsme věděli, že chceme děťátko. Co se týkalo přirozeného průběhu, tak to se nám moc nedařilo. To nás potom přivedlo k tomu, že bychom šli směrem k té adopci.
2: Spousta lidí, když se jich na to zeptáte, tak mají strach a straší i nás.
3: Vypráví na začátku roku 2020 manželé Lenka a Tomáš. Odradit se nenechali. Podali žádost o takzvané zařazení do evidence žadatelů o adopci. Museli doložit svůj zdravotní stav i třeba to, jak mají příjmy.
4: U kolonky vzdělání jste oba zadali vysokoškolské. Věk máte takový, že Lenko vám je 40 a Tomášovi 44. Tak a pomalu se blížíme k poslední stránce, která je skoro prázdná. Jen tady je nahoře poznámka o tom, že máte uvést mimo jiné představy o přijímaném dítěti. Takže jste museli sepsat sami od sebe informace, že žádáte tedy dítě, které bude zdravé, jak vím.
2: Zdravé, miminko.
1: Většinové etnikum a vlastně nezáleželo nám na pohlaví s tím, že ideálně vlastně do 2 let.
4: Ještě jste tam dodali, že by vám nevadili dvojčata.
1: Ano.
3: Manželé si pak pro osobní návštěvu z OSPODu přichystali řadu dokumentů. Čistý trestní rejstřík, potvrzení o zaměstnání nebo oddací list.
1: Paní přišla přímo vlastně dovnitř a hned si sedla ke stolu tady v kuchyni.
2: Bylo tam spousta otázek. Jsme se museli otvírat hodně do minulosti. Naše vztahy, vztahy rodičů, zdraví rodičů, sourozenců. Dlouhý rozhovor.
3: Popisuje Lenka a Tomáš, kteří o půl roku později prošli přípravným kurzem pro náhradní rodiče. Rozsah 80 hodin. Kurz se skládal z přednášek, panelových diskuzí, pohovorů nebo domácích úkolů.
5: Jsme vhodní kandidáti, bylo nám to řečeno a máme z toho velkou radost.
2: Ano, nebylo to jednoduché. Teoreticky jsme, myslím, připraveni dobře, ale realita ukáže až sama, jak dobře.
3: Příprava má zájemce o náhradní rodinnou péči detailně upozornit na rizika. I třeba na nejlepší způsob, jako adopci, mluvit se samotným dítětem a okolím.
5: To dítě třeba přijde a řekne...
2: Já nejsi moje matka, to můj otec a my na to máme, nebo měli bychom odpovídat, ale my jsme si tě vybrali.
3: Manželé Lenka a Tomáš se pak dostávají do evidence krajského úřadu a to znamená, že už přímo čekají na dítě. Vytoužený telefonát nakonec přišel 3 roky od podání první žádosti.
6: Paní z krajského úřadu volala, aby nás seznámila s tím, že mají pro nás chlapečka, tak jsem se rozbrečela.
7: Zavolali jsme si a nastalo těšení, těšení a těšení.
3: Manželé se dovídají, že je dítěti rok a teď je u pěstounů. Další informace jsou o biologické matce. Z nemocnice odešla po porodu, je závislá na drogách. Otce do rodného listu neuvedla. Lenka a Tomáš jdou na úřad nahlédnout do spisu, kde chlapička vidí na fotkách a za pár dnů si ho poprvé chovají v náručí.
7: První dojem byl to, že přišlo dítě z reklamy.
6: No, byl to takový andílek.
7: Vůbec se nás nebál a vyfotili jsme se.
6: To bylo vlastně naše první setkání s chlapečkem.
7: Byli jsme z toho úplně hotoví. Pozitivně.
3: První fázi se říká předadopční péče a trvá nejméně 3 měsíce. V dalších dílech časozběrného seriálu Deníky adopce mapujeme první roky s dítětem. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Dneškem začínají platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu šéfa opozičního klubu ODS Marka Bendy. Podal ho v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivzdušnou hrozbu Rusko a Čína. Vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie.

0: Zmiňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve čtvrtém kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly obdržel český brankář poprvé od loňského listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na silnici 35 na Svitavsku a taky na Břeclavsku. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle havarovala dodávka. Nehoda je mezi obcemi Řídký a Tržek. Je zřejmě se zraněním nebo s únikem provozních kapalin na místě. Jsou záchranáři. Na silnici 271 z Litvínova do Horní Vsi je po nehodě osobní auto mimo vozovku. Pozorně projíždějte zhruba na půl trasy. Na D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry směr Ostrava stojí nákladní auto. Kilometr 320 blokuje krajnici, místo je velmi dobře označené. A místy zhoršuje dohlednost mlha na dálnicích. Teď delší úseky například na D3 z Benešovska do Českých Budějovic a taky dálnici D5 z Plzně do Rozvadova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
3: A pojďme se podívat stručně do kalendária. Dnes máme úterý 15. září, tak všem Jolanám blahopřejeme k svátku. A jak to vypadá se známými osobnostmi, tak kulatou 80. shodně oslaví jak režisér Oliver Stone, tak herec Tommy Lee Jones. A dvě vzpomínky, před 15 lety zemřel filmový režisér, legenda Otakar Vávra a před 18 lety odešel do hudebního nebe zakládající člen skupiny Pink Floyd, klávesista Rick Wright.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Bývalý šéf fotbalový brankář a legenda českého a československého fotbalu Luděk Mikloško ve 64 letech zemřel. V posledních letech se potýkal s rakovinou. Poprvé pomohla operace, ale po opětovném nástupu nemoci další léčbu odmítl. Do poslední chvíle pracoval jako sportovní ředitel pro mateřský klub Baník Ostrava. Na jeho život i kariéru zazpomínáme už za chvíli.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Radiožurnálu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u partnerky. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let, jak jeho předchůdci za minulého režimu. Stal se legendou West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, i když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mně se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, takže to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka, dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěvek. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from the Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuju se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel, bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
1: Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Další termín společné schůzky nemají. Alianční stíhačky sestřelili dron v Litvě. Česká volejbalová reprezentace vyhrála i třetí zápas na mistrovství Evropy. Slovensko porazila 3-0 na sety. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
3: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
4: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
3: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
5: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
3: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Dnes prezident Pavel přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a šéfa rezortu obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Stíhačky NATO sestřelili v noci dron v litevském vzdušném prostoru, potvrdil to prezident země Gitanas Nauséda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
6: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko 3-0 na sety, zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. V utkání se Slováky patřilo mezi nejlepší hráče Univerzál Patrik Indra, který doléčuje bolevá záda.
7: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
1: Už s jistotou postupu Češi dnes v 21 hodin nastoupí proti domácím Italům. Zítra je v posledním skupinovém utkání, čekají Slovenci. A fotbalisté Sparty jsou v Arménii. Zítra je tam čeká v 18 hodin a 45 minut vstup do hlavní fáze Evropské ligy proti týmu Ararat Arménia. S Latenskými necestovali kromě dlouhodobě zraněných hráčů také vykartovaný Ševínský a Hoover, který řeší lehké zdravotní potíže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry stojí nákladní auto kilometr 320. Původně to bylo vozidlo s poruchou, podle policie se v místě srazila dvě nákladní auta. Na kamerách vidíme, že vše je na krajnici a místo plynule průjezdné. Komplikace, taky zdržení, čekejte na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Mezi obcemi Řídký a Tržek zasahují u nehody dodávky záchranáři a tvoří se tam, vypadá to, že hlavně je směr Litomyšl kolona. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou nepřihlédněte odstavené osobní auto. 63. kilometr stojí vpravo u svodidel, zatím jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, u mikrofonu je Petr Král.
9: A první zprávy ranního radiožurnálu Jana Utendorská. 6 minut po páté, začínáte s námi další den a dobře děláte, poněkud mlžný. Dobré ráno.

0: Upravit vlastní pozemek se strání bagrem tak, že z ní hlína napadá do nedalekého potoka, je samozřejmě chyba. Nějak tak začal upravovat bagrem svoji parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel, a to bez patřičných povolení.
1: 150 let starý stromek bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu dát, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: I když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
2: Co se tady staví?
5: Dobrý den, staví se to žádná stavba, děkujem.
2: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
2: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu. Při šetření byla na místě také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Rozhořeným obyvatelům slíbila, že se věcí úřad bude zabývat. Z Křižan Johana Tománková.

0: 16:45. Některé obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Radiožurnálu to řekli starostové více než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Podle nich zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez komunikace se samosprávami. Podle vlády ale obce dál zůstávají účastníky případného stavebního řízení. Ve Francii dnes budou demonstrovat tisíce policistů za lepší pracovní podmínky anebo zvýšení platů. Stěžují si také na nízký rizikový příplatek. Vadí jim například i to, že se platy zvýšily pro komisaře, ale pro řadové policisty zůstávají stejné. Hlavní protest plánují před polednem centru Paříže.
1: Úterní ráno je jasné nebo skoro jasné, na některých místech ještě můžou doznívat přehánky, pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty jsou zatím poměrně nízké, pohybují se mezi 12 až 8 stupni Celsia, v údolích ale můžou klesat až k 5 stupňům. Teď ráno se vám tak bude hodit bunda nebo svetr. Během dne bude obloha skoro jasná nebo polojasná a nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách se udrží po celý den okolo 16 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tenistka Kateřina Siňáková si po triumfu v ženské čtyře na US Open vrátila do Česka, napsala také vzkaz do knihy v síni slávy na Štanici, kde ji také přivítal bývalý úspěšný kapitán Fed Cupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála. I u toho jsme byli, píšeme o tom na servu i rozhlas.cz. A budeme také u dalšího zápasu. Čeští tenisté si poprvé zatrénovali v pražské O2 aréně, a to před víkendovým duelem se Spojenými státy o postup do finále skupiny Davis Cupu. Ze současné sestavy si na slavné místě zahrál Davis Cupové utkání pouze kapitán Tomáš Berdych před 13 lety.
1: Takže šťastná 13 určitě, ale tak zase pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
2: Otáčí Tomáš Berdych pozornost k aktuálnímu duelu s Američany a k těm dřívějším památným zápasům se tak vrací spíše současní tenisté v týmu.
3: Ono už je to taky nějaký ten pátek, co se tady naposledy hrálo, takže jsme všichni spíš byli mají děcka, co se na to koukali v televizi.
2: A říká Jiří Lehečka, touha zahrát si v O2 aréně před domácími diváky byla velká a prioritou opor byl antukový povrch.
3: Pro nás to byla varianta číslo 1. Já i Kuba Menších jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 aréně chceme, ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských důvodů to nebude možný, což ještě vlastně nikde nezaznělo.
2: Takže stáli Jiří Lehečka, Jakub Menšík a další před novou volbou, jestli O2 aréna s tvrdým povrchem, nebo antuka v hale na jiném místě v republice. A u tenistů vyhrála největší hala v Česku.
3: To rozhodnutí potom bylo naprosto jasný. Pro nás prostě priorita byla zahrát si v O2 aréně.
2: A své o tom ví také Kateřina Siňáková, která byla zatím posledního Fed Cupového titulu v roce 2018. Ve finále s Američankami právě v O2 aréně tenkrát vyhrála oba své singlové zápasy, včetně toho rozhodujícího.
4: Nejlepší zážitek v mém životě. Ta atmosféra, kterou jsem zažila, jsem hrozně moc vděčná, takže bych jim popřála, ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně. Doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Kateřina Siňáková se bude tou dobou v Číně připravovat na utkání ženské týmové soutěže. České tenistky totiž čeká příští týden finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moře.

strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí a zákon

0: vámi Radiožurnál. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Blahopřejeme a třeba přibude ještě další soška. Co nás čeká dál? Aktuální zprávy, počasí, zelená vlna a také návrat čápů do Velké Británie. Nežili tam přes 600 let a jsou tam.
1: Host Radiožurnálu.
2: Po extrémně suchém létě se v Hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Jana Utenzorská.
4: Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Nezačínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. Ukrajinský parlament by dnes měl projednat odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Včera už ho kvůli korupční kauze s krytím podvodných call center odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S tím souhlasilo i vedení vládní strany Služební klidu. Hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Kravčenko podle ukrajinských médií odcestoval ze země. Oficiálně je na služební cestě v Litvě. A korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Veřejnost si klenoty bude chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Veřejnost si klenoty bude moct prohlédnout od soboty až do 28.

0: A na trase Chomutov most. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín se na kilometru 320 srazila dvě nákladní auta. Jsou v odstavném pruhu, místo je označené, některá auta vybočují. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí auto, je na 63. a půltém kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 13 z Chomutova do mostu za sjezdem na Vysokou Pec máme hlášenou nehodu, na vozovce jsou trosky, čekejte omezený průjezd. A na mnoha místech se jede v mlze, nezapomínejte na mlhovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: A já zopakuji varování, pokud se už vydáváte na silnice, buďte obezřetní, můžou se objevovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty se zatím pohybují do 12 stupňů Celsia. Například v Jihlavě je teď 7 stupňů Celsia, ve Zlíně je polojasno a 9 stupňů Celsia, no a třeba v Plzni je 8 stupňů. Během dne si ale užijeme skoro jasné až polojasné oblohy s denními maximy do 24 stupňů Celsia. Zítra bude ještě tepleji, naměříme až 26 stupňů Celsia. Během dne se ale od severozápadu začnou objevovat mraky a dešťové přehánky, na některých místech i bouřky a začne se ochlazovat. Ve čtvrtek naměříme během dne 20 stupňů Celsia a bude deštivo. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
3: Dobré ráno, 5.34 to je čas. V ranním Radiožurnálu za chvíli o umělé inteligenci. Ta už, jak víme, umí lecos a mnohé se ještě naučí. Nově se třeba pokouší slyšet drony. Reportáž přidáme.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Před dronovým útokem by nás mohly varovat automatické uši. Právě zvuk je totiž podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel, a to i v horších podmínkách, pracují teď také čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Třeba Rheinmetall, německá zběračská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systém na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel řádově desítek tisíc, tak už je vidět na té mapě, že něco letí.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách. Martin Srb, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, no a před informačním servisem ještě stihneme volejbal, a to protože česká volejbalová reprezentace už si zajistila třetí výhrou na turnaji nad Slovenskem Hladce 3-0 na sety. Dva zápasy před koncem skupinové fáze, postup do osmifinále. Byli jsme u toho s našimi reportéry a tak můžeme také zodpovědně říct, že vůbec k nejlepším hráčům zápasu patřil smečař Lukáš Vašina.
1: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý.
2: Kostrbatý výkon proti Slovensku to rozhodně nebyl. Český tým obránil všechny soupeřovy útočníky. Trenér Jiří Novák, a nemá to často ve zvyku, vysekl hráčům poklonu za výkon i za to, že nepřipustili návrat soupeře do zápasu, jako se to stalo v minulých dvou utkání.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
2: Teď mají hráči v českých dresech před sebou velký zápas v Modeně s domácí Itálií. Univerzál Patrik Indra už se nemůže dočkat první výměny.
4: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to dáme užít, prostě půjdeme za vítězství.
2: Zápas Palapaniny začne 5 minut po 21. hodině. Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos z Modeny. Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:15. Právě dnes budou europoslanci hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS 2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách chtělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Lidé se díky tomu mají vyhnout prudkému zdražování. Zastupitelé městské části Prahy 1 dnes budou řešit omezení hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Kvůli hluku by provozovatelé lodí mohli dostávat výpovědi z přístavišť.
5: Chodec na Českokrumlovsku a nehoda na D1 u Oder. Na silnici 39 z Černé v Pošumaví do Českého Krumlova z Bystřete za Hořicemi. Před obcí Kladenské Rovné hlásíte chodce, jde po směru jízdy.
6: Skoro jsem ho, který nemá vůbec žádný reflexní prvky ani světlo, vůbec nic, je tam potně. Skoro jsem ho přehlíd. Bylo to jednak tak, že jsem ho nesejmul, tak jenom pozor na něj.
5: Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bilotíny na kilometru 320 odklízejí následky nehody, srazila se dvě nákladní auta, jsou v odstavném pruhu, v místě se vybočuje. Na D10 ve směru z Prahy do Turnova opatrně při sjezdu na Kosmonosy, hned za sjezdem z dálnice na začátku kruhového objezdu máme hlášenou nehodu a je tam krátká kolona. A na silnici 13 z Chomutova do Mostu za sjezdem na Vysokou Pec také nehoda, na vozovce jsou trosky, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes můžete nechat deštníky doma, pršet nebude. Využijeme je ale v dalších dnech, kdy bude opět deštivo. Úterní obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno a dopoledne pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia, na horách se po celý den udrží okolo 16 stupňů. Teď ráno jsou ještě teploty nízké, pohybují se do 12 stupňů Celsia. Na místech, kde byla jasná obloha, klesají nízko. Třeba v Liberci je 6 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 5.50. U nás se říká, jak známo, že děti nosí čáp. V Británii to ale neplatí. Když chce někdo potomka, tak tam si ho musí najít pod angrštovým keřem. Přesto čápy jsou v Británii populární a čáp bílý se tam vrací. Pták, kterého u nás důvěrně známe, nežil v Anglii 600 let a poslední známé hnízdící čápy zaznamenali na střeše katedrály v Edinburgu v roce 1416. Před 10 lety začali ochránci přírody čápy bílé do britské krajiny vracet. No a letos v říjnu začne žít několik párů i na předměstí Londýna.
1: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začaly se rozmnožovat.
2: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní, velcí ptáci.
1: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
3: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde.
1: Uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou zranění nemohou létat.
4: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
1: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích voliérách. Až se jejich počet zvýší, vypustí je do volné přírody. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, krátce před šestou. Korunovační klenoty se opět celé k nás se ukazují. Pozveme vás na výstavu, ta začíná, stejně tak začíná také nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Je na tu pozvánka v ranním Radiožurnálu po 6. hodině, tak buďte s námi.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál v 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
6: Americký nejvyšší soud zablokoval pokus změnit pravidla pro korespondenční volbu. 10 obcí Zlínského kraje chce žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. Nehoda zpomalila provoz na silnici 13 u Jirkova ve směru do Mostu. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
7: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnál to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
8: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Něčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
6: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Slovenská webová stránka Novatours nabízela falešné zájezdy. Neužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž nemá nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V tuto chvíli už je stránka mimo provoz. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklor. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
9: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
10: To je něco takového lokálního a možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá tak silnou, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
9: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
12: Sport.
13: Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, a to už dvě utkání před koncem skupinové fáze. Smečař Lukáš Vašina měl radost, že se v zápase se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
14: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, který vlastně přišli v těch předchozích zápasech.
13: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin, ve středu pak nastoupí proti Slovincům.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 u Oder a na silnici 13 u Jirkova. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 320 odklízejí následky srážky nákladního auta s osobním, blokují odstavný pruh, ovšem pohybují se kolem řidiči, vybočuje se. Na D1 z Vyškova do Brna houstne provoz, za sjezdem na Slavkov pomaleji se jede mezi kilometry 210,5 a 204, je to na více než 10 minut. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu za sjezdem na Vysokou Pec řeší nehodu, srazila se dvě osobní auta a autobus. Na 60,5 kilometru blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové popojíždí dvoukilometrová kolona před Hrušovou, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj.
16: Na výjezdu z Hrušový tak jsou dva přechody a u nich tak jsou vyfrezovaný dva mobilníky, ať už v jednom nebo v druhém směru, a vlastně kvůli ním se dělají celý ty fronty.
15: Na silnici 38 na průjezdu kolem Jihlavy směrem k dálnici D1 za mostem přes Jihlavu u sjezdu na centrum opatrně srazila se dvě auta, zpomaluje se v zatáčce. A na silnici 43 ze Svitav do Brna houstne provoz před Lipůvkou, zpomalíte v Lažanech, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
17: Hezký den, milí posluchači, v úterý 15. září vás zdravíme společně s Martinem Charvátem.
18: Dobré ráno.
17: Polovina září, tak nám to zase spěje ten 9. měsíc kalendářního roku do druhé půlky a jsem zvědavý na to, co nabídneme dneska posluchačům. Úterky možná se zdají být plonkové, já takový pocit poslední dobou opravdu nemám.
18: No hlavně dnes začíná hokejová Tipsport Extraliga a vzhledem k tomu, že úterý je zpravidla ten hrací den kompletního kola, žádná předehrávka, dohrávka, ale zpravidla se poměrně často hrává v úterý celý ten program a budete úterky pravidelně slýchat pořady s mikrofonem za hokejem nebo za sportem obecně, tak si myslím, že úterky i s tím, jak vlastně je rozprostřená třeba Liga mistrů, budou v našem vysílání hodně plné.
17: Dneska tedy jenom jeden zápas, to je zrovna ta výjimka, protože Extraliga původně měla startovat všemi zápasy zítra, ale nějak se to popřehazovalo, takže v Karlových Varech.
18: Možná proto, jaká dlouhá cesta je do Karlových Varů z Třince.
17: No, aby tam vlastně stihli dojet do začátku Extraligy, že jo. To mají ten nejdelší výjezd hned takhle hezky na úvod. Já jsem koukal, že oni spolu hráli v 52. kole základní části toho minulého ročníku, tak v prvním kole teď ostatně v semifinále toho posledního ročníku spolu taky hráli. Takže Třinec s Karlovými Vary, myslím, že o tom dneska hodně uslyšíte, jinak Martine, myslím, že basketbal, volejbal, je to pestré.
18: Je to pestré, stejně tak se vydáme do Arménie, kam už se vydala fotbalová Sparta na utkání své první v evropské lize. No a stejně tak se vydáme i za našimi reportéry, kteří jsou na jednotlivých místech. Na co chceme pozvat? Především jsou dvě věci hokejové. Jednak, že v 9 hodin a 10 minut se s námi spojí šéf Extraligy Martin Loukota a po 10. hodině čistá hra Martina Procházky, už znovu opravdu hokejová o Extralize, a jejím hostem bude reprezentační trenér Zdeněk Moták.
17: Tak poslouchejte, teď jsme vás nalákali, ale postupně to ještě budeme představovat. Krásný den.
18: Hezký den.
12: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Přejeme vám krásné ráno při vstupu do úterka 15. září, aktuálně 6 hodin 12 minut a už jsme to nakousli s Martinem Charvátem a budeme tím pokračovat, že večerním zápasem Karlových Varů s Třincem začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy.
1: Do nejvyšší tuzemské soutěže se vrací několik velkých jmen. V dresu obhájců titulu pardubického Dynama se představí například loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou, tedy útočník Tomáš Nosek.
0: No a na Kladně taky hlásí velké jméno.
1: Přesně tak, protože na Kladno krom různých velkých posil, například Michala Kempného do obrany, tak tam bude na lavičce stát trenér českých mistrů z Prahy z roku 2024, tedy Radim Rulík.
2: Bude strašně náročná, bude vyrovnaná. Ještě máme nějaký hráče v Evropě anebo v zámoří, který varianta, že se vrátí do extraligy, ještě tu má někam vystoupat, ale už v tu chvíli je to jakoby na špičkový úrovni.
3: Do extraligy se z týmu světových šampionů nevrací jen kouč Rulík, ale i několik hráčů. Do Pardubic přišli David Tomášek s Matějem Stránským, do Třince Daniel Voženílek, do Litvínova David Kempf a na Kladno Michal Kempný. V týmu pardubického Dynama zůstává 40-letý reprezentační kapitán Roman Červenka.
4: Loňský rok ukázal, jak ta extraliga byla vyrovnaná. Tím, že se ty kluci vracejí další a další, tak bude samozřejmě vyrovnaná znova a bude kvalitní.
3: Na mistrovský titul čeká už 19 let pražská Sparta. Ta přivedla například Matěje Blimla se zkušenostmi z NHL a taky trenéra Patrika Augustu. Kouče, který dovedl reprezentační dvacítku během 3 sezon ke stříbrné a dvěma bronzovým medailím z juniorského mistrovství světa. O návratu extraligového titulu na Spartu ale Augusta zatím nepřemýšlí.
5: Pro mě to není téma v tuhle chvíli. Máme pořád září a téma je každodenní práce a přibližovat se k tomu dubnu, kdy potom to třeba to téma může být.
3: I v nadcházející extraligové sezóně vám bude digitální stanice Radiožurnál Sport pravidelně nabízet přímé přenosy. Můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem a jednotlivě a bez přerušení naladíte každé utkání třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
7: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tipsport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
6: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: 6 hodin 18 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Když se podíváme krátce jenom na to, jak se včera dohrávala série A, tak máte možná taky informace o tom, jak hraje teď Como nově Ligu mistrů a včera si, myslím, opět potvrdilo ty své pozice, když vyhrálo nad Parmou 2-1. Tam byl Martine na Itálii a to říkám opravdu upřímně, na Itálii hodně divoký fotbalový výsledek Inter Udine 5-3, protože jinak tam opravdu hrají to své katenáčo, libují si v bezgolových výsledcích, ale tady to neplatilo.
1: Co se týče formy, tak tu rozhodně má Daniel Malen, protože útočník AS Řím se trefil i tentokrát a díky němu AS Řím zvítězilo na hřišti Turína 2-0. No a v tabulce tedy AS má takové to takzvané klapzubovské skóre 12-1 po 4 zápasech a Daniel Malen se na tom podílí 6 brankami, takže dal polovinu gólu za 4 kola, mít 6 branek nastřílených, to je opravdu velký výsledek pro Málena, ale jak jsi zmiňoval Inter, tak ten je v té tabulce vlastně také na 12 bodech, také začal sezonu velmi dobře.
0: Ano, Como, když jsem o tom mluvil, tak to má 10 bodů, tedy je aktuálně třetí a pak tam máme ještě jedno utkání, které jsme nezmínili, Turín podlehl AS Řím, ne, to si vlastně říkal 0-2, takže to máme kompletní třetí ty tři zápasy. A s Martinem Charvátem jsem zamířil do Itálie, protože tam hrají aktuálně taky čeští volejbalisté, Martine.
1: Ano, čeští volejbalisté mají výbornou bilanci, protože vyhráli také třetí utkání na mistrovství Evropy, tentokrát proti Slovákům, s tím, že se Slováci v jednom setu vlastně ani vůbec nedostali do koncovky a v těch dalších měli Češi ten průběh jasně pod svou kontrolou. Takže 25-21, 25-14, jasná demolice Slováků a potom 25-20, vítězství 3-0 a v podstatě už jistý bezproblémový postup do další fáze a teď se bude rozhodovat proti komu. No a dnes se bude rozhodovat dost významně, Jane.
0: No tak přece do mistři světa a vicemistři Evropy Italové na domácí půdě, to je možná i pro volejbalové experty, kteří jsou víc informovaní, neřešitelný oříšek, nerozlousnutelný, ale tak senzace se stávají ve sportu, proč by ne?
1: Možná se stanou, zeptáme se na to Jana Štokra v kolik?
0: V 8 hodin 40 minut, takže dneska budeme s Janem Štokrem, který tam získal mimochodem 2 tituly v Lize mistrů s Trentinem. Dneska teda v Modeně tam taky hrál. Budeme řešit ten zápas večer.
1: Není to daleko, z Trentina do Modeny.
0: Tak poslouchejte.

0: Tohle byla Evanescence v našem vysílání. Je tady rubrika Stalo se dnes. Před 26 lety začaly olympijské hry v Sydney, ale to není téma, Martine, vracíme se ještě víc do historie.
1: Přesně je do 15. září roku 1976. Jenom napovím, že přesně do tohoto dne se dnes nevrátíme naposledy, ale vrátíme se do tohoto dne také, až se budeme ptát naší soutěži v 8 hodin a 50 minut. Teď to je ale kvůli tomu, že tehdy se v Brně veřejnosti poprvé představila Škoda 120.
0: Auto, které se během dalších let stalo jedním ze symbolů československých silnic.
1: Jenže takzvaná 120 neměla jen civilní život. Dostala se taky na závodní tratě a dnes logicky slaví 50. narozeniny.
2: První automobil nulté řady modernizovaného osobního vozu Eš 105/120 prošel dnes montážní linkou mladoboleslavské automobilky.
3: Škoda 120 byla nástupcem takzvaného MBčka. Karoserie byla hranatější a v autě bylo méně hluku. Měla ale i své mouchy. Chladič byl od motoru vzdálený skoro 3 metry a 120 jste tak v létě mohli poměrně snadno uvařit. Přesto byla úspěšná a ve výrobě vydržela skoro 14 let. Závodní 120 ale tu sériovou předběhla. Škoda 120S totiž vznikla už na začátku 70. let. Šlo o sportovní a soutěžní vůz, ze kterého později vzešla slavná Škoda 130 RS. Za volanta závodní verze 120 usedali i známí automobiloví jezdci jako Václav Pech starší, Oldřich Horsák, Jiří Jelínek nebo Vladimír Hubáček. Soutěžní verze 120 měla motor zvětšený na 1,3 litru, výkon 120 koní a dokázala jet až 200 km v hodině. Z 0 na 100 se dostala za necelých 10,5 sekundy. Rally v 70. letech ale vypadala jinak než dnes. Václav Pech vzpomíná, s čím vším se tehdy závodníci museli vypořádat.
4: Tlumiče to vůbec neexistovalo jako dneska. Do tlumičů, sériových tlumičů jsme nalili převodový volej, aby ten tlumič byl tuší, ale to bylo všecko, co jsme s tím mohli udělat. A gumy byly, to jsme říkali, to je lisovaná tma ze Zlína, že jo, to bylo prostě, nikdo nevěděl, co to je za směs.
3: A jak si tehdy závodní 120 vedli? Překvapivě dobře. Třeba norská posádka John Hoglund a Rild Antonsen s ní ve Švédsku skončila 7. v seriálu Mistrovství světa. To je dodnes nejlepší výsledek mladoboleslavské automobilky na klasické zimní soutěži VRC. Takže z auta, které dnes známe hlavně jako symbol československých silnic, vznikly i závodní speciály, které se nestratily ani mezi evropskou konkurencí. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
5: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
6: Titul obhajují Pardubice.
7: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
8: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
5: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
6: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
9: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři byli strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebou máčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
5: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního bulit po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
6: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
10: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
6: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
0: Blíží se zprávy v 6:30, po ní budeme pokračovat i s rubrikou Zahraniční webu, tak přejeme krásné ráno.
11: Radiožurnál 6:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Mluvili například ale i o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má teď prezident posoudit. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Ve Francii budou demonstrovat tisíce policistů, a to za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Loránem Nunezem ze začátku září. A zemřel americký módní návrhář Bob Mackie. Bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl 3x nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. Sport. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Holubic a na D11 u Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Brna pojedete pomaleji od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru za Rohlenku. Je to na 10 až 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chodce.

0: řídký budete popojíždět před Hrušovou, je vyfrézovaná vozovka, zdržíte se 15 minut a kolona se stále prodlužuje. A v Praze v Liberecké směrem do centra před Holešovičkami řešili nehodu, kolona však už zůstala, zpomalíte teď před sjezdem na Prosek a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítřek bude nejteplejším dnem týdne s teplotami do 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná. Odpoledne se ale začne zatahovat, přibydou mraky a začne pršet. Zataženo nebo s dešťovými přeháňkami bude i ve čtvrtek. Denní teploty budou ale o poznání nižší, maxima do 20 stupňů Celsia. Na východě okolo 15 stupňů Celsia. Dnešek bude ale bez dešťových kapek se skoro jasnou až polojasnou oblohou s denními teplotami mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na horách po celý den naměříme okolo 16. Teď ráno pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost, vyskytují se zhruba na třetině našeho území. Na silnicích, tak buďte obezřetní. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Tohle nebyl start kosmické lodi, ale konec písničky, která hrála po zprávách v 6:30. Přejeme dobré úterý i s Martinem Charvátem.
1: Hezké úterý.
0: Tak máme tady co, Martine, za témata?
1: Máme tady témata jednak volejbalová a jednak motoristická a vydáme se na ně.

0: protože se o nich píše na zahraničních webech. Konkrétně jde o to, že čeští volejbalisté postoupili do vyřazovací fáze mistrovství Evropy. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem si zajistili další setrvání na turnaji. No a co se o tom píše v zahraničí, tak to už je otázka přímo na Pavla Tilšara, který pročítal právě zahraniční weby. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Vlastně ta otázka je, jestli se píše nějakým způsobem v zahraničí třeba o české volejbalové skupině, ale přímo v Itálii se o tom českém postupu do osmifinále příliš neinformuje. Velkou šanci na zmínění, ale máme vlastně dnes večer asi nejznámější sportovní deník La Gazzetta dello Sport se totiž věnuje výhradně jen své domácí, tedy italské reprezentaci, a právě s tou se Češi utkají dnes večer od 21 hodin znovu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Jinak ale můžeme, i když ne tak hojně, narazit na články o českém postupu. Třeba server World of Volley píše v souhrném článku o jednoduché výhře Čechů nad Slováky. Hlavními strůjci tohoto úspěchu byli podle webu Patrik Indra a Lukáš Vašina, tedy dva nejproduktivnější Češi v zápase.
0: Vlastně co se týče toho, že Italové asi hodně sledují domácí tým, tak to souvisí s tím, že ty ostatní zápasy prý nejsou tak navštěvované na mistrovství Evropy. Ostatně více o tom si můžeme povědět s Kamilem Jášou, který je přímo tedy v Modeně, a to zhruba v 7.50 máme rozhovor.
2: Od volejbalu ale pojďme dál, a to k motorismu. Pod ostrou kritikou se totiž objevil z brusu nový okruh v Madridu v seriálu Mistrovství světa vozů Formule 1. Tak co je tam špatně?
1: BBC přichází s informací, že na kritiku přijde reakce po premiérovém závodním víkendu na Mandringu. Jak se okruh jmenuje, si totiž jezdci stěžovali na nedostatek místa k předjíždění. Pilot Williamsu Alexander Albon řekl, že je okruh docela nudný. Gabriel Bartoletto z týmu Audi šel ještě o trochu dál. Cituji, téměř jsem usnul.
0: Dobré ráno vám všem. Jo, každopádně ale byla to premiéra nového madridského okruhu v kalendáři Formule 1. Co jezdci?
1: No, hlavně to zmiňují šéfové jednotlivých týmů. Třeba ten Ferrari Frederik Vasseur řekl, že o předjíždění se může diskutovat, ale celkově to pro něj byla mega akce. Ohledně úprav je optimistický, protože v Madridu budou mít více prostoru k úpravám než třeba ve stísněném Monaku. A s podobnými slovy přišel i ředitel Mercedesu Toto Wolff. BBC Sport ho cituje. Na první závod je to pravděpodobně jeden z těch nejlepších, možná nejlepší, jaký jsem zatím viděl. Konec citace. Na kritiku reagoval pro web autosport.com taky generální ředitel samotného okruhu, který prohlásil, že se pokusí o zlepšení. Důležité podle něj ale je, že už mají organizátoři pro úpravy zázemí.
0: Já jsem narazil teď na BBC ještě na článek, kdy se atletky vymezují proti kontroverzní reklamě na jednu sázkovku, kterou natočila americká herečka Sydney Sweeneyová, jestli jste ji viděli, velmi jako...
2: Neviděl jsem tu paní, ale vím, kam míříš.
0: Jasně, no ona vlastně nemá na sobě nic, ale zakrývá ty citlivé partie, vždycky nějaká součást sportovního vybavení. Atletky naráží na to, že je to vlastně přílišná sexualizace ženského těla, třeba v kontextu právě s tím sportem. Tak třeba Amy Huntová, když teď zaběhla nějaké sezónní maximum na 200 v Budapešti, tak prý vzkazovala Sydney Sweeneyové, takhle vypadá ženský sport.
2: No, zajímavé, no. Co na to
0: Ale
2: říkáš,
0: píše o tom
2: Pavle?
0: I seriózní BBC.
1: A dobré to... všechno.
0: Jo, rozumím. Vlastně jak krása lidského těla, tak i krása toho sportovního výkonu se dá nějakým způsobem brát, že je pozitivní věcí, tak myslím si, že samozřejmě na BBC to mají teda jako jeden z hlavních článků, proto to zmiňuju, ale asi jsou horší věci na světě. No,
1: tak to určitě.
0: A my jsme probrali nějaké i další jiné zajímavé. Děkujeme Pavlu Tilšarovi, že tady byl, Pavle. Moc se těším na další vstupy.
1: Já, mějte se krásně.

0: 6 hodin 46 minut, mluvili jsme už o tom, že dneska začíná nový ročník Tip Sport Extraligy, ale tento týden se můžete v jeho závěru těšit taky na jednu velkou mezinárodní akci, která se uskuteční v Praze, v Libni a týká se tenisu.
1: Protože se tam bude hrát druhé kolo kvalifikace Davis Cupu mezi logicky Českem, no a potom Spojenými státy, kde se uvažovalo, v jaké sestavě Spojené státy nakonec přijedou, z té konečné nominace vypadly 10. hráč světa Taylor Fritz a také Tommy Paul, který je na žebříčku jen kousek za ním, ale naopak tím pádem bylo potvrzeno, že jedničku Američanů bude finalista nedávného US Open, tedy Ben Shelton. Dále na soupisce je Lerner Tien, což je také skvělý singlista, právě přes ně to především dvojice Lehečka a Menšík bude mít velmi složité. No a potom se tam připojila další trojice hráčů, kteří by mohli být poměrně dost těžkými soupeři. Jednak deblista Harrison, potom také další deblista Austin Krajicek, no a poté také Martin Dam.
0: No to je muž, kterému je 54, narodil se v roce 72. Ne, dělám si legraci. Tohle je jeho otec.
1: Toho, koho si popisoval. Ten, kdo přijede, je jeho syn.
0: Jasně, takhle. Aha. No, jenom pro vás informace, je to vlastně Martin Dam, ten starší je bývalý český úspěšný deblista, před 20 lety vyhrál právě v Americe US Open a evidentně mladý Martin Dam tedy je teď Američanem.
1: Přesně tak, to už je rodák z Floridy, muž, který se narodil v roce 2003, takže jakž takž v paměti teoreticky, jako tříletý, může mít právě titul své otce ve finále US Open s kým jiným než s Leandrem Paesem, vlastně který český deblista něco nevyhrál s Leandrem Paesem, téměř se dá říct. No a tím pádem teď velký ranař na servisu, Martin Dam, přijede na utkání Davis Cupu. No a kdyby to třeba bylo potřeba ve čtyřhře, tak si myslím, že zvláště debrový pár Dam Krajicek by mohl být tedy velice nepříjemný. Hmm.
0: Tak hraje se pátek, sobota a třeba Jakub Menšík, když nastoupí proti Tienovi, tak bude chtít asi oplatit svému soupeři nedávnou porážku právě z turnaje US Open a uvidíme, jak se Češi popasují. Vlastně možná stále bychom mohli mluvit o senzaci, kdyby postoupili nebo ne?
1: No vlastně asi ano, tak podívejme se, jak jsou Češi na žebříčku, byť na tom nejsou úplně špatně, ale Američani teďko jsou opravdu jednou z těch nejsilnějších zemí, je to jeden z těch jednoznačně nejtěžších losů, které český tým mohl mít. No a teď se ukáže, jestli se také naplní libeňská hala, jestli opravdu bude vyprodáno po dlouhé době, kdy se vlastně Tomáš Berdych vrací do téhleté arény, ve které získal před už vlastně 15 lety svůj Davis Cupový titul.
0: 14 let podle mě, 2012-13 to byly tituly.
1: No ano, no, téměř.
0: Má ve čtvrtek narozeniny Tomáš Berdych, tak mu přijďte v pátek, v sobotu poblahopřát, anebo si poslechněte naše přenosy na radiožurnálu Sport. Krásné ráno. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat, and everybody leaves. There's a place in the forest where the animals dance, carefree and

0: Somebody take a picture before it's too late. 6 hodin 52 minut. Připomínám, že už za zhruba 20 minut budeme mluvit s basketbalistou Opavy Jakubem Šiřinou po neúspěšném boji v kvalifikaci Ligy mistrů. V 7:20 budeme mluvit s Tomášem Petrem, který je v Arménii, a pak po sportovním přehledu zhruba za hodinu taky s naším kolegou Kamilem Jášou, který je na volejbalovém mistrovství Evropy, a teď uslyšíte první z příspěvku od Kamila.
1: Má to zatím Kamil velmi příjemné, protože třetí výhrou na turnaji na Slovanském, tedy hladce 3:0 na sety, si česká volejbalová reprezentace zajistila už dva zápasy před koncem skupinové fáze postup do osmifinále. K nejlepším hráčům zápasu patřil smečař Lukáš Vašina.
2: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý.
3: Kostrbatý výkon proti Slovensku to rozhodně nebyl. Český tým obránil všechny soupeřovy útočníky. Trenér Jiří Novák, a nemá to často ve zvyku, vysekl hráčům poklonu za výkon i za to, že nepřipustili návrat soupeře do zápasu, jako se to stalo v minulých dvou utkání.
4: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili.
3: Teď mají hráči v českých dresech před sebou velký zápas v Modeně s domácí Itálií. Univerzál Patrik Indra už se nemůže dočkat první výměny.
5: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězství.
3: Zápas Palapaniny začne 5 minut po 21. hodině. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos z Modeny. Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Za 3 minutky bude 7 hodin a ještě než rozjedeme závěrečnou písničku téhle hodiny, tak vás chceme pozvat i na to, pokud byste měli čas se podívat na český fotbalový pohár, tak dneska nabídne 2 zápasy 3. kola.
1: V Třinci a ve Vlašimi a na obou stadionech se představí velmi dobré celky, minimálně když si podíváme na aktuální fotbalovou šance ligu, protože bude hrát lídr tabulky Slovan Liberec v 17 hodin nastoupí ve Vlašimi, což je druholigový tým, ale to ostatně i Třinec. V obou případech je to souboj druhá versus ta první liga.
0: Slovan je druhý v tabulce, ale...
1: Promiň, ale vůbec to vlastně na sobotu.
0: No, vůbec to nic nesnižuje na tom, že teda to je pořádně těžký soupeř pro Vlašim. Já jsem včera mluvil se zástupci Vlašimi, protože jsem objednal Davida Střihavku, tamního trenéra, na 9:20, tak poslouchejte. A slyšel jsem od nich takový povzdech, že je to dost těžký soupeř prostě. No.
1: To sice ano, ale i v Prostějově ví, jak se prvoligista dá v této fázi soutěže vyřadit, připomeňme Prostějov na penalty zdolala Olomouc, takže se dá říct, že vlastně Vlašim to může mít relativně trochu snažší v tom, že třeba Liberec se soustředí hodně na ligu.
0: Ano, no a 13. je v tabulce vlastně jedno místo nad sestupem v tabulce druhé ligy, ale je to tam strašně vyrovnané, takže netřeba soudit nějak dopředu, ale o těch 2 zápasech pochopitelně na Radiožurnálu Sport taky uslyšíte.
2: Ahoj.

0: 7 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
1: Americké vesmírné síly potvrdily rozmístění zbraní na oběžné dráze. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Čeští volejbalisté mají po vítězství nad Slovenskem jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. Kolonu čekejte na D1 u Ostředku ve směru do Prahy. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinskou infrastrukturní objekty a zařízení.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin dorazil Radiožurnál.
1: Platí nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi, která začne příští týden, už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období.
4: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
1: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Pro přírodu to podle nich není dobrá zpráva. Rak červený se rychle množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
5: Je dlouhý až 15 cm, mívá černočervenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
6: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců. Plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
5: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
1: Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých ceny. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů.
7: Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i třetí utkání ve skupině mistrovství Evropy. Po vítězství nad Slováky 3-0 na sety mají jistý postup do osmifinále. Večer budou hrát Češi ještě v hlavní fázi turnaje s domácími Italy. Zítra je čeká Slovinsko. Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. I v tomto ročníku uslyšíte všechna utkání živě na Radiožurnálu Sport. Přímé přenosy najdete taky na webu i rozhlas.cz. A fotbalový brankář Lukáš Horníček má za sebou první porážku v dresu Newcastle. Ve čtvrtém kole Premier League prohrál severoanglický tým 1-4 na stadionu Leedsu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: překážka na D8 u Doksan a kolona na D1 u Rousínova. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Doksany. Na 42. kilometru je v pravém pruhu pneumatika. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 počítejte s kolonou za Rohlenku je na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov zpomalíte teď už na 37.5 kilometru, různě pomalu se jede do zúžení na 23. kilometr, kolona je nesouvislá, celý úsek pojedete zhruba 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici houstne provoz, zpomalíte ve třech pruzích na 8. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 25 minut, kamiony déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je u Hrušové vyfrézovaná vozovka, jede se pomalu v obou směrech a z obou stran jsou fronty na více než 20 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, poprvé výrazněji zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno, milí posluchači, 7.06, jsme tu s Martinem Charvátem.
10: Dobré ráno.
9: Tak dneska začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy a na soupiskách týmů je 124 cizinců, 46 Slováků, těch nejvíc, a jsou tam pak taky jednotky některých, řekněme možná i exotických hokejových národností. Jeden Bulhar, nevím teda, za koho bude hrát ten Bulhar, ale tak mě napadá, že přece v Bulharsku možná ten hokej není úplně sport číslo 1, 2, 3, nevím.
10: Nevím, kolika se dopočítáš, ale nevím hlavně, který by si řekl, že je první. Asi fotbal, dobře.
9: Já myslím, že tam je hodně silný taky volejbal, no, v Bulharsku.
10: Obecně asi ano, nebo silové sporty.
9: To je pravda.
10: Těžká otázka.
9: Ano, já mám jednoho kamaráda Bulhara, který dokonce hraje vlastně tady, respektive on je to Čech, ale má bulharské kořeny, hraje tady v Sočru taky. Ivan Ivanov a můžu se ho zeptat, ale už tady žije dlouho, tak nevím, jestli to vůbec pamatuje. Každopádně, proč jsem chtěl říct toho Bulhara? No, protože se budeme bavit s mužem, který teď v Bulharsku asi je, protože tam hrál včera basketbalový zápas.
10: To ano, budeme se bavit s Jakubem Šiřinou, nejlepším hráčem basketbalistů Opavy, hráčů to jednoho z těch nejlepších českých týmů, kteří bohužel v utkání s polským soupeřem se nedokázali dostat do další fáze kvalifikace Ligy mistrů, přestože Opava předvedla zejména v prvním poločase výborný výkon.
9: Tak za chviličku o basketbale, připomínám 7.20, o fotbale v 7.50, o volejbale. Je to pestré, doufám, že vás to baví. Ať se vám dobře vstává i pracuje.
10: Mějte hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Kapela Genesis v našem vysílání právě teď končí v 7 hodin 10 minut a začne rozhovor o basketbale, protože Opava, konkrétně ten mužský tým, je momentálně v Bulharsku, kde bojoval o postup do Ligy mistrů.
1: Včera odpoledne nastoupili opavští basketbalisté k prvnímu zápasu proti polským Dzikům Varšava. Po velmi dobrém a vyrovnaném prvním poločase, kdy Opava vedla i pětibodovým rozdílem, tak nakonec polskému soupeři podlehla 99-116.
0: No, my si o prohře a o konci naději na postup do Ligy mistrů teď popovídáme s kapitánem opavských basketbalistů Jakubem Šiřinou, který si v Bulharsku kvůli nám přivstal. Jakube, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Máte tam posun časový oproti Česku? My aktuálně 7.11, kvůli tomu přivstání, jestli jste opravdu tak poškozený.
2: Ne, my máme aktuálně 8.11, takže už se stejně chystám na snídaní, takže je to v pohodě.
0: Uf, tak to se mi ulevilo, děkuju.
1: Přesto vám děkujeme, že jste se takhle ráno spojil s vysíláním radiožurnálu Sport. Rozhodl asi nástup do druhého poločasu, že? Kdy divočáci, jak se varšavskému týmu říká, ostatně je to jeho název, tak se dostali do 10 bodového náskoku.
2: Určitě rozhodl nástup do druhého poločasu, jak říkáte správně, ale těch momentů tam bylo mnohem víc. My jsme vlastně prakticky celý zápas nebyli schopni nějak v obraně zastavit, o čem svědčí 116 bodů. To prostě na takové úrovni a proti takovým týmům nemůžete potom pomýšlet na vítězství a bylo to nesmírně těžké pro nás, no, otáčet takový rozdíl.
0: Ale přesto vyrovnaný poločas, byl tam nějaký rozdíl ve vaší hře v té první půli oproti třeba třetí čtvrtině?
2: Tak myslím si, že jsme měli docela slušné procento ze střelby za 3 body, což nás jako drželo v tom zápase, ale potom vlastně rozhodla nějaká ta, nevím kolika ti bodová šňůra v té třetí čtvrtině, kdy nám soupeř prostě odskočil a my jsme potom zašli vytvářet různé ztráty nebo neproměňovat ty střely s takovou úspěšností, jako se nám to dařilo v prvním poločase a proto ten náskok soupeře narůstal a my už bohužel jsme s tím nedokázali nic udělat, no.
1: Kapitán opavských basketbalistů, to byste mi asi dal. Jakub Šiřina s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. 22 bodů na vašem kontě, sezóna pravda na začátku, ale je to minimálně pro vás příjemné, že takhle začínáte sezónu s tím, že dokážete proměňovat své hody?
2: Tak určitě je to fajn, že dokážu se pořád udržet na nějaké úrovni, ale vyměnil bych ty body za postup do další fáze. Takže nějakou osobní radost z těch bodů nemám. Měl bych ji, kdyby jsme vyhráli, ale takhle to kazí ten výsledek, bohužel.
0: No, Jakub Šiřina, kapitán opavských basketbalistů, s námi teď ve spojení z bulharského Samokova, kde jste samozřejmě chtěli být celý týden a vybojovat Ligu mistrů. Možná jsme ještě nezmiňovali, že jste nastoupili do prvního toho zápasu ze 4, které jste museli zvládnout. Teď tedy bez Ligy mistrů, ale s jinou tedy evropskou soutěží, evropským pohárem FIBA, kde vás čeká 10 zápasů ve skupině. Dá se nějakým způsobem v tomhle poháru trošku zažehnat zklamání z toho nepostupu do Ligy mistrů, anebo jste to měli nastavené tak vysoko, že se s tím těžko vyrovnáváte?
2: Tak samozřejmě ty ambice postoupit do té Ligy mistrů byly, ale bohužel pro nás je taková realita, že asi to není momentálně v našich silách, ať už z různých důvodů, kdy vlastně třeba i pro nás včera to byl zápas, kdy jsme hráli poprvé v kompletní sestavě. A jak říkám, z různých důvodů, zdravotních a tak podobně, tak to pro nás nebylo jednoduché a budu-li upřímný, tak ten FIBA Europe Cup je pro nás, si myslím, mnohem hratelnější pohár už z loňské zkušenosti, ne z loňské, ale vlastně už jsme ten pohár jednou hráli, takže víme, že to není tak těžká skupina třeba těch soupeřů, jako by mohla být v Lize mistrů.
1: Ve čtvrtek začíná Národní basketbalová liga. Vy, kdyby se vám v Bulharsku dařilo, tak tam budete tak dlouho, že byste vlastně nestihli start ligové soutěže. A takhle se můžete těšit vlastně na derby s NH Ostrava. Jaký to bude zápas na úvod té ligové sezóny?
2: Tak derby je vždycky specifické v tom, že se říká, že nemá vítěze, ale já věřím tomu, že prostě ten tým máme kvalitní na to, aby jsme doma to derby zvládli, takže určitě je fajn začínat takovým tahákem, jako je derby, a věřím tomu, že právě přijde hodně diváků a požene nás k dobrému výkonu. A samozřejmě Ostrava má taky nový tým, složený z několika těch zahraničních hráčů, takže bude třeba je dobře naskautovat, připravit se na ně a nepodcenit je, ale já věřím, že domácí prostředí je prostě pro nás takové domácí tvrz a věřím, že prostě urveme to domácí vítězství.
1: Na co si v sezóně věříte? Přece jenom je tady ten nový projekt Slavia / Nymburk.
2: Těžké takhle predikovat dopředu, protože nejenom u Ostravy, ale i u ostatních týmů proběhlo hodně změn. Takže bude záležet, jak se to všem sedne, ale my určitě máme ty ambice každý rok pohybovat se v té top 4, top 3, takže to je ten prvotní cíl a samozřejmě uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet a jaké budou naše reálné cíle.
0: To říká kapitán basketbalistů Opavy Jakub Šiřina po neúspěšném boji o Ligu mistrů, kterou tedy z českých týmů bude hrát právě zmíněný nový celek Slavia Praha NBK. Opavu čeká evropský pohár FIBA. Jakube, moc děkujeme za rozhovor a přejeme šťastný návrat domů.
2: Děkuji moc krát, díky.

0: 7 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my míříme ještě dál než do Bulharska, kde jsme byli před chvilkou s Jakubem Šiřinou, basketbalistou. Teď tedy, Martine,
1: Do Arménie až, protože tam budou hrát fotbalisté pražské Sparty první kolo ligové fáze Evropské ligy. Pravda, zápas až zítra, ale Pražané se rozhodli letět s dvoudenním předstihem, který odletěli už včera, a s nimi i náš reportér Tomáš Petr, který je teď v Arménii. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jenom, abyste to pochopili dobře, dneska je úterý. Ty říkal až zítra, ale Evropská liga běžně se hraje ve čtvrtek, tak oni opravdu hrají ve středu. Není to žádná mýlka, nebo nevstali jste do špatného dnu, je úterý a zítra hrajou.
1: Ona i Liga mistrů se hrála ve čtvrtek, takže zkrátka je to tenhle týden, tenhle rok, vlastně tenhle podzim zatím takové posunuté. Hmm. Ale pojďme k tomu utkání Ararat Arménia Sparta Praha. Co je teď s ohledem na pražskou Spartu podle tebe, Tomáši, to nejdiskutovanější, to nejzajímavější?
2: Tak nejdiskutovanější asi určitě bude to, že Sparta potřebuje vyhrát nejen ve středu, ale hlavně i o víkendu, protože v domácí soutěži jí ujel vlak a teď je tedy otázkou to, jak rozložit síly mezi ten středeční zápas v Evropské lize a mezi zápas v Olomouci.
0: A samozřejmě, co se týče třeba aktuálně jenom kádru, který je v Arménii, tak četl jsem, že chybí tedy vlastně zraněný Hoover a vykartovaný Ševinský, jinak asi bez nějakých velkých překvapení, Tomáši, abychom to takhle aktualizovali.
2: Je to tak, co se týče těch dlouhodobě zraněných, tak tam není žádná novinka, opravdu jen Ševinský a Hoover, a právě proto, že v poslední době se mi zdá, že trenér Brian Priske příliš nerotuje se sestavou. On ostatně také mluvil o tom, že je potřeba tam najít ty mechanismy, že je potřeba se sehrát a že ten program není zas až tak náročný. Tak jsem hodně zvědav na to, co pošle zítra za základní sestavu do toho zápasu.
1: Trenér Brian Priske, říkáš, pravda, po tom, co Sparta z 8 zápasů má 4 výhry, ale především 4 porážky a do té Evropské ligy v podstatě spadla, to bylo to nejnižší, co mohla hrát.
0: Byla ta pátá porážka ještě.
1: No právě, v útovkách pátá, no. Tak vlastně tohle je to nejmenší. Myslíš si, že Brian Priske má jasnou pozici ve Spartě, nebo případně by tu pozici mohl mít zajímavou i jinde?
2: No zatím to vypadá, že pozici ve Spartě má jasnou, i když v lize to je tedy hrůzostrašný pohled na tu tabulku, kde Sparta je vlastně mimo ty pozice, které zaručují evropské poháry. Ale co je zajímavé, tak v dánských listech, dánské noviny Tipsbladet, píší o tom, že Brian Priske by mohl být kandidátem na nového kouče Gladbachu. Německý klub si prý Priskeho vytipoval jako jednoho z možných nástupců Eugena Polanského a Gladbach tak prý zvažuje, že pošle Spartě nabídku v hodnotě několika milionů. Připomeňme, že Brian Priske už podobně jednou ze Sparty odešel, když se ho vyhlédl v Praze Feyenoord a 49-letý nebo aktuálně 49-letý kouč tehdy zamířil tedy do Rotterdamu, do Feyenoordu, a teď tedy údajně o něj má mít zájem Borussia Mönchengladbach podle dánského Tipsbladetu. Tak jsem hodně zvědav, jak se třeba i do té případné nabídky promítnou ty zápasy tady v Jerevanu a pak v Olomouci.
0: Koukám na web Kickru, což je takový ten německý specializovaný
1: fotbalový server.
0: Píšou tam, že Gladbach opravdu je připraven platit za toho trenérského kandidáta, kterého chce odstupné. Takže vlastně to je spíše tak jako řečeno, že by případně zaplatili prostě i za trenéra, který je v angažmá.
1: A miliony byly v eurech samozřejmě, to znamená, že to může být poměrně dost zajímavá částka. Myslíš si, Tomáši, že Sparta by vlastně v té současné situaci na něco takového přistoupila? Protože samozřejmě by potom potřebovala jako najít náhradu, že ano?
2: No, podle mě tam jsou dvě roviny. Pokud by nevyšel ten zítřejší zápas v Jerevanu, pokud by se třeba prohrálo i následně v Olomouci, tak ta situace by začínala být podle mého neudržitelná, protože Spartě by vlastně ujel vlak ještě víc v lize. Tam už by to nebylo o tom přemýšlet, jestli se dá stíhat Slávy, ale jestli vůbec je reálná šance dotáhnout týmy na pohárových pozicích. No a co se týče Evropské ligy, tak co si budeme nalhávat, tak sice je to venku v Jerevanu, ale Ararat Arménia bude patřit k těm asi nejslabším soupeřům, na které Sparta narazí. A dá se tedy mluvit skoro o povinných třech bodech. A v tu chvíli by tedy se dali zabít dvě mouchy jednou ranou. Sparta by se zbavila Priského, který začíná být neúspěšný. Dostala by za to peníze. No jo, ale je tam to B. Vzpomeňme si, jak Sparta hledala právě náhradu ve chvíli, kdy Brian Priske odešel. Zamířil do Rotterdamu. A v tu chvíli to převzal jeho asistent Lars Friis. A je otázkou, jak by tohle Sparta měla namyšlené, jestli by měla nějakou variantu, jak nahradit Briana Priského.
0: No uvidíme, jak to bude. Samozřejmě tohle jsou spekulace, které vychází tedy z toho serveru Tipsbladet, jak říkal Tomáš Petr. A samozřejmě zajímá nás hlavně ten zítřejší zápas Sparty v Jerevanu, který uslyšíte od Tomáše Petra na radiožurnalu Sport živě. A teď jsme si udělali takové malé pozvání. Tomáši, tak zdravíme do Arménie, děkujeme.
2: Hezké ráno.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Je 7:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom včera schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ní zavést spotřební daně. Téma pro ranní interview Radiožurnálu. Do vysílání zveme ediktologa Tomáše Jandáče. Poslouchejte v 7:50. Stíhačky NATO se střelily v noci dron v litevském vzdušném prostoru, potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. A zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. V referendu si loni na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Provozovatelé lodí by pak kvůli hluku mohli nově dostat i výpověď z přístaviště. Sport. Basketbalisté Opavy si v této sezóně Ligy mistrů nezahrají. O účast v soutěži přišli hned po prvním utkání kvalifikačního turnaje v bulharském Samokově, kde podlehli polskému týmu Dziky Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak čeká Slezany evropský pohár FIBA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 u Městce a kolona na D1 u Divišova. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové hlásíte stojící auto na 57. kilometru.
6: Na začátku zúžení tam není vůbec místo žádný na krajnici a zastavilo tam auto pravděpodobně s nějakým defektem a je to tam dost nebezpečný. Jo, je to v tom zúženém místě, na poslední chvíli se tam vyjejbají auta.
5: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214,5 po pojíždí kolona za Rohlenku, tam pojedete přes 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov zpomalíte na 36. kilometru, nesouvislá kolona pokračuje do omezení na 25. a je to na necelou půl hodinu. Na D1 směrem do Prahy se následně jede v silném provozu od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště se protahují kolony kvůli regulaci provozu, zpomaluje se poprvé za dálnicí D1 na 79. kilometru. A na silnici 35 ze si provozu zpomaluje se poprvé za dálnicí D1 na 79. kilometru. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí

0: Mraky a denní maxima se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Zítřek, tedy středa, bude nejteplejším dnem z celého týdne s teplotami až 26 stupňů Celsia. Během dne se ale obloha začne zatahovat a začne pršet a na některých místech i bouřit. A přijde také ochlazení. O víkendu se sice také objeví dešťové přehánky a teploty v sobotu do 23, v neděli do 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

7:38, no, jak když se sype nějaké plechové, nevím, zboží. Ten konec tady té písničky, nevím. Jsou to různé věci, které jsou ve vkusu třeba tvůrců. To je jedno, pojďme na sportovní věci. Dneska je 15. září, svátek slaví Jolana, všechno nejlepší přejeme. Připomínáme si, Martine, taky dneska 100.

0: sedmé samozřejmě nedožité narozeniny legendárního Fausta Kopyho, který se narodil tedy v tento den před opravdu hodně dávnem. Ale asi pojďme raději do současnosti.
1: Pojďme k tomu, že čeští volejbalisté mají na mistrovství Evropy jistou účast ve vyřazovací fázi. Tím začíná náš sportovní přehled s Pavlem Tilšarem. Znovu hezký den.
2: Dobrý den. Češi vyhráli i třetí utkání na kontinentálním šampionátu. Slovensko porazili v italské Modeně 3-0 na sety a s předstihem postoupili do osmifinále. Trenér národního týmu Jiří Novák byl s výkonem svých svěřenců tentokrát spokojený i proto, že nepřipustili žádné komplikace, jako se jim to stalo v předchozích dvou zápasech.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a výsledek byl poměrně jednoznačný. Jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
1: Je 15. září, začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájců titulu do něj vstoupí Pardubice.
4: Je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
5: Říká trenér mistrovských Pardubic Filip Pešán před startem nového ročníku Tipsport Extraligy. Východočeši do něj vstoupí jako většina týmů až zítra. Hrát budou derby s Hradcem Králové. Sezonu zahájí souboj Karlových Varů s Třincem. Začne se hrát dnes v 18 hodin. Všechny zápasy nejvyšší hokejové soutěže odvysíláme i v nadcházejícím ročníku v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. František Kuna, Radiožurnál.
1: Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku Tipsport Extraligy bez Aarona Irvinga. 30-letý kanadský bek končí v pražském týmu po třech sezónách. Nejpovedenější měl tu před minulou, kdy v základní části nastřílel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Sparta na webu oznámila, že s Irvingem už dál nepočítá.
2: Fotbalisté Sparty už jsou v Arménii, kde zítra vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu je čeká souboj s domácím týmem Ararat Arménia.
6: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Fotbalový brankář Lukáš Horníček má za sebou první porážku v dresu Newcastle. Ve čtvrtém kole Premier League prohrál severoanglický tým 1-4 na stadionu Leedsu. Ten se tak posunul na třetí místo tabulky, Newcastle je 12.
0: Fotbalista West Hamu Tomáš Souček před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu přinese při pětě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Londýnský klub to uvedl na svém webu. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava zemřel v pondělí ve věku 64 let.
1: Fotbalista Richard Sedláček spojil svou budoucnost s Jabloncem. Se severočeským klubem prodloužil smlouvu do roku 2029.
2: Dva ligové týmy zabojují o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru na hřištích týmů ze druhé nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav nastoupí v 16:30 v Třinci, Liberec o půl hodiny později ve Vlašimi.
1: Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rikl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže před 13 lety.
7: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: Američané už na rozdíl od českého týmu vyčerpali změny v sestavě. V jejich poslední nominaci zveřejněné tenisovou federací Spojených států jsou teď Shelton, Tien, Dam, Harrison a Krajicek. Poslední tři jmenovaní nahradili Frice a Paula. V Praze ale ještě všichni tenisté soupeře nejsou. V úvodní tréninkový den chyběl poražený finalista US Open Ben Shelton. Není ani vyloučené, že bude sestava Američanů nakonec jen čtyřčlenná.
2: Tenistka Kateřina Siňaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Doma je ale jenom krátce, ještě uprostřed tohoto týdne ji čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu.
8: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda celkově ty týmové akce, prostě je to změna. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
2: Finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu začne českému týmu příští úterý. Čtvrtfinálovými soupeřkami Češek budou Britky.
0: Opavští basketbalisti do Ligy mistrů nepostoupili. V kvalifikačním turnaji v bulharském Samokově prohráli hned první zápas, a to s polským týmem
2: Dziki Varšava.
0: Dziki Varšava, ano, 99-116. Slezany tak čeká hlavní fáze evropského poháru FIBA. Kapitán týmu Jakub Šiřina k tomu u nás na Radiožurnálu Sport řekl.
9: Samozřejmě ty ambice postoupit do té Ligy mistrů byly, ale bohužel pro nás je taková realita, že asi to není momentálně v našich silách, ať už z různých důvodů, kdy vlastně třeba i pro nás včera to byl zápas, kdy jsme hráli poprvé v kompletní sestavě.
2: Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Federace na svém webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala do 8. června roku 2034, a to za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy nebo zneužití interních informací. Hradeckému deníku Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
0: Ano, to byla poslední informace sportovního přehledu, který Pavlu Tilšarovi vyšel takhle krásně do konce toho zvuku, který nazýváme bublák. Pavle, děkujeme.
2: To načasované, mějte se krásně.

0: 7 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My jdeme mluvit teď o dalším z míčových sportů, které sledujeme dnešní ráno, ale tenhle přeci jenom podrobněji, a to už i posledních několik dnů.
1: A to proto, že české volejbalové mužské reprezentaci se zatím na evropském šampionátu daří a dnes vstoupí v 21 hodin a 5 minut na mistrovství Evropy do zápasu s domácí Itálií.
0: Což je asi ten nejtěžší soupeř, který čeká Čechy v základní skupině, ze které už ale tedy mají ten postup jistý, takže můžou v uvozovkách s klidnou hlavou.
1: V uvozovkách, ale samozřejmě chtějí být v skupině na tom, co nejlépe, třeba se i před Itali dostat. V Modeně je náš reportér Kamil Jáša. Dobré ráno, Kamile.
2: Dobré ráno.
1: Zápas se bude hrát v hale Pala Panini. Někomu by to možná evokovalo těstoviny, ale Italové jí sami říkají chrám volejbalu. Tak jaká bude atmosféra v Pala Panini?
2: On je to Rod Panini, zakladatel pana Panini, který vybudoval halu opravdu úžasnou. Je už letitá, není to žádná mladá slečna, je z roku 1985, ale ta atmosféra je tam opravdu velmi působivá a dnes večer při utkání české reprezentace ten zápas se bude hrát od 21 hodin a 5 minut, tak to bude také určitě nádhera. Přes 5000 fanoušků dokáže vytvořit opravdu, no řekl bych, výjimečnou atmosféru v hale, o které se říká, že je v ní nejlepší akustika na světě. Připravil jsem také malou ochutnávku. Takhle to zní, když hrají Italové a když se chystají na servis. No a dnes večer tomu nebude jinak. Bude to určitě zajímavé sledovat i dění na tribunách, jak jsem říkal, přes 5000 fanoušků. Bude u toho i lékař české výpravy Martin Debnar, ortoped. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Vy máte, Martine, teď docela důležité slovo i při skládání základní sestavy, protože kapitán Patrik Indra je lehce zraněný. Jak je na tom?
3: Tak já si myslím, že já už takovou těžkou pozici nemám. Kuba Venarius, vlastně můj kolega, který tady byl tu předchozí část, dovedl vynikající práci a Patrika v podstatě stabilizoval, že je to všechno na dobré cestě, vidím to všechno pozitivně. Vlastně už se jedná jenom spíš o takový preventivní nastavení, takže já si myslím, že Patrik bude na tom zápas od zápasu lépe a ukáže nám, co všechno umí.
2: Jak tohle v české volejbalové reprezentaci funguje? Kdo má hlavní slovo? Řekne si hráč, jestli ho záda bolí tolik, že může hrát, nebo trenér tlačí na to, aby měl kapitána v základní sestavě, nebo to hlavní slovo má lékař?
3: Je to všechno o nějaký kooperaci, vlastně i fyzioterapeut se na tom podílí. Samozřejmě hráč musí si říct, jak on to vnímá. Určitě je tam důležité to slovo toho trenéra, ale troufám si to říct a trošku doufám, že přece jenom my máme to hlavní slovo, nebo tu hlavní stopku jako dáme my a většinou nás v tomhle tom trenéři a realizační tým respektuje.
2: To je Patrik Indra, další hráči jsou v pořádku, nebo takové to klasické, blíží se nám podzim, sem tam rýma kašel.
3: Tak samozřejmě ten podzim se blíží, ty klimatizace tady jedou, takže čas od času někdo trošku cítí nějaký tlak v krku, ale zatím nic jako dramatického a já věřím, že to všechno ustojíme a nebudeme muset řešit žádný tyhle ty rýmičky.
2: A jak vlastně tohle to všechno řešíte? Musíte si, předpokládám, a to je jasná věc, dávat velký pozor na ty léky, které mohou být hráči aplikovány a ty, které jsou zakázány.
3: Přesně tak, existuje seznam zakázaných léků. Některé ty léky mohou být i právě v těle z těch běžných léků proti chřipce, nachlazení tak podobně. Většinou to jsou léky na bázi nějakých jako podpůrných stimulancí, jako nějaký efedrin a tak podobně. Takže ten právě často bývá i v lécích, jako je třeba Coldrex, tak tam ten efedrin bývá, takže ten vlastně je taky třeba na seznamu zakázaných látek. Takže jo, je to potřeba tohle to sledovat a vědět, po čem sáhnout.
2: Je to zajímavé téma. Ve vysílání Radiožurnálu Sport si povídáme s Martinem Debnarem, ortopedem, který má na starosti českou volejbalovou reprezentaci, ale vy sám jste triatlonista, máte za sebou hodně závodů. Je to výhoda pro sportovní lékařství, když víte, co a jak?
3: Troufám si říct, že trochu ano, sice triatlon není týmový sport.
2: Není to volejbal.
3: No, přesně tak. Ale jako takový to cítit se do toho nalazení před tím výkonem, tak to si troufám tvrdit, jako že tam je dost podobný. No.
2: Česká volejbalová reprezentace nastoupí proti Itálii. Je to velký zážitek pro hráče. Doporučuji posluchačům Radiožurnálu Sport, aby si udělali čas během dne, vlastně aby poslouchali Radiožurnál Sport celý den. Natočili jsme rozhovory i s hráči a ti se na ten večerní zápas hodně těší. Třeba Klimeš Blokař, Antonín Klimeš se hodně specializuje na to, aby zabránil Simone Giannelimu, to je velká nahrávačská hvězda, tak aby prostě přečetl jeho distribuci. Bude to takový souboj s gigantem, s úřadujícími mistry světa. Hráči budou asi nervózní. Předpokládám, že proti nervozitě nemáte ve svém zavazadle lékařském vůbec nic.
3: To bohužel ne, to leda, že bychom trošku šli do takový, což teoreticky jaký můžeme, do takový ty psychologického nastavení těch hráčů, ale...
2: No je to téma pro lékaře?
3: Tak do jistý míry může být, jo, protože přece mi ta léčba, ta hlava tam je mocná čarodějka, takže i s tím musíme trošku mít kooperovat, ale já věřím, že naši hráči tohle to zvládnou sami, že jsou vlastně z těch klubů zvyklí na tuhle tu zátěž a se s tím poperou.
2: No pane doktore, když mluvíte o hlavě, tak je některý z hráčů, který si stěžuje víc než ostatní?
3: Tak určitě někteří zjistí trošku více než ostatní, ale já si bych nebudu jmenovat, necháme si to pro sebe.
2: To docela dobře chápu. Poslední věc, chystají se na zápas hráči, to utkání začne v 21 hodin, 5 minut, hala Paniny, chrám volejbalu, velká věc pro všechny hráče, kteří reprezentují Českou republiku, i když už ten postup, tedy čeští volejbalisté mají v kapse, i vy osobně užijete si tu atmosféru, protože hráči na to užívají. V pravém slova smyslu moc času mít nebudou.
3: Jo, já si to rozhodně užívám, protože, jak říkám, já s tím týmovým sportem nemám tolik společného z dřívejška a tyhle ty atmosféry prostě má to něco do sebe, prostě je tam taková elektrizující atmosféra a mně se to moc líbí.
2: Zápas začne v 21 hodin a 5 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Díky moc za odpovědi. U mikrofonu byl Martin Debnar, ortoped. Pánové, jestli máte nějaký zdravotní neduch, tak je vám plně k dispozici.
3: Přesně tak. Díky moc.
0: Děkujeme Kamilu Jášovi, že takhle zprostředkovává služby pana doktora. Ten je za to určitě taky velmi rád, protože myslím, že zrovna ortopedi ti o práci nouzi nemají. Kamile, ty dneska taky nebudeš mít nouzi o práci, v 21 hodin 5 minut tě uslyší posluchači u zápasu Česko-Itálie. My se moc těšíme na tu kulisu a já myslím, že ty je přezveš. Tak se drž. Pane doktore, mějte se hezky, ať se daří.
2: Hezký den.
3: Naschledanou, pěkný den. Dear God.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
6: Radiožurnál 8 hodin. Čas na zprávy a pro Janu Tendorskou.
7: Europoslance čeká hlasování o úpravě emisních povolenek, má zabránit prudkému zdražení. Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Scházet se dál budou podle aktuální potřeby. Zápasem Karlovy Vary Třinec začne nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Dlouhá kolona stojí na silnici 35 před Hrušovou směrem do Hradce Králové. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
8: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
7: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář.
9: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
7: Soukromé jednání Petra Pavla a Andreje Babiše následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou teď vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Ode dneška si je můžou prohlédnout školáci. Z korunní komory svatovítské katedrály je odpoledne vyzvedli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
10: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovítská koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: A ve Vladislavském sále už je náš reportér, živě se v ranním Radiožurnálu přihlásí po 8:45. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery.
11: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let.
12: Říká autor dvojkoncertu Jan Kučera.
11: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
12: Solistou večera bude český houslista Daniel Matej a japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
13: Začíná nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary nastoupí proti Třinci. Západočeši patří dlouhodobě k pravidelným účastníkům play-off. Naposledy došli do semifinále a obsadili konečné třetí místo. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl mluví o změnách v kádru.
14: Máme 5 nových obránců. Bude to chtít i čas trošku, aby se to sjednotilo, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna. Jediný odchod nebyl, jediný příchod. Ten tým bude zase o ten rok lepší. Můžeme zase mít další kvalitní sezónu. Ale hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ proto je dobrý.
13: Zápas Karlovy Vary Třinec začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zbývající utkání úvodního kola Tipsport Extraligy jsou na programu zítra. Čeští volejbalisté s předstihem postoupili do osmifinále mistrovství Evropy, když vyhráli i třetí zápas ve skupině. I v italské Modeně porazili Slovensko 3-0 na sety. Večer čeká národní tým domácí reprezentace, zítra pak Slovinsko.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D48 u Rychaltic. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Divišov. Na 38. kilometru se brzdí před kolonou. Nesouvislá fronta pokračuje do omezení na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína dejte pozor za sjezdem na Brušperk. Na 37. kilometru hlásíte nehodu.
17: Dvě auta ve spojidle, levý pruh, z auta už hasiči.
16: Je to tam bez kolony. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhá kolona z obce Řídký, je to na zhruba 40 minut. Provoz brzdí vyfrézovaná vozovka u Hrušové. A v Praze velmi silný provoz kolony téměř všude, kolem Jarova potíže kvůli omezení ve spojovací, jen v Českobrodské se stojí od ulice Pod Táborem k odbočce do ulice k Žižkovu půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
18: Přejeme vám krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport s Martinem Charvátem.
19: Krásný, snad slunečný den všude.
18: No jo, koukáme tady, ještě nám to nezastavili, tak vidíme střechy vinohradských domů a svítí sluníčko, tak asi to ještě budou poslední záchvěvy léta, přece jenom týden a něco možná zbývá do konce tohoto
19: léta,
18: ročního
19: jaké
18: období.
19: Teploty do toho počítáš?
18: Tak jestli má být nějaký 25 až 30, tak to je léto teda jako hrom.
19: 25 až 30 beru, já vidím všude 20.
18: Jo.
19: No dobře, dobře.
18: Já jsem slyšel ve zprávách něco, ale tak to víš, no, jak se říká, říkali to v rádiu. Ne, tak věřte nám, se nevymýšlíme. Každopádně dneska, když se podíváme, kdo slaví narozeniny, tak já chci zmínit jednoho borce, který si léta užije půl roku a pak má půl roku tmu, protože Eidur Gudjonsson je Islanďan a dneska slaví už 48. Věřím, že si ho hlavně fotbaloví fanoušci z řad posluchačů pamatují z Chelsea, z Barsy, tam taky s Pepem Guardiolou slavili treble, ligu mistrů vyhráli. On má jednu zajímavost, v roce 96, když mu bylo 17, debutoval v islandské repre a střídal svého otce. Teď si říkáte, v 17 střídal tátu, tak ten hrál ve 40, no měl ho brzo, takže tátovi bylo 34, o 17 let starší otec. Nehráli spolu, protože tehdy to byl zápas někde v Estonsku a šéf svazu řekl trenérovi repre: počkej si, nech je hrát, až budeme hrát doma. Tak je budeš stavět doma spolu. No tak stalo se to, že Eidur si pak tedy zlomil nohu a než se stačil vyléčit, tak táta ukončil kariéru. No neměl v tomhle štěstí, ale jinak myslím, že v kariéře docela měl.
19: Co se týče dalších oslavenců, tak nizozemský fotbalista, kdyby tedy žil, Johan Neeskens by oslavil své narozeniny.
18: Johan Neeskens?
19: Přesně tak. Takže
18: toho podle mě připomínáme s Antonínem Panenkou, když jezdíme na ty desítky, protože v semifinále toho mistrovství Evropy před 50 lety, myslím, že právě i tým, ve kterém právě tenhle borec hrával, vyřadili. Kolik by mu bylo dneska? Spočítáš to takhle rychle?
19: No, bylo by mu 75 let,
18: Tak
19: kdyby,
18: to sedí.
19: Bohužel, ano. Ale předloni.
18: Ano, předloni.
19: Bohužel odešel.
18: Dobře. No tak, když jsem zmiňoval Antonína Panenku, tak věřím, že si vzpomínáte, že 5. října jsme v Plzni na další desítce Pavla Horváta živě. No ale už dneska startuje jiná velká akce, u které taky bude Radiožurnál Sport a myslím, že se o ní budeme bavit v následujícím příspěvku, ne?
19: Nejen v následujícím příspěvku, ale o té soutěži, tedy hokejové typ Sport Extralize, se budeme vlastně bavit celý následující půl rok.
18: Tak poslouchejte nejen hokej, ale třeba i nás. Krásné ráno.
19: Hezký den.
15: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 8 hodin 11 minut, dneska to všechno vypukne a my i v den startu nové sezony hokejové extraligy pokračujeme v seriálu, ve kterém představujeme účastníky této soutěže.
1: Na řadu se dostala brněnská Kometa. Ta už teď ví, že ji čeká přelomový ročník. Začne ho totiž ještě v hale Rondo, ale od ledna se přesune, snad doufejme, do nové arény na Výstavišti.
2: Celá ta sezóna i ten přesun znamená hodně pro Kometu, pro celý region a pro celý český hokej.
3: Je před startem ročníku spojeným se stěhováním do nové arény přesvědčený majitel a od této sezóny opět taky trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský. Podle obránce Radka Kučeříka zatím přesun plánovaný na leden není v kabině hlavní téma.
4: My se na to teďka nějak vyloženě nesoustředíme, že pro nás je důležité dobře do té sezóny vůbec vstoupit a ta arena je tam nějaká taková třešnička v pozdálí pro nás.
3: Se stěhováním do nové arény a taky Zábranského návratem na střídačku je spojené to, že do Brna se v létě vrátila početná skupina odchovanců, kteří v minulých letech působili v zahraničí. Patří mezi ně i Kučeřík, který se v týmu potkává s kamarády z mládežnických let.
4: Já si myslím, že je to pro nás hrozně moc fajn teďka, že jsme se takhle zase sešli a můžeme si připomenout i ty doby, co byly a plno vtipků, různých zážitků, které jsme měli v mládí, tak se vrací a jsou to žhavý téma teďka, takže v tomhle je to super, ale říkám, ta parta je superová, jedno jestli je to z těch kluků, co jsme se tady potkávali, nebo z toho, co vlastně přišlo, takže si myslím, že za to léto jsme si teďka udělali výbornou partu a na tom budeme chtít stavit.
3: Konkrétně Kučeřík se do Brna vrátil po dvou letech ve Finsku. Třeba bek Stanislav Svozil a útočník Jakub Brabenec ale přicházejí z Ameriky, kde marně bojovali o místo v NHL. Trenér Zábranský očekává, že těmto hráčům zabere nějaký čas, než si zase zvyknou na extraligu.
2: Určitě jo, ten hokej je tam úplně jiný, ale tím, že já jsem tam lítal často, tak si dokážu představit, že teď je to pro ně změna, ale dostanou prostor i čas na to, aby si na to zvykli.
3: Reprezentační obránce Kučeřík věří, že při sehrávání pomůže týmu právě to, že i když po čtvrtfinálovém konci v minulé sezóně prošel velkou obměnou, většina mužstva se dobře zná.
4: To určitě nějaký bonus je, ale určitě ta souhra na ledě je nejdůležitější a to, že se trošku známe, si myslím, že může být nějaký plus, ale postupem času prostě si všichni na sebe budeme zvykat a myslím si, že ta souhra bude lepší. Nikdy to není o tom, že se prostě sejdeme a kdyby jsme se znali, tak to půjde hnedka.
3: Sezónu Tipsport Extraligy zahájí lonští mistři dvěma zápasy na hřištích soupeřů. Ve středu nastoupí v Litvínově, v pátek v Třinci. Domácí premiéra je zatím stále v hale Rondo, čeká v neděli proti Hradci Králové. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: My máme samozřejmě na programu už dnes první ze zápasu hokejové Tipsport Extraligy a vy ho uslyšíte od 18 hodin.
1: Karlovy Vary přivítají Třinec, zápas, který právě v 18 hodin začne s komentářem našeho reportéra Františka Typovského. Poslední utkání vzájemné je vlastně velmi nedávné, protože oni se hned pětkrát utkali v dubnu, což je samozřejmě dáno tím, že hráli proti sobě také v playoff.
0: Rozhodující gol pátého toho semifinále dal Matěj Kuběsa v prodloužení a Třinec pak podlehl ve finále Pardubicím. Karlovy Vary mají za sebou ale velmi zajímavou sezonu. Mají za sebou taky různé změny grafiky třeba na dresech, což se probíralo na sociálních sítích. Mně osobně to je úplně jedno, protože já si myslím, že obecně v hokeji je strašně moc reklam, takže to, že máš pomalovaný dres nějak jinak, pro mě asi jako nepodstatné, ale fanoušky to docela zatížilo.
1: A až to budeš komentovat, jen, tak tě to také začne zajímat, protože to když...
0: Neříkáme hráče... Karlovy Vary čistě, no.
1: Říkáme Karlovy Vary, ale bylo by dobré poznat také samotné hráče.
0: Jo, takhle,
1: a když
0: jasně.
1: Na dresech nepoznáš toho hráče a poznáváš ho jenom podle bruslení, je to někdy opravdu velice zajímavé. A nebo musí vypadat třeba jako takový Daniel Voženílek se svými vlasy mimo helmu.
0: Dobře, tak já dneska budu poslouchat Františka Typovského, jak se s tím popasuje. Že dobře a že i vy budete u toho.
5: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady Jakub Jeřábek. Jestli chceš být s námi na ledě, i když nemáš čas, naleď Radiožurnál Sport. Všechny zápasy hokejové extraligy uslyšíš buď samostatně v přímých přenosech na internetu, nebo souběžně v pořadu s mikrofonem za hokejem. Od prvního kola do posledního finále.
5: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, dneska je 15. září a když zaspomínáme, je to 26 let od začátku letních olympijských her v Sydney. Už jsem to tady asi říkal i minulé roky, že mi přijde prostě trošku i zvláštní, že začínali takhle pozdě v Austrálii, ale možná to souvisí s tím, že tam to mají naopak, víš, se ročními obdobími.
1: No a když začínali vlastně olympijské hry v Mexiku, že? No.
0: Později takže, ještě, jo?
1: No právě. Takže je to vlastně pochopitelné. No. Tak kdy bylo mistrovství světa ve fotbale v Kataru, no.
0: Jasně, že to bylo takhle postavené později. No tak jenom možná čekejte, že sem tam asi v našem ranní třeba vysílání vzpomeneme 26 let od toho či jiného úspěchu. Takový Jan Železný tam oslavil třetí zlato za sebou na olympijských hrách. Unikátní úspěch, tak třeba i k tomu se vrátíme. Ale teď tady máme asi bez návratových zvuků přece jenom tenisové téma. Byť se budeme bavit o místě, kde budou hrát čeští tenisti, které taky zažilo velké úspěchy.
1: Čeští tenisté si totiž poprvé zatrénovali v pražské O2 aréně a to před víkendovým utkáním se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Ze současné sestavy si na slavné místě zahrál Davis Cupové utkání pouze kapitán Tomáš Berdych a to před 13 lety.
2: Takže šťastná třináctka určitě, ale tak zase pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
3: Otáčí Tomáš Berdych pozornost k aktuálnímu duelu s Američany a k těm dřívějším památným zápasům se tak vrací spíše současní tenisté v týmu.
4: Ono už je to taky nějaký ten pátek, co se tady naposledy hrálo, takže jsme všichni spíš byli mají děcka, co se na to koukali v televizi. A...
3: Říká Jiří Lehečka, touha zahrát si v O2 aréně před domácími diváky byla velká a prioritou opor byl antukový povrch.
4: Pro nás to byla varianta číslo jedna. Já i Kuba Menších jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 aréně chceme, ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských důvodů to nebude možný, což ještě vlastně nikde nezaznělo.
3: Takže stáli Jiří Lehečka, Jakub Menšík a další před novou volbou, jestli O2 aréna s tvrdým povrchem, nebo antuka v hale na jiném místě v republice. A u tenistů vyhrála největší hala v Česku.
4: To rozhodnutí potom bylo naprosto jasný. Pro nás prostě priorita byla zahrát si v O2 aréně.
3: A své o tom ví také Kateřina Siňaková, která byla zatím posledního fedcupového titulu v roce 2018. Ve finále s Američankami právě v O2 aréně tenkrát vyhrála oba své singlové zápasy, včetně toho rozhodujícího.
5: Nejlepší zážitek v mém životě. Ta atmosféra, kterou jsem zažila, jsem hrozně moc vděčná, takže bych jim popřála, ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně. Doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
3: Kateřina Siňaková se bude tou dobou v Číně připravovat na utkání ženské týmové soutěže. České tenistky totiž čeká příští týden finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Aušus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
0: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radiožurnál v 9:30. A teď se zprávami s Janou Tendorskou.
10: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnál to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionu. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren zasahují. Vadí jim, že s nimi stát předem nekomunikoval nebo že soláry by v budoucnu mohly stát na orné půdě. Americký nejvyšší soud zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení měla pošta kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí totéž z ruské strany. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. A v Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Pro přírodu to podle nich není dobrá zpráva. Rak červený se rychle množí a je také přenašečem račího moru, který představuje pro české raky smrtelné nebezpečí.
0: Sport.
10: Fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu, Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér gólmanů. Mikloško zemřel včera, bylo mu 64 let.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Divišova a na jižní spojce. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 36. kilometru nesouvislá kolona na 25. do omezení na půl hodiny. Na D5 směrem do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru za Ořech 40 minut. Na okruhu kolony obousměrně od dálnice D6 na 30 minut ve směru na letiště je fronta už od dálnice D1. Na silnici 23 z náměště do Brna stojí kolony na průjezdu zastávkou i směrem z Babic. Situaci zkomplikovala i uzavírka po nehodě mezi Tetčicemi a silnicí 23. Provoz kolabuje. V Praze velmi silný provoz, nadále čekejte kolony v oblasti Hloubětína a Balabenky, také Ohrady. Řidiči se snaží objet ucpaný Jarov, ve spojovací je omezení a z Českobrodské se stojí téměř půl hodiny. Jen v Hartigově do centra od Žižkovské vozovny je nesouvislá fronta do Husické. Na jižní spojce od sjezdu na Strašnice kolona, u sjezdu na Spořilov stojí v prostředním pruhu dodávka, následně fronta za sjezdem na Pankrác až k Mrázovce. A jižní spojka je plná i směrem na Černý most, popojíždí se z Barandovského mostu. Ucpaný je sjezd na Brno, tam stojí porouchané auto s držení 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítřek bude nejteplejším dnem týdne s teplotami do 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Nová sezóna hokejové Tip Sport Extra ligy je tu. BYD Energie Karlovy Vary bude v prvním kole hostit tým HC Oceláři Třinec. Repríza semifinále posledního ročníku nejvyšší domácí soutěže a první zápas nového začne na západě Čech v 18 hodin.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Můžete u rádia fandit třeba českému volejbalu, protože dneska se to bude obzvlášť hodit. Čeští volejbalisti mají za sebou 3 úspěšná vítězná utkání na evropském šampionátu. Včera Slováky porazili 3-0 na sety a zajistili si postup do osmifinále, ale Martine, dneska...
4: No dneska budou hrát nejspíš tu největší prověrku, která na samotném šampionátu je, byť stále v základní skupině, protože nastoupí proti domácím a současným mistrům světa Italům a právě v Itálii a i v dresu české reprezentace strávil dost času Jan Štokr, který je s námi teď ve spojení. Hezký den.
5: Dobré ráno.
3: Možná tomu nebudete věřit, ale občas mám některé třeba i sportovní osobnosti prostě fakt konkrétně spojené s tou danou zemí. Vás osobně, pane Štokře, bych si nespojil třeba s řeckými pochutinami. Zamíříte třeba raději než jinam do nějakého italského obchodu s dobrými špagetami, vínem nebo takhle, nebo to takhle nemáte?
5: Špagety mi tak nějak nevadí, jaký druh, ale víno určitě. To je opravdu jedna z věcí, které jsem se v Itálii naučil, takže na to jsem trošku háklivější, na ostatní ne.
4: No, otázku je, jestli tam jste se i naučil třeba jak s kečupem případně u těch špaget.
3: To snad ani nemůžem říkat před vám, ale... Tak Jan Štokr chvilku vypadl, možná Martine, pozor na ten kečup, abychom ho ještě ve vysílání někdy měli. Pojďme už teď seriózně normálně k té sportovní stránce věci. Trenér české repre Jiří Novák

0: tím dnešním zápasem proti Italu mluvil, že to bude zážitek, ale že tenhle zážitek nesmí Čechy moc tížit v trenýrkách. To cituju pana trenéra. Pane Štokře, jak to budou mít těžké čeští reprezentanti dneska?
1: No, tím, že si vlastně zajistili včera třetí výhru a prakticky postupují do další fáze tohoto turnaje, tak si myslím, že z nich možná spadla taková nějaká zodpovědnost za ten postup a dneska vlastně jdou do, když to řeknu, do prvního zápasu, kde nejsou jako favoriti. Takže je to vůbec nemusí tížit a nemusí je tedy nic tížit i v kalhotech.
2: Byl to proti Slovákům zatím ten nejpovedenější výkon reprezentace na turnaji v Modeně podle vás?
1: Když se podíváme na nějaký statistický čísla, tak jsme útočili s nějakým procentem 70% na útoku. Takže to už mluví za vše. Podle mě Slováci nastoupili s tím respektem k našemu družstvu a bylo to vidět. Dělali si myslím i taktické chyby. Trenér Masný upozorňoval, jak můžou nechat třeba Patrika Indru vlastně útočit bez bloku. Takže myslím si, že Slováci to možná nedali v hlavě, ale nedali to i takticky.
0: Jan Štokr, jeden z nejlepších univerzálů české volejbalové historie, teď s námi ve vysílání. Když mluvím o té pozici, tak univerzál je dost důležitý i v tom současném výběru.
2: Přesně tak. Patrik Indra, už jste ho zmiňoval, po problémech se zády odehrál celý zápas a pomohl proti Slovákům 18 body. Překvapilo vás, jak se vlastně po delší době bez plnohodnotného tréninku do toho reprezentačního dění v průběhu těch utkání zapojil?
0: Tak Jan Štokr se, věřím, za chvilku vrátí, protože připomínám to, že Patrik Indra opravdu včera proti Slovákům zářil, ale bez toho tréninku, který třeba snad 10 dnů nemohl absolvovat úplně plnohodnotně, to možná leckoho překvapilo. Jak to měl Jan Štokr s těmi očekáváními zrovna ve včerejšku od Patrika Indry a nakolik je třeba překonal?
1: No, za mě se to probírá až moc, ten rozdíl, jestli hraje Marek Šotala nebo Patrik Indra. Možná se to řeší až moc, je to možná stejná situace, jako jsem měl třeba v reprezentaci já a David Konečný, který nás taky furt srovnávali, kdo bude hrát, nebylo by možné, že by hráli oba dva, takže já si myslím, že Marek Šotola a Patrik Indra jsou na tom tak nějak na stejno. Patrik Indra má jenom jedinou tu výhodu, že odehrál prakticky celý mistrovství světa v loňském roce a takže možná na něj jsou upřené více ty oči, ale myslím si, že jestli tam je Patrik Indra nebo Marek Šotola, tak za mě to je asi tak stejný. Jsou oba leváci, jsou to mladí kluci, hrajou už delší dobu v dobrých evropských týmech. Takže já si myslím, já jsem na to trošku háklivý tady na to srovnání.
2: Na mistrovství Evropy ne všechny zápasy jsou, řekněme, vyprodané anebo divácky opravdu velmi sledované. Teď Češi zažijí to, že opravdu na Italii bude samozřejmě úplně plno. Je to v úzovkách i pro některé hráče šance se prodat, protože když ty minulé zápasy jsou tak nějak maximálně televizně třeba sledované nebo zkrátka Italové na nich úplně nejsou, tak teďko dostat se do Itálie je pro české, zvláště ty mladé hráče jako Klimeš a spol. Šance?
1: Podle mě v Modeně je největší koncentrace hráčských agentů, takže myslím si, že český tým bude asi v tom správném městě a přesně tak, jak jste řekl. Je to i šance těch hráčů se prodat a znova se ukázat proti mistrům světa a případně, když jim ten zápas vyjde, tak zase si říct třeba o lepší angažmá, o svoji lepší cenu. Já si myslím, že možná někteří hráči si to takhle neuvědomují, ale většinou tady na té mezinárodní scéně hrajou hlavně o svoji budoucnost a když už jim třeba nejde hrát o to v dobrém týmu, tak si třeba vylepšit platební podmínky. Takže je to na každém hráči, jak si to v té hlavě nastaví.
0: Jan Štokr s námi teď vlastně načal to velmi zajímavé téma, které souvisí s tím loňským úspěchem, čtvrté místo na mistrovství světa, teď tedy už jistý postup do osmifinále. Myslíte, že tedy ti skauti už míří třeba na utkání českých reprezentantů s tím, že prostě si chtějí potvrdit možná dojmy z loňského turnaje?
1: Dá se říct, že jo, tam si myslím, že hlavně v hledáčku budou asi naši dva mladí blokaři, ať je to Tonda Klimeš, který už do Itálie míří, ale stoprocentně vím, že ty zraky se směřují i na Štěpána Soboru, který zatím nezasáhl moc do tohoto turnaje, určitě i na Matěje Pastrňáka, protože už jenom to, že jsou vlastně mistři Evropy v kategorii U22, tak i ty manažeři je chtějí vidět vlastně v porovnání s tím dospělým volejbalem, ne jenom s tím, dá se říct, juniorským. Takže a co se týče dalších hráčů, je to pro všechny stejný. Je to jenom o nich, jak jsou nastavení a kam by třeba chtěli směřovat.
2: Čeští volejbalisté budou hrát na mistrovství Evropy. Čtvrtý zápas po třech výhrách nastoupí proti také zatím suverénním Italům domácí reprezentaci. Teď jsme se o tom bavili s někdejším českým reprezentantem a také znalcem italského volejbalu, protože tam dlouhé roky hrál, Janem Štokrem. Moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Já také děkuju a musím říct, že nedávejte si kečup na těstoviny.
0: Děkujeme. Už to vím také od své manželky. Pane Štokře, krásný den.
1: Taky hezký den všem. Naschledanou.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Vy můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport i od nové sezony naše přenosy na streamech nebo i tady samozřejmě v pořadu s mikrofonem za hokejem, ale můžete i díky naší stanici se dostat, Martine, na stadion a to třeba v rámci díky úspěchu v soutěži.
4: Soutěž za chvíli, Roman Červenka, kterého jste slyšeli, je mužem, který zastupuje za Pardubice, má s nimi ostatně z jara titul. No a zítra začne sezónu ve východočeském derby proti Hradci Králové. Hrát se bude od 18 hodin a právě na tenhle ten zápas vás můžeme dostat, protože za chvíli budeme soutěžit o dvě vstupenky na utkání mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jenom krátce naznačím, že to nebudou jediné dvě vstupenky, které vám dnes dáme, protože také v čisté hře Martina Procházky po 10. hodině bude soutěž právě o dva lístky na utkání mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Co se týče čisté hry, tak do ní přijde trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták a už za chvíli po 9. hodině se s námi spojí ředitel Extraligy, tedy Martin Loukota. Máme to dneska hodně hokejové, je to pochopitelné. Dnes Extraliga začíná soubojem Karlovy Vary Třinec.
3: Ano, tak a soutěž můžeme spustit právě teď, protože je 8.50 a chceme vás tedy dostat na zítřejší východočeské derby. S ním ty lístky, respektive ta soutěžní otázka nebo zvuk nesouvisí, veď Martine?
4: S ním ten zvuk vůbec nesouvisí, souvisí s soutěží, která se hrála přesně před 50 lety a přesně před 50 lety měla finále. A pustíme vám právě zvuk jednoho muže, který tehdy dal velmi, velmi slavný gól v tom celém turnaji.
5: Jsme tam přijeli, tak říkají, máte hezký drezy bílý. Vždyť jsme mistři světa z Katovic, ne? Ale zase Kanaděni mají srdce, to se mi líbí, ne? A pak, když jsme vyhráli 1-0, tak za to na to nezapomenu já, ne? Jdeme s Frantou Kabrlem po Montrealu, ne? Jede bílý Rolls Royce, slavný Bobby Orr stáhne v okýnku a říká, chlapci, nechcete někam svést? My říkáme, ne, to je dobrý, Bobby, díky. Už věděl, kde je Československo, no jistě, to se mi líbilo.
3: 221 552 222, to je číslo k nám do soutěže. Slyšeli jste, troufám si říct, absolutní legendu českého hokeje. Napovídali jsme, ne, že to je hokej.
4: No, napovídali jsme, že to je hokej a zajímá nás ta soutěž, což není úplně složité vzhledem k tomu, co zaznělo v samotné ukázce, ale zase víme, že ne všichni, kteří volají, zároveň stíhají poslouchat. Volá někdo?
3: Volá, je to plná. Respektive ty linky jsou plné, které tady máme, jsou celkem tři a můžete se v ní vystřídat. Takže ještě než oslovení toho prvního volajícího, jenom podmínka, samozřejmě 2 měsíce má ten vítěz na to, že nesmí soutěžit pak dál a pak se zas může zapojit, tak to jenom, abychom měli všechno korektní. Už můžeme přivítat prvního volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady Petr.
4: Dobrý den, Petře. Tak nejdřív nesoutěžně, tušíte, kdo mluvil v té ukázce?
6: Řekl bych, že to byl pan Nový, skladná.
4: No tak tím pádem se...
6: Teďka se úplně nevybavuju.
3: Čeho se nevybavujete?
6: Přesný jméno jeho.
4: No to vůbec nevadí, protože muže jste trefil správně a tím pádem se asi dostaneme i ke správné odpovědi na naši otázku. Tak která soutěž měla před 50 lety finále, ve které bohužel Češi v tom finále, v tom druhém zápase podlehli svému soupeři 4-5 po prodloužení?
6: Řekl bych, že to bude kanadský pohár 76.
4: Přesně tak, premiérový kanadský pohár. Výborně.
2: Gratulujeme.
4: Vypadá to, že vy se v soutěži a všeobecně v hokeji vyznáte.
6: No, tak já sleduju Extraligu, no, jasný.
4: A co sledujete v Extralize především? Jaký klub?
6: No, Pardubice. No,
4: tak pro vás lístky na Pardubice Hradec Králové jsou vysněné.
6: Jo, přesně tak.
3: Tak paráda, to jsme rádi, že jsme vám udělali takhle hezký vstup do nové sezony.
4: No, když už jsme u Pardubic, co říkáte na příchody dalších útočníků do Pardubic? Budete tam mít Tomáše Noska?
6: Skvělý, výborný jsou.
4: Není už to
6: tam všichni? Doufám, že budou výborný.
4: Není už to trochu přehuštěné v útoku?
6: No, tak oni to říkali v obránci, tak oni si s tím poradějí.
3: Optimistický fanoušek, to rádi slyšíme.
4: No zase do obrany tolik přírůstku nemáte. Libor Hájek odešel.
6: No jasně, já myslím v loni. V loni to bylo strašně kritizovaný, že mají 8 obránců a málo útočníků, tak letos to je trošku jinak. No. A navíc furt jsou nějaký zraněný, že jo, tak teďka taky hrajou junioři v Ligu mistrů, takže.
3: No jo, tak vy jste tam teď hodně sebevědomí, aby ne, jste mistři, tak si to užívejte a jsem zvědavý, jak se Pardubice budou popasovávat konkurencí v té následující sezóně. Náš vítěz dnešní soutěže bude zítra u toho. Pardubice hrají s Hradcem Králové při vstupu do Tipsport Extraligy. Gratulujeme, užijte si to.
6: Děkuju.

0: Je 9 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
1: Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit novela proti obstrukcím. Ukrajinský parlament má jednat o odvolání generálního prokurátora Kravčenka. Čeští volejbalisté porazili Slovensko na mistrovství Evropy, jsou v osmifinále. Dlouhé kolony čekejte na pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
3: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
1: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Představí mu své kandidáty na generály. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně, vždy 8. května a 28. října. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Pro podezření z korupce už ho odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráně. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce.
5: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
6: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
5: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
7: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
5: Nic se tady nestaví.
7: Ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
5: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
7: Ano, to je pravda.
5: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Z Křižan Johana Tománková, Radiožurnál. Sport.
8: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. V italském Modeně vyhráli i třetí zápas ve skupině. K vítězství 3-0 na sety nad Slovenskem přispěl taky univerzál Patrik Indra, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem utkání. Po problémech se zády nastoupil poprvé na šampionátu v základní sestavě.
9: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
8: Po 21. hodině nastoupí Češi proti domácí Itálii. Skupinu pak zakončí zítřejším soubojem se Slovinskem. V Karlových Varech začne nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. Domácí Západočeši nastoupí v 18 hodin proti Třinci. Zápas nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na Barandovském mostě. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru zůstává silný provoz. Nesouvislá kolona pokračuje ke sjezdu na D2 a je na 35 minut v osobních autech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 38. kilometru. Tam přibrzdíte a různě pomalu pojedete do omezení na most Šmejkalka na 25. a pojedete tam 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlokovice z 10. kilometru je pravý pruh plný kamionů až k D1. Na Pražském okruhu obousměrně dlouhé kolony od dálnice D1, tam jsou už ucpané i sjezdy z dálnice. Pokračuje regulace provozu v tunelech, navíc v Lochkovském stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, je to na desítky minut. Na okruhu směrem na D1 se brzdí za dálnicí D6 na 25. kilometru k Ořechu, je to na půl hodiny. Ještě opatrně za sjezdem na Plzeň na 24. je po nehodě blokovaný levý pruh. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov řeší nehodu, srazil se kamion a osobní auto, blokují dva pruhy, zdržení půl hodiny od magistrály, a ve Strakonické na Smíchov se srazila dvě auta za Hornbachem v levém pruhu, kolona z Lahoviček. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, s Martinem Charvátem vstupujeme do čtvrté vysílací hodiny v úterý 15. září a vítáme vás na Radiožurnálu Sport.
12: Krásný hokejový den.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Martin Charvát.
12: Hokejový, protože dnes začíná Tipsport Extraliga, která vám téměř nedá vydechnout.
11: Skoro každý den se bude hrát česká nejvyšší soutěž a ta dnes startuje utkáním Karlových Varů s Třincem.
12: Ve vysílání to teď probereme s Martinem Loukotou, ředitelem hokejové Tipsport Extraligy. Přejeme vám dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Co řeší šéf Extraligy v den, kdy samotná soutěž začíná? A pokud řeknete, že už nic, tak nás zajímá, co jste vlastně řešil v posledních dnech nejvíc.
14: Ne, tak dnes jsou to hlavně mediální výstupy. Už jsem ráno byl u obou vysílatelů na krátkém rozhovoru. A jinak do Karlových Varů se samozřejmě chystám, takže komunikuji i s kolegy. Ještě chtěli, když to řeknu, rychle podepsat výstroj, přeměřit drezy a mám tam nějaké další schůzky. A v posledních dnech jsme řešili i třeba rozmístění komunikátorů po těch zimních stadionech a případně nějaké další věci týkající se nového partnerství.
11: No, tak všechny ty nové věci samozřejmě budou i v průběhu sezony asi propírány. My tady některé z nich, nebo některá ta témata otevřeme. Konkrétně se můžeme zaměřit na věc, která trošičku souvisí i s tím, co jsme viděli nedávno v létě na mistrovství světa ve fotbale, a to sice takové občerstvovací pauzy, byly pak přezdívané jako komerční, ty jsou v hokeji běžné, ale přece jenom, že by byly tři během jedné třetiny, Martine, to je tedy ty oslovují Martina Charváta kolegu, že to je docela věc nezvyklá.
12: No, je to tak, byly dvě. Proč přidáváte vlastně třetí pauzu?
14: Tak je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bůlí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný to utkání.
12: Snad bude, ono pro náš komentář ve vysílání Radiožurnálu Sport není další pauza zrovna pozitivní. No a ještě jednu věc bychom potřebovali jako komentátoři, tedy dobře rozeznatelné dresy a čísla na nich. Jak vlastně probíhá kontrola toho, jestli dresy a písmo na nich schválíte nebo ne a jestli na to třeba i koukáte v té fuzovkách spartianské výšky pod stropem?
14: Ono se to řídí pravidly ledního hokeje, kde je daná ta výška té jmenovky. Víte, že já nevím, 2-3 roky zpátky jsme tu povinně jmenovku umístili nahoru. To číslo je také nějaké rozmezí 25 až 28 cm. My samozřejmě aspoň minimálně v jedné sadě to je vždycky tak, že je světlé číslo na tmavém pozadí či obráceně. U některých třeba těch alternativních sad to tomu tak není, ale samozřejmě apelovali jsme na kluby, ať tam je nějaká, když to řeknu, jakoby outlina, která je výrazná, aby to bylo vidět a bylo to čitelné, jak vy říkáte, i pod stropem té O2 arény.
11: Martin Loukota, ředitel hokejové Tipsport Extraligy, v den startu nového ročníku s námi na Radiožurnálu Sport. Vy osobně, které změny před startem sezony byste vypíchli jako ty nejdůležitější?
14: Tak já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů, prostřednictvím kterých budou rozhodčí hlásit, ať už to jsou tresty do haly nebo právě rozhodnutí o třeba trenérské výzvě, tak to si myslím, že je jako další posun právě, když to řeknu, pod vedením APK, kam se ta liga, jak to řeknu, sportovně, marketingově i mediálně posouvá. Další třeba sportovní věcí, kterou určitě fanoušky bude zajímat, je změna statistik nebo toho manuálu při sběru statistik u těch druhých asistencí, kdy si myslím, že těch druhých asistencí bude přiznáváno více, anebo brankáře taky samozřejmě zajímala střela přes půlku hřiště od červené, která se jim teďka jako zásah nepočítala, tak nově už se počítat bude.
12: Co vím, tak jste v posledních týdnech hodně jezdil po stadionech. Musel jste někdy řešit třeba tu technickou stránku toho komunikátoru, ze kterého vlastně rozhodčí po vzoru NHL rovnou do haly všem, aby i diváci, kteří jsou přímo na místě a třeba se nevyznají v té komunikaci rukama, tak aby vlastně věděli, o co tam přesně šlo a jak ta celá situace byla vyřešena. Tak jestli to na všech stadionech vlastně půjde stejně dobře?
14: Bylo to vyzkoušeno na všech stadionech. My už jsme udělali testovací, jaký provoz jsme zahájili už během playoff. Teď to ještě při těch přátelských utkáních bylo všude vyzkoušeno, takže věřím, že to půjde. Samozřejmě rozdíly tam jsou, ale musím samozřejmě kvitovat i to, jak k tomu ty zimní stadiony přistoupily, protože některé samozřejmě zařízení nakoupily nové ozvučovací sady nebo nějaké reproduktory, takže věřím, že to bude slyšet na všech stadionech víceméně stejně.
11: Na Radiožurnálu Sport teď slyšíte Martina Loukotu, ředitele hokejové Tipsport Extraligy. Troufnu si hodnotit váš projev jako velmi srozumitelný a myslím, že i posluchači si v tomhle ohledu musí libovat. Co rozhodčí? Byli nějak proškoleni, aby to polopaticky podávali pak při těch svých projevech na stadionu? Možná si i vy osobně vzpomenete, že na mistrovství světa, když zmiňují znovu fotbal, přece jenom někteří měli trošku problém to nějak i v angličtině vyjádřit a vznikaly občas komické situace.
14: Ono všichni budou mluvit, když to řeknu, svým rodným jazykem, takže tam máme češtinu, slovenčinu, takže bychom se měli tomuto vyhnout, to, co se stalo na mistrovství světa. Rozhodčí měli v létě v táboře už standardní, myslím, 3-4denní seminár, kde jsme se věnovali právě i tomuto nácviku a myslím, že většina rozhodčí si to vyzkoušela i těch přátelských utkání, takže vědí, že vlastně ve chvíli, kdy hlásí, tak až potom třeba gestikulují, jako by to známe, prostě gesto, ať už je to hákování, vysoká hůl, ale nejdřív to oznámí a pak to odgestikulují.
12: Řešil jste i nějak výzvy na offsidy, trenérské výzvy? Přeci jenom v současnosti se mohlo teoreticky stát v těch minulých sezónách, že i kombinace záběru na stadionu by nebyla úplně průkazná, tak jestli tohle se od nové sezóny stane naprosto jednoznačným, že zkrátka offside bude vidět, i když se puk na jedné straně třeba schová za mantinel?
14: Tak je to tak, že kamery na modré čáře v letošní sezóně ještě mít nebudeme. My hledáme nějaké komplexní řešení, když to řeknu, pro všechny arény a s nějakýma dalšíma věcma, ať už jsou to prostě live sbírání statistik a tak dále. Takže v tomto letos ten posun není, ale já si myslím, že ten systém, jak je nastaven tak, že samozřejmě nechceme, aby padaly nějaké góly z jasně průkazných offsideů, jo, kdy ta trenérská výzva jejím hlavním účelem je vlastně převrátit to zjevně chybné rozhodnutí rozhodčího. Jo, takže určitě je zaveden systém, když to řeknu, já nechci říkat nějaké centimetry, ale jasně viditelný offside zvládneme zachytit i z těch kamer, které máme momentálně na stadionech.
11: Těšíme se na nový ročník hokejové Tipsport Extraligy, jak jste slyšeli i od generálního, tedy od ředitele hokejové Tipsport Extraligy Martina Loukoty, tak se můžeme samozřejmě dočkat řady novinek. Věřím, že budou ku prospěchu věci a na Radiožurnálu Sport uslyšíte už o tom prvním dnešním zápase.
12: Martin Loukota ve vysílání Radiožurnálu Sport, moc krát děkujeme za váš čas.
14: Také díky, pěkný den.
11: Připomínám 18 hodin Karlovy Vary, Třinec, první přímý přenos Radiožurnálu Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Fotbalovou ligu mistrů hraje i Villarreal, který včera dohrával páté kolo La Ligy a potvrdil, že to třetímu týmu minulého ročníku La Ligy teď aktuálně vůbec nejde.
7: Žlutá ponorka aktuálně sonduje u dna. Villarreal na 18. místě španělské ligy prohrál s Betisem Sevilla 1-2. Naopak Betis, který už si připsal například i vítězství nad Realem Madrid, tak je právě teď na třetím místě tabulky a s Realem má shodně 12 bodů, vede Barcelona, jich má 15 a zatím jako jediná neprohrála.
6: No a myslím, že tam je ještě Real Madrid, který může konkurovat v tomhle ohledu, Martine.
7: No právě Real Madrid jsem říkal, že je se na tom aktuálně stejně. Když se posuneme do italské série A, tak tam Daniel Malen dal svůj 6. gól v této sezóně. Ve čtvrtém utkání tento útočník AS Řím potvrdil, že římskému celku se aktuálně velmi daří a na hřišti toho turínského zvítězil 2-0 a 4 zápasy, 4 výhry. Má také Inter Milan, že ano?
6: Inter Milan, který otáčel doma utkání s Udine z 0-2 po 16 minutách 5 góly, tedy do 79. a nakonec vyhrál 5-3. Takže společně, jak si říkal, s AS jsou 100% v čele.
7: Como, to už nemá jen montované tribuny, to už má také pevně postavenou tribunu na svém stadionu u Lago di Como. No a Como dokázalo zvítězit nad Parmou 2-1. Tento celek, který mě upřímně překvapoval v minulé sezóně a v té současné také 3 výhry ze 4 zápasů.
6: No, tak samozřejmě mají dobrého trenéra, viď? Mladičký Španěl Fabregas, tak to jde. Tak italská série, ano, a pak jenom v krátkosti Lukáš Horníček včera v anglické Premier League dostal 4 góly na Leedsu a jeho Newcastle prohrál 1-4.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Byli jsme v Itálii, byli jsme v Anglii a v obou těchto zemí nějakou dobu své kariéry nastupoval i muž, který je teď s námi ve spojení. Měli bychom se slyšet s aktuálně trenérem Vlašimi Davidem Střihavkou. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím vás.
6: Nebyly to, řekněme, dlouhá, nebo nebyla to dlouhá angažmá, víte, v Anglii ani v Itálii pro vás?
8: Nebyla, ale o to byla hezčí. Mám na to dobrý vzpomínky.
6: No, uvidíme, jaké vzpomínky budete mít konkrétně na 15. září 2026. Martin Charvát, ho poprosím, aby představil vůbec, proč mluvíme teď s Davidem Střihavkou, trenérem Vlašimi.
7: Protože se dnes budou hrát zápasy MOL Cupu, jedna, který Třinec vyzve Mladou Boleslav, ale to, co vás zajímá víc, že vy přivítáte na svém stadionu Slovan Liberec, jeden z těch nejlepších týmů začátku nové sezóny v nejvyšší soutěži. Je teď, pane Střihavko, ve Vlašimi znát, že po 5 letech opět přijede prvoligový soupeř a že přijede k vám, že nejedete někam vy?
8: Tak nevím, jestli znát, každopádně nebo v každém případě se na to utkání moc těšíme. Jsme rádi, jak už jste zmínil, že po takové době se nám podařilo vlastně přilákat zvučný jméno na náš stadion a jsme rádi a pečlivě se připravujeme a uvidíme, jak to dneska dopadne.
6: Můžeme to doplnit, v roce 2021 naposledy vlastně v poháru hrála doma a tehdy to bylo taky ve třetím kole se Sigmou. Dneska tedy Slovan, nevím přesně, jak velké, vysoké návštěvy chodí k vám na Kolárovu ulici na stadion. Pane Střihavko, čekáte dneska, že to bude výjimečné třeba, když přijede prvoligista?
8: Vůbec nevím, budu moc překvapený, kdyby se to podařilo naplnit, protože v těch ligových nebo druholigových zápasech nemáme vyprodaný stadiony, chodí kolem 500-600 diváků, někdy, když je zvuční jméno, tak třeba se to dostane na 800 a já věřím, že tohle zvuční jméno prostě přiláká fanoušky a přiláká i zájem prostě i lidí, kteří se zajímají o ten fotbal i ve takovým jako ve vyšším spektru, takže já věřím, že přijdou lidi a že těm fanouškům našim uděláme radost dobrým výkonem.
7: Máte radost vy, že hrajete proti Slovanu Liberec? Přeci jen pokud máte ambici v poháru, tak asi v současnosti existují mužstva i se slabší formou.
8: Souhlasím. Na druhou stranu, tam už si potom nemůžeme vybírat a my jsme chtěli zvuční jméno, podařilo se to. Liberec má samozřejmě aktuálně skvělou formu a pro kluky a pro celý ten klub to bude výborná konfrontace a hlavně zejména pro naše mladíčky, kteří třeba budou mít nastavený zrcadlo, jak na tom skutečně bo aktuálně jsou a na čem třeba ještě zapracovat.
6: Trenér druholigové Vlašimi David Střihavka před dnešním utkáním třetího kola fotbalového poháru proti Slovanu Liberec s námi ve vysílání ze Slovanu. Těšíte vy osobně se na nějakého hráče třeba z dřívejší známosti?
8: Tak samozřejmě tam došlo k velký fluktuaci toho týmu nebo hráčský výměnám, ale co mám já nějakou osobní zkušenost, tak znám velmi dobře Bůžu, Alexandra, Lexiče, způsobení vlastně z reprezentační U20 a je tam ještě Milan Lexa, s kterým jsme působili chviličku v Pardubicích, takže tyhle ty kluky na ty samozřejmě znám velmi dobře, ať už po té fotbalové, tak i po té lidské stránce. A nečeká nás nic jednoduchého, všichni to jsou už dneska velmi dobrý ligoví hráči.
7: Jenom dovysvětlíme, Alexandr Bůžek je tím hráčem, kterého jste myslel jako Bůžu. Ne všichni u nás se ve fotbalu tak dobře vyznají. Když se dostanu zpátky k poháru, tak vlastně váš druholigový soupeř Prostějov dokázal v tomto kole vyřadit Sigmu Olomouc. Kdybyste napodobili Prostějov, který zvítězil na penalty nad Sigmou, tak máte nějakou odměnu pro hráče, něco jiného než postup vypsáno?
8: Tak nějakou klubovou prémii nemáme za tenhle ten zápas. Já si myslím, že tou největší prémií je vůbec, že můžeme sehrát a konfrontovat se s takhle dobrým týmem, jako je Liberec. Takže jak už jsem zmínil, pro kluky to bude skvělá konfrontace a víte, jak to je v pohárech. Někdy prostě může dojít k překvapení. Určitě nejsme favoritem toho zápasu a na druhou stranu my budeme chtít prostě předvést to nejlepší, co v nás je. A když se to povede, tak třeba kluky pozvem na večeři třeba za realizační tým, ale to teďkom předbíhám. Spíš se soustředíme na ten samotný zápas a uvidíme, jak to dopadne.
6: Zápas Vlašim Slovan Liberec ve třetím kole českého poháru začíná v 17 hodin. No a mluvili jsme před ním s trenérem vlašimského mužstva Davidem Střihavkou. Moc vám děkujeme za váš čas a ať to odpoledne dopadne nějakým způsobem, ať třeba i potěšíte přítomné fanoušky.
8: Já vám děkuju za pozvání, děkuju moc.
7: Jenom 16 hodin a 30 minut, Třinec, Mladá Boleslav.

0: Mladinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Je 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
9: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Další podrobnosti zjišťujeme. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Radnice v některých městech letos zaznamenaly větší zájem o členství ve volebních komisích. Například v Blansku tak nemuseli zájemce hledat sami nebo oslovovat úředníky. Podle mluvčí města Pavly Komárkové budou ve volebním okrsku 28, kde během loňských sněmovních voleb komise špatně sečetla hlasy jiní lidé. Policie případ prověřovala. Podle vyšetřovatelů nikdo z komise nechyboval úmyslně. A zemřel americký módní návrhář Bob McKee, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. McKee proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie.
0: Sport.
9: Hokejisté Sparty vstoupí do Tip Sport Extraligy bez Aarona Irvinga. 30-letý kanadský bek končí v pražském týmu po třech sezónách. Nejpovedenější měl tu předminulou, kdy v základní části nastřílel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Nový extraligový ročník zahájí utkání Karlových Varů s Třincem, začne v 18 hodin, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Hvězdonic a nehoda na D5 u Žebráku. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 27. kilometru popojíždí kolona do omezení na mostě Šmejkalka, zdržení 10 minut. Na D1 směrem do Prahy za sjezdem na Benešov znovu zpomalíte na 18. kilometru, pomaleji se pokračuje k Pražskému okruhu. Právě na Pražském okruhu směrem na letiště se stojí už od dálnice D1, pokračuje regulace provozu v tunelech, navíc v Lochkovské tunelu stále stojí porouchané auto, v pravém pruhu je to na desítky minut. Nedaleko je silnice 101 ucpaná před Modleticemi, na mostě přes dálnici D1 stojí porouchaná dodávka, stojí se v dlouhé koloně z Říčan, v opačném směru jsou plné Modletice. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 29. kilometru popojíždí kolona, u Žebráku opravují vozovku, navíc se na původním konci kolony na 30. kilometru stala nehoda, zpoždění 15 minut, blokovaný levý pruh. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou kolona na více než 20 minut kvůli vyfrézované vozovce a na silnici 56 na příjezdu do Frýdku hromadná nehoda, projíždí se levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut Inexis a New Sensation, jsme zvědaví, zda se objeví na českých ledech v extralize nějaká nová senzace toho nadcházejícího ročníku. Osobně si, Martine, myslím, že nikoli věk.
1: Uvidíme, třeba Petr Tomek v dresu Karlových Varů zazářil v těch minulých sezónách jako velmi talentovaný český mladý hokejista. Dnes Karlovy Vary začínají novou sezónu Tipsport Extraligy utkáním proti Třinci. Zápas začne v 18 hodin. No a když začíná sezóna, tak vlastně začíná sezóna i našemu expertovi na hokej, olympijskému vítězi a mistrovi světa Martinu Procházkovi. Teď s námi ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré dopoledne.
1: Sezóna začíná. Co říkáš na některé změny, které s tou sezónou přichází? Začněme třetí komerční přestávkou v jedné třetině, to znamená tři komerční přestávky navíc na zápas.
2: Přijde mi to moc zbytečně. Myslím si, že dvě byly tak až ideální, se dalo říct, protože přece jenom ta jedna komerční přestávka má, myslím, že okolo 70 vteřin. Myslím si, že k tomu se ještě, když se přidají potom nějaké video coach challenge, pak nějaké další věci, ty utkání se obrovsky protáhnou. Vím, jak už některé utkání v minulé sezóně byly dlouhé a díky jenom tomu rozhodování se třeba rozhodčích, takže si myslím, že další komerční přestávka je navíc za mě.
1: Přesto říkal ředitel extraligy Martin Loukota před chvílí v našem vysílání, že zase se zrychlí třeba postup při vhazování, že na vhazování zkrátka ta situace půjde ráz na ráz, celé to bude rychlejší a že se to prý nenatáhne.
2: Uvidíme, no. Uvidíme, jaký nástroj na to budou rozhodčí mít, jak hodně rychle budou opravdu ty hráči chtít být připraveni do té hry. Myslím si, že v každém utkání každý hráč, když je chytrý, tak dokáže cokoliv trošičku udělat tak, aby to vhazování se protáhlo. A ono potom zase dalších 10-15 hřin určitě nikde nenaženete jenom díky tomu, že rozhodčí řeknou, že budou prostě dříve vhazovat.
0: Ne, tak je pravda, že tam u toho vazování asi jde dělat hodně, ne? Nebo respektive jako variabilita těch věcí, kterými můžeš prodloužit, ten proces je velká.
2: No, proto to říkám. No. Myslím, že ti chytří hráči, kteří to mají samozřejmě obrovské zkušenosti, tak jakkoliv stačí komunikovat o chvilku, když třeba s rozhodčím a máte 10 vteřin, zase vám to naskočí, odpočinete si. Myslím si, že tímto způsobem se to určitě neurychlí ta hra.
1: Další věc, kterou jsme také probírali s Martinem Loukotou, je to, že budou rozhodčí oznamovat do celé haly,

0: jaké je, jaká je probíraná věc na videu a jaký je konečný verdikt. Nevím, jako, jestli to hráči vlastně dá něco navíc, protože on se to stejně dozví, že od spoluhráčů, od trenéra.
1: Hráčům si myslím, že to je úplně celkem jedno, že to není podstatný, hlavně je to důležitý pro fanoušky. Myslím, že to je dobrá věc, je to po vzoru NHL samozřejmě, kde fanoušci prostě dostanou to vysvětlení právě po verdiktu rozhodčího, ať je to buď to po faulu, nebo ať je to po shlednutí videa, takže s touhletou novinkou samozřejmě zase souhlasím.
2: Nevím, jestli chceš, Martine, ještě probírat, Martine Charváte, nějaké novinky, které se týkají pravidel, ale přece možná spíš to stáhněme teď na tu hráčskou ekipu, která se, řekněme, rozrostla je o některé ty známé hokejisty nebo možná i jména mezi trenéry, protože vlastně nedávno ještě trenéři reprezentačních výběrů, ať už Radim Rulík v Kladně anebo Patrik Augusta na Spartě, řada těch hráčů, kteří se stáhli do extraligy. Máš tam konkrétně, Martine Procházko, někoho, na koho se těšíš, prostě že zas potvrdí své kvality nebo že naopak třeba tě přesvědčí, že na to stále ještě má? Protože Daniel Voženíle, když třeba připomenu, jak se vrací do Třince, takový ten Běc, Michal Kempný nakladně bude mít možná co dokazovat a tak dále bychom mohli pokračovat.
1: Mohli bychom pokračovat, já se celkově těším asi na celou tu extraligu, protože si myslím, že zase opět bude velmi vyrovnaná, to je můj názor. Přišlo spousta hodně kvalitních hráčů, které už si teďka zmiňoval. Někteří zkušení hráči přišli do týmu, do kterých by to se to třeba tolik nečekalo. Kundrátek třeba do Motoru Český Budějovic, Michal Kempný do Kladna, samozřejmě Kladno celkově si myslím, že bude vypadat letos velmi dobře, už jenom díky tomu složení realizačního týmu. Celkově, jak říkám, těším se na to a myslím, že to budou velké bitvy, že tady budou opravdu zápasy, že budou schopny týmy, které budou klidně okolo z té spodní části tabulky, budou schopny porážet klidně i ty týmy, které budou prostě zase nahoře.
0: V Pardubicích také řada změn, co se týče do útoku, přestože to je mistrovský tým, tak ještě více posiloval vzít si muže, který má s Floridou vítězství ve Stanley Cupu z velmi nedávné doby, tedy Tomáše Noska, k tomu Davida Tomáška, což vlastně nepůsobí, jako kdyby Pardubice skládali někoho do čtvrtého útoku, ale vlastně nevím, jak to tam celkově chtějí poskládat, tak nepřijde ti to už trochu moc, že už je to jako za hranou, že už je ten kádr prostě přehuštěný?
1: Tak přehuštěný je to kádr samozřejmě hodně nabitý, hodně jmen, už si je sám teďka zmiňoval. Zůstávali samozřejmě, Roman Černok zůstává, Lukáš Sedlák, ten tým je obrovsky nabitý. Když jsem se díval teďka na nějakou takovou tu předpověď té sestavy, tak opravdu na tom papíře ta sestava je fantastická, vypadá to velmi dobře s Pardubicemi, ale ti hráči taky prostě budou mít proti sobě soupeři, který bude bojovat, který se bude chtít proti ním ukázat, který bude chtít nějakým způsobem překvapit. Takže ani tak to nebudou mít jednoduché. Jak v loňské sezóně Pardubice se také pomalu rozjížděli, byli už nabití v minulé sezóně, letos jsou samozřejmě ještě o to víc doplnění, ale uvidíme, jak si s tím zvládnou, protože, jak říkám, za mě to bude velmi rovnaná sezóna.
2: Tvůj pocit, možná když vzpomeneš na začátku a na konci sezóny, jak se lišil třeba přístupu na let. Já vím, že často říkají profíci, prostě hrajeme každý zápas o vítězství, protože jsme zaměstnaní, ale jako fanoušek to cítím teda trošku jinak. Jakože zápas prvního kola Karlovy Vary Třinec se podle mě bude lišit od pátého semifinále Třinec Karlovy Vary, které bylo naposledy v dubnu. Rozumíš mi, ne?
1: Rozumím, vím, jak to myslíš. Tak samozřejmě je to rozjezd, je to začátek sezóny. Ano, nejde se omlouvat nebo vymlouvat na to, že nemáte odehrané mistrovské zápasy. Ty přátelské zápasy, když hráči si se snaží ukázat trenérům, tak nejdou třeba úplně v těch posledních zápasech tolik naplno. Zmiňoval to i teďka Radim Rulík, posledním zápas, když hráli Kladno, takže prostě to od hráčů cítil, že to není naplno. Rozjede se to, myslím si, že takový to lepší hodnocení je po té prvních 10-12 zápasech, tam už pak uvidíme, jak ti hráči nebo ty týmy budou celkově vypadat a tam pokud bude nějaký ukazatel toho, jak ty týmy asi se budou nějakým způsobem skládat v tabulce.
0: Martin Procházka má svou čistou hru pravidelně každé úterý po 10. hodině. Dneska stále ještě s hostem, ale už to míříte všechno směrem k extralize. Tak kdo přijde?
1: Přijde trenér národního týmu Zdeněk Moták, jsme rádi za takového hosta, myslím, že to bude docela celkem, že by to mělo být velmi zajímavý, bude samozřejmě část toho bude určitě i o extralize, o jeho práci, jeho náplni, o tom, jak už se vlastně k národnímu týmu přidal, jak už vlastně probíhla nějaká příprava, takže moc se na něho těším, myslím, že to bude skvělý a že i posluchači se mají na co těšit?
2: Jenom až přijde pan Moták, tak mu řekni, že tamhle ty dveře se nedovírají, aby mohli jsme projít a tyhle do studia se nedovírají sami z technických důvodů, jestli mi rozumíš, kam směřu. On je, myslím, v jednom
0: na střídačku pražské Sparty.
2: Chtěl zavřít a taky já to nešlo.
1: To připomenu na začátku. Možná hned u výtahu, když ho budeme vítat.
2: Tak se těšíme na čistou hru s panem Motákem a samozřejmě taky na Martina Procházku. Martine, moc děkujeme.
1: Taky děkuju.

0: 47 neslaví Patrick Morlo, možná si ho pamatujete, bývalý hokejista, který strávil většinu kariéry v San Jose Sharks přes 1400 zápasů, tam odehrál tenhle borec, který nikdy nevyhrál Stanley Cup, ale má s Kanadou dvě olympijská zlata i vítězství ve světovém poháru i titul mistra světa. Takže ten Triple Gold Club mu unikl, ale občas to bývá prostě v tom Stanley Cupu vlastně nejtěžší úplně ze všeho.
1: No, on tomu v San Jose věřil i Tomáš Hertl dlouho, ale Patrick Morlo tomu věřil ještě výrazně déle, no, než český hokejista. Prostě v San Jose se jim úplně vlastně nepovedl ten přerod, který oni tam měli. Pravda, poslední drafty si brali mladší hráče, kvalitní, ale vlastně on odešel i Brent Burns, který tam byl, že ano. Takže myslím si, že pro San Jose je to samozřejmě poměrně těžké jim fandit v poslední době, když jste tady z toho kalifornského celku nebo poblíž právě San Jose.
0: Jenom vlastně u něj, u Patrika Morloa, který dneska má ty 47, jedna věc, která se týká jeho rekordu v počtu odehraných zápasů v NHL 1779, kdy má více i než Gordie Howe nebo Mark Messier. Ale říkal jsem, že to byl muž vlastně téměř stále jednoho klubu, nezamířil zatím Stanley Cupem někam jinam jako jiní hokejisti, ale jsou i fotbalisti, kteří měnili barvy a bylo to třeba spojené s dost velkou já nevím, jak to říct, jako mediální.
1: Částkou.
0: No ale myslím, mediální pozorností a logicky ano. I s tou přístupovou částkou.
1: Jo, právě tomu se věnuje naše encyklopedie tento týden na Radiožurnálu Sport a v dnešní části se vrátíme do léta 2017, kdy otřásl fotbalovým světem přestup, který změnil dějiny trhu.
0: No, brazilský borec a tehdejší obrovská hvězda Neymar opustil Barsu a zamířil do Paris Saint-Germain za neuvěřitelných 222 milionů eur. To je dodnes vlastně rekord, světový rekord.
1: V Barceloně předtím Neymar působil 4 sezóny, během nichž odehrál přes 180 soutěžních zápasů a dal zhruba 100 branek. A v katalánském klubu tvořil legendární útočné trio MSN, které nahánělo strach celé Evropě. My se vás v nesoutěžní otázce ptáme, kteří dva hvězdní jihoameričané oblékali s Neymarem dres Barcelony v té zkratce MSN.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak N je jasné, to je ten Neymar. M, to asi také tušíte, je Argentinec Lionel Messi a S, asi jste si vzpomněli, Uruguayec Luis Suárez.
0: Takhle to zní jako výběr z opravdu vlahodných jihoamerických hroznů. No, ale i z dnešního pohledu 222 milionů eur, ta částka, o které se hlavně bavíme, působí neuvěřitelně a to máme tady vlastně na běžné bázi, třeba v anglickém fotbale částky kolem 100 milionů a výš, ale 222, byť tohle jsou eura, tam jsou to libry, ale přece jenom to je úplně odstřelené.
1: No,
0: to je 9 let. Už.
1: Euro a libry, to už je vlastně téměř no, podobné.
0: Ale to 9 let, co vlastně se tohle odehrálo a stále se nikdo nepřelezl nikdy ani tu 200 milionovou hranici. Může to mít různé důvody, samozřejmě, že třeba Kylian Mbappé, který by stál možná víc, tak když Kylian Mbappé jaký nestál vlastně víc, když šel.
1: Každopádně pojďme se vrátit k tomu Neymarovu přestupu, protože přestup do Paris Saint-Germain byl tak drahý nejen kvůli Neymarovým mimořádným sportovním kvalitám, ale také proto, že byl on považovaný za jednu z největších marketingových ikon světového fotbalu.
0: Marketingových ikon.
1: No, ona Paříž totiž chtěla získat hráče světové úrovně, který by klubu pomohlo vyhrát Ligu mistrů a jedinou cestou bylo zaplatit celou tu výstupní klauzuli stanovenou Barcelonu. Takže o to vlastně ta celá částka narostla na zmíněnou sumu.
0: No, nakonec v Paříži strávil Neymar 6 sezon, odehrál 173 zápasů a vstřelil víc gólů než v Barceloně, byť možná se budeme bavit o pár desítkách.
1: No, bylo jich 118 vlastně celkem. Přestože několikrát vyhrál francouzskou Ligue 1 a dovedl Paris Saint-Germain až do finále Ligy mistrů v roce 2020, tak vysněnou trofej v tom klubu nezískal.
0: Jeho rekordní přestup z Barcelony do Paris Saint-Germain byl šokem ale zároveň odstartoval novou éru vlastně těch astronomicky drahých přestupů.
1: Ten Neymarův transfer tak zůstává jedním z nejvýznamnějších momentů moderní fotbalové historie. Třeba, že se můžeme bavit o některých významných dalších přestupech, protože vlastně kdybychom se dostali o nějakých 20 let dříve, než je 2017 do roku 97, tak vlastně u něčeho, co by se dokázalo dostat jenom přes 100 milionů eur, tak vůbec jako nemůže být, protože tam byl tuším, že nejdražší Rio Ferdinand, který šel z Leedsu do Manchesteru. To jsme rok tuším 2002-2003 odhadem a ten byl za nějakých 110 milionů liber. No. Nějaké takové částky to jsou, teď si nejsem z hlavy jistý, ale byl to určitě Rio Ferdinand Leeds Manchester.
0: Jo, já jsem si ještě vzpomněl, že tady jsme teď řešili minulý týden ten konec přestupu ve velkých ligách a teď to bylo snad nějakých 30-31 let, co nejdražší anglický britský přestup Elena Shearera byl za jakých 5 milionů liber.
1: No, právě.
0: To posouvá. Ale já už tomu trošku říkám inflace trhu teda. I v tomhle ohledu, byť fotbalisti nejsou zboží, ale vlastně jsou v určitém ohledu a někdy stojí moc.
1: A pak už je to jedno. Vlastně 220 milionů, kdo z nás to někdy viděl?
0: Kdo z vás to má? No my ne. Třeba vy jo? Přáli bychom vám to. Tak přejeme krásný den, užijte si poslech Radiožurnálu Sport a s Martinem Charvátem se budeme těšit zase někdy.
1: Hezký den.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevidě.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že je občas rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
13: V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb kvůli nízkému průtoku. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový souboj s Američany. Omezení zpomaluje provoz na D5 u Žebráku směrem do Plzně a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci. Důvodem je nízký průtok v Moravě a jejich přítocích. Kvůli dlouhodobému suchu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Podle vroucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Lojky jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
14: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
13: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Ve Francii demonstrují tisíce policistů, žádají lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Hlavní protest plánují před polednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Loránem Nunezem.
15: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. V referendu si loni na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Provozovatelé lodí by pak kvůli hluku mohli nově dostat i výpověď z přístaviště.
9: Sport. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu na soupisce. Vypadli z ní desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Nahradila je trojice Tien, Dam, Krajicek. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v aréně, a to před 13 lety.
16: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 u Holubic a na D5 u Žebráku. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 postávají hlavně kamiony v koloně, pokračují k dálnici D2, levý pruh jede rychleji. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru je silný provoz, nesouvisle a různě pomalu se jede až k ucpaným sjezdům na Pražský okruh. Právě na okruhu stojí kolona od dálnice D1, regulují provoz v tunelech, v Lochkovském tunelu teď nakládají na odtah porouchané auto. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 28. kilometru je pomalejší provoz, na 33. jsou silničáři, zdržení přes 15 minut, navíc v koloně řeší nehodu v levém pruhu. A v Praze na jižní spojce jsou kolony v obou směrech mezi Barandovským mostem a Krčí, více od Jakuba Vodičky z motohlídky Zelené vlny.
19: Stojí za nájezdem od Modřanské, částečně v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, kolona z Barandovského mostu. Následně komplikuje odstavené vozidlo provoz také za nájezdem ze Spořilovské, blokuje pravý jízdní pruh, kolona od podjezdu magistrály.
18: Silný provoz čekejte také na Nuselském mostě směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
0: Čistá hra Martina Procházky.
20: Úterý a čistá hra Martina Procházky je tu znovu, ale novinkou je to, že dnes už začne hokejová Tiv Sport Extraliga, událost, na kterou hokejoví fanoušci dlouho čekají a my také. Martin Procházka ve studiu, vítej, dobrý den.
21: Dobré dopoledne.
20: Dneska máme vzácného hosta na startu Extraligy, je tu reprezentační trenér, muž, který vyhrál mistrovské tituly s Třincem a teď povede národní tým. Zdeněk Moták, dobrý den.
22: Dobrý den.
20: A Petr Kadeřábek, hokejový reportér.
23: Dobré dopoledne.
20: Pane Motáku, jak moc vám osobně změní program vaší práce to, že začíná hokejová extraliga?
22: A já myslím, že moc ne, protože já jsem jezdil teďka ta přípravná utkání, ale bude toho samozřejmě více. Ty zápasy určitě budou kvalitnější, takže já se na to těším.
20: Co všechno jste viděl?
22: Viděl jsem naposledy Hradec Králové se Štroubingem, viděl jsem Pardubice z Regle, viděl jsem Třinec, viděl jsem Vítkovice, Olomouc, Kometu Brnu jsem viděl jednu třetinu.
20: Tak je asi opravdu znát, že vám to moc ten program nezmění, jak tak slyším.
22: No.
20: Zdeněk Moták, hokejový trenér národního týmu u nás ve studiu na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou. Co z toho vypíchnout jako dobrou pozvánku na extraligovou sezonu z těch zápasů? Protože ty přípravy bývají někdy všelijaké, tak jaká byla nejlepší?
22: Já myslím, že ta utkání té ligy mistrů Pardubice Regle, to mělo svoji úroveň, to bylo opravdu, to byl mezinárodní zápas, bylo, už to byla soutěž, už to bylo prostě to, co od těch hráčů očekáváte, byl to velice kvalitní zápas. Naposledy jsem viděl Hradec Králové se Štroubingem, to se mi taky líbilo.
1: A to potvrzuje jenom to, co říkám každou sezónu, že když někteří fanoušci kritizují to, že Liga mistrů je zbytečná, tak si myslím, že to je naopak, je to velmi dobrá příprava. Myslím si, že ty zápasy, přesně jak už potvrzuješ, tak jsou to prostě zápasy kvalitní, jsou to mezinárodní úrovně, ty týmy nějakým způsobem se chtějí ukázat a není to prostě jen taková příprava jednoduchá, kde se třeba zkoušejí dorostenci, naopak ty týmy jsou nabitý a je to skvělá příprava, takže za mě já to stále chválím a myslím si, že by se Liga mistrů měla stále a stále hrát a mohla by se ještě více rozvíjet.
22: Já si myslím, že bychom tam mohli mít více mužstev, protože tři je málo. Myslím si, že i v těch zápasech, které já ještě jsem je hrával v pozici trenéra, tak i proti těm slabším týmům z, řekněme, neúplně hokejových zemí, tak ty zápasy byly kvalitní, protože v každém mužstvu je spousta cizinců, kteří vytvářejí tomu týmu ráz a určují jeho směr a opravdu ty zápasy byly fajn a myslím si, že to je nejenom zprostřední, ale i pro ty hráče je to dobrá nejenom příprava, ale možnost tak nějak zkontrolovat své síly v tom mezinárodním měřítku.
2: Dnes to začne na ostro u nás, v české extralize. Jak moc je specifický ten start sezóny i pro vás z pohledu reprezentačního trenéra? Protože ti hráči, mně to přijde, že budou vždycky takový natěšení, ale nerozehraní. Tak jak se na tyhle ty zápasy vydíváte?
22: Já myslím, že zapotřebí chviličku počkat ještě s nějakými soudy ohledně kvality nebo ohledně jednak týmu a jednak i jednotlivých hráčů, takže počkejme nějakou dobu, dejme jim prostor, šanci. My s Pavlem Grosem určitě budeme jezdit na utkání, budeme se dívat, ale myslíme si, že někdy na konci září ta forma bude, myslím si, že stoupat a bude se pomaličku, ne kulminovat, ale bude stoupat a už to pro nás bude trošičku relevantní.
2: Jedete do Karlových Varů, ne?
22: Jedu.
2: Takže si to protáhnete z Ostravy přes zastávku u nás do Karlových Varů, to je slušná štreka.
22: No, tak je to ze zastávkou, takže dostal jsem dobrou nebo výbornou kávu, trochu vody, takže...
20: Nebo kávu s vodou. S ředěnou, ne, dobře. Zdeněk Moták, trenér hokejové reprezentace, je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Hokejová extraliga posílila velmi tedy Pardubice, ale i další týmy. Přišli hráči ze Zámoří, přišli mistři světa, vrátil se namátkou Michal Kempný. A my si pojďme poslechnout, co o nové sezóně říká brankář karlovarské Energie Dominik Frodl. Hokejisté měli před sezónou takovou povinnost, nechci mluvit za ně jak moc milou, ale jakousi mediální povinnost. A tam dostal Dominik Frodl, brankář Karlových Varů, otázku právě na to, jak extraliga posílila.
21: Ty jména, to jsou hvězdní války. Samozřejmě pro tu ligu je to skvělý všechno, ale pro ostatní Vlčáky prostě daleko těžší. Šíleně těžká šichta pak vyřadit prostě třeba ty Pardubice, prostě čtyřikrát porazit. Ale říkám, pro tu ligu jedině dobře, vracejí se sem skvělý jména a co se týče potom i nás. Druhá věc je, že ať se to líbí nebo ne, tak prostě třeba ty výplaty jste v té extralize taky zvedli a taky to hrajeme kvůli tomu, že jo, takže pro všechny hráče, asi ne úplně pro manažery a majitele, ale pro hráče to je dobře, no.
20: To byl hokejový brankář Karlových Varů Dominik Frodl. Pane Motáku, on použil slovní spojení hvězdné války. Dá se to tak vnímat minimálně v kontextu minulých pár sezon?
22: Já bych byl raději, kdyby to bylo ještě hvězdnější samozřejmě, ale musím říct, že ta jména, která přišla do naší extraligy, jsou velká a já doufám, že přijdou i dobří cizinci, kteří tu úroveň ještě pozvednou. Ta úroveň je, si myslím, velice dobrá, ta úroveň má stoupající trend a ten návrat těch dobrých, nebo ne dobrých, ale výborných hráčů do Čechů, do extraligy bude určitě znát.
20: Martine Procházko, hvězdné války, ano nebo ne?
1: Určitě, s tím souhlasím. Na jednu stranu je to super, že právě hráči se NHL, když teda buď to už tam nějakým způsobem buď to končí kariéru v NHL, nebo tam se prostě nechytnou, takže si vyberou tu cestu sem do extraligy, že nehledají cestu někam do Finska, do Švédska, jako to bylo dřív, nebo do Švýcarska, že jo, často hráči chodili tam. Samozřejmě to je nabídce, ale přesně jak už zmiňovali právě Dominik Frodl, ty peníze, ta konkurence tady je obrovská, manažeři prostě dělají skvělou práci, schání ty peníze na to, ty rozpočty se zvedají. teď jsem někde zaregistroval, že Kladno má rozpočet 150 milionů, což si nikdy nepamatuju, že by na takový rozpočet někdy byl. Možná mi to Petr Kržábek asi.
2: Na dva týmy možná.
1: Možná na dva týmy, ale ne na jeden. Ale to jsou obrovské změny a je to i díky těm majitelům, že jsou schopni prostě ty peníze do toho investovat, ať to je pan Drastil nebo pan Dědek v Pardubicích, prostě sáno. Některým klubům se to možná tolik nelíbí, protože ty platy jsou vyšponované hodně vysoko, ale na druhou stranu zase to potvrzuje to, že ty hráči prostě si z toho váží, jdou sem do té extraligy a tím pádem extraliga roste prostě a budeme tady mít všechny ty hvězdy na očích.
2: No jde o to, jestli budou přicházet ještě další, protože já si úplně nedovedu představit, jak ty týmy musí být nafukovací. Když se jenom podívám, Pardubice, tak hvězdný tým, který vyhrál titul, přijdou tam dva mistři světa, jeden aktuální vítěz Stanley Cupu, to si nepamatuji, že by se vlastně aktuální vítěz Stanley Cupu vrátil zpátky do extraligy. David Kempf, další obrovská osobnost, Michal Kempný, teď Matěj Bliml, který je v nejlepších letech, Jiří Sekáč, já osobně se na něj obrovsky těším. Tohle jsou opravdu jména, která lákají. A ohledně třeba to, co říkal Zdeněk Moták ohledně těch cizinců. Já se těším na dobu, kdy cizinci nebudou hrát čtvrtou lajnu. A ta doba podle mě přichází, že už se nebudou kupovat zahraniční hráči do těch defenzivních line, ale že to prostě budou hrát čeští hokejisté zkrátka dobře v těch prvních lineách, budou takové hvězdy a jsou, že už prostě není místo vlastně v těch velkých lineách nebo v těch rozhodujících pro ty české hráče a dostanou tu šanci, doufejme. Je to tak?
22: Ono, když se podíváš, jaké hráče berou na první, druhou lajnu do Švýcarska, kde jsou všichni hrát, nebo do Švédska, tak tam jsou velice kvalitní cizinci a mělo by to být samozřejmě i u nás.
20: Pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Když byly někdy vrcholné akce typu Světový pohár nebo olympijské hry a teď diváci a fanoušci spekulovali, kolik bude mít český tým hráčů z extraligy a že s tím nemůže uspět, tak je právě teď s tím letoškem s začínající sezonou prostě extraliga jako základním kamenem pro národní tým, notabene třeba i ty Pardubice?
22: Já myslím, že ano. Já myslím, že ta kostra, která se bude určitě v průběhu Eurohockey Tour a toho přípravného kempu, tak určitě ta kostra bude z extraligy. A já myslím, že je dobře, že ti hráči přišli a že se budou snažit rvát nejenom to týmové místo, ale i o ten reprezentační dres.
2: No my se podle mě vracíme zpátky vlastně tím předchozím i tímhletím ročníkem do dob Martina Procházky. Jenže tehdy hráči nemohli odcházet a teď nechtějí, protože ty podmínky mají i na domácích stadionech, na domácích týmech a uspěli v Naganu. Takže proč by vlastně ten národní tým z toho nemohl čerpat? Z toho, že ty největší hvězdy vy máte pořád pod kontrolou de facto.
22: No je to fajn, já se na to musím říct velice těším a Ta práce toho objíždění těch utkání, tak ta bude samozřejmě v pohledu na ty hráče veselější. No.
20: Jaká je to zpráva pro české hokejisty působící po Evropě, namátkou Christian Reichl? Bude míň pod očima národních trenérů, když se budete víc soustředit na extraligu? Asi ne.
22: Já myslím, že ne. Já myslím, že je budeme sledovat pečlivě všechny, ať už jsou to hráči ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, nebo máme dva hráče v německé Drelce, takže já myslím, že je budeme sledovat.
3: Čistá hra Martina Procházky.
20: Dnešním hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták a pokud vás něco zajímá, tak můžete zavolat k nám do studia Radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222 a také budeme soutěžit o dvě vstupenky na zítřejší zápas Pardubice Hradec Králové, úvodní kolo, hned derby, poté co tedy dnes otevře hokejovou extraligu zápas Karlovy Vary Třinec od 18 hodin, tak zítra se budou hrát zbylá utkání úvodního kola, tedy 6 duelů na 6 stadionech. Jak plánujete moc objíždět extraligu, až začne? Když budou 3 zápasy v týdnu, budete mít ambice stíhat všechno, pokud to nějakým způsobem regionálně půjde?
22: Já myslím, že ano. Já myslím, že dneska uvidíme s Pavlem Karlovy Vary Třinec a já možná po zpáteční cestě stihnu ještě Olomouc Spartu nebo Vítkovice Kladno, takže i v jednom kole jde stihnout dvě utkání, ale já myslím, že se to dá stihnout, už máme naplánovaná nějaká utkání, Pavel tento má dokonce už do reprezentační přestávky, já jsem v tom opatrnější, takže já to mám do konce září a já myslím, že ty hráče budeme mít na očích, není nic lepšího, než je vidět na vlastní oči, není nic lepšího, než vidět, jak hrajou, jak komunikujou, jak působí na střídačce, takže já se na to velice těším.
2: Sdílený kalendář asi je úplně plný tedy. Doufám, že si to píšete společně.
22: Ale je dobré se potkali na některém zápase třeba. My jsme se potkali teďka Pardubice Regle a Hradec Straubing, takže tam jsme, je to tak na půl cesty, takže když bude nějaké parádní utkání Pardubice Sparta, Pardubice Kometa nebo cokoliv, jakékoliv jiné kvalitní mužstvo z popředí tabulky, tak nebo v mužstvo, kde budeme mít více zástupců, takže rádi podnikneme i další cestu.
2: Kolik máte těch vlastně hráčů v tom hledáčku? 110, 115?
22: No, tak ono to nebude asi tolik, ale celkem se to blíží.
20: Kromě Zdeňka Motáka, reprezentačního trenéra, je tu také Martin Procházka. Souhlasíš s tím, že by se mohl a měl možná ta kostra z národního týmu točit kolem Pardubic a těch hlavních posil, které teď přišly do extraligy? Nabízí se to?
1: Tak nabízí se to, ale zase si nemyslím, že by to muselo být úplně celá kostra. Ono to připomíná trošku, když jsem byl ve Vsetíně. Vsetín byl takový ten tým, který je podobný teďka Pardubicím, který byl nabitý prostě hráčema. Ať tam byl brankář Roman Čechmanek, ať tam byl Jirka Dopita, pak to samozřejmě postupovalo dál. Takže se to nabízí, ale jak už říkal Zdeněk, je tady spousta hráčů, kteří prostě jsou i v těch jiných týmech, přišly velké hvězdy do dalších týmů. Takže to určitě bude velmi těžká volba potom, ale zase je tam dost přípravy, dost přípravných zápasů, ať to právě ti hráči budou mít možnost se ukázat a všechno bude směřovat stejně. A říkáme to každou sezónu, potom už až po playoff, kdy přijde playoff a kdy ti hráči budou určitě v těch nejlepších formách a připravení na mistrovství světa, takže to si myslím, že ta volba těch hráčů a ta kostra toho týmu se potom ještě může jakkoliv pozměnit.
20: Už nám sem někdo volal, ale vzdal to, tak nevzdávejte a teď nevím, jestli to byl posluchač nebo posluchačka s dotazem, popřípadě se zájmem o dva lístky na zítřejší zápas Pardubice Hradec Králové. Teď máme v našem vysílání hosta. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Robert.
20: Dobrý den.
4: Já mám takový dvě věci na pana trenéra. Já jsem ho vždycky viděl jako naprosto klidného člověka a první věc je takový to poděkování za to, že se ukázal i jako emotivní člověk na Spartě, ale to už je pryč. A teď ta druhá věc, my už se to možná malinko nakousli, pro mě zůstávají dvě mistrovství světa v srdci, jedno je samozřejmě pražský, nedávno, 2-4, a potom rok 2010 z Německa, kde vlastně pan Hadamčík vzal hráče, kteří úplně nebyli, nechci říct top, jo, ale prostě celý národ si možná myslel, že to bude provar a nakonec toho byl titul. Tak jestli vlastně se uvažuje i tímhle směrem, že když máme tady teď takový jména v extralize a trošku jste o tom mluvili, jestli by nestálo za to prostě vyzkoušet i tímto směrem, ono to možná ani jinak nepůjde, když by z NHL vlastně hráči nemohli přijet.
20: Rozumíme.
4: Díky.
20: Děkujeme za zavolání, dovolíme se opravit, nebyl to Aleš Horemčík, byl to tým Vladimíra Růžičky, ale Zdeněk Moták slyšel otázku.
22: Hokej hra emocí k tomu prvnímu takovému nějakému dotazu, nebo to ani nebyl dotaz a samozřejmě někdy ty emoce musíte upustit a když máte dobré emoce, tak je to fajn a někdy tam do toho zasáhnou i ty špatné, které musíte vždy někam upozadit, ale je to o emocích a nejenom hráči, ale i trenéři je mají. Druhá věc, samozřejmě já to trošičku otočím, protože jestliže máte kvalitní hráče v NHL, tak je to top třída, top class a nemůžete je pominout. Jo, samozřejmě je to otázka komunikace, je to otázka jednání, je to otázka jejich zranění nebo nějaké nové smlouvy nebo cokoliv jiného, ale my jsme si už vlastně s těmi hráči řekli, že budeme hodně komunikovat a myslím si, že to je dobrá cesta a oni jsou na to připraveni. Já doufám, že se nám potom na konci k tomu mistrovství světa, jak to bude směřovat, tak podaří nominovat ty nejlepší hráče, kteří jsou. A jestli to budou z extraligy nebo z nějaké jiné evropské soutěže nebo z NHL, tak samozřejmě budeme se snažit, aby to byli ti nejlepší, aby to byli hráči, kteří jsou ochotní. A musím říct, že když jsme měli s těmi hráči pohovory, tak všichni jsou ochotní reprezentovat, všichni říkají, že to milují tu reprezentaci, že jsou oddáni tomu, takže my vezmeme i ty hráče, kteří prostě, nebo všechny hráče, kteří budou chtít se pro národní dres obětovat a vlastně udělají to nejlepší, co můžou.
20: Říká trenér hokejové reprezentace a muž, který stál třeba na střídačkách Třince, Sparty nebo Olomouce, Zdeněk Moták. Máme dalšího volajícího a nás zajímá, jestli voláte s dotazem nebo do soutěže o lístky na zítřejší utkání Pardubice Hradec Králové. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat, jestli už se pan Moták taky setkal s tím bývalým Adam, s tím Rulíkem, jestli už taky nějak hovořili, nebo...
20: Rozumíme.
6: To, jestli bude taky sledovat pan Moták ty dvacítky.
20: Dobře, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak už jste se potkal s tím bývalým?
22: To byla naše první cesta. Naše první cesta vlastně vedla za Radimem Rulíkem, který nám dal spoustu neocenitelných hrád a pozval nás dokonce i na oběd, takže to bylo taky příjemné. Ale řekli jsme si důležité věci, které třeba vám nikdo, když je ta zkušenost je nepřenositelná, takže ty rady vám nikdo nedá. Takže my jsme chtěli hlavně od něj slyšet, jaký má názor na věc, jaké má názory on. Takže to byla první naše cesta. A ta druhá otázka byla...
20: Jestli budete sledovat mistrovství světa 20-letých?
22: Ano, ano, samozřejmě. Jestliže to jenom trochu dovolí finanční podmínky, tak bychom tam chtěli jet a chtěli bychom se na to podívat. Jak říkám, ta zkušenost z toho vidění toho zápasu je nepřenositelná a prostě je k nezaplacení.
2: Nevyzvídal naopak Radim Rulík od vás, jaké to je na té klubové úrovni, protože on už tam dlouho nebyl, teď se tam vrací.
22: No. A já myslím, že on je natolik zkušený trenér, že nepotřebuje vyzvídat, a to mužstvo je každé jiné. On si to skládá teďka podle sebe, podle svého a já myslím, že tam udělá dobrou práci na Kladně.
20: Říká trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták. My jsme se tady bavili o té kostře národního týmu a častokrát, a dává to smysl, zní jméno hokejových Pardubic. Na druhou stranu třeba Lukáš Sedlák odpovídal i na tu velmi oblíbenou fanouškovskou otázku. Vás je tam hodně a hodně kohoutů na jednom smetišti a v šatně to nebude fungovat. Každopádně je to téma třeba i pro Romana Červenku, který ve 40 letech stále pokračuje ve své hokejové kariéře a právě v dresu Pardubic.
7: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout. No. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
20: Hráčský pohled může nabídnout Martin Procházka, že úspěch na papíře, i když ono už se málo co tiskne, ale rozumíme si.
1: No já dnešní scénář mám od tebe vytisklý.
20: Takže...
1: ale jasně, nezaručuje to samozřejmě jistotu toho, že budete mít titul. Každopádně je to asi výborný pro ten tým, když mají možnost kde brát, když se to řeknu, protože ta sezona bude dlouhá, můžou přijít zranění. Někteří hráči prostě potom můžou být dlouhodobě zranění, co samozřejmě nikomu to nepřeju. Ale no, to, že potom některý kluci hold, to budou muset, jak se říká, kousnout hold, nebo mít prostě třeba nebo hrát tolik přesilovek, to je ta konkurence a to bude o tom, aby se oni více snažili na těch tréninkách, aby prostě trenéři přesvědčili, že jsou to ti hráči, kteří si to zaslouží, ty přesilovky, že je hrají dobře, to samé vlastně oslabení, v dnešní době možná velmi populárnější ještě divné přesilovky, protože když vidíme, co ty kluci v tom oslabení zvládají, jak dělají, jak to plní, tak to jsou další věci. Takže ty hráči budou muset si ty role prostě takhle pozbírat. No a většina týmů už taky má teďka, když se říká, takový tady farmářský týmy, když to je tady moc u nás nepopulární, to je, ale mají B týmy, kde prostě ty kluci můžou hrát a můžou se ukazovat.
2: Ty jsi to zažil ve Vsetíně.
1: Já ale nebyl jsem na farmě ve Vsetíně.
2: To ne, ale ty jsi zažil ve Vsetíně ten vlastně...
20: Co by to bylo za farmu, kdyby jí měli, promiň.
2: Jo, pojď. Ne, Vsetín byl prostě obdoba, dejme tomu, předonávají se teď Vsetín ve své nejlepší éře teď s aktuálními Pardubicemi. Když jste přijeli někam na hřiště outsidera a prohráli jste, jak to tahle ta kabina nabitá těmi hvězdami zvládala? Já... Tohle to si myslím, že bude jako alfou a omegou toho, jestli to Pardubice ustojí, jestli budou zvládat i porážky. A oni přijdou, proč by nepřišli? Přijedou, já nevím, já nechci nikoho urazit, ale rozhodně podle papírových předpokladů by Pardubice měly přejet minimálně Mladá Boleslav, Vítkovice, Olomouc a tak dále. Byť to třeba v přípravě tak nevypadá. Ale když ztratí se Spartou, dobře, asi jim to fanoušci odpustí, i v té kabině se to lépe asi vstřebá, nebo jak to vnímají ti hráči?
1: Ale ty porážky 100% přijdou. Já si to pamatuju, když jsme byli ve Vsetíně a přijeli jsme třeba do Plzně. A Plzeň, tým, který doma vždy hrál takový ty nepříjemný hokej, prostě řezal to a nám se to moc nelíbilo, bylo to hodně vyhrocený. Fanoušci samozřejmě, že jakmile přijel Vsetín, tak okamžitě prostě vyprodáno, atmosféra fantastická. A prohráli jsme tam 4-2. A říkali jsme, dobrý, fajn, víme, co máme zlepšovat, ale ten tým byl natolik silný, že si z toho tak velkou hlavu nedělal. Přišel další zápas, pak jsme třeba 2-3 za sebou vyhráli, ale pak zase třeba přišel nějaká jeden zápas, že jsme někde prohráli. Ono tam je, ono je těžké pro takovéhle týmy, které jsou takhle nabitý, takhle hvězdama, zaprvé udržet nějakou takovou tu pořád 100% připravenost. My jsme v té první sezóně, kde jsme získali titul, tak jsme udělali snad nějaký rekord bodový, že jsme získali nejvíc bodů do té doby, teď už je to samozřejmě překonaný, ale ten tým je natolik silný, že si s tím dokáže poradit, že si s toho nedělá žádnou velkou hlavu, že prostě ty porážky prostě přijdou. Víme, jak to v loňské sezóně bylo s Pardubicemi, taky se pomalu rozjížděli. Nejdřív jsme říkali, že to není úplně ono, že to se dá. Roman Červenka byl zraněný dlouhou dobu, ale pak najednou postupem času Pardubice ukazovali, jak jsou silní, jak najednou víc plní ty pokyny. Ono za začátku se vám taky nechce moc padat do střel, když chcete hrát celou sezónu. Tak ale postupem času se potom ty hráči to začnou plnit ty pokyny. No a pak se ukazuje ta síla toho týmu. Myslím si, že někdo to může potvrdit u Třince, kolikrát jste, že Třinec byl někdy, nevím, 8., 7., vůbec nic se nedělo, připravilo se to všechno až k playoff a k tomu, aby potom to bylo připravený ten tým. Takže no, takhle to může být samozřejmě případ Pardubic.
22: A ty Pardubice mají opravdu velice kvalitní kádry. Je to o těch rolích, o čem mluvil Červus. A když jsme mluvili s Filipem Pešánem, tak já myslím, že on o tom ví, že ví, co má za mužstvo, ví, jak mu to bude klapat a už je na to pomalu připravuje. A já myslím, že ti hráči, kteří přišli a to jsou jeho slova, vznesli do toho týmu další takový svěží vítr, že ta jejich tréninková morálka je úplně skvělá a nadstandardní a prostě od toho se to všechno odvíjí, protože ono už se teď říká, jak trénuješ, tak hraješ. Jo, prostě to tak je, že prostě ta mužstva se musí připravovat na 100% úrovni.
1: Tak my jsme to měli v tom setině trošku jinak.
22: No, ale
1: tam se jak se trénovalo, tak se určitě nehrálo. No, ale samozřejmě to bylo jiná doba přesně.
22: Jiná doba, ta hokej se době, absolutně změnil.
1: V dnešní době se to úplně přesně změnilo, takže to je jenom takový zpestřeníčko.
20: V pořadu Čistá hra Martina Procházky se bavíme o tom, jaké to může být a je, když je tým nabitý hvězdami. Pane trenére, teď z pozice reprezentačního kouče, vy se pojedete dívat na extraligu a chcete ty hráče vidět co nejvíc. A samozřejmě ty některé pardubické budete muset vidět méně na úkor jiných hvězd. Na druhou stranu existuje i cesta, jak se dostat do reprezentace. Může být jiná, že třeba někdo s nižším ice timem velmi zaujme. Je takováhle cesta, protože třeba Radima Rulíka takhle zaujal Michal Kunc relativně nedávno ještě a dostal šanci na mezinárodních akcích.
22: Je to zase o těch rolích. Jo, je to zase o tom, že ti hráči tu roli přijmou i v tom reprezentačním týmu, prostě že budou mít nižší ajstajem, že budou prostě hrát oslabení, že budou prostě dělat práci, tu černou práci, jak se říká. A já myslím, že nikdo do té reprezentace nemá dveře zavřené, to v žádném případě.
20: Martine Procházko, koho ty jsi zažil, že by se dostal do reprezentace třeba s nižším ajstajmem v klubu? Byť tehdy ty statistiky asi nebyly úplně takhle přesné, ale přece jenom to hráč vnímá, když je někdo trochu méně na ledě třeba.
1: Ježi, tak teď mě teda úplně teďka dostal. Teď si nedokážu vůbec představit nějakého hráče, že bych nějakým způsobem takhle posuzoval. Za prý to asi nebylo ani jako nějak posuzování pro ty hráče. Tohle to musí trenéři si mít, jakoby, jak se říká, na svědomí. Jestli to se rozhodnou pro hráče, který třeba nemá takový ice time, protože přesně je to o těch rolích, je to o těch pozicích. Někdo nemůže hrát každý první pětku, nemůže hrát druhou. Prostě musí být připravený hrát tu třetí, čtvrtou, kde samozřejmě se třeba hraje, nebo za nás se třeba hrávalo trošku jiným stylem. Bylo to rozdělené opravdu, že dvě pětky byly určené, jak se říká, trošku do té ofenzivní hry a dvě do té defenzivní. Teď je to úplně jinak. Teď se v podstatě říká, že všechny čtyři pětky hrajou stejně. Nebo že by měli hrát stejně, ale myslím, že to třeba není kolikrát, takže je tam většinou nějaká jedna pětka, která tam je na to úřadování, jak se říká, že je tam na to rozbourání soupeře nějakých těch týmů tam. Takže uvidíme, a to, že některý hráč prostě s menším Einsteinem může hrát za národní tým, v tom není vůbec žádný problém, nebo v tom nevidím problém žádný.
3: Čistá hra Martina Procházky. Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota. Čistá hra Martina Procházky.
20: Pokračujeme v našem hokejovém pořadu. Každé úterý nás můžete slýchat a také vás můžeme pozvat na klasický a znovu začínající pondělní magazín hokejové extraligy. Petře, bude v pondělí?
2: Bude, každé pondělí od 14 hodin a znovu tam budou takové starší rubriky, jako je Hvězda týdne, tam se budeme snažit sehnat vždy toho hráče, který všechny reportéry v tom týdne Radiožurnálu Sport nejvíce zaujal. Martin Procházka si bude volit svou lineu týdne, to znamená, že řekne brankáře, obránce a útočníka, bude o tom také vyprávět. Pak se podíváme také trošku do soukromí hokejistů a budeme vám představovat, ať už současné nebo bývalé hokejisty jednotlivých klubů, jaké mají záliby neúplně obvyklé. Namátkou můžu říct myslivost Ondřeje Beránka a tak dále. Máme tam i prodejce alkoholu, teď myslím, ale už po vlastně hráčské kariéře a tak dále. Máme tam i prodejce alkoholu, teď myslím, ale už po vlastně hráčské kariéře.
20: A pouze to... prodejce, předpokládám. Nikoli konzumenta.

0: pro čistou hru, která bude následovat vždy každé úterý a Martin Procházka vše oglosuje.
1: A my využijeme toho, že je tady s námi reprezentační trenér Zdeněk Motá, který dlouhá léta působil na klubové úrovni v extralize. Kdo má nějakého obskurního koníčka z hokejistů? Myslivost už je pryč a prodej alkoholu také. Milan Gulaš, ten má slepice.
0: Hodně rybařů. Rybářů je tam,
2: jo,
0: bych řekl.
2: Jako řekl bych taky, že tam byli nějací rybáři.
0: Což ale je rozhlasově hodně špatně zpracovatelné.
2: Ale já si nevybavuju teďka rychle něco, čím bych mohl jako překvapit nebo něco od pasu vystřelit, takže obávám se, že
0: kluci
1: ze Slovenska neměli nic specifického, co by je spojovalo, a v Třinci jich bylo dost. Dobře, tak vás nebudu.
2: A já myslím, že tam ta komunita byla celkem svázaná v tom Třinci, takže je, bylo celkem jedno, jestli je to Slovák nebo Čech.
0: Karetní virtuos si myslím, že se nám tam asi také objeví.
2: Jo, jsou určitě, no.
1: Každopádně, kdo by chtěl na hokej zítra do Pardubic, Pardubice Hradec Králové, zápas, o který je velký zájem, derby hned v úvodním kole, tak může zavolat na číslo 221 552 222 a může vyhrát dvě vstupenky. Tak je to vaše, můžete volat, ale my pokračujeme se Zdeňkem Motákem. Pojďme se bavit i o těch jiných klubech, než jsou Pardubice v extralize. Sparta čeká dlouho, nová éra v Litvínově, kde to bylo hodně turbulentní, Kladno posílilo, tam přišel ten bejvalej, jak zaznělo od posluchače. Kdo vás zajímá takhle ještě napříč extraligou? Nebo všichni samozřejmě, ale kdo vás zaujal, řekněme?
2: Tak těším se na Karlovy Vary. To může být zajímavý tým. Ne, těším se samozřejmě, protože jsem viděl Hradec, tak se těším na Hradec Králové, to bude zajímavé, jejich styl hry mě bavil, to jsem si říkal, že to bylo velice dobré, to bylo opravdu hokejově, jsem se bavil jako fanoušek, když jsem se nechtěl dívat na jednotlivé hráče, tak to byla zábava. Samozřejmě Třinec, Vítkovice, Olomouc, to jsou tři týmy, kde jsem vlastně působil. Sparta mě určitě bude zajímat a zajímá mě určitě ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. České Budějovice, zajímavý tým, sice hodně cizinců, jo, takže těch týmů, jak jsem říkal, nevynecháme žádný, budeme se dívat, budeme se zajímat. Nerád bych Kometa. Kometa posílila obranu, jo, takže famózně, takže z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva, zajímavá.
1: Děkujeme za odpověď, budeme pokračovat dál v čisté hře za malou chvíli, jen co se dozvíme, kdo se dovolal do soutěže posluchačů. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Honzo, zdravím vás.
1: Dobrý den, Honzo. Chcete lístky?
3: Chtěl bych lístky, ano.
1: Tak mi řekněte, kdo v minulé sezóně Tipsport Extraligy skončil na třetím místě.
3: Na třetím místě. Myslím, že to byly Karlovy Vary.
1: Je to správně. My se vám ozveme, děkujeme za zavolání, ještě vás využijeme k tomu, jestli třeba nemáte nějaký dotaz na pana Motáka, po případě Martina Procházku nebo reportéra Petra Kadeřábka.
3: Asi ne zatím.
1: Dobře, děkujeme za zavolání, užijte si hokej, my vám dáme vědět. Zatím naslyšenou.
3: Dobře,
1: děkuju. Věděl byste z voleje.
2: Jo.
1: Bylo to velké překvapení, nebo Karlovy Vary?
2: Já myslím, že ne, že tam tu práci dělají velice poctivě, Patý se to tam vede skvěle, Skálou samozřejmě.
0: Pavel Patera ji říkal.
2: Ano. A mají vždycky progres, jo? Vždycky z nich vypadne nějaké jméno, nějaký klučina, ať to byl Vojta Čichář nebo Petr Tomek, jo? Prostě jsou to kluci, kteří jsou budoucnosti českého hokeje a já doufám jenom, že to nebude jenom z Varu, ale že někdo vypadne, že to bude nějaký nový hráč, který nás všechny překvapí.
0: Jako překvapil třeba mladíčký Galvas, který možná ale bude Liberci hodně chybět, kdyby se prosadil. A přejme mu to v NHL. Bude tohle to třeba jazyček na váh u Liberce, který já osobně pasuji mezi ty adepty na semifinále?
2: A myslím si, že tam zapracovávají Kachlíře, což je taky hokejové miminko, jak se říká. Asi podobný jako, když jsem ho viděl, tak podobný jako Tomáš Galvás. Ale já myslím, že Jirka Kudrnav to tam dělá velice dobře.

0: a ta jeho práce je vidět. Jo, loni skončili druzí nebo třetí po základní části. Velice špatně z hlediska cizího týmu, hostujícího týmu se Liberci hraje, takže já nemyslím, že by to mělo až takový dopad na Liberec.
1: Ale pro oko diváka asi, protože to, co Tomáš Galvas předváděl na tom ledě, to je na jeho věk úctyhodné.
0: Tak samozřejmě, že to bude škoda, že jestliže zmizí, tak to bude určitě pro nás, nejenom pro Liberec, ale i pro nás jako reprezentační trenéry, ale samozřejmě v neposlední řadě pro fanoušky to bude ztráta.
2: Galvas v jednom z přípravných zápasů v Detroitu teď nedávno projel celé kluziště, on s jeho postavou z pozice beka na tom malém kluzišti, kde to je všechno jako našlapané hodně, dal gól. Tak spíš mě napadá, jestli se k vám dostanou i takové střípky ze zámoří teď z příprav a jakým způsobem tohle sledujete?
0: Já jsem to viděl, bylo to hezké, sice to bylo v přesilové hře proti čtyřem, ale vzal to vlastně někde kolem modré čáry a projel celé hřiště a backendovým blafákem zakončil, takže určitě to sledujeme. I ta přípravná utkání, která jsou za mořem, tak nějaké takové věci se k nám dostanou a je to dobře, že je tam Čech zaujal.
2: Zdeněk Moták, reprezentační trenér, zůstává ve studiu Radiožurnálu Sport.
3: Čistá hra Martina Procházky.
2: Martine, na koho se těšíš v extralize, na jaký tým? Řeč byla od pana trenéra o mnoha týmech, tak můžeš se k tomu přidat.
4: Já se přidám, kromě tady těch, který už jsme zmiňovali samozřejmě, týmy, které budou mít největší ambice na titul, tak já jsem letos zvědavý a dlouhé roky jsem, teď jsem tady pracoval, tak jsem kritizoval Kladno, který hrál 3-4 roky baráž, protože tam nebyla žádná vlastně koncepce, nic, ale v té letošní sezóně se těším na tým Kladna. Už nejenom tomu, že tam přišel celý nový realizační tým národního týmu, ale ten tým se prostě poskládal už konečně podle nějakých možností. Bylo to také tím, že už loni vlastně postoupil do předkola playoff, tím pádem už nějaký manažer Tomáš Plekanec mohl ten tým dávat dohromady. Takže se těším na Kladno. Jsem sám na ně zvědavý, mají výbornou fanouškovskou podporu, fanoušci na Kladně chodí opravdu teďka hodně rádi na hokej. A těší se, co takhle mám informace, tak se na to těší letos moc, už jenom díky tomu složení, díky tomu rozpočtu, který jsem zmiňoval, ti hráči prostě tam budou, takže jsem zvědavý, jak Kladno letos bude hrát, jestli bude hrát v klidu ve středu tabulky a třeba může být překvapivým černým koněm, jak jsme říkáme.
1: Já si myslím, že obzvlášť u Kladna mě zaujala brankářská dvojice, protože si myslím, že napříč těmi 14 celky není vyrovnanější na takové úrovni brankářská dvojice, jako má Kladno. Protože Brýzgar s Pavlátem jsou prostě reprezentační golmani na nějaké úrovni plus minus, to možná je spíš otázka na Zdenka Motáka, jestli jsou reprezentační golmani, ale tu úroveň určitě mají. A když se podívám vlastně na ty ostatní celky, tak takhle vyrovnanou dvojici prostě nemají. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli ten jeden toho druhého přechytá, jaké to bude v tom jejich, ale tam je zase Ondřej Pavlec, který si to asi dokáže srovnat. A tak se tak podíval. No. Takže kdo bude nominován z Kladna?
0: Ono to není pro mě otázka brankářů, plný šálek kávy. Golmani a rozhodčí, to je jiná liga, to je o něčem jiném.
2: Vy máte nějaké rozhlasové školení, že když jste mluvil o šálku kávy, tak jste bouchnul tím porcelánem. To je jako dobře.
0: Ale těch golmanů, a nejenom v naší extralize, ale i v zahraničí a navíc v NHL máme velkou spoustu. Je to, myslím si, že kvalitní práce trenérů a hlavně těch kluků, kteří na sobě dělají a pracují a makají. A to je ten výsledek, jo, že nejenom Kladno má vyrovnanou brankářskou dvojici, ale všechny ty týmy mají kvalitní minimálně jedničku, ale myslím si, že mnohde se budou o to místo té jedničky prát. Jo, takže ať je to skladná nebo z jakéhokoliv jiného mužstva. Myslím si, že golmany máme kvalitní a Jarda Kameš, což je náš trenér brankářů, bude mít šťastnou ruku.
2: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a my se můžeme vydat ještě napříč extraligou dál, protože hokejová extraliga představila některé novinky pro novou sezonu a třeba ředitel extraligy Martin Loukota mluvil o tom, že bude třetí komerční přestávka, která se lze dohnat tím, že se urychlí vhazování, a pak také novinka, kterou známe ze stadionu NHL, že rozhodčí přijede, zapne si mikrofon a to jeho hlášení se ozve v celé hale. Tady jsou slova Martina Loukoty.
5: Já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů, prostřednictvím kterých budou rozhodčí hlásit, ať už to jsou tresty do haly nebo právě rozhodnutí o třeba trenérské výzvě, tak to si myslím, že je jako další posun právě, když to řeknu, pod vedením APK, kam se ta liga, jak to řeknu, sportovně, marketingově i mediálně posouvá.
2: Jak tohle může sportovně pomoci, pane Motáku? Nebo v rámci nějaké fair play třeba na hřišti?
0: Myslíte ti rozhodčí?
2: Že to řeknou prostě všem. Že nepřijedou k jednomu trenérovi a s tím se znám lépe a tomu to řeknu jinak a teď jedu vedle a ten je přísnější.
1: Mně se teď líbí reakce.
2: Mně moc ne právě.
1: Protože on před chvílí říkal, že to není šále kávy golmani a rozhodčí. Takže otázka na golmany. Teď pojďme do rozhodčí.
2: Mě úplně rozhodil ten hrnek, takže jsem přeslechl, že rozhodčí. No tak pardon, ale už jsme s tím venku. Tak dobře,
0: takhle, ne, já jsem na těch zápasech teďka byl a buď tam měli technické problémy s tím pustit to do reproduktoru, anebo těm klukům to moc nešlo, jako ta mluva. Jo, takže jsem na to zvědavý, jestli na to vypilujou ještě do začátku soutěže, ale myslím si, že je to fajn, jako je to po nějakém vzoru, ať to ví všichni vlastně, za co ten rozhodčí vylučuje, ať to prostě ví celý stadion. Jako v tom problém nemám. Jo. To možná s tou třetí reklamní pauzou. Z hlediska sportovního, ano, samozřejmě komerční účely jsou jasné, ale myslím si, že dvě klidně stačí, ale je to, netroufám si to vůbec komentovat, není to moje věc.
1: To bude poprvé, co na extraligových stadionech vlastně dojde k odpovědi ta otázka, co to pískáš? Pak je tam ještě nějaký dovětek, ale teď už se prostě dozví, co to píská.
0: Pátý pát.
1: Ano.
4: Ne, za mě, já jsem to říkal dneska taky dopoledne, tady ta novinka je skvělá, já myslím si, že to je pro spousty fanoušků to důležitý, protože teď nechci nějak všechny fanoušky schazovat, ale ne všichni tomu úplně přece rozumí, prostě vidí ten faul nějakým způsobem jinak a takhle to prostě dostanou vysvětlený. Je to populární, FNHL to je celkem naprosto už běžný a mně se to docela líbí. A já se přidám k té třetí komerční přestávce, myslím si, že to je, ano, vím, proč to je, samozřejmě to z důvodu sponzorů, ale pro ten pád hry. Už takhle víme, jak ty zápasy někdy měly obrovské prodlevy, jak to dlouho trvá. Teďka tam do toho se přidají videocoach, challenge a něco všechno ještě možný. A aby ten spát toho utkání, aby tohle to pak nebyl ten problém. Ty hráči, když vypadnou během nějaký delší doby prostě z toho takového toho aktuálního dění, už jenom díky tomu, že se tam bude něco vysvětlovat a teďka jako dohadovat, teďka do toho komerční přestávka, úklid ledu, teď samozřejmě si se to letošno zrychlí. Já se bojím, že ty utkání také mohou trvat někdy až 3 hodiny, protože to si myslím, že může být takováhle show. Samozřejmě za dnešní lidsky, které stojí tolik peněz, tak aspoň diváci budou delší dobu.
1: Hodinová sazba se sníží. Ne, je pravda. Že mě to vlastně venkoncem nevadí. Je to proto, že prostě do hokeje plyne více peněz a je potřeba prodat větší ten reklamní balík. Ale co mě vadí, tak je nedodržování toho času těch vlastně komerčních pauz. Protože jestliže je nastavená minuta, tak prostě za minutu se má hodit. A ne se čekat na to, až zhasne ještě nějaké světlo a někdo si někde něco dopovídá. Prostě tohle je ta chyba, která to prodlužuje. Jestliže bude nastaveno 50 sekund, tak ale ve chvíli, kdy se to odpočítá, tak má padnout buly po 50 vteřinách, ne po 2 minutách, což se mnohdy na těch extraligových zápasech stává.
4: A jak tomu ještě přidám, se tady s Františkem před dnešním pořadem bavili ještě o tom úklidu ledu, o uklízení, že se změní nějakým způsobem styl úklidu, že bude rychlejší, ale když já si představím, když si vzpomínu na ty zápasy, když se hrají, tak kolikrát ta četa, která tam uklízí, tak tam je ještě díl než celá komerční přestávka, nevím přesně nějaký čas. Přijde mi, že to je hrozně dlouhý, čeká se, než se zavřou dveře, než oni tam doplní sníh, než ho odvezou nějaký k tom barelu. A přijde mi, že to prostě tohleto všechno, když se nás čítá, ta třetina bude trvat minimálně za mě 40 minut teďka, nebude žádných 30, možná někdy i míň, podle mě to bude delší a s přestávkama, no, já myslím, že tam jsme na 3 hodinách úplně v klidu.
1: Takže uvidíme, jak šikovné budou ty úklidové čety, ale na mezinárodní úrovni se to prostě stihne. Vejde se to do těch komerčních přestávek na vlastně Eurohockey Tour, na mistrovství světa, na olympijských hrách, a to ještě na olympijských hrách nejsou zas až tolik nacvičené ty čety, ale když vidím třeba na mistrovství světa, když to sledujeme s Františkem, jak to tam trénují, jak to doopravdy drillují, tak aby prostě to odsýpalo a smetli opravdu celý ten led, tak tohle přece mohou v tom klubu udělat taky. Jsou to hráči toho klubu.
4: Musí to trénovat.
1: Ale měli by to natrénovat. No. Podle mě to není nic, co by se nedalo zvládnout.
2: Já jsem tehdy v Hartwall aréně viděl samotného rozhodčího, který si sám zkoušel házet puk na led. Vypadalo to komicky. Ale to jen tak, že se dá trénovat opravdu všechno. Stejně jako někdo trénuje telefonování k nám do studia. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás všichni do studia.
2: My také.
6: A mám na vás otázku na všechny. Myslíte, že se objeví ještě na ledě letos Jaromír Jágr?
2: Děkujeme.
6: Nemáte zač?
2: Tak já začnu, ne. Pokud je myšleno, teda doufám v extraligovém zápase, bych tak pochopil tu otázku.
4: Já bych se tomu nedíval, že jo.
2: Zdeněk Mota.
0: Já si myslím, že na jeden zápas ano.
2: Aha, no. Zníte tajemně.
0: Ne, vůbec.
2: Něco se chystá.
0: Nevím o ničem. Ne,
2: dobře.
1: Ne. Já si myslím, že ne. A že ta rozlučka bude důstojná po této sezóně. A že to prostě bude nějaký velký zápas, nemyslím zápas, ale velká show, a Jaromír Jágr by si to určitě zasloužil, protože prostě je to prostě největší ikona českého, možná československého hokeje, tam bych si zabředl, jestli ho porovnávat s těmi zábrockými a novými a tak dále, ale Jaromír Jágr je prostě České republiky nejlepší hokejista historie. To je nediskutovatelné a měl by tomu mít i rozlučku a nemyslím si, že by to měl být třeba extraligový zápas.
4: S tím
1: to je ale můj názor.
4: S tím naprosto souhlasím, ale už jsem zaregistroval, že Jarda Jágr zase je na ledě, má závaží na bruslích, sice bez výstroje, ale už tam zase jezdí, už tam připravuje. Bylo myslím, že bylo světlo, že jako to bylo dopoledne.
1: Tak to bylo rozsvíceno.
4: Bylo světlo. Ale byl zase na ledě, už tam zase měl tu hokejku, už tam zase dělal ty svoje tity. Já myslím, že u něho je to otázka času, jestli schodí 10 kilo dolů. Může se stát, že na tom tkání nastoupí.
2: Pokračuje ještě chvíli Čistá hra Martina Procházky, reprezentační trenér Zdeněk Moták je s námi ve studiu. Pane trenére, kolik extraligových zápasů budete plus minus potřebovat pro to, abyste si utvořili s Pavlem Grossem a dalším nějakou představu o tom, jak by mohla být sestava na první turnaj sezony ve Finsku?
0: Tak tam je těch zápasů tuším 17. Nebo co jsem měl napsaných, tak včera měl jsem jich napsaných 17. Nevím to přesně, ale určitě 15 zápasů já a 15 zápasů Pavel, takže myslím si, že to bude mít tak nějak kvalitně zmapováno a zpracováno, takže uvidíme ty kluky v akci a ve hře.
1: A potom v O2 aréně, první zápas reprezentační na výšce, to bude paráda.
0: Kéž by byla.
2: Dnes začíná hokejová Tipsport Extraliga, u nás ve studiu ještě chvíli bude Zdeněk Moták, my si tak můžeme trochu připomenout a vám posluchačům připomenout to, že dál budou pokračovat naše přímé přenosy všech zápasů a ve vysílání Radiožurnálu to třeba v roce 1998 znělo a vy to dost možná, pane Motáku, poznáte takhle.
7: Střetnutí Vsetín České Budějovice sleduje Ladislav Hocký.
8: Ve Vsetíně nám nějaké ještě 2 minutky zbývají do skončení přestávky. Po odehraných 40 minutách České Budějovice vedou překvapivě, ale řekl bych zaslouženě 4-2. A pojďme se podívat do Vítkovic, tam dnes hrají Hlava, u mikrofonu je Emil Bican.
9: Tak my jsme tady o minutu dále, protože za necelou minutu nám začne třetí třetina.
2: Už jen tak do podkresu dávám legendární pořad s mikrofonem za hokejem. Vy, když jste se vracel z hokejových štacích autem, poslouchal jste?
0: No jasně. Tak to už vlastně od dětství to byl skvělý pořad. Gabo Zelenaj, že jo, ten to byla ikona rozhlasová slovenská a Aleš Procházka. že jo, to byly, nebo jsou ještě. Pro mě to bylo vlastně, ta obslužnost nebyla televizní ještě taková jako v tom rozhlase, takže to bylo skvělé. Já jsem to vždycky poslouchal a znal jsem ty sestavy pomalu na spaměť. Jo, protože oni se tam pořád opakovali a znali jste sestavu Litvínova, Poldy Kladno anebo Komety Brno, nebo Zetoru Brno tenkrát ještě.
7: Děkuji, vyslechli jste základní informace ze 6 míst v České republice, kde se hraje hokej na nejvyšší úrovni.
2: I takhle to znělo v podání Václava Jindřicha ve studiu Radiožurnálu tehdy. Co byste popřál českému hokeji na závěr?
0: Já bych hlavně popřál hráčům hodně zdraví a samozřejmě i trenérům. Hodně zdraví, ať jsou zdraví a ať jsou silní, ať můžou rozdávat hokejovou radost a radost nám všem a přejmu, ať jde tomu hokej, ať jde pořád dál a pořád víš a zase znovu všechno nejlepší.
2: Taková byla Čistá hra Martina Procházky s datem, během kterého startuje hokejová extraliga Karlovy Vary Třinec dnes v 18 hodin s Martinem Procházkou. Dnes, Martine, díky a za týden naslyšenou.
4: Děkuju,
2: vlastně naslyšenou. V našem vysílání i dříve. Petr Kadeřábek byl ve studiu, hokejový reportér.
1: Naslyšenou.
2: A reprezentační trenér Zdeněk Moták. Děkujeme a přejeme vám, ať se vám daří ve vaší funkci.
0: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu Sport přeje František Kuna.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Evropský parlament bude rozhodovat o úpravě systému emisních povolenek ETS2. Fotbalisté Sparty se v Arménii chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Po srážce dvou autobusů je v Praze uzavřená Černokostelecká ulice nedaleko Průmyslové. A bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí, informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
5: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
4: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
6: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného. Poprvé v Česku. Rychle se množí a je také přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
7: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
4: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
8: Sport. Fotbalisté Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili v loňské kvalifikaci konferenční ligy. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
9: Oproti Loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
8: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne ve středu v 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. V domácím fotbalovém poháru se odpoledne rozhodne o dalších dvou osmifinalistech. Dva druholigové týmy nastoupí doma proti klubům z nejvyšší soutěže. Třinec v 16.30 proti Mladé Boleslavi a Vlašim o půl hodiny později proti Liberci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Holubic a nehoda v Černokostelecké v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 212 postávají kamiony v pravém pruhu a pokračují do zúžení v Brně. Levý pruh jede téměř plynule. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov opatrně na 18. kilometru se zastavuje pravý pruh. Kamiony tam stojí ve frontě k ucpanému sjezdu na Pražský okruh. Právě na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Ten zpomaluje také omezení u Jesenice, vše se rozjede u Ořechu. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. kilometru opravují vozovku, je tam 2-kilometrová kolona na 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy u sjezdu na Bakov nad Jezerou na 53. kilometru řeší nehodu, srazila se dodávka a osobní auto, blokují pravý a připojovací pruh, tam krátce zpomalíte. A v Praze byla po nehodě uzavřená Černokostelecká do centra za křižovatkou s Průmyslovou. Jak to teď na místě vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
2: Za pomoci jeřábu se havarovaná vozidla podařilo dát na stranu. Aktuálně se podařilo zprůjezdnit opět jeden jízdní pruh. Kolony se postupně rozjíždí.
10: A další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno, teploty odpoledne od 19 do 24 stupňů a na horách naměříme dnes většinou kolem 16. Tolik zprávy.
11: 11 hodin 5 minut, úterý 15. září, jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Novým kolegou českého cyklisty Matyase Vacka v elitní stáji Lidl Trek bude Rakušan Felix Gall, který vybojoval stupně vítězů na letošním Giro d'Italia i Vuelte. Příchod 28-letého vrchaře od nové sezóny oznámil německý tým na svém webu jen dva dny poté, co Felix Gall skončil na třítýdenní Vuelte ve Španělsku. Třetí na květnovém Giro byl druhý, do Lidl Treku odchází Gall ze stáje Decathlon. Největší dílčí úspěch prožil vítězstvím v královské etapě na Tour de France, to bylo v červenci 2023, no a v novém angažmá získal smlouvu na 3 roky. Ode mě Coldplay, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Na velký zážitek se chystají fanoušci volejbalu. Večer nastoupí česká mužská reprezentace v Itálii k zápasu s domácím týmem. Hala Palapanini nabízí místa pro víc než 5000 sedících diváků a experti mluví o chrámu volejbalu s vynikající akustikou.
1: Při zápasech Itálie je atmosféra strhující. Od první výměny až do poslední.
2: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra.
1: Říká smečař Lukáš Vašina.
2: Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to.
1: Český tým má už zajištěný postup do osmifinále. Kapitán Patrik Indra se v rozjetém turnaji na umístění ve skupině nedívá.
3: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
1: Italské hvězdy doma před nadšenými diváky rozhodně nic nepodcení. Těžká práce čeká hráče při obraně na síti a to je doména 203 cm vysokého blokaře. Antonína Klimeše.
4: Budeme do toho chtít jít naplno určitě, jakože nic jim nedáme zadarmo.
1: Kdo právě pro něj je mezi úřadujícími mistry světa hvězdou nejzářivější?
4: Pro mě z Italů asi nahrává Gianelli, který prostě je ten distributor té hry a...
1: No ale to bude pro vás úkol, abyste přečetl jeho distribuci.
4: Právě proto je to pro mě takovej lehký oříšek to odhadnout.
1: Je v silách českého týmu potrápit italské hvězdy a viděli jste některé zápasy tady ve vyprodané hale Panini?
4: Já si myslím, že určitě to v našich silách. Hrajeme tady dobrý volejbal, jsme zahráli super voliš, jak na servisu, tak pak následnou obranou, která nás prostě zdobí a myslím si, že určitě můžeme potrápit.
1: Jak to bude fanoušci v hale Palapanini uvidí, Radiožurnál Sport odvysílá utkání, které začne 5 minut po 21. hodině v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Guns N' Roses v 11 hodin a 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport a čeští tenisté si poprvé zatrénovali v pražské O2 aréně před víkendovým zápasem se Spojenými státy americkými o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Ze současné sestavy si na slavném místě zahrál Davis Cupové utkání pouze kapitán Tomáš Berdych před 13 lety.
1: Takže šťastná třináctka určitě, ale tak zase pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
2: Otáčí Tomáš Berdych pozornost k aktuálnímu duelu s Američany a k těm dřívějším památným zápasům se tak vrací spíše současní tenisté v týmu.
3: Ono už je to taky nějaký ten pátek, co se tady naposledy hrálo, takže jsme všichni spíš byli mají děcka, co se na to koukali v televizi.
2: A... Říká Jiří Lehečka, touha zahrát si v O2 aréně před domácími diváky byla velká a prioritou opor byl antukový povrch.
3: Pro nás to byla varianta číslo jedna. Já i Kuba Menších jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 aréně chceme, ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských důvodů to nebude možný, což ještě vlastně nikde nezaznělo.
2: Takže stáli Jiří Lehečka, Jakub Menšík a další před novou volbou, jestli O2 aréna s tvrdým povrchem, nebo antuka v hale na jiném místě v republice. A u tenistů vyhrála největší hala v Česku.
3: To rozhodnutí potom bylo naprosto jasný. Pro nás prostě priorita byla zahrát si v O2 aréně.
2: A své o tom ví také Kateřina Siňaková, která byla u zatím posledního fedcupového titulu v roce 2018. Ve finále s Američankami právě v O2 aréně tenkrát vyhrála oba své singlové zápasy, včetně toho rozhodujícího.
4: Nejlepší zážitek v mém životě. Ta atmosféra, kterou jsem zažila, jsem hrozně moc vděčná, takže bych jim popřála, ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně. Doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Kateřina Siňaková se bude tou dobou v Číně připravovat na utkání ženské týmové soutěže. České tenistky totiž čeká příští týden finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Nejvyšší španělská fotbalová soutěž La Liga dnes nabízí 3 duely. Vallecano bude od 19:00 hostit Espanyol. O hodinu později, tedy ve 20:00, se rozehraje duel Alaves s poslední Valencií. 21:30 Elche bude hostit Real Madrid. Dva zápasy, které by mohly zajímat posluchače radiožurnálu Sport, se dnes budou hrát taky na domácích fotbalových trávnicích. Konkrétně mám na mysli fotbalový pohár. MOL Cup hraje se o postup do nejlepších 16. No a v 16:30 se začne hrát v Třinci, který bude hostit Mladou Boleslav. O půl hodiny později, tedy v 17:00, nastoupí Vlašim proti Slovanu Liberec.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
12: Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezená vlaková doprava. Správce železnice nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava obnoví, zatím není jasné. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámili americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít obranným i útočným účelům. A školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Významné symboly české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
0: Sport.
12: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Eurohockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Rudné. Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Jesenici stojí kamiony. Na 80. kilometru blokují v omezení pravý pruh. Podle policie je to po nehodě. Provoz na nějakou dobu se zablokoval. Už se znovu projíždí levým pruhem. Kolona začíná na 82. kilometru. Projedou ovšem jen užší vozidla. Pražský okruh je plný i směrem na letiště. Fronta kamionů se táhne už z dálnice D1. Tam se kamiony zastavují už na 14. kilometru za sjezdem na Velké Popovice. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu v klesání za sjezdem na Rudnou na 6. kilometru se brzdí, na 8. máme hlášenou nehodu, zdržení 10 minut. Na D5 směrem do Rozvadova za sjezdem na Zdice ze 30. kilometru další kolona před omezením u Žebráku, zpoždění 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku překáželo auto s upadlým kolem. Jak to na místě teď vypadá, poví Jakub Vodička z naší motohlídky.
14: Nepojízdné osobní auto bylo před pár okamžiky odtaženo, dlouhá kolona ale začíná před Černým mostem už na konci Novopatské.
13: A na silnici 35 směrem z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou dlouhá kolona kvůli vyfrézované vozovce. Zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude skoro jasno až polojasno, teploty odpoledne od 19 ke 24 stupňům a na horách dnes naměříme většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Ozzy Osbourne v dopoledním radiožurnálu Sport, 11 hodin 37 minut, úterý 15. září. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Univerzál české volejbalové reprezentace Marek Šotola mění v nejvyšší turecké soutěži působiště. Z Halkbanku Ankara přestupuje do Gebze. Jeho nový klub ho přivítal na svém Instagramu. 26-letý Šotola má před sebou třetí sezonu v turecké lize. Dosavadní dvě strávil v Ankaře. Teď se bude pro splnění reprezentačních povinností na mistrovství Evropy hlásit ve městě Gebze, které leží asi 65 kilometrů jihovýchodně od Istanbulu. Tamní volejbalový klub vznikl teprve v roce 2015. Od loňska hraje mezi tureckou elitou.

0: Volejbalistky Sokola Šternberg v minulých letech třikrát v řadě skončili poslední a extraligu zachraňovali až v baráži. V uplynulé sezóně pod vedením nového kouče Františka Bočkaje se ale bojům o záchranu vyhnuli. A protože slovenskému kouči se podařilo většinu kádru udržet, může na vzestupné výkony i výsledky jednoduše navázat.
1: Verím tomu, že to nie je prostě práce na jeden rok a som rád, že to, čo my sme tým, že nám dali, tak oni nám to vrátili tým, že sa nerozutekali po tej sezóne nikde. A samozrejme, aby im to nebolo dobre, tak to nie sú. Hej. Som rád, že to je aj odraz našej práce, že tu robíme dobre a robí sa potom jednoduchšie. Myslím si, že som sa s nikým nemusel rozprávať dlhšie ako 3 minúty. Je niekde 30 sekúnd. Sme radi, že naozaj to podarilo udržať. Myslím si, že sme to dôstojne posilnili. Zimizera za mňa určite lepšie ako v tej predchádzajúcej sezóne.
2: Pochvaluje si trenér volejbalistek Šternberka František Bočkaj, že se mu jakožto sportovnímu manažerovi v jedné osobě podařilo udržet drtivou většinu extraligového kádru z minulé sezóny. Z pravidelně hrajících hráček odešla jen srbská univerzálka Anděla Jovanovičová a zkušená nahrávačka Michaela Zatloukalová, která se vrací do domovského Prostějova.
1: Miša avizovala v januári, že se rozhoduje mezi tím, či ostať alebo jít do Prostějova, čo se člověk nemůže čudovat, hovorím z té lidské stránky, uchápem a zo športové mi to je ľúto. Takže potřebovali jsme najít nahrávačku, to se nám myslím si, že u Fedore podarilo. Posilili jsme to aj na blokárskom poste, kde jsme my zase celou minulý rok išli iba na dvoch blokárkach.
2: Pokračuje Bočkaj s tím, že obě zmíněné náhrady našel Šternberg v Olomouci, kde extraliga po letech úplně skončila. Do Šternberku se tedy přesunula nahrávačka Fedora Jakuškinová a blokařka Karolína Gajdová. Zatím nejzajímavěji se v přípravě jeví chorvatská smečařka Andrea Koraceová, která přišla ze Záhřebu.
1: Vyzerá naozaj velmi dobře. No, výborně se správa, přinesla do toho oveľa väčší kľud, ale zase aj takú tú tvrdohlavosť, ale o to je to zaujímavejšie. Všetko je to o rozhovoroch, ja napozeral som strašne veľa hodín jej zápasov, aby som sa naozaj rozhodol. Za mňa to video je ten najmenej podstatný detail toho celého. Volejba sa môže naučiť dať každý, obrazne povedané, ale naozaj beriem tie referencie, či už od trénerov, od kolegov, alebo a hlavne od hráčiek. Ak vidím, že hráčka vystredala za 4 sezóny z klubov, tak niekde to asi v poriadku nie je. S Androu videl som v jednom klube, maximálne v dvoch, do 4 roky recenzie trénerov naozaj veľmi dobre a takisto aj spoluhráčok, aj protihráčok, bolo to relatívne rýchle rozhodnovanie.
2: Bočkaj sa naopak rozhodovať nemusel. Ve Šternberku má smlouvu na další 2 sezóny. Hráčky si jeho přístup pochvalují a ostatně přinesl sebou i zlepšené výsledky a hru. A sám může nadále pokračovat v progresu, který česká extraliga oproti té slovenské nabízí.
1: Naozaj liga je kvalitnější, samozřejmě, že je veľa čo zlepšovat, či už u nás v klube, alebo všeobecně v tomto volejbale, ale na druhé straně. Je to jiné, je to příjemné a hlavně máme tu na dobrou pracovnu klímu a atmosféru, takže radost pracovat, jako hovorím.
2: Usmívá se František Bočkaj, který se během nedávno skončeného evropského šampionátu v Brně spolu se svým realizačním týmem zúčastnil trenérského semináře. Šternberg začne nový ročník extraligy v sobotu 3. října domácím zápasem proti loni poslednímu Olympu Praha. Ze Šternberka Adam Kodét, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams je za námi v úterním dopoledním radiožurnálu Sport. 11 hodin 49 minut. Dnes už bývalý sportovní manažer basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Víc už řekne Veronika Šlajsová, která je se mnou ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezké ještě zatím dopoledne.
0: Ještě těsně, ano. Co přesně tedy FIBA Sedmákovi vlastně vytýká?
1: FIBA zveřejnila rozhodnutí na svém oficiálním webu a uvádí hned několik porušení pravidel. Patří mezi ně zneužití neveřejných informací, nepřímé zapojení do sázení na basketbal nebo ovlivňování zápasu. Osmiletý zákaz činnosti platí pro Sedmáka do 8. června 2034. Ten ale část závěru odmítá, tvrdí, že neexistuje důkaz, že by si osobně na nějaký basketbalový zápas vsadil. Zároveň zdůrazňuje, že rozhodnutí FIBA mluví pouze o nepřímém zapojení na sázení. Sedmák zároveň řekl, že se proti verdiktu odvolá.
0: Sedmák ještě donedávna působil jako sportovní manažer basketbalového Hradce Králové, tak jak se k celé této situaci postavil klub?
1: Klub vydal oficiální tiskovou zprávu, ve které oznámil, že Petr Sedmák s okamžitou platností rezignoval na členství v představenstvu a ode dneška už s klubem nemá žádný smluvní vztah.
2: Považujeme za nutné upozornit, že obvinění vznesená vůči Petru Sedmákovi vycházejí z událostí, k nimž došlo před více než 6 lety. V té době spolek KSHK Basketbal zajišťující chod týmu BK Gapa Hradec Králové ani neexistoval. Orgány ČBF jsme byli vyrozuměni, že žádné obvinění vůči klubu jako takovému vzneseno nebylo.
1: Disciplinární řízení se týká pouze Petra Sedmáka, nikoli samotného klubu. Hradec Králové proto věří, že přípravu ani vstup do nové basketbalové sezony tato kauza nějak neovlivní. K případu se vyjádřila i Česká basketbalová federace, konkrétně manažer Jan Maštálka, ten dohlíží na dodržování pravidel. Tady je citace.
3: Česká basketbalová federace v takovém procesu zastává neutrální roli. U případů spadajících do působnosti FIBA samotné vyšetřování a rozhodnutí o případné mezinárodní sankci náleží příslušným orgánům FIBA. ČBF do toho rozhodování nevstupuje.
1: I federace znovu zdůrazňuje, že nejde o problém českého basketbalu, ale pouze Petra Sedmáka jako jednotlivce.
0: Probrali jsme s Veronikou Šlajzovou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
1: Český rozhlas má nový systém pro informování v krizových situacích.
2: My si říkali, za jak dlouho jsme schopni dostat tu konkrétní situaci do vysílání. My jsme si nastavili nějakých 13 minut.
1: Přece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb.
3: Jde o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
1: Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Kolony čekejte na pražském okruhu u Jesenice v obou směrech a bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích zasahuje vojenská policie. Informaci serveru Novinky.cz před chvílí potvrdila Radiožurnálu mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Podrobnosti teď Marek Sedláček.
5: Kriminalisti zadrželi 3 lidi. Podle policejní mluvčí Rimkevič-Hajkové působí nebo dříve působili jako náměstci ředitele nemocnice. Vyšetřovatelé prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Na 11 místech proto provádějí domovní prohlídky. Žádný ze zadržených není vojákem z povolání. Podrobnosti k aktuálnímu zásahu, včetně vyjádření nemocnice, zjišťujeme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Český rozhlas spolu s hasiči, policisty i záchranáři chystá na 22 typů krizových situací. Společně plánují, jak bude vypadat vysílání třeba při povodních, požárech anebo kybernetických útocích. Pokračuje reportérka Františka Rohlíčková.
6: Právě rozhlasové vysílání je podle stožek IZS klíčové, třeba když vypadne proud a signál. Díky nově nastavenému systému by v případě mimořádné události měla první informace o ní zaznít ve vysílání nejpozději do 13 minut. Na 5 situací, včetně blackoutu nebo povodní, už je rozhlas kompletně připravený. Co by se posluchači dozvěděli, popisuje koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
7: Třeba jak se mám zachovat v případě evakuace, co si mám vzít sebou, na co nezapomenout, koho zabezpečit. To jsou všechno témata, která jsou u řady těch událostí podobná a můžeme se na ně předpřipravit.
6: Nejpozději do 40 minut je pak možné spustit speciální kontinuální vysílání. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušninu. Zatím není jasné, jestli šlo o ruský anebo ukrajinský dron.
8: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
9: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny proti vzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
8: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
10: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
11: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
10: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Z Olomouce se hlásí reportérka Sabina Millerová.
13: Nízký průtok v řece Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Lojky už uhynula zhruba tuna ryb. K úhynu dochází nejčastěji v noci, a to kvůli tomu, že po setnění ve vodě ubývá kyslíku a ryby se dusí. Podmínky v řece by se měly zlepšit až s ochlazením a vydatnějšími srážkami. Magistrát města také kvůli nízkému průtoku prodloužil zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Ten by měl platit do konce října. Sabina Millerová, Radiožurnál.
1: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují v budově městského úřadu v Nymburku. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Z místa se hlásí reportér Ondřej Mikušek.
14: Já jsem dorazil na radnici krátce po 10. hodině a úředníci tady normálně pracují. Mluvčí Nymburka Marta Svobodová mi ještě před chvílí potvrdila, že zásah stále pokračuje, ale detektivové nejsou uniformovaní, proto ani ona sama neví, kolik jich tady je. Vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek Radiožurnálu sdělil, že kriminalisté mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Zasahují proto v kanceláři starosty Tomáše Macha z uskupení Nymburk s klidem. Vyšetřovatelé ale podle pražského vrchního státního zastupitelství provádějí prohlídky i na dalších místech v Česku. Z Nymburka Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si vzácné klenoty můžou prohlédnout školáci. A na Pražském hradě reportér Jakub Vik.
15: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Veladislavském sále. Od dopoledne se tu střídají školní skupiny. Celkem jich do pátku dorazí přes 300. Přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
16: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
15: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do konce 18. století, tedy počátku národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
17: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
15: Veřejnosti budou klenoty i výstava přístupná od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Windows Bay. Hororová komedie zvítězila v celkem 6 kategoriích.
18: Série zavede diváky do novoanglického města Widows Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý. Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent. Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze 2 ceny. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Sport. Začíná nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Sezona přinese novinky, například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
20: Je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bůlí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný.
19: I v novém ročníku Tip Sport Extraligy uslyšíte všechny zápasy v přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na Pražském okruhu a na 35. u Hrušové. Na Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru nepojízdné nákladní auto odtáhly, ovšem dlouhá kolona začíná už u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru a potrvá, než se rozjede. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony stojí už z D1 z 15. kilometru. V koloně před sjezdem na Jesenici uvízl i Jakub Vodička z naší motohlídky.
23: Do omezení vyjíždí do levého pruhu také širší vozidla, jak autobusy, tak kamiony a Pražský okruh byl aktuálně teď zhruba čtvrt hodiny kvůli tomu neprůjezdný.
22: A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony v obou směrech kvůli vyfrézované vozovce. Delší je fronta směrem do Hradce, zdržíte se výrazně přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, jen místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpolední teploty od 19 do 24 stupňů, na horách dnes naměříte většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: 12 hodin 9 minut, úterý 15. září, krásné poledne přejeme ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku. Jsme moc rádi, že trávíte svůj den v naší společnosti. Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho bude hostit kenská metropole Nairobi. Světový šampionát 2031 se pak bude konat v Mnichově. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky. Prezident světové atletiky Sebastian Kou ocenil kvalitu všech zájemců o organizování vrcholné globální atletické akce v těch nejbližších volných termínech.
21: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Dnešním zápasem Karlových Varů s Třincem začne nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Do nejvyšší tuzemské soutěže se vrací několik velkých men. V dresu obhájců titulu pardubického Dynama se představí například loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou Panthers Tomáš Nosek. A Kladno bude v nadcházející sezóně trénovat kouč českých mistrů světa z Prahy 2024 Radim Roulík.
1: Bude strašně náročná, bude vyrovnaná. Ještě máme nějaký hráče v Evropě anebo v zámoří, který varianta, že se vrátí do Extraligy, ještě tu má někam vystoupat, ale už v tu chvíli je to jakoby na špičkový úrovni.
2: Do Extraligy se z týmu světových šampionů nevrací jen kouč Roulík, ale i několik hráčů. Do Pardubic přišli David Tomášek s Matějem Stránským, do Třince Daniel Voženílek, do Litvínova David Kempf a na Kladno Michal Kempný. V týmu pardubického Dynama zůstává 40-letý reprezentační kapitán Roman Červenka.
3: Loňský rok ukázal, jak ta Extraliga byla vyrovnaná. Tím, že se ty kluci vracejí další a další, tak bude samozřejmě vyrovnaná znova a bude kvalitní.
2: Na mistrovský titul čeká už 19 let pražská Sparta. Ta přivedla například Matěje Blimla se zkušenostmi z NHL a taky trenéra Patrika Augustu. Kouče, který dovedl reprezentační dvacítku během tří sezon ke stříbrné a dvěma bronzovým medailím z juniorského mistrovství světa. O návratu extraligového titulu na Spartu ale Augusta zatím nepřemýšlí.
4: Pro mě to není téma v tuhle chvíli. Máme pořád září a téma je každodenní práce a přibližovat se k tomu dubnu, kdy potom to třeba to téma může být.
2: I v nadcházející extraligové sezóně vám bude digitální stanice Radiožurnál Sport pravidelně nabízet přímé přenosy. Můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem a jednotlivě a bez přerušení naladíte každé utkání třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu i rozhlas.cz. Kristián Šveda, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Bývalí brazilští reprezentanti Neymar a Felipe Coutinho se poprvé sejdou v jednom klubu. Bude to Santos, 34-letý záložník Coutinho, který v únoru skončil kvůli vyhoření v týmu Vasco da Gama, prošel zdravotní prohlídkou a dnes ho zástupci Santosu přivítali. Někdejší fotbalista Barcelony, Liverpoolu nebo Bayernu Mnichov podepsal smlouvu do konce sezony.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Santana, 12 hodin 24 minut, krásné úterý 15. září, ať už nás posloucháte kdekoliv. Hokejový obránce David Němeček po 6 letech opouští pražskou Spartu. Klub na svém webu oznámil, že 31letý bek bude nově působit v zahraničí. Jméno jeho nového působiště ale neoznámil.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že mu je 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas
5: nebo na webu irozhlas.cz
0: a také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
13: Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Všichni podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů anebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Tisíce policistů ve Francii dnes stávkují. Chtějí lepší pracovní podmínky anebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest začal předpolednem v centru Paříže. Policisté ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat. V Paříži ale vyšli do ulic a ti, kteří jsou ve službě, si můžou dát pauzu. Výuka nového studijního programu radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do 3letého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Sport. Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na Pražském okruhu a na 35 před Hrušovou. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstávají dlouhé kolony do omezení u Jesenice. Chvílemi vyjíždějí širší vozidla a kvůli tomu se provoz často zastaví. Ten provoz navíc regulují v tunelech. Na okruhu se stojí i v opačném směru od dálnice D5 až do omezení u Jesenice. Tam překáželo nákladní auto, už je pryč. Je to ovšem stále celé na 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy kvůli ucpanému okruhu čekejte kolonu. Brzdí se u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru ve všech pruzích. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu.
15: Kolona od 30. kilometru, zpoždění 7 minut.
14: Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky se na 35. kilometru srazily 2 kamiony, v omezení blokují pravý pruh, je tam 2-kilometrová kolona na více než 10 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony kvůli vyfrézované vozovce, zpoždění 40 minut. Z Litomyšle je možná trasa přese České Heřmanice a Choceň. Ve směru do Mohelnice je fronta o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude skoro jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čas.
1: Dobré odpoledne.
0: Extraliga byla nabitá skvělými jmény už loni, teď přišla další, k hráčům se dostaneme, ale pojďme začít třeba u nového kladenského trenéra Radima Rulíka, kouče, který dovedl národní tým předloni k titulu mistrů světa. Tak jaký podle vás bude Rulíkův návrat na extraligovou scénu? Co od něj čekáte?
1: Tak já si myslím, že samozřejmě všichni víme, kvalitní trenér s velkou kariérou za sebou, takže Kladno si myslím, udělalo výborný krok. Kluci si seděli už v nároďáku, spolupráce s Tomášem Plekancem a s Ondrou Pavelcem vycházela, klapalo jim to, tak prostě Radima po konci u nároďáku mu nabídli tuhle smlouvu a já si myslím, že Kladno i pod novým majitelem pomýšlí na lepší zítřky, lepší sezóny, než mělo za sebou teďka poslední dekádu, kdy vlastně furt bylo na konci nebo dokonce i padalo dolů v ligu níž, takže já věřím, že to bude pro ně takový průlomový rok, nemyslím si, že by to mělo být až úplně někde na vrcholu, ale určitě budou v těch klidných vodách a budou hrát dobrý hokej.
0: To říká Jaroslav Nedvěd, hodně nabitý tým, mají mistrovské Pardubice, Červenka, Sedlá, Klauko, Kondelí, Kaut, ti všichni už hráli za Dynamo, loni nově v týmu působí například vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek, mistři světa Matěj Stránský a David Tomášek, tak jak náročné to bude pro kouče Filipa Peša na to nějak dobře poskládat, asi každý nemůže dostat třeba tolik prostoru, kolik by si představoval.
1: Určitě no, je tam hodně náčelníků, jak se říká, takže to bude takový trenérský oříšek, jak to vlastně sladit všechno, aby všichni byli spokojení, aby hráli pro to mužstvo, ale já zase si myslím, že ty kluci mají za sebou zase takovou kariéru, takový zkušenosti už, čím si prošli, tak vědí, do čeho šli, ty tam nešli prostě na blind a že si všichni myslejí, anebo jim bylo slíbeno, že všichni budou hrát v první lajně, to prostě nejde. Ta první lajna není nafukovací, takže o těch rolích se asi bavili už před těma podpisama a já věřím, že jsou s tím srovnaný, smířený a že budou samozřejmě pak ladit tu herní stránku přímo na ledě, ale Pardubice určitě s těmahle posilama, s těmahle nákupama budou zase velký kandidát na to finále a potažmo na ten titul.
0: Do Česka se vrátili vedle těch zmíněných útočníků Pardubic taky další světoví šampioni David Kempf, Michal Kempný, Daniel Voženílek, tak jak se vám na ty návraty do extraligy dívá, jak kvalitní ročník to bude podle Jaroslava Nedvěda?
1: Jako posledních pár roků ta liga každoročně prostě posiluje na tyhle velký jména. Strašně nám nahrává samozřejmě to, že kluci nechodí do KHL, takže kluci, kteří se vracejí, ať už z NHL nebo ze Švédska, tak to neberou ještě na 2 roky, na 3 roky přes KHL a pak teprve přijdou, ale přicházejí v tom prime timeu svým, takže ta úroveň té extraligy prostě roste každý rok a tady to bude opět mimořádný ročník, kdy ta kvalita bude určitě ještě vyšší než ta předchozí a bude to velký boj, protože samozřejmě i Sparta dobře posílala, Kometa v nový hale pod taky návratem Libora Zábranskýho nebude chtít opakovat loňský takovej, řekl bych, průměrný, podprůměrný pro ně ročník, takže těch kohoutů na tom smetišti bude hodně a bude to strašně zajímavý sledovat, jako jak ten boj o tu špičku, tak i vlastně samozřejmě o ten spodek, kde já si myslím, jak už jsem říkal, z toho spodku odpadne to Kladno, na který se vždycky vsázelo vlastně a budou si to tam možná muset rozdat jiný kandidáti.
0: Novinkou jsou 3 komerční přestávky v každé třetině, tak může to podle vás herně ten zápas rozhodit o trochu víc?
1: Já jako chápu a je jasný, že to je potřeba, protože to je prostě nějaký finanční přínos pro tu ligu, pro ty mužstva. Samotní hráči, ani jakoby vlastně v podstatě trenéři to moc rádi nemáme, protože to flow té hry se trošku vytrácí, ale prostě tak to je a asi je potřeba to akceptovat a nevím ani jako, jak dál bych se k tomu vyjádřil. Přináší to finance, takže kluci chtějí být dobře placený, tak asi se s tím budeme muset taky smířit.
0: Když na závěr našeho povídání s Jaroslavem Nedvědem od extraligy odbočíme, tak vyvedete po konci ve Spartě reprezentační výběr do 18 let, tak jak jste ho za ten nějaký zhruba čtvrt rok vlastně stihl poznat a jaké jsou nejbližší cíle?
1: Poznali jsme se celkem dobře, začali jsme dobře v té přípravě, pak nám bohužel nevyšel ten Hlinka Grecky Cup, tam jsme prostě sice dávali góly, ale hodně jsme jich dostávali, takže výsledky bohužel nebyly, takže my teďka

0: vybíráme, protože nám po tomhle turnaji zůstalo 12 nebo 13 kluků v severoamerických soutěžích, ať už univerzitních nebo juniorských ligách, tak prostě teďka vlastně hledáme, řeknu víc jak polovinu nového mužstva a chceme dát šanci, a je to dobře, že dostanou šanci jiný kluci, který teďka třeba mají dobrý start do sezóny v extralize juniorů, a vlastně další naše akce v listopadu, takže máme poměrně dost času vybrat prostě kluky, který mají hlad a který se chtějí porvat o ten dres s LVčkem na prsou.
1: To říká Jaroslav Nedvěd v odpoledním radiožurnálu Sport, tak ještě jednou moc děkuju za váš čas a ať se daří. Naslyšenou.
0: A taky děkuju, mějte se, zatím na shledanou.

Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. UEFA zároveň na svém webu potvrdila, že o rok dřív se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně. Loni v finále hostila Budapešť, kde Paris Saint-Germain obhájili trofej po úspěšném penaltovém rozstřelu s Arsenálem. No a na Camp Nou se bude hrát o pohár po 30 letech v roce 1999 v památném utkání Manchester United po obratu v závěru zdolal Bayern 2-1. UEFA Barceloně dala přednost před londýnským Wembley. Camp Nou po rekonstrukci by měl pojmout až 105 tisíc diváků. A ještě připomenu na závěr, že na konci aktuální sezóny se finále odehraje v Madridu, a to na stadionu Atletika.

0: 14 hodin 50 minut úterý 15. září posloucháte odpolední radiožurnál Sport a každý den se na našem rádiu vracíme i do historie. Dnes to bude konkrétně do 15. září 1976. Tehdy se v Brně veřejnosti poprvé představila Škoda 120, auto, které se během dalších let stalo jedním ze symbolů československých silnic. Jenže 120 neměla jenom civilní život, dostala se taky na závodní tratě a dnes slaví 50. narozeniny.
1: První automobil nulté řady modernizovaného osobního vozu Eš 105/120 prošel dnes montážní linkou mladoboleslavské automobilky.
2: Škoda 120 byla nástupcem takzvaného MBčka. Karoserie byla hranatější a v autě bylo méně hluku. Měla ale i své mouchy. Chladič byl od motoru vzdálený skoro 3 metry a 120 jste tak v létě mohli poměrně snadno uvařit. Přesto byla úspěšná a ve výrobě vydržela skoro 14 let. Závodní 120 ale tu sériovou předběhla. Škoda 120S totiž vznikla už na začátku 70. let. Šlo o sportovní a soutěžní vůz, ze kterého později vzešla slavná Škoda 130 RS. Za volanta závodní verze 120 usedali i známí automobiloví jezdci jako Václav Pech starší, Oldřich Horsák, Jiří Jelínek nebo Vladimír Hubáček. Soutěžní verze 120 měla motor zvětšený na 1,3 litru, výkon 120 koní a dokázala jet až 200 km v hodině. Z 0 na 100 se dostala za necelých 10,5 sekundy. Rally v 70. letech ale vypadala jinak než dnes. Václav Pech vzpomíná, s čím vším se tehdy závodníci museli vypořádat.
3: Tlumiče to vůbec neexistovalo jako dneska. Do tlumičů, sériový tlumičů jsme nalili převodový volej, aby ten tlumič byl tuší, ale to bylo všecko, co jsme s tím mohli udělat. A gumy byly, to jsme říkali, to je lisovaná tma ze Zlína, jo, to bylo prostě, nikdo nevěděl, co to je za směs.
2: A jak si tehdy závodní 120 vedli? Překvapivě dobře. Třeba norská posádka John Hoglund a Rild Antonsen s ní ve Švédsku skončila 7. v seriálu Mistrovství světa. To je dodnes nejlepší výsledek mladoboleslavské automobilky na klasické zimní soutěži VRC. Takže z auta, které dnes známe hlavně jako symbol československých silnic, vznikly i závodní speciály, které se nestratily ani mezi evropskou konkurencí. Veronika Šlajzová, Radiožurnál. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italském Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Rusko a Ukrajina se v noci znovu ostřelovali. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy utkají s domácí Itálií. Kolona popojíždí na dálnici D5 u Žebráku směrem do Plzně. A bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
4: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
2: Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinérie v Sizrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu anebo zemědělské a potravinářské sklady. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka. Podle šéfa zprávy Oděské oblasti Oleha Kypera ruské útoky v regionu zasáhly například logistické objekty, přístavní zařízení i obytné domy. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Týká se to asi 7000 lidí. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnoveny odpoledne. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy. Pokračuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová.
5: Ze strany svaku vyšli vstříc přistavit cisternu přímo ke školce, ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
2: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a 7. v letošním roce.
6: Sport. České volejbalisty čeká večer 4. zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
7: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězství.
6: Zápas začne ve 21 hodin a 5 minut, Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Finále fotbalové ligy mistrů bude za 3 roky na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně, oznámila to Evropská fotbalová unie UEFA. Ta zároveň potvrdila, že v roce 2028 se o titulu rozhodne v mnichovské Allianz aréně. Šampion aktuálního ročníku bude na jaře slavit na stadionu Atletika Madrid.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a kolony na D5 se u Žebráku. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za Poděbrady. Popojíždějí před nehodou na 35. kilometru. Dva kamiony blokují pravý pruh před omezením. Pro osobní auta je to zhruba na 15 minut. Pro kamiony delší, hlásí náš zpravodaj.
9: Kamiony stojí asi 5-6 kilometrů, takže ty to mají možná dvakrát, třikrát.
8: Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení silničáři a do kolony se dojíždí na 28. kilometru. Zpoždění okolo 15 minut, anebo se dá sjet na Zdice a obět to po staré silnici. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdy na Ořech v obou směrech, jak od letiště, tak ve směru z D1 kolony opět asi na čtvrt hodiny. A taky na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte. Je to kvůli nehodě ve Kbelské ulici v Letňanech. Fronta je tam už z Cínovecké od sjezdu na Zdivy. A ještě silnice 35, ucpává se úsek mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u Hrušové. Jsou vyfrézovaná místa, projíždí se krokem. Delší je kolona směrem do Hradce Králové asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, teploty od 19 do 24 stupňů a na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 5 minut, úterý 15. září, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Nejlepší oštěpař této sezony Rumeš Taranga Patiraghan přišel opět o štěpů, včetně toho, kterým na mítinku v Římě hodil 92 metrů 62 cm a zařadil se na 8. místo historických tabulek. Všechny se mu totiž zlámaly v letadle cestou z Budapešti, kde o víkendu vyhrál ultimátní šampionát. Předtím se jako vůbec první Srí Lančan stal vítězem diamantové ligy. Patiraghan je zároveň velkým favoritem asijských her, které začnou už v sobotu, a Národní ministerstvo sportu mu před startem slíbilo zajistit náhradní náčiní.
3: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Support Lesbians, 13 hodin 9 minut, krásné úterý 15. září, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. Už za 11 dnů české fotbalisty poprvé v historii povede do zápasu zahraniční kouč. Národní tým čekají na přelomu září a října 4 utkání elitní skupiny Ligy národů a je otázkou, jak Španěl Santi Denia přistoupí ke své první nominaci. Tu oznámí v pátek a jak by nová reprezentace mohla vypadat, teď probereme s reportérem Lukášem Michalíkem. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Lukáši, když vezmeme tým z letního mistrovství světa, které se Čechům nepovedlo, tak kdo z hráčů v Deniově výběru určitě nebude?
1: Určitě to budou obránci Holeš se Zeleným a záložník Darida. Všichni tři totiž po šampionátu ukončili reprezentační kariéru. Stejné rozhodnutí oznámil i útočník Šik a byť kouč Denia řekl, že by ho rád přesvědčil k návratu, není to pravděpodobné. Otázkou taky je, co záložník Souček, ten po šampionátu napsal na sociální sítě, že svou budoucnost v národním týmu bude zvažovat a navíc pořád léčí zranění.
0: Řada fanoušků národního týmu i odborníků očekává, že reprezentace projde určitě tou obměnou, tak kdo z nováčků nebo dosud méně vytěžovaných hráčů by mohl podle tebe dostat šanci?
1: Na nominaci může určitě pomýšlet křídelník Ambros, který se po letním přestupu z Gurníku Zabře prosadil do sestavy bruselského Anderlechtu. Poslední zápas ale ze zdravotních důvodů vynechal, tak věřme, že to nebude nic vážného. Premiérovou příležitost v A-týmu by mohli dostat i útočník Eduardo z nizozemského Den Haagu, defenzivní univerzál belgického Royal Union Saint-Gillois a Krejčvaluši a z české ligy třeba útočník Vašulín nebo 29-letý záložník Macek, který nedá z Mladé Boleslavy přestoupil do Sparty.
2: Já jsem ten typ, který chce vždycky reprezentovat a je to cíl. Vím, že se očekávalo ode mě, že možná v té reprezentaci budu hodně dříve, ale musím předvádět takové výkony, abych si to zasloužil a když ta nominace přijde, tak já budu nejšťastnější na světě, protože pro mě je reprezentace nejvíc.
1: Nový kouč Denia by do nominace mohl zařadit i fotbalisty, kteří toho v reprezentaci zatím odehráli málo nebo v ní nějaký čas chyběli. Jmenovat můžeme obránce Cedidlu s Vlčkem, záložníky Helebranda s Králem, křídelníky Kušeje s Daňkem, případně útočníky Sejka a Čvančaru.
0: Ještě prosím na závěr připomeň ten nejbližší program fotbalové reprezentace.
1: Češi na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu 26. září přivítají Chorvatsko, následně tedy Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley. Všechny duely samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Budeme se moc těšit a určitě u toho znovu bude i Lukáš Michalík. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Texas, 13 hodin 16 minut, posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport. Čeští tenisté se připravují na kvalifikační duel se Spojenými státy americkými a taky na bouřlivou atmosféru, typickou pro týmové soutěžení. A není vůbec vyloučené, že dojde i na jednu zajímavou odvetu. Jen krátce po US Open se totiž můžou znovu utkat Jakub Menšík a vítěz tehdejšího utkání Leander Thien.
1: Snad ještě víc než o samotném zápase se po dramatickém utkání v New Yorku mluvilo o napětí mezi Jakubem Menšíkem a několika fanoušky na obecně velmi rušném stadionu Louise Armstronga. Za stavu 2-1 na sety a 3-4 ve čtvrté sadě z pohledu českého hráče se Menšík snažil přesvědčit rozhodčí, že je chování a povzbuzování některých jedinců za hranou. A diváci na celém světě pak krátce na to mohli sledovat, jak bezpečnostní služba doprovází muže v modrém tričku ven z kurtu. Řada lidí na dvorci stála v tu chvíli na straně českého tenisty, který pak ale nakonec strhující bitvu prohrál v 5 setech.
2: Je to hodně nepříjemný. Já jsem byl docela jako překvapený, že teda ti pořadatelé takhle zareagovali. Já samozřejmě, když jsem to jako vnímal, tak ano, byl hlasitý, ale takovýchhle lidí tam bylo jako bohužel. Dneska to US Open se dostalo do takové jako fáze, že je to spíš jako nějaká zábava, to myšleno jako mimo sport a u toho jenom na ten tenis koukají.
1: Okomentoval teď v libeňské hale ani ne 2 týdny starý newyorský příběh Tomáš Berdych, který US Open velmi dobře poznal jako hráč a teď ho navštívil i jako Davis Cupový kapitán.
2: Takže jako těchto lidí si myslím, že hlučných tam bylo fakt hodně a jako pak co, tak to skončí tím, že pak jako nechá se vyvíc, teď to nemyslím na Kubu v zápas, ale obecně, že dělo se to i v jiných zápasech, jakože pak nechají vyvíc čtvrt stadionu, to si myslím, že taky nejde. Takže jo, jako on to takhle cítil, samozřejmě, že v každém zápase jsou emoce, hrál s Američanem, jo, to je jako hodně nepříjemný, ale zase na druhou stranu známe to z Argentiny, kde takhle řvala celá tribuna a Maradona v první řadě jako na nás hrozil, jako že se nevrátíme domů, jo, toho jsme jako víc jako nechat nemohli. Jo, já bych to asi spíš skrnul, že je to jiná doba.
3: Jo, vlastně to, co se tam vlastně děje, že jo, na jednu stranu člověk si řekne, dobrý, je to Amerika, jako musí se na to zvyknout, ale zase na druhou stranu. Mám vlastně jeden filtr, který někdy prostě jako nestačí, no, na některé tady tyhle ty věci, takže někdy to šlo až vlastně přes samotnou hranu.
1: Jakub Menšík se bezprostředně po utkání v New Yorku ke konfliktu podrobněji nevyjádřil. Příležitost měl až teď v libeňské hale při přípravě na možnou odvetu, protože Leander Thien je v Praze v sestavě Američanů, takže je i velmi pravděpodobné, že buď v pátek nebo v sobotu na zápas dvou podobně mladých tenistů dojde.
3: Docela srandovní, protože přece jenom, že poslední zápas jsem hrál s ním v Americe, kde ta podpora byla na jeho straně. Teďka bych si to zopakoval hned vlastně na podruhé tady. Doufejme, že už s podporou na mé straně. Čeští fanoušci jsou skvělí s respektem a to je prostě to, co je na tenisu, prostě to pěkný.
1: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

13:23 se v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport po skupině Police pojďme podívat taky za českými tenistkami, protože ty dnes zabojují o postup do dalších kol na různých turnajích. Začneme na pětistovce v Mexiku, v Guadalajáře. Tam do turnaje stoupí Sara Bejlek, turnajová trojka proti Američance Parksové. Se rovnou dnes večer od zhruba 10:30 českého času popere o postup do čtvrtfinále. Když se podíváme do Brazílie, tak v São Paulo se hraje 250. Dominika Šalková tam bude hrát proti Španělce Bouzasové dnes v podvečer, někdy okolo 6:30 a kolem půlnoci by měla vstoupit do tohohle turnaje taky Vendula Waldmanová proti domácí Pigosiové, no a na dalších menších turnajích taky třeba v Portugalsku se představí Gabriela Knutsonová proti Japonce Itové, no a v Lublani potom ještě dvojice Havlíčková Samsonová. Samozřejmě i o výsledcích českých tenistek vás budeme v úterním radiožurnálu Sport dál informovat. Teď už ale YouTube.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
4: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Sport. Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny. Finská liga se hraje od začátku září. Nejvyšší česká soutěž začne v 18 hodin soubojem Karlových Varů s Třincem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, omezení u žebráku na D5. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se prudce na 211. kilometru v obou pruzích. Po chvilce se pak kolona, alespoň osobní auta, rozjíždějí. Kamiony ale pokračují pomalu až k omezení v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Do kolony se dojíždí na 27. kilometru. Zpoždění je tam okolo 15 minut. Hodně řidičů sjíždí raději na Zdice a objíždějí to po staré silnici 605. Silný provoz kolony hlásíte na Pražském okruhu před sjezdy na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Provoz vázne i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli nehodě ve Kbelské ulici. Na začátku Kbelské v Letňanech blokovaný pravý pruh a kolona je tam už z Cínovecké, brzdí se před sjezdem na Zdiby. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem postojíte v koloně asi 40 minut. U Hrušové vyfrézovaná vozovka projíždí se tam krokem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno, jen místy čekáme oblačno, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Hodin 37 minut, krásné úterý 15. září všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Nové vydání světového žebříčku tenistů přineslo historický okamžik. 39-letý Novak Djokovic po nečekaném vyřazení v New Yorku v prvním kole US Open totiž vypadl z elitní desítky, no a srbský tenista klesl z 5. na 12. místo a nefiguruje mezi nejlepšími hráči světa poprvé od roku 2018. Možná ještě zajímavější statistika, ale je ta následující. Top ten totiž vůbec poprvé od října 2002 není ani jeden z legendární velké trojky, tedy Djokovic, Roger Federer a Rafael Nadal, poprvé od října 2002.

0: Úterý 15. září posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Začíná hokejová Tip Sport Extraliga, kterou vám i v této sezóně budeme přibližovat v našich přímých přenosech. Věnovat se tomu budeme i v úvodu sportovního přehledu s Pavlem Tilšarem. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. V prvním utkání proti sobě nastoupí Karlovy Vary a Třinec. Oceláři, kteří v minulé sezóně prohráli finále, by měli patřit opět spolu s mistrovskými Pardubicemi k hlavním favoritům na titul, ale třinecký Libor Hudáček si myslí, že se špička soutěže může rozšířit.
2: Já si myslím, že už to je širší a ta top 4, tam doběhají další 5., 6. ten tým, tam bude minimální rozdíl. A vidíme to i v té přípravě. My jsme dokázali prehrať v Olomouci a o 2 dní Olomouc prehrál v Jihlavě. Takže to je na tom.

0: športe pekné a to musí aj tešiť tých divákov, že tá extraliga je vyrovnaná, napínavá.
1: Utkání Karlovy Vary Třinec začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Zbylé zápasy prvního kola jsou na programu zítra. Liberec zahájí ročník bez zraněného obránce Tomáše Hanouska. Ten si v duelu Ligy mistrů proti dánskému Herningu poranil koleno a mimo hru bude podle klubového webu 6 týdnů. Spartu zase po 6 letech opustil bek David Němeček.
2: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezony v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Eurohockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu. Hlavní trenér Zdeněk Moták pro Radiožurnál Sport popsal, jak se mu změní program se začátkem sezony typ Sport Extraligy.
3: A já myslím, že moc ne, protože já jsem jezdil teďka ta přípravná utkání, ale bude toho samozřejmě více. Ty zápasy určitě budou kvalitnější, takže já se na to těším.
1: Už s jistotou postupu do osmi finále budou hrát čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Zápas v Modeně bude pro hráče národního týmu zážitkem, říká smečař Lukáš Vašina.
4: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapaniny bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát i do toho.
1: Zápas začne ve 21 hodin a 5 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.
2: Fotbalisté pražské Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní utkání v hlavní fázi evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Armenii. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili v loňské kvalifikaci konferenční ligy, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
5: Oproti loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
2: Úvodní utkání evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne ve středu v 18:45. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
1: V domácím fotbalovém poháru se odpoledne rozhodne o dalších dvou osmi finalistech. Dva druholigové týmy nastoupí doma proti klubům z nejvyšší soutěže. Třinec v 16:30 proti Mladé Boleslavi a Vlašim o půl hodiny později proti Liberci.
2: V finále fotbalové ligy mistrů se bude za 3 roky hrát na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně, oznámila to Evropská fotbalová unie UEFA. Ta zároveň potvrdila, že v roce 2028 se o titul rozhodne v mnichovské Allianz aréně. Šampion aktuálního ročníku bude slavit na stadionu Atletika Madrid.
1: Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový duel s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu na tvrdém povrchu v Libeňské hale. Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj. Jedničkou bude podle pořadí ve světovém žebříčku Jakub Menšík, což ale snižuje jeho šance nastoupit i do sobotní 4 hry, po které hned následuje souboj prvních singlistů.
6: Samozřejmě varianta to byla, nebo pořád samozřejmě je, že jo. Záleží strašně na situaci, na zdravotní stránce a jak to prostě bude probíhat ty dny. Dá se to nakombinovat jakkoliv.
2: V pátek se hrají 2 dvouhry, v sobotu 4 hry a zbylé 2 singlové zápasy. V českém týmu jsou Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a 2 deblový specialisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl.
1: Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát pak bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
2: Tolik sportovní přehled, připravil ho Pavel Tilšar. Děkujeme.
1: Mějte se hezky.

0: To byly Hooters v odpoledním radiožurnálu Sport. 13 hodin 50 minut, že Němec Alexander Zverev vyhrál ve finále tenisového US Open nad Američanem Benem Sheltonem, to už víme, určitý moment, ale jejich zápasu tedy zaujal opravdu velké množství fanoušků. Jaký to byl, to už nám řekne v naší pravidelné rubrice Hity sociálních sítí Veronika Šlajzová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Přes 700 tisíc lajků, tolik získal zmiňovaný moment z finále tenisového US Open, a to jen na instagramovém profilu fotografa Alena Žá. Dalších bezmála 300 tisíc pak na profilu ESPN. A abychom tedy naše posluchače dál nenapínali, jde o moment z úplného závěru zápasu. Zverev získá bod, neslaví a jen odpinkne míček na stranu soupeře. Diváci jásají a Zverev dostává potlesk ve stoje. Přitom ale sám německý tenista v té chvíli vůbec netuší, že se stal šampionem US Open. Až po chvilce mu to dojde a právě tahle upřímná reakce si získala velkou část nejen tenisových fanoušků.
0: Přesuňme se od individuálních sportů k těm týmovým, konkrétně tedy v Americe zůstáváme. Pojďme na tamní nejvyšší baseballovou ligu MLB.
1: Fanoušky zaujal nadhazovač bostonských Red Sox Peyton Toll. Ten totiž vystrajkautoval jednoho z hráčů Kansas City Royals, Jacka Caglianona. To by samo o sobě samozřejmě nebylo nic zvláštního. Vtip je v tom, že Toll se před tím nadhozem usmál, jako kdyby věděl, že tímhle nadhozem Caglianona vyřadí. Kdo zná animovanou pohádku Tom a Jerry, tak tomu Toulův úsměv připomněl výraz kocoura Toma ve chvílích, kdy si myslel, že Jerry ho dostane. Na rozdíl od Toma se to ale Toulovi opravdu povedlo a na Instagramu ESPN získal přes 200 tisíc lajků.
0: V posledním hitu sociálních sítí zůstaneme v Americe, místo venkovního hřiště se ale zaměříme na basketbalové palubovky.
1: Přesně tak, konkrétně na zápas New Orleans Pelicans proti Memphisu. V tomhle utkání se totiž v jednu chvíli D'Angelo Russell při obraně zeptal svých spoluhráčů, jestli Mike Peavy umí střílet. Peavy to slyšel a kromě slovní odpovědi, že střílet umí, dal koš za 3 body. A tady je zmiňovaná ukázka. Mimochodem Russell se k tomu ještě vyjádřil v komentáři, napsal, že samozřejmě nemělo jít o projev neúcty, jen to zkrátka chtěl vědět. Já prozradím, že obránce se totiž podle takových informací rozhoduje, jak bude daného hráče bránit.
0: Tolik dnešní hity sociálních sítí, připravila je Veronika Šlajzová. Moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Po 13 měsících se Pražané vrací do hlavního města Arménie, Jerevanu. Vloni na hřišti Araratu Arménia vyhrála Sparta v předkole konferenční ligy 2-1. Teď v Jerevanu Pražané odehrají úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Zápas mezi fotbalisty Araratu Arménia a pražské Sparty začne ve středu v 18 hodin a 45 minut.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě. Podle ministra životního prostředí jsou tam sudy s nebezpečnými látkami. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce se ve třetím kole domácího poháru představí na hřištích druholigových soupeřů. Kolony jsou mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem a bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích anebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
2: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
0: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech anebo přeladí na Radiožurnál. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Radiožurnálu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětluje, jaký teď bude postup armády.
3: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2. Ten má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém ETS 2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní. Potvrdila to moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie dál žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 anebo na kterékoliv policejní služebně.
5: Sport. Dva ligové týmy budou hrát o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru na hřišti týmu z druhé nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav nastoupí v 16:30 v Třinci, Liberec o půl hodiny později ve Vlašimi. Slovan je v šancelize o bod druhý za vedoucí Slávií. Trenér Vlašimi David Střihavka k soupeři říká:
6: "My jsme chtěli zvučný jméno, podařilo se to. Liberec má samozřejmě aktuálně skvělou formu a pro kluky a pro celý ten klub to bude výborná konfrontace a hlavně zejména pro naše mladíčky, kteří třeba budou mít nastavený zrcadlo, jak na tom aktuálně jsou a na čem třeba ještě zapracovat."
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná plzeňská dálnice za Berounem a kolony u Litomyšle. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za Berounem. Na kilometru 33 je zúžení, zavřený pravý pruh a nesouvislá kolona po pojíždí už od Králova dvora 21. kilometru. A to zdržení je kolem 20 minut, po osobní auta kamionem postojíte delší dobu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. pomaleji pojedete od 3. kilometru až k nehodě ve Kbelské ulici. Tam na začátku Kbelské je blokovaný pravý jízdní pruh. Kolony taky na Pražském okruhu v obou směrech mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Delší je to ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se až půl hodiny. Ještě silnice 35. Připomínáme kolony mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové se přejíždí vyfrézovaná vozovka. Přejíždí se pomalu a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Delší ve směru do Hradce Králové, tam je to zdržení okolo 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, teploty 19 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 16. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
8: 14 hodin 5 minut úterý 15. září. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Necelé 4 hodiny zbývají do úvodního buly zápasu Karlovarské energie s Třineckými oceláři, tedy do startu nového ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Nejvyšší tuzemská soutěž i letos bude nabitá zvučnými jmény, a to nejenom mezi hráči, a tak se tomu teď budeme věnovat s bývalým hokejistou, útočníkem se zkušenostmi z NHL, taky bronzový medailist z olympiády v Turíně Rostislavem Olešem. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
8: Na spartianskou lavičku se postaví Patrik Augusta, trenér, který s reprezentační dvacítkou vybojoval na 3 světových šampionátech 3 medaile, stříbro a 2 bronzy. Kladno povede trenér mistrů světa z Prahy před 2 lety Radim Rulík. Co konkrétně od těchto trenérů a týmů čekáte?
9: Tak co já čekám, takhle to těžko říct, co já čekám. Já jsem spíše zvědavý, jak přejdou na tu klubovou úroveň. Jo? Nechci říct jako klubovou úroveň v každodenním zápřahu, tréninky, zápasy, 52 kolo. No to je trošku jiné, než když trénujete třeba reprezentaci jak seniorskou, tak juniorskou a najednou nemáte ty top hráče, ale prostě máte ty ligové hráče, ty kluky, co jsou podepsány v tom týmu. A ne vždy jsou to úplně všechno top a musíte bojovat jak se zraněním, tak s nemocí. Takže já jsem zvědavý v té dlouhodobé sezóně, jak se ukážou jejich zkušenosti a všechno, co předají tomu týmu.
8: Obhájci mistrovského titulu z Pardubic mají nabité mužstvo: Roman Červenka s Lukášem Sedlákem, Jakub Lauko, Jáchym Kondelík, Martin Kaut. Nově v týmu působí vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek, mistři světa Matěj Stránský, David Tomášek, mohl bych takhle asi pokračovat klidně ještě dál. Tak jak náročné bude pro kouče Filipa Pešána vlastně vůbec to dobře poskládat? Asi každý nemůže dostat tolik prostoru, kolik by třeba chtěl.
9: Zase, ti kluci mají hodně za sebou, hodně úspěchu, ale přesně ten věk už nejde tolik zastavit. A já si myslím, že když tomu přistoupí chytře a trenér Pešan prostě je nechá hrát, tam nemusí být trenér, tam musí někdo být, ale přece jen dá tomu nějaký řád, systém, tak ti kluci jsou výborní hokejisté a oni jsou výborní v tom, dokázali to ve světě, že umí hrát hokej a bavit lidi a já tomu říkám takový ten styk a hokej přehrát. Jo? Prostě dneska 80% hráčů v lize hraje prostě jenom nějaký systém a nedokážou číst, předvídat ve hře, což tady tihleti hráči mají, takže oni jsou tak chytří, že si vyhoví. Horší to bude s těma kanadskýma bodama, jak jste říkal, jak ten zápřah tam bude, ale zase hrajou ligu mistrů, tak tam asi také budou chtít úspěch, takže když oni to nějak rozloží si ty síly, nechci říkat, my budeme hrát zápasy doma, vy venku, když to budou různě točit, do toho zapojí i ty mladé. Na to nesmíme zapomenout, že Pardubice vlastně podepisují nebo schánějí i mladé kluky, jak do juniorky, tak do Bčka. Takže ono to ten, musí to tam nějak celé skloubit, nebude to jednoduché, ale ta osa týmu je jasná a Roman Červenka, jestli zase bude mít tu formu, fazonu, co měl loni, tak bude bavit nejen pardubické diváky, ale celou Extraligu republiku.
8: Do startu nového ročníku hokejové Tip Sport Extraligy zbývají jenom hodiny. Povídáme si o tom s Rostislavem Olešem. Do Česka vedle už těch zmiňovaných útočníků Pardubice vracejí další světoví šampioni: David Kempf, Michal Kempný, Daniel Voženílek. Tak jak se vám na ty návraty do Extraligy dívá? Jak kvalitní ročník by to mohl být?
9: Takhle, všichni teď vracejí se podle jmén, ale zopakuju to, je to nějaký věk těch hráčů, oni jsou velice zkušení, dobří, vedle sebe by měli mít mladé hráče, co byli úspěšní na dvacítkách, bohužel asi to tak nebude, a ukázat jim, jak se hraje a nějak si pomáhat. A když zmiňujete tady tyhle jména, co přicházejí, od nich se očekává velké věci, ta extraliga je velice těžká, je to soutěž, která je propracovaná, je svázaná systémem, defenzivním systémem para...
8: Tak teď to vypadá, že jsme bohužel Rostislava Oleše ztratili, tak dejme mu chviličku času a věřme, že se nám znovu vrátí do vysílání Radiožurnálu Sport. Byli bychom rádi, kdyby tu svoji myšlenku ještě mohl dokončit, a určitě to nebyla poslední otázka, kterou jsem mu chtěl položit. Tak Rostislave, doufám, že se slyšíme.
9: Já vás slyším.
8: Výborně, vás tak slyším. Ještě jste tam vlastně popisoval, čím je extraliga tak náročná.
9: No jo, že vlastně je strašně defenzivní, svázaná systémem, všichni bruslí zpátky, není tam taková, nechci říct úplně, že by to měla být krása, vy potřebujete vyhrávat zápasy, ale padá málo branek. A jak se zmínil, tady ty zkušené hráče, výborné hráče pro český hokej, oni potřebují i trošku toho klidu, a když tam máte prostě jenom vlčáky, co jezdí nahoru dolů, tak ten hokej někdy nebude tak líbivý, ale oni se tomu přizpůsobí, a ty jména, co zmiňujete, jak se vracejí, prostě je to výborné pro tu extraligu, ale na druhou stranu, když se podíváme, kde jsou ti mladí, což je otázka potom na ty kluby, aby ty mladé hráče prostě přivedli, české mladé hráče, a zapojili tady k těmhle těm zkušeným borcům.
8: Nevím, jak vážně třeba z hlediska výsledků berete ty přípravné duely, ale když bych to vzal obecně, tak který z extraligových týmů vás v té přípravě zaujal a proč, ať už tedy pozitivně nebo negativně?
9: No, trefil se to první větou. Ty výsledky v přípravě vůbec nic nenaznačují. Prostě vždycky, jak někdo tohle to zmíní, asi vzpomenu na rok, kdy vlastně Slavia sestoupila z extraligy, kdy v přípravě vyhrála všechno a potom nebyla schopná vyhrát zápas v lize. Zápasy v přípravě prostě pro posluchače Radiožurnálu Sport jsou takové... To vám to dá nějaké zápasové tempo, ale ten adrenalin, to napětí tam není. Nasazení tam není takové jako v lize. Rozhodčí nepískají tak důsledně jak v lize. Je to přípravný zápas, který vás připravuje na tu sezonu, a potom opravdu, jak se hodí ten extraligový puk na led, tak je to úplně znát, je to jiné, a ti tréninkoví hráči najednou nejdou vidět, takže ta příprava je tady v tom tak specifická, že opravdu nejde brát ohled na ten výsledek, ano, na nějakou předvedenou hru, na něco to může značit, ale že by to určovalo, kam vaše sezona půjde, to bych neřekl.
8: S Rostislavem Olešem si povídáme v odpoledním Radiožurnálu Sport, a ještě na závěr hodně populární typování, věřím, že budete mít taky radost. Tak kdybyste si měl tipnout nebo odhadovat, kterému týmu se bude dařit dobře, třeba kdybyste se chtěl pustit do toho, kdo si myslíte, že získá titul, anebo na druhou stranu, kdo nejvíc zklame třeba tím, že se, nevím, výrazně výkonnostně propadne oproti loňsku.
9: No, to je zapechytelost. Všichni budou určitě typovat Pardubice na to, že budou ve finále. Teď otázka s kým. Kdo se propadne? Já to musím spíše zmínit takhle obecně. Extraliga 52 kol, pro mě osobně je to takový prostě o ničem, když je 12 týmů do playoff a potom během týdne se vykrystalizuje 8 týmů v playoff a najednou to začne být zajímavé. Takže to je jak když jedete cyklistiku a teď je to o tom jenom, kdo bude mít defekt dřív, kdo bude mít později, a všichni se sjedou po ten kopec a najednou zjistí, kolik 12 cyklistů pojede do toho kopce. 52 kol může být zajímavých, ale zopakuju to, když je 12 týmů do playoff, tak to není pro mě atraktivní, a ty zápasy, vyhrocené zápasy tam potom chybí hráčům, týmům, trenérům a hlavně rozhodčím, a potom v tom playoff se všichni diví, že najednou se to hraje jinak a ten hokej je více atraktivní.
8: Já moc děkuji za tuhle upřímnou odpověď. Na závěr našeho povídání to byl Rostislav Oleš. Děkuji za váš čas a zase někdy naslyšenou.
9: Děkuji.

0: V létě roku 2017 otřásl fotbalovým světem přestup, který změnil dějiny fotbalového trhu. Brazilská hvězda Neymar opustila Barcelonu, zamířila do Paris Saint-Germain za tehdy a možná dodnes neuvěřitelných 222 milionů eur, což tedy dodnes zůstává rekordní přestupovou částkou. V Barceloně předtím Neymar působil 4 sezony, během nich odehrál 186 soutěžních zápasů a nastřílel 105 branek. A v katalánském klubu tvořil legendární útočné trio MSN, které nahánělo strach celé Evropě. A my se vás teď v naší nesoutěžní otázce ptáme, kteří další dva hvězdní Jihoameričané oblékali s Neymarem dres Barcelony.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak byli to pochopitelně Argentinec Lionel Messi a Uruguayec Luis Suarez. Přestup do Paříže byl tak drahý nejen kvůli Neymarovým mimořádným sportovním kvalitám, ale taky proto, že byl považován za jednu z největších marketingových ikon světového fotbalu. Paříž chtěla získat hráče světové úrovně, který by klubu mohl pomoct vyhrát Ligu mistrů a jedinou cestou bylo zaplatit celou výstupní klauzuli, kterou si Barcelona stanovila. V dresu Paříže Neymar strávil 6 sezon, odehrál 173 zápasů a vstřelil 118 gólů, přestože několikrát vyhrál s Paříží francouzskou ligu a PSG tedy dovedl až do finále Ligy mistrů, to bylo v roce 2020, tak vysněnou evropskou trofej nezískal. Jeho rekordní odchod z Barcelony byl šokem, ale zároveň odstartoval éru astronomických přestupů. Neymarův transfer tak zůstává jedním z nejvýznamnějších momentů moderní fotbalové historie.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za
3: potřeby
4: se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Polsek sas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Thank you. It's very much.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Ano, posloucháte úterní Radiožurnál Sport. 15. září, blíží se 14. hodina a 30. minuta, a to i na jediném čistě sportovním rádiu v Česku, znamená jediné. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura. Voda byla plněná v Česku, obsah měl vysoké pH. Další podrobnosti zjišťujeme. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetiku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 více než loni. Oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku stoupl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie byly častými důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru.
1: Sport.
3: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí v Liverpoolu. Hrát se bude mimo jiné taky londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního gólmana Luďka Mikloška. Ten zemřel v pondělí a bylo mu 64 let.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Slaného a komplikace v Praze ve Kbelské ulici. Dálnice D7, nový úsek u Slaného, je po nehodě teď neprůjezdná. Na D7 na obchvatu Slaného se u sjezdu na Řebničov a Mělník srazila dvě osobní auta. Aktuálně zasahují hasiči a nedá se projet ani v jednom směru. Jak z Chomutova, tak ve směru z Prahy čekejte dlouhé kolony u Slaného. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony za sjezdem na Zdice. Je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut osobním autem. Provoz vázne i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Pomaleji pojedete od 3. kilometru až do Kbelské ulice. Tam na začátku Kbelské stálo nepojízdné auto. Před chvilkou odjelo. A připomínáme ucpanou silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové opravují vozovku, projíždí se pomalu. Kolona pouze ve směru do Hradce Králové, asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti a k ránu se objeví ojediněle taky mlhy. A v noci teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: dnes začíná zápasem Karlovy Vary Třinec nový ročník hokejové extraligy. Dalších 12 týmů je nažhavených na zítřejší zápasy, mezi nimi i Olomouc, která prošla výraznou obměnou. Stabilní jedničkou ale zůstává brankář Matěj Machovský s rodákem z Opavy, který předtím chytal v kariéře extraligu za Plzeň, Spartu, Hradec Králové a Machovský s rodákem z Opavy, který předtím chytal v kariéře extraligu za Plzeň, Spartu, Hradec Králové a Vítkovice, si povídal reportér David Procházka.
1: Matěj

0: rád rychleji, možná trošku nerozvážněji, ale snad se to učeše a bude to.
1: Vy jste si v těch předchozích dvou sezónách vždycky hodně zachytal, hlavně v základní části, v playoff už samozřejmě se hraje více defenzivně, tak jak vám to vyhovuje?
0: Vyhovuje jako každému golmanovi. Jednodušší, když má hodně střel a je pod tlakem v práci, takže nejhorší je, když střely nejsou.
1: Odešli vám produktivní útočníci, Nahodil, Friedrich, tak podaří se nahradit, nebo to bude nějaká týmová záležitost, že se to rozloží více?
0: Tak určitě se nad tím každý pozastaví, přemýšlí nad tím. Myslím si, že budou muset kluci do toho trošku vkročit i ti, co jsou třeba volmíků už další dobu a předvést nějakou silnou sezónu, anebo doufám, že se nám to rozloží třeba mezi více lidí a když nám dá, já nevím, 7 lidí 10 gólů, tak to je lepší, než když dá 1 20, jo. Takže říkám, uvidíme, budeme to stavět na týmovosti a urputné hře, takže věřím, že to vyjde.
1: Vy osobně jste v extralize už působil ve více klubech, tak jak jste se usadil v Olomouci, jste původem z Opavy, tak bydlíte v Olomouci?
0: Ano, bydlíme v Spaní a nám se v Olomouci moc líbí. Krásné město s historií, takže jsme tam rádi, trávíme spoustu času doma vlastně i ve městě, takže na výlet nebo na návštěvu do Opavy to máme kousek, takže to je fajn, je to ideální kombinace i co se týče nějakých třeba víkendových aktivit, můžeme pozdravit otce v Jeseníkách, takže je to kousíček.
1: Ještě zpátky k Olomouci, v předminulé sezóně jste hráli baráž o udržení, loni vás experti pasovali na sestup, to se vyvrátilo, hráli jste celkem dobře, tak jaké ambice máte letos?
0: Tak ambice je hrát předkolo, jako každý rok, samozřejmě budeme radši, kdybychom ho hráli z nějakých klidnějších vod, než kolem toho 12. fleku. Ale říkám, bude rozhodovat mentální forma a musíme sbírat body pravidelně nějaký a ať to nestojí na místě.
1: Tak to byl brankář HC Olomouc Matěj Machovský, děkuji za rozhovor.
0: Taky díky.
1: David Procházka, Radiožurnál.

Nick Cave, Kylie Minogue v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 43 minut. Ode mě teď pozvánka na 5. října, konkrétně do Plzně. Právě tam se totiž koná příští desítka Pavla Horváta live. Kromě Pavla se můžete těšit taky na Honzu Pěrušku a na Antonína Panenku a dorazí taky bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Královec. 5. října Plzeň, kulturní dům Šeříkovka. Podrobnosti a i vstupenky můžete najít na našich internetových stránkách sport.rozhlas.cz.

0: To byly Linkin Park, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Je 14 hodin a 48 minut, už i v českém basketbalu se objevila první kauza spojená s nekalým sázením na zápasy. Mezinárodní basketbalová federace potrestala zákazem činnosti na 8 let Petra Sedmáka, někdejšího slovenského reprezentanta, bývalého dlouholetého hráče nejvyšší české soutěže a ještě včera člena nejužšího vedení klubu z Hradce Králové v národní lize.
1: Myslím si, že to je ojedinělý případ selhání nějakého jedince. Nemyslím si, že je více případů prostě v průběhu ligových zápasů. Jsme tu věc sledovali, nebyla to pro nás novinka, to vyšetřování probíhalo roky. To nepříjemná věc, děje se to ve sportu.
2: Glosuje Sedmákovu kauzu a 8letý trest od Mezinárodní basketbalové federace FIBA po tiskové konferenci před startem nového ročníku národní ligy místopředseda České basketbalové federace Tomáš Kotrč.
3: Pan Sedmák porušil pravidla integrity. Konkrétní ty body jsou zneužití neveřejných informací pro účely sázení třetím stranám. Dále se jednalo o obvinění z nepřímého zapojení do sázení. Další třetí bod je nesplnění oznamovací povinnosti. Dále, že došlo k pokusu o manipulaci zápasu. Nebylo však prokázáno, že k té samotné manipulaci došlo. Poslední bod, tak to bylo samotné maření vyšetřování, kdy pan Sedmák úplně nepřesně formuloval vlastně některé odpovědi na té otázky FIBY.
2: Dodává Jan Maštálka, tuhle aféru už delší dobu na svazu řeší. 4 roky totiž pracuje jako integrity manažer, ten, kdo hlídá fair play, tedy vede proti neférovostem obecně v hnutí Osvětu. Pro Mezinárodní federaci zprostředkovával už první kontakt s Petrem Sedmákem.
3: V Česku je tady to první podobný případ a já si myslím, že v tuto chvilku na straně FIBY jsou to řádově desítky nebo nižší stovky už takhle prostě popsaných případů. Za náma FIBA přišla až v roce 2022. Všechny ty obvinění, všechny ty body se netýkají jeho působení jako manažera, ale je to ještě z dob, kdy byl sám hráčem.
4: My to vlastně hodnotíme jako by soukromou věc pana Sedmáka, protože všechno se stalo ještě předtím, než vlastně náš nový klub byl založený.
2: Říká Jan Borovec, manažer Hradce Králové, na kterého se v červnu po konci Petra Sedmáka v roli generálního ředitele přesunula část jeho agendy. Sám Sedmák až do zveřejnění trestu a pondělního zasedání představenstva spolku byl členem nejužšího vedení basketbalového klubu. Až na něm kolegové přijali Sedmákovu rezignaci na člena představenstva. 41letý bývalý slovenský reprezentant se svými právníky připravuje odvolání proti 8letému trestu působení v basketbale a Česká federace teď čeká, jestli vážně půjde o selhání jednotlivce staré už třeba 6 let.
3: Neposkytnu informaci konkrétní, ale obecně je prokázáno, že jakoby jsou pouze výjimky, že se jedná o individuální vlastně nějaké sázení. Obecně je známo, že tyto problémy jsou často spojené i s nějakou širší sítí nelegálních organizací.
2: Dodává Jan Maštálka, integrity manažer českého basketbalu. Z pražského Chodova Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci, z každého zápasu základní části, playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než i ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Na Slovensku našli šarži vody Natura s žíravinou, může být i v Česku. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nový ročník hokejové extraligy. Dálnice D7 je na obchvatu Slaného po nehodě v obou směrech neprůjezdná. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer na Moravě i ve Slezsku se přidají přehánky nebo déšť. Teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Slovenští hygienici varují před konkrétní šarží balené vody Natura z Česka. Laboratorní test v ní zjistil extrémně vysoké pH, které ukazuje na možnou přítomnost žíraviny. Voda se může stále prodávat na Slovensku. Úřady proto nařídily mimořádné kontroly. Podrobnosti má ze Slovenska naše tamní zpravodajka Bára Vránová.
5: Jde o půllitrovou jemně perlivou vodu Natura s minimální trvanlivostí do 27. listopadu letošního roku. Problematickou lahev objevili hygienici při kontrole restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor ukázal pH 14, tedy hodnotu, která podle Slovenského úřadu veřejného zdravotnictví ukazuje na silně zásaditou žíravinu. Její vypití může způsobit poleptání úst a trávícího traktu. V krajním případě i život ohrožující komplikace. Hygienici zatím nevědí, kam všude se konkrétní šarže dostala. Lidé ji proto nemají pít a mají ji vrátit v místě prodeje. Případ Slovensko poslalo i do evropského systému rychlého varování před nebezpečnými potravinami. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali a nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
6: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
4: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí, hynou hlavně v noci.
7: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
8: Sport. Dnes začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájců titulu do něj vstoupí Dynamo Pardubice.
9: Je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
10: Říká trenér mistrovských Pardubic Filip Pešán před startem nového ročníku Tipsport Extraligy. Východočeši do něj vstoupí jako většina týmů až zítra. Hrát budou derby s Hradcem Králové. Sezonu zahájí souboj Karlových Varů s Třincem. Začne se hrát dnes v 18 hodin. Všechny zápasy nejvyšší hokejové soutěže odvysíláme i v nadcházejícím ročníku v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Sport. František Kuna, Radiožurnál.
8: A přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport i z utkání českých volejbalistů na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Zápas začne v Modeně 5 minut po 9 večer. Češi jsou zatím neporaženi a postup do play-off už mají jistý.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D7 u Slaného a nehoda na dálnici D1 v Brně. Dálnice D7 je u Slaného neprůjezdná. Na novém úseku sjezdu na Řevničov se srazila dvě auta a nedá se teď projet ani na Chomutov, ani ve směru do Prahy. Kolony jsou dlouhé v obou směrech. Ve směru z Prahy se brzdí už na konci dálnice u Knovíze. Podle našeho zpravodaje jsou tam kamiony v obou pruzích.
13: Mně se podařilo protáhnout mezi kamionama dva, který tam nechali aspoň trošku místa, takže jsem aspoň na té odbočce naslaný, ale jinak je to špatný.
12: Kolony čekejte u Slaného i na příjezdu ve směru z Mělníka, to je silnice číslo 16. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony za Berounem. Na kilometru 33 je zúžení silničáři a nesouvislá kolona popojíždí už od 23. kilometru, hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Auta brzdí už ve sjezdu z brněnské dálnice na okruh a kvůli kolonám musí i regulovat vjezdy do tunelů. Ještě dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy se za sjezdem na Vídeňskou srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh na 194. a půltém kilometru a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
14: 15 hodin 5 minut, krásné odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Česká volejbalová reprezentace nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na evropském šampionátu v Modeně proti Italům. Pro hráče bude souboj s mistry světa v ikonické hale Pala Panini, splnění dětského snu. Podrobnosti už za chvíli, teď John Bon Jovi.
11: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: John Bon Jovi v odpoledním radiožurnálu Sport. Fotbalisté Sparty se chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí zítra od 18.45 proti domácímu Araratu Arménia a na místě máme taky našeho reportéra Tomáše Petra. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Oba týmy se utkali před 13 měsíci v kvalifikaci Evropské ligy, tak co se od té doby změnilo?
1: Tak změnilo se určitě hřiště, kde se bude hrát, protože minule právě na tomhle stadionu byl koncert Jennifer Lopezové, takže Spartané i hráči Araratu museli zamířit na ten menší stadion, který vlastně je fotbalovou akademii, řekněme, takže tam se musel odehrát ten zápas v kvalifikaci konferenční ligy. Teď už se bude hrát na tom stadionu Republiky Vazgina a Sarxiana a právě na něm teď také Spartané trénují. No a když už jsme u Spartanů, tak tam se hodně změnilo personálně, protože oproti loňskému roku, když porovnáme tu základní sestavu, která nastoupila tady v Araratu s tou, která by se mohla objevit zítra, ať už to bude kdokoliv, tak maximálně 3 jména z těch 11 z minulého roku by se mohly objevit zítra na hřišti, protože většina hráčů odešla, konkrétně 5, další 2 jsou ze zdravotních důvodů mimo, no a Adam Ševinský, ten kvůli disciplinárnímu trestu nemůže nastoupit. To Ararat také prošel určitou změnou, ale ne tak velkou. Ostatně trenér Brian Priske na tiskové konferenci mluvil o tom, že změny tam jsou, ale že pro Ararat je výhodou to, že portugalský trenér Tulipa už je s týmem víc zžitý, protože v loňském roce on teprve začínal v Araratu, přišel na začátku léta, teď už má za sebou tedy s týmem rok a je to rok úspěšný, protože připomeňme, že Ararat Arménia vyhrál arménskou ligu.
0: Když si Tomáši zmínil jednak tiskovou konferenci a taky personální obsazení, tak o trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho podle dánského webu tipsbladet.dk projevil zájem Mönchengladbach, tak nějaká reakce ze spartianského tábora?
1: Trenér Sparty Brian Priske samozřejmě musel čelit téhle otázce na tiskové konferenci. On odpověděl, že se k tomu nechce vyjadřovat, což je zajímavá odpověď, protože on neodmítl, že by tam zájem byl, řekl, že se nechce vyjadřovat. To byla jeho první slova, ale mluvil také o tom, jak vlastně proměnlivý je ten trenérský život, že Brian Priske byl v uvozovkách vyhazován po zápase s Hradcem, kde Sparta prohrála, takže fanoušci na sociálních sítích volali po jeho odvolání, novináři se na to ptali na tiskové konferenci a teď je najednou, že by měl sice ve Spartě v uvozovkách také končit, ale z úplně jiného důvodu, tedy že o něj je zájem v zahraničí. Také Brian Priske mluvil o tom, že si samozřejmě dovede představit, že by ze Sparty odešel. On prohlásil, že by byl asi prvním trenérem v historii, který by dožil na lavičce Sparty, tedy nějakého klubu, že ten trenérský život zkrátka je o těch změnách a že kouč musí být připravený na to změnit působiště asi tak stejně jako hráč a že žádný trenér nevydrží na nějaké lavičce na věky, takže i na tuhle variantu, že Spartu jednou opustí, nějak připravený je a že zkrátka nad tím nechce dumat, jestli nějaký zájem je, anebo jestli ve Spartě zůstane nebo nezůstane, ale také řekl, že ve Spartě má rozdělanou práci, kterou by rád dodělal a tou prací pro něj je minimálně před tou reprezentační pauzou uspět jak tady v Jerevanu, tak samozřejmě pak v domácí soutěži a to na hřišti olomoucké Sigmy.
0: To říká Tomáš Petr, přímý přenos úvodního duelu Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a pražské Sparty uslyšíte na radiožurnálu Sport ve středu od 18.45. Tomáši, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Velký zážitek se chystají fanoušci volejbalu. Večer nastoupí čeští reprezentanti v Itálii k zápasu mistrovství Evropy s domácím týmem. Hala Pala Panini nabízí místa pro víc než 5000 sedících diváků a experti mluví o chrámu volejbalu s vynikající akustikou.
1: Při zápasech Itálie je atmosféra strhující. Od první výměny až do poslední.
2: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady Hala Pala Panini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra.
1: Říká smečař Lukáš Vašina.
2: Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to.
1: Český tým má už zajištěný postup do osmifinále. Kapitán Patrik Indra se v rozjetém turnaji na umístění ve skupině nedívá.
3: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít. Prostě půjdeme za vítězstvím.
1: Italské hvězdy doma před nadšenými diváky rozhodně nic nepocení. Těžká práce čeká hráče při obraně na síti a to je doména 203 cm vysokého blokaře. Antonína Klimeše.
4: Budeme do toho chtít jít naplno určitě, jakože nic jim nedáme zadarmo.
1: Kdo právě pro něj je mezi úřadujícími mistry světa hvězdou nejzářivější?
4: Pro mě z Italů asi nahrávat Gianelli, který prostě je ten distributor té hry a...
1: No ale to bude pro vás úkol, abyste přečetl jeho distribuci.
4: Právě proto je to pro mě takovej lehkej voříšek to odhadnout.
1: Je v silách českého týmu potrápit italské hvězdy a viděli jste některé zápasy tady ve vyprodané hale Panini?
4: Já si myslím, že určitě to v našich silách. Hrajeme tady dobrý volejbal, jsme zahráli super voliš, jak na servisu, tak pak následnou obranou, která nás prostě zdobí a myslím si, že určitě můžeme potrápit.
1: Jak to bude fanoušci v hale Pala Panini uvidí, Radiožurnál Sport odvysílá utkání, které začne 5 minut po 21. hodině v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Po úspěšném vstupu do Ligy mistrů v Praze na Slavii i nečekaném zisku superpoháru skončil u fotbalistů Lens podle médií Dino Topmöller, německý trenér, který francouzského vicemistra převzal teprve před 3 měsíci. Podle informací listu Bild nebo L'Équipe nedoplatil na výsledky či umístění v tabulce, ale na neschody vedení klubu s jeho dlouholetým asistentem Nelsonem Morgadem.
1: Je 8. duben, 63.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Žuzenu Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
12: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sousidisová a zprávy. Slovenští hygienici našli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví. Testovaná voda měla vysoké pH. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu. Ta například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran a nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají se jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty může prohlédnout od soboty. Vystavené budou až do 28. září.
0: Sport.
12: Hokejisté Karlových Varů a Třince proti sobě nastoupí v prvním utkání nového ročníku Tip Sport Extraligy. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ostatní týmy nejvyšší soutěže budou hrát zítra. Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i 3 Čechy. Kladiváře Josefa Pazderu a překážkáře Michala Radu s Lindou Bodkovou.
0: Z
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D7 u Slaného a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D7 je na obchvatu Slaného neprůjezdná. Na novém úseku sjezdu na Mělník a Řevničov se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, dálnice zavřená v obou směrech a doprava v okolí kolabuje. Kolony jsou velmi dlouhé, jak z Chomutova, tak i z Prahy. Ucpaná je tam i silnice 16 ve směru z Mělníka. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Ve směru do Ostravy navíc na 194. a 5. kilometru i nehoda v pravém pruhu kamiona osobní auto. Fronta od 185. kilometru zabere asi půl hodiny. Silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je neprůjezdná. Před Bělou pod Pradědem vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Silnice je zavřená obousměrně. A ještě silnice 35, kolony stále mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, hlásí náš zpravodaj.
6: Z Litomyšle směrem na Hrušovou to trvalo 35 minut. Hrušoví na konci ještě dodělávají ty asfaltové pruhy, proto je to tam střídavý.
5: A ve směru z Mýta, tam je kolona o něco kratší, asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Večera v noci bude jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti, k ránu se objeví taky mlhy. Nejnižší teploty v noci od 14 k 9 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Ve 12 letech mu trenéři v Izraeli řekli, že je velmi dobrý a měl by to zkusit rovnou v Barceloně. Na první dobrou zní tahle myšlenka trochu jako sci-fi, ale rodiče talentovaného fotbalisty neváhali, se synem i hned zamířili do Katalánska a malý Guy na testech opravdu uspěl. Prošel akademii La Masia a jako teenager začal hrát zápasy za B-tým Barcelony.
1: No tak Adame, Guy Assouline podepsal svůj první profesionální kontrakt, ve smlouvě měl klauzuli hned o přestupu v hodnotě 20 milionů eur, tak Barcelona si ho evidentně velmi cenila.
0: A měla proto dobrý důvod. V sezóně 2007-2008 Assouline pomohl rezervě Barcelony k postupu do třetí španělské ligy pod vedením tehdy začínajícího trenéra Pepa Guardioli, dal ve 22 zápasech 10 gólů a tomu tehdy bylo teprve 16 let. V tom samém věku poprvé debitoval za izraelský dospělý národní tým. V přáteláku proti Chile šel do hry v 78. minutě a když vystřídal reprezentační ikonu Joseho Benayouna, toho si možná posluchači pamatují z Premier League, hrál například za Liverpool, Chelsea nebo Arsenal, kde byl v záloze s Tomášem Rosickým. Bohužel pro Assoulina byl zápas s Chile jediným startem za národní tým v kariéře.
1: No a jak to, že tedy izraelský Messi nepřidal žádná další utkání v reprezentačním dresu?
0: Tuhle otázku si Guy Assouline položil nejspíš mnohokrát. Odpověď je jednoduchá. Po dosažení plnoletosti a trvalém přechodu do mužské kategorie nepodával dostatečně kvalitní výkony na klubové úrovni. Právě proto už nedostal další reprezentační pozvánku. Za Ačko Barcelony nastoupil pouze jedinkrát, šanci dostal v domácím poháru, ale nijak nezaujal a putoval zpátky do B týmu. V roce 2010 mu skončila smlouva a sáhl po něm další velkoklub Manchester City, ale ani v Anglii se izraelskému záložníkovi nevedlo. Odehrál jenom 3 zápasy za rezervu a zamířil na hostování do tehdy druholigového Brightonu. Ani tam se ale neprosadil.
1: Tak Barcelona, Manchester City, Brighton, zajímavé je, že i přes svůj talent do té doby hrál jenom nižší soutěže. Změnilo se to v pozdějších letech? Víme, že někteří fotbalisté třeba dozrávají později.
0: To ale nebyl Assoulinův případ. Někdejší velký talent Barcelony se po konci v Brightonu vrátil do Španělska, kde hrál maximálně druhou a třetí ligu. Nejvyšší soutěže si zahrál až v pozdější fázi kariéry, ale nebyly to úplně top ligy. Šlo totiž o první izraelskou, kazachstánskou a rumunskou ligu. Ani v těchto soutěžích ale nebyl rozdílovým hráčem. Naposledy hrál za tým Unipomecia Virtus ve čtvrté italské lize a v roce 2022 izraelský Messi ukončil kariéru.
1: Což originál stále hraje, samozřejmě v zámoří Lionel Messi je o 4 roky starší než Guy Assouline, jeho forma pořád parádní. V posledních 7 zápasech za Inter Miami pokaždé buď skoroval nebo přihrál na gól, a sice tedy tu reprezentační kariéru už uzavřel, i když to taky už nebylo poprvé, tak evidentně jinak hodlá dál hrát. Teď jsme mluvili o Guyu Assoulinovi, se mnou ve studiu Adam Procházka, moc díky.
0: Naslyšenou.

Pražská Slavia prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským fotbalistou Mubarakem Sulejmanem. Talentovaný ofenzivní záložník se úřadujícím ligovým šampionům upsal až do léta 2031.

0: I v den startu nové sezony hokejové Tipsport Extraligy pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme účastníky této soutěže. No a na řadu se dostává brněnská Kometa. Ta už teď ví, že ji čeká přelomový ročník. Začne ho totiž ještě v hale Rondo, od ledna se ale přesune do nové arény na Výstavišti.
1: Celá ta sezóna i ten přesun znamená hodně pro Kometu, pro celý region a pro celý český hokej.
2: Je před startem ročníku spojeným se stěhováním do nové arény přesvědčený majitel a od této sezóny opět taky trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský. Podle obránce Radka Kučeříka zatím přesun plánovaný na leden není v kabině hlavní téma.
3: My se na to teďka nějak vyloženě nesoustředíme, že pro nás je důležité dobře do té sezóny vůbec vstoupit a ta arena je tam nějaká taková třešnička v pozdálí pro nás.
2: Se stěhováním do nové arény a taky Zábranského návratem na střídačku je spojené to, že do Brna se v létě vrátila početná skupina odchovanců, kteří v minulých letech působili v zahraničí. Patří mezi ně i Kučeřík, který se v týmu potkává s kamarády z mládežnických let.
3: Já si myslím, že je to pro nás hrozně moc fajn teďka, že jsme se takhle zase sešli a můžeme si připomenout i ty doby, co byly a plno vtípků různých zážitků, které jsme měli v mládí, tak se vrací a jsou to žhavý téma teďka, takže v tomhle je to super, ale říkám, ta parta je superová, jedno jestli je to z těch kluků, co jsme se tady potkávali, nebo z toho, co vlastně přišlo, takže si myslím, že za tohle to jsme si teďka udělali výbornou partu a na tom budeme chtít stavit.
2: Konkrétně Kučeřík se do Brna vrátil po dvou letech ve Finsku. Třeba bek Stanislav Svozil a útočník Jakub Brabenec ale přicházejí z Ameriky, kde marně bojovali o místo v NHL. Trenér Zábranský očekává, že těmto hráčům zabere nějaký čas, než si zase zvyknou na extraligu.
1: Určitě jo, ten hokej je tam úplně jiný, ale tím, že já jsem tam lítal často, tak si dokážu představit, že teď je to pro ně změna, ale dostanou prostor i čas na to, aby si na to zvykli.
2: Reprezentační obránce Kučeřík věří, že při sehrávání pomůže týmu právě to, že i když po čtvrtfinálovém konci v minulé sezóně prošel velkou obměnou, většina mužstva se dobře zná.
3: To určitě nějaký bonus je, ale určitě ta souhra na ledě je nejdůležitější a to, že se trošku známe, si myslím, že může být nějaký plus, ale postupem času prostě si všichni na sebe budeme zvykat a myslím si, že ta souhra bude lepší. Nikdy to není o tom, že se prostě sejdeme a kdyby jsme se znali, tak to půjde hnedka.
2: Sezónu Tipsport Extraligy zahájí loňští mistři dvěma zápasy na hřištích soupeřů. Ve středu nastoupí v Litvínově, v pátek v Třinci. Domácí premiéra je zatím stále v hale Rondo, čeká v neděli proti Hradci Králové. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Slovenský premiér Fico navrhl odvolání ministra Taraby, ustoupil tlaku koaličního partnera. Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Dálnice D7 je po nehodě na obchvatu Slaného neprůjezdná. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přeháňky nebo déšť, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích a nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
3: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech anebo přeladí na Radiožurnál. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně.
5: Jen krátce před podáním návrhu přitom Fico s Tarabou společně vystoupil před novináři a jeho práci chválil. O pár hodin později už navrhl jeho odvolání.
6: Je třeba někdy přijat rozhodnutí, kterým já nerozumím a nechcel jsem jich urobiť, ale bohužel.
5: Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Pokud Taraba ve vládě skončí, může se vrátit do parlamentu jako poslanec. Ficova koalice tam má přitom jen těsnou většinu a i Tarabův hlas tak pro ní může být důležitý. Jestli s ním může dál počítat, ale ministr neřekl. Podporu chce zvažovat u každého zákona zvlášť. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Na černou stavbu.
3: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad Povodí Ohře a vedení obce.
7: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
8: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
7: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
9: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
7: Nic se tady nestaví.
9: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
7: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
9: Ano, to je pravda.
7: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Z Křižan Johana Tománková, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálii. Pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečař Lukáš Vašina.
11: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát a jít do toho.
10: Zápas Česka s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako úvodní utkání nového ročníku hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary přivítají za necelé 2 hodiny Třinec.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D7 u Slaného a kolony u Litomyšle. Dálnice D7 z Prahy do Chomutova je na obchvatu Slaného neprůjezdná po nehodě. U sjezdu na Řevničov a Mělník se srazila 2 osobní auta. Je to vážná nehoda. Doprava podle našeho zpravodaje ve Slaném a v okolí kolabuje.
13: Slané to je jedno velké parkoviště momentálně, ať už na 16, na 7, anebo v centru, jo. Je to ucpaný kamionama, úplně to stojí, jo, vůbec se to nehejbe.
12: Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice na 16. kilometru. Opatrně dojíždějte. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení a fronta zabere asi 15 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně. Delší na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zdržíte se od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 přes 20 minut. Silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je neprůjezdná. Před Bělou pod Pradědem vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. A silnice 35 je ucpaná mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové opravují vozovku kolony z obou stran až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Úterý a Čistá hra Martina Procházky je tu znovu, ale novinkou je to, že dnes už začne hokejová Tiv Sport Extraliga, událost, na kterou hokejoví fanoušci dlouho čekají a my také. Martin Procházka ve studiu, vítej, dobrý den.
15: Dobré dopoledne.
14: Dneska máme vzácného hosta na startu Extraligy, je tu reprezentační trenér, muž, který vyhrál mistrovské tituly s Třincem a teď povede národní tým. Zdeněk Moták, dobrý den.
16: Dobrý den.
14: A Petr Kadeřábek, hokejový reportér.
17: Dobré dopoledne.
14: Pane Motáku, jak moc vám osobně změní program vaší práce to, že začíná hokejová extraliga?
16: A já myslím, že moc ne, protože já jsem jezdil teďka ta přípravná utkání, ale bude toho samozřejmě více. Ty zápasy určitě budou kvalitnější, takže já se na to těším.
14: Co všechno jste viděl?
16: Viděl jsem naposledy Hradec Králové se Štroubingem, viděl jsem Pardubice z Regle, viděl jsem Třinec, viděl jsem Vítkovice, Olomouc, Kometu Brnu jsem viděl jednu třetinu.
14: Tak je asi opravdu znát, že vám to moc ten program nezmění, jak tak slyším.
16: No.
14: Zdeněk Moták, hokejový trenér národního týmu u nás ve studiu na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou. Co z toho vypíchnout jako dobrou pozvánku na extraligovou sezonu z těch zápasů? Protože ty přípravy bývají někdy všelijaké, tak jaká byla nejlepší?
16: Já myslím, že ta utkání té ligy mistrů Pardubice Regle, to mělo svoji úroveň, to bylo opravdu, to byl mezinárodní zápas, bylo, už to byla soutěž, už to bylo prostě to, co od těch hráčů očekáváte, bylo to, byl to velice kvalitní zápas. Naposledy jsem viděl Hradec Králové se Štroubingem, to se mi taky líbilo.
15: A to potvrzuje jenom to, co říkám každou sezónu, že když někteří fanoušci kritizují to, že Liga mistrů je zbytečná, tak si myslím, že to je, naopak je to velmi dobrá příprava. Myslím si, že ty zápasy přesně, jak už potvrzuješ, tak jsou to prostě zápasy kvalitní, jsou to mezinárodní úrovně, ty týmy nějakým způsobem se chtějí ukázat a není to prostě jen taková příprava jednoduchá, kde se třeba zkoušejí dorostenci, naopak ty týmy jsou nabitý a je to skvělá příprava, takže za mě já to stále chválím a myslím si, že by se Liga mistrů měla stále hrát a mohla by se ještě více rozvíjet.
16: Já si myslím, že bychom tam mohli mít více mužstev, protože tři je málo. Myslím si, že i v těch zápasech, které já ještě jsem je hrával v pozici trenéra, tak i proti těm slabším týmům z, řekněme, neúplně hokejových zemí, tak ty zápasy byly kvalitní, protože v každém mužstvu je spousta cizinců, kteří vytvářejí tomu týmu ráz a určují jeho směr a opravdu ty zápasy byly fajn a myslím si, že to je nejenom zprostřední, ale i pro ty hráče je to dobrá nejenom příprava, ale možnost tak nějak zkontrolovat své síly v tom mezinárodním měřítku.
17: Dnes to začne na ostro u nás, v české extralize. Jak moc je specifický ten start sezóny i pro vás z pohledu reprezentačního trenéra? Protože ti hráči, mně to přijde, že budou vždycky takový natěšení, ale nerozehraní. Tak jak se na tyhle ty zápasy vidíváte?
16: Já myslím, že zapotřebí chviličku počkat ještě s nějakými soudy ohledně kvality nebo ohledně jednak týmu a jednak i jednotlivých hráčů, takže počkejme nějakou dobu, dejme jim prostor, šanci. My s Pavlem Grosem určitě budeme jezdit na utkání, budeme se dívat, ale myslíme si, že někdy na konci září ta forma bude, myslím si, že stoupat a bude se pomaličku, ne kulminovat, ale bude stoupat stoupat a už nám to pro nás, už to pro nás bude trošičku relevantní.
17: Jedete do Karlových Varů, ne?
16: Jedu.
17: Takže si to protáhnete z Ostravy přes zastávku u nás do Karlových Varů, to je slušná štreka.
16: No, tak je to ze zastávkou, takže dostal jsem dobrou nebo výbornou kávu, trochu vody, takže...
14: Zdeněk Moták, trenér hokejové reprezentace, je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Hokejová extraliga posílila velmi tedy Pardubice, ale i další týmy. Přišli hráči ze Zámoří, přišli mistři světa, vrátil se namátkou Michal Kempný. A my si pojďme poslechnout, co o nové sezóně říká brankář karlovarské Energie Dominik Prodl. Hokejisté měli před sezónou takovou povinnost, nechci mluvit za ně jak moc milou, ale jakousi mediální povinnost. A tam dostal Dominik Prodl, brankář Karlových Varů, otázku právě na to, jak extraliga posílila.
18: Ty jména, to jsou hvězdní války. Samozřejmě pro tu ligu je to skvělý všechno, ale pro ostatní Vlčáky prostě daleko těžší. Šíleně těžká šichta pak vyřadit prostě třeba ty Pardubice, prostě čtyřikrát porazit. Ale říkám, pro tu ligu jedině dobře, vracejí se sem skvělý jména. A co se týče potom i nás, druhá věc je, že ať se to líbí nebo ne, tak prostě třeba ty výplaty jste v té extralize taky zvedli a taky to hrajeme kvůli tomu, že jo, takže pro všechny hráče, asi ne úplně pro manažery a majitele, ale pro hráče to je dobře, no.
14: To byl hokejový brankář Karlových Varů Dominik Frodl. Pane Motáku, on použil slovní spojení hvězdné války. Dá se to tak vnímat minimálně v kontextu minulých pár sezon?
16: Já bych byl raději, kdyby to bylo ještě hvězdnější samozřejmě, ale musím říct, že ta jména, která přišla do naší extraligy, jsou velká a já doufám, že přijdou i dobří cizinci, kteří to, tu úroveň ještě pozvednou. Ta úroveň je, si myslím, velice dobrá, ta úroveň má stoupající trend a ten návrat těch dobrých, nebo ne dobrých, ale výborných hráčů do Čechů, do extraligy je, bude určitě znát.
14: Martine Procházko, hvězdné války, ano nebo ne?
15: Určitě, já s tím souhlasím. Na jednu stranu je to super, že právě hráči se NHL, když teda to už tam nějakým způsobem buď to končí kariéru v NHL, nebo tam se prostě nechytnou, takže si vyberou tu cestu sem do extraligy, že nehledají cestu někam do Finska, do Švédska, jako to bylo dřív, nebo do Švýcarska, že často hráči chodili tam. Samozřejmě to je nabídce, ale přesně, jak už zmiňoval i právě Dominik Frodl, ty peníze, ta konkurence tady je obrovská, manažeři prostě dělají skvělou práci, schání ty peníze na to, ty rozpočty se zvedají. Teď jsem někde zaregistroval, že Kladno má rozpočet 150 milionů, což si nikdy nepamatuju, že by nějaký takový rozpočet někdy byl. Možná mi to Petr Kržábek asi.
17: Na dva týmy možná.
15: Možná na dva týmy, ale ne na jeden. Ale to jsou obrovské změny a je to i díky těm majitelům, že jsou schopni prostě ty peníze do toho investovat, ať to je pan Drastil nebo pan Dědek v Pardubicích. Prostě sáno. Některým klubům se to možná tolik nelíbí, protože ty platy jsou vyšponované hodně vysoko, ale na druhou stranu zase to potvrzuje to, že ty hráči prostě si z toho váží, jdou sem do té extraligy a tím pádem extraliga roste prostě a budeme tady mít všechny ty hvězdy na očích.
17: No jde o to, jestli budou přicházet ještě další, protože já si úplně nedovedu představit, jak ty týmy musí být nafukovací. Když se jenom podívám, Pardubice, tak hvězdný tým, který vyhrál titul. Přijdou tam dva mistři světa. David Kempf, další obrovská osobnost, Michal Kempný, teď Matěj Bliml, který je v nejlepších letech, Jiří Sekáč, já osobně se na něj obrovsky těším. Tohle jsou opravdu jména, která lákají. A ohledně třeba to, co říkal Zdeněk Moták, ohledně těch cizinců. Já se těším na dobu, kdy cizinci nebudou hrát čtvrtou lajnu. A ta doba podle mě přichází, že už se nebudou kupovat zahraniční hráči do těch defenzivních line, ale že to prostě budou hrát čeští hokejisté zkrátka dobře v těch prvních lineách, budou takové hvězdy, a jsou, že už prostě není místo vlastně v těch velkých lineách nebo v těch rozhodujících pro ty české hráče a dostanou tu šanci, doufejme. Je to tak.
16: Ono, když se podíváš, jaké hráče berou na první, druhou lajnu do Švýcarska, kde jsou všichni hrát, nebo do Švédska, tak tam jsou velice kvalitní cizinci a mělo by to být samozřejmě i u nás.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Když byly někdy vrcholné akce typu Světový pohár nebo olympijské hry a teď diváci a fanoušci spekulovali, kolik bude mít český tým hráčů z extraligy a že s tím nemůže uspět, tak je právě teď s tím letoškem s začínající sezonou prostě extraliga jako základním kamenem pro národní tým, notabene třeba i ty Pardubice?
16: Já myslím, že ano. Já myslím, že ta kostra, která se bude určitě v průběhu Eurohockey Tour a toho přípravného kempu, tak určitě ta kostra bude z extraligy. A já myslím, že je dobře, že ti hráči přišli a že se budou snažit rvát nejenom to týmové místo, ale i o ten reprezentační dres.
17: No my se podle mě vracíme zpátky vlastně tím předchozím i tímhletím ročníkem do dob Martina Procházky. Jenže tehdy hráči nemohli odcházet a teď nechtějí, protože ty podmínky mají i na domácích stadionech, na domácích týmech a uspěli v Naganu. Takže proč by vlastně ten národní tým z toho nemohl čerpat? Z toho, že ty největší hvězdy vy máte pořád pod kontrolou de facto.
16: No je to fajn, já se na to musím říct velice těším a ta práce toho objíždění těch utkání, tak ta bude samozřejmě v pohledu na ty hráče veselější. No.
14: Jaká je to zpráva pro české hokejisty působící po Evropě, namátkou Christian Reichl? Bude míň pod očima národních trenérů, když se budete víc soustředit na extraligu? Asi ne.
16: Já myslím, že ne. Já myslím, že je budeme sledovat pečlivě všechny, ať už jsou to hráči ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, nebo máme dva hráče v německé Drelce, takže já myslím, že je budeme sledovat.
14: Dnešním hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Jak plánujete moc objíždět extraligu, až začne? Když budou tři zápasy v týdnu, budete mít ambice stíhat všechno, pokud to nějakým způsobem regionálně půjde?
16: Já myslím, že ano. Já myslím, že dneska uvidíme s Pavlem Karlovy Vary Třinec a já možná po zpáteční cestě stihnu ještě Olomouc Spartu nebo Vítkovice Kladno, takže i v jednom kole jde stihnout dvě utkání, ale já myslím, že se to dá stihnout, už máme naplánovaná nějaká utkání. Pavel tento má dokonce už do reprezentační přestávky, já jsem v tom opatrnější, takže já to mám do konce září a já myslím, že ty hráče budeme mít na očích. Není nic lepšího, než je vidět na vlastní oči, není nic lepšího, než vidět, jak hrajou, jak komunikujou, jak působí na střídačce, takže já se na to velice těším.
17: Sdílený kalendář asi je úplně plný tedy. Doufám, že si to píšete společně.
16: Ale je dobré se potkali na některém zápase třeba. My jsme se potkali teďka Pardubice Regle a Hradec Straubing, takže tam jsme, je to tak na půl cesty, takže když bude nějaké parádní utkání Pardubice Sparta, Pardubice Kometa nebo cokoliv, jakékoliv jiné kvalitní mužstvo z popředí tabulky, tak nebo mužstvo, kde budeme mít více zástupců, takže rádi podnikneme i další cestu.
17: Kolik máte těch vlastně hráčů v tom hledáčku? 110, 115?
16: No, tak ono to nebude asi tolik, ale celkem se to blíží.
14: Kromě Zdeňka Motáka, reprezentačního trenéra, je tu také Martin Procházka. Souhlasíš s tím, že by se mohl a měl možná ta kostra z národního týmu točit kolem Pardubic a těch hlavních posil, které teď přišly do extraligy? Nabízí se to?
15: Tak nabízí se to, ale zase si nemyslím, že by to muselo být úplně celá kostra. Ono to připomíná trošku, když jsem byl ve Vsetíně. Vsetín byl takový ten tým, který je podobný teďka Pardubicím, který byl nabitý prostě hráčema. Ať tam byl brankář Roman Čechmanek, ať tam byl Jirka Dopita, pak to samozřejmě postupovalo dál. Takže se to nabízí, ale jak už říkal Zdeněk, je tady spousta hráčů, kteří prostě jsou i v těch jiných týmech, přišly velké hvězdy do dalších týmů. Takže to určitě bude velmi těžká volba potom, ale zase je tam dost přípravy, dost přípravných zápasů, ať to právě ti hráči budou mít možnost se ukázat a všechno bude směřovat stejně. A říkáme to každou sezónu, potom už až po playoff, kdy přijde playoff a kdy ti hráči budou určitě v těch nejlepších formách a připraveni na mistrovství světa. Takže to si myslím, že ta volba těch hráčů a ta kostra toho týmu se potom ještě může jakkoliv pozměnit.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Máme v našem vysílání hosta. Dobrý den, kdo se dovolal?
19: Dobrý den, tady Robert.
14: Dobrý den.
19: Já mám takové dvě věci na pana trenéra. Já jsem ho vždycky viděl jako naprosto klidného člověka a první věc je takový to poděkování za to, že se ukázal i jako emotivní člověk na Spartě, ale to už je pryč. A teď ta druhá věc, my už se to možná malinko nakousli, pro mě zůstávají dvě mistrovství světa v srdci, jedno je samozřejmě pražský, nedávno, 2-4, A potom rok 2010 z Německa, kde vlastně pan Hadamčík vzal hráče, kteří úplně nebyli, nechci říct top, jo, ale prostě celý národ si možná myslel, že to bude provar a nakonec toho byl titul. Tak jestli vlastně se uvažuje i tímhle směrem, že když máme tady teď takový jména v extralize a trošku jste o tom mluvili, jestli by nestálo za to prostě vyzkoušet i tímto směrem, ono to možná ani jinak nepůjde, když by z NHL vlastně hráči nemohli přijet. Díky.
14: Děkujeme za zavolání, dovolíme se opravit, nebyl to Alex Hadamčík, byl to tým Vladimíra Růžičky, ale Zdeněk Moták slyšel otázku.
16: Hokej hra emocí k tomu prvnímu takovému nějakému dotazu, nebo to ani nebyl dotaz a samozřejmě někdy ty emoce musíte upustit a když máte dobré emoce, tak je to fajn a někdy tam do toho zasáhnou i ty špatné, které musíte vždy někam upozadit, ale je to o emocích a nejenom hráči, ale i trenéři je mají. Druhá věc, samozřejmě já to trošičku otočím, protože jestliže máte kvalitní hráče v NHL, tak je to top třída, top class a nemůžete je pominout. Jo, samozřejmě je to otázka komunikace, je to otázka jednání, je to otázka jejich zranění nebo nějaké nové smlouvy nebo cokoliv jiného, ale my jsme si už vlastně s těmi hráči řekli, že budeme hodně komunikovat a myslím si, že to je dobrá cesta a oni jsou na to připraveni. Já doufám, že se nám potom na konci k tomu mistrovství světa, jak to bude směřovat, tak podaří nominovat ty nejlepší hráči, kteří jsou. A jestli to budou z extraligy nebo z nějaké jiné evropské soutěže nebo z NHL, tak samozřejmě budeme se snažit, aby to byli ti nejlepší, aby to byli hráči, kteří jsou ochotní. A musím říct, že když jsme měli s těmi hráči pohovory, tak všichni jsou ochotní reprezentovat, všichni říkají, že to milují tu reprezentaci, že jsou oddáni tomu, takže my vezmeme i ty hráče, kteří prostě, nebo všechny hráče, kteří budou chtít se pro národní dres obětovat a vlastně udělají to nejlepší, co můžou.
14: Říká trenér hokejové reprezentace a muž, který stál třeba na střídačkách Třince, Sparty nebo Olomouce, Zdeněk Moták. Máme dalšího volajícího a nás zajímá, jestli voláte s dotazem nebo do soutěže o lístky na zítřejší utkání Pardubice Hradec Králové. Dobrý den.
20: Dobrý den, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat, jestli už se pan Moták taky setkal s tím bývalým Adam, s tím Rulíkem, jestli už taky nějak hovořili nebo...
14: Rozumíme.
20: Jestli bude taky sledovat pan Moták ty dvacítky.
14: Dobře, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak už jste se potkal s tím bývalým?
16: To byla naše první cesta. Naše první cesta vlastně vedla za Radimem Rulíkem, který nám dal spoustu neocenitelných rád a pozval nás dokonce i na oběd, takže to bylo taky příjemné. Ale řekli jsme si důležité věci, které třeba vám nikdo, když je ta zkušenost je nepřenositelná, takže ty rady vám nikdo nedá. Takže my jsme chtěli hlavně od něj slyšet, jaký má názor na věc, jaké má názory on. Takže to byla první naše cesta. A ta druhá otázka byla...
14: Jestli budete sledovat mistrovství světa 20-letých?
16: Ano, ano, samozřejmě. Jestliže to jenom trochu dovolí finanční podmínky, tak bychom tam chtěli jet a chtěli bychom se na to podívat. Jak říkám, ta zkušenost z toho vidění toho zápasu je nepřenositelná a prostě je k nezaplacení.
17: Nevyzvídal naopak Radim Rulík od vás, jaké to je na té klubové úrovni, protože on už tam dlouho nebyl, teď se tam vrací.
16: No. A já myslím, že on je natolik zkušený trenér, že nepotřebuje vyzvídat a to mužstvo je každé jiné. On si to skládá teďka podle sebe, podle svého a já myslím, že tam udělá dobrou práci na kladě.
14: Říká trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták. My jsme se tady bavili o té kostře národního týmu a častokrát, a dává to smysl, zní jméno hokejových Pardubic. Na druhou stranu třeba Lukáš Sedlák odpovídal i na tu velmi oblíbenou fanouškovskou otázku. Vás je tam hodně a hodně kohoutů na jednom smetišti a v šatně to nebude fungovat. Každopádně je to téma třeba i pro Romana Červenku, který ve 40 letech stále pokračuje ve své hokejové kariéře a právě v dresu Pardubic.
2: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout. No. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
14: Hráčský pohled může nabídnout Martin Procházka, že úspěch na papíře, když ono už se málo co tiskne, ale... Rozumíme si.
15: No já dnešní scénář mám od tebe vytisklý, takže, ale jasně, nezaručuje to samozřejmě jistotu toho, že budete mít titul. Každopádně je to asi výborný pro ten tým, když mají možnost kde brát, když si to řeknu, protože ta sezona bude dlouhá, můžou přijít zranění. Někteří hráči prostě potom můžou být dlouhodobě zranění, co samozřejmě nikomu to nepřeju. Ale no... To, že potom některý kluci hold to budou muset, jak se říká, kousnout hold, nebo mít prostě třeba nebo hrát tolik přesilovek, to je ta konkurence a to bude o tom, aby se oni více snažili na těch tréninkách, aby prostě trenéři přesvědčili, že jsou to ti hráči, kteří si to zaslouží, ty přesilovky, že je hrají dobře, to samé vlastně oslabení, v dnešní době možná velmi populárnější ještě divné přesilovky, protože když vidíme, co ty kluci v tom oslabení zvládají, jak dělají, jak to plní, tak to jsou další věci. Takže ty hráči budou muset si ty role prostě takhle pozbírat. No a většina týmů už taky má teďka, když se říká, takový tady farmářský týmy, když to je tady moc u nás nepopulární, to je, ale mají B týmy, kde prostě ty kluci můžou hrát a můžou se ukazovat.
17: Ty jsi to zažil ve Vsetíně.
15: Já ale nebyl jsem na farmě ve Vsetíně.
17: To ne, ale ty jsi zažil ve Vsetíně ten vlastně...
14: Co by to bylo za farmu, kdyby jí měli, promiň.
17: Jo, pojď. Ne, Vsetín byl prostě obdoba, dejme tomu, předonávají se teď Vsetín ve své nejlepší éře teď s aktuálními Pardubicemi. Když jste přijeli někam na hřiště outsidera a prohráli jste, jak to tahle ta kabina nabitá těmi hvězdami zvládala? Já... Tohle to si myslím, že bude jako alfou a omegou toho, jestli to Pardubice ustojí, jestli budou zvládat i porážky. A oni přijdou. Proč by nepřišli? Přijedou, já nevím, já nechci nikoho urazit, ale rozhodně podle papírových předpokladů by Pardubice měly přejet minimálně Mladá Boleslav, Vítkovice, Olomouc a tak dále. Byť to třeba v přípravě tak nevypadá. Ale když ztratí se Spartou, dobře, asi jim to fanoušci odpustí, i v té kabině se to lépe asi vstřebá, nebo jak to vnímají ti hráči?
15: Ale ty porážky 100% přijdou. Já si to pamatuju, když jsme byli ve Vsetíně a přijeli jsme třeba do Plzně. A Plzeň, tým, který doma vždy hrál takový ty nepříjemný hokej, prostě řezal to a nám se to moc nelíbilo, bylo to hodně vyhrocený. Fanoušci samozřejmě, že jakmile přijel Vsetín, tak okamžitě prostě vyprodáno, atmosféra fantastická. A prohráli jsme tam 4-2 a říkali jsme dobrý, fajn, víme, co máme zlepšovat, ale ten tým byl natolik silný, že si z toho tak velkou hlavu nedělal. Přišel další zápas, pak jsme třeba 2-3 za sebou vyhráli, ale pak zase třeba přišel nějaká jeden zápas, že jsme někde prohráli. Ono je těžké pro takovéhle týmy, které jsou takhle nabitý, takhle tolikhle hvězdama, zaprvé udržet nějakou takovou tu pořád 100% připravenost. My jsme v té první sezóně, kde jsme získali titul, tak jsme udělali snad nějaký rekord bodový, že jsme získali nejvíc bodů do té doby, teď už je to samozřejmě překonaný, ale... ten tým je natolik silný, že si s tím dokáže poradit, že si s toho nedělá žádnou velkou hlavu, že prostě ty porážky prostě přijdou. Víme, jak to v loňské sezóně bylo s Pardubicemi, taky se pomalu rozjížděli, než jsme říkali, že to není úplně ono, že to se dá. Roman Červenka byl zraněný dlouhou dobu, ale pak najednou postupem času Pardubice ukazovali, jak jsou silní, jak najednou víc plní ty pokyny. Ono začátku se vám taky nechce moc padat do střel, když chcete hrát celou sezónu. Tak ale postupem času se potom ty hráči to začnou plnit ty pokyny. No a pak se ukazuje ta síla toho týmu. Myslím si, že někdo to může potvrdit u Třince, kolikrát jste, že Třinec byl někdy, nevím, 8. 7. vůbec nic se nedělo, připravilo se to všechno až k playoff a k tomu, aby potom to bylo připravený ten tým. Takže no, takhle to může být samozřejmě případ Pardubic.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
16: A ty Pardubice mají opravdu velice kvalitní kádry. Je to o těch rolích, o čem mluvil Červus, A když jsme mluvili s Filipem Pešánem, tak já myslím, že on o tom ví, že ví, co má za mužstvo, ví, jak mu to bude klapat a už je na to pomalu připravuje a já myslím, že ti hráči, kteří přišli a to jsou jeho slova, vznesli do toho týmu další takový svěží vítr, že ta jejich tréninková morálka je úplně skvělá a nadstandardní a prostě od toho se to všechno odvíjí, protože ono už se teď říká, jak trénuješ, tak hraješ. Jo, prostě to tak je, že prostě ta mužstva se musí připravovat na 100% úrovni.
15: Tak my jsme měli v tom setině trošku jinak.
16: No, ale
15: tam se tak jak se trénovalo, tak se určitě nehrálo. No, ale samozřejmě to bylo jiná doba přesně.
16: Jiná doba, ta doba se absolutně změnil.
15: V dnešní době se to úplně přesně změnilo, takže to je jenom takový zpestřeníčko.
14: V pořadu Čistá hra Martina Procházky se bavíme o tom, jaké to může být a je, když je tým nabitý hvězdami. Nežil. Pane trenére, teď z pozice reprezentačního kouče, vy se pojedete dívat na extraligu a chcete ty hráče vidět co nejvíc. A samozřejmě ty některé Pardubické budete muset vidět méně na úkor jiných hvězd. Na druhou stranu existuje i cesta, jak se dostat do reprezentace, může být jiná, že třeba někdo s nižším ice-timem velmi zaujme, je takováhle cesta, protože třeba Radima Rulíka takhle zaujal Michal Kunc relativně nedávno ještě a dostal šanci na mezinárodních akcích.
16: Je to zase o těch rolích. Jo, je to zase o tom, že ti hráči tu roli přijmou i v tom reprezentačním týmu, prostě, že budou mít nižší ice time, že budou prostě hrát oslabení, že budou prostě dělat práci, tu černou práci, jak se říká. A já myslím, že nikdo do té reprezentace nemá dveře zavřené, to v žádném případě.
14: Martine Procházko, koho ty jsi zažil, že by se dostal do reprezentace třeba s nižším ice timem v klubu, byť tehdy ty statistiky asi nebyly úplně takhle přesné, ale přece jenom to hráč vnímá, když je někdo trochu méně na ledě třeba.
15: Ježi, tak teď mě teda úplně teďka dostal. Teď si nedokážu vůbec představit nějakého hráče, že bych nějakým způsobem takhle posuzoval. Za prý to asi nebylo ani jako nějak posuzování pro ty hráče, tohle to musí trenéři si mít, jakoby, jak se říká, na svědomí, jestli to se rozhodnou pro hráče, který třeba nemá takový ice time, protože přesně je to o těch rolích, je to o těch pozicích, někdo nemůže hrát každý první pětku, nemůže hrát druhou, prostě musí být případně hrát tu třetí, čtvrtou, kde samozřejmě se třeba hraje, nebo za nás se třeba hrávalo trošku jiným stylem. Bylo to rozdělené opravdu, že dvě pětky byly určené, jak se říká, trošku do té ofenzivní hry a dvě do té defenzivní. Teď je to úplně jinak, teď se v podstatě říká, že všechny 4-5 hrajou stejně, nebo že by měli hrát stejně, ale myslím, že to třeba není kolikrát, takže je tam většinou nějaká 1-5, která tam je na to úřadování, jak se říká, že je tam na to rozbourání soupeře nějakých těch týmů tam. Takže uvidíme a to, že některý hráč prostě i s menším ice timem může hrát za národní tým, v tom není vůbec žádný problém, nebo v tom nevidím problém žádný.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Pokračujeme v našem hokejovém pořadu. Každé úterý nás můžete slýchat a také vás můžeme pozvat na klasický a znovu začínající pondělní magazín hokejové extraligy. Petře, bude v pondělí?
17: Bude, každé pondělí od 14 hodin a znovu tam budou takové starší rubriky, jako je Hvězda týdne, tam se budeme muset snažit sehnat vždy toho hráče, který všechny reportéry v tom týdne Radiožurnálu Sport nejvíce zaujal. Martin Procházka si bude volit svou lineu týdne, to znamená, že řekne brankáře, obránce a útočníka, bude o tom také vyprávět. Pak se podíváme také trošku do soukromých hokejistů a budeme vám představovat, ať už současné nebo bývalé hokejisty jednotlivých klubů, jaké mají záliby neúplně obvyklé. Namátkou můžu říct myslivost Ondřeje Beránka a tak dále. Máme tam i prodejce alkoholu. Teď myslím, ale už po vlastně hráčské kariéře.
14: A pouze prodejce, předpokládám. Nikoli konzumenta.
17: Uvidíme z reportáže a uslyšíme. A pak samozřejmě chystáme i takovou novinku a to vlastně okénko pro naše fanoušky. A ne, myslím, Radiožurnálu Sport, ale hokejové fanoušky, aby si řekli vlastně, co je zaujalo nejvíce. A pak to tady prostě prodiskutujeme a může to být i vlastně takový takový, dejme tomu, taková náplň nebo pro čistou hru, která bude následovat vždy každé úterý a Martin Procházka vše oglosuje.
14: A my využijeme toho, že je tady s námi reprezentační trenér Zdeněk Motá, který dlouhá léta působil na klubové úrovni v extralize. Kdo má nějakého obskurního koníčka z hokejistů? Myslivost už je pryč a prodej alkoholu také. Milan Gulaš, ten má slepice.
17: Hodně rybařů. Rybářů je to, bych řekl.
4: Jako řekl bych taky, že tam byli nějací rybáři.
17: Což ale... je rozhlasově hodně špatně zpracovatelné.
4: Ale já si nevybavuju teďka rychle něco, čím bych mohl jako překvapit nebo něco od pasu vystřelit, takže obávám se, že...
14: Kluci ze Slovenska neměli nic specifického, co by je spojovalo, a v Třinci jich bylo dost. Dobře, tak vás
4: a já myslím, že tam ta komunita byla celkem svázaná v tom Třinci, takže je, bylo celkem jedno, jestli je to Slovák nebo Čech.
17: Karetní virtuos si myslím, že se nám tam asi také objeví.
4: Jo, jsou určitě, no.
14: Pojďme se bavit i o těch jiných klubech, než jsou Pardubice v extralize. Sparta čeká dlouho, nová éra v Litvínově, kde to bylo hodně turbulentní, Kladno posílilo, tam přišel ten bejvalej, jak zaznělo od posluchače. Kdo vás zajímá takhle ještě napříč extraligou, nebo všichni samozřejmě, ale kdo vás zaujal, řekněme?
4: Tak těším se na Karlovy Vary, to může být zajímavý tým. Ne, těším se samozřejmě, protože jsem viděl Hradec, tak se těším na Hradec Králové, to bude zajímavé, ta jejich styl hry mě bavil, to jsem si říkal, že to bylo velice dobré, to bylo opravdu hokejově, jsem se bavil jako fanoušek, když jsem se nechtěl dívat na jednotlivé hráče, tak to byla zábava. Samozřejmě Třinec, Vítkovice, Olomouc, to jsou tři týmy, kde jsem vlastně působil. Sparta mě určitě bude zajímat a zajímá mě určitě ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. České Budějovice, zajímavý tým, sice hodně cizinců, jo, takže těch týmů, jak jsem říkal, nevynecháme žádný, budeme se dívat, budeme se zajímat. Nerád bych Kometa posílila obranu, jo, takže famózně, takže z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva, zajímavá.
21: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Děkujeme za odpověď, budeme pokračovat dál v Čisté hře za malou chvíli, jen co se dozvíme, kdo se dovolal do soutěže posluchačů. Dobrý den.
22: No, dobrý den Honzo, zdravím vás.
14: Dobrý den Honzo.
22: Já volám... Chtěl bych lístky, ano.
14: Tak mi řekněte, kdo v minulé sezóně Tipsport Extraligy skončil na třetím místě.
22: Na třetím místě. Myslím, že to byly Karlovy Vary.
14: Je to správně. Dobře, děkujeme za zavolání, užijte si hokej, my vám dáme vědět. Zatím naslyšenou.
22: Dobře, děkuju.
14: Věděl byste zvolili.
4: Jo.
14: Bylo to velké překvapení, nebo Karlovy Vary...
4: Já myslím, že ne, že tam tu práci dělají velice poctivě, patí se, to tam vede skvěle, Skálou samozřejmě.
17: Pavel Patera ji říkal.
4: Ano. Mají vždycky progres, jo. Vždycky z nich vypadne nějaké jméno, nějaký klučina, ať to byl Vojta Čichář nebo Petr Tomek, jo. Prostě jsou to kluci, kteří jsou budoucnosti českého hokeje a já doufám jenom, že to nebude jenom z Varu, ale že někdo vypadne, že to bude nějaký nový hráč, který nás všechny překvapí.
17: Jako překvapil třeba mladíčký Galvas, který možná ale bude Liberci hodně chybět, kdyby se prosadil. A přejme mu to v NHL. Bude tohleto třeba jazyček na váh u Liberce, který já osobně pasuji mezi ty adepty na semifinále?
4: A myslím si, že tam zapracovávají Kachlíře, což je taky hokejové miminko, jak se říká. Asi podobný jako, když jsem ho viděl, tak podobný jako Tomáš Galvás. Ale já myslím, že Jirka Kudrnav to tam dělá velice dobře a ta jeho práce je vidět. Jo, loni skončili druzí nebo třetí po základní části. Velice špatně z hlediska cizího týmu, hostujícího týmu se v Liberci hraje, takže já nemyslím, že by to mělo až takový dopad na Liberec.
17: Ale pro oko diváka asi, protože to, co Tomáš Galvas předváděl na tom ledě, to je na jeho věk... úctyhodné.
4: Tak samozřejmě, že to bude škoda, že jestliže zmizí, tak to bude určitě.
17: Na jeho věk úctyhodné.
16: Tak samozřejmě, že to bude škoda, že jestliže zmizí, tak to bude určitě pro nás nejenom pro Liberec,

0: ale vzal to vlastně někde kolem modré čáry a projel celé hřiště a backendovým blafákem zakončil, takže určitě to sledujeme. I ta přípravná utkání, která jsou za mořem, tak nějaké takové věci se k nám dostanou a je to dobře, že je tam Čech zaujal.
1: Zdeněk Moták, reprezentační trenér, zůstává ve studiu Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Martine, na koho se těšíš v extralize? Na jaký tým? Řeč byla od pana trenéra o mnoha týmech, tak můžeš se k tomu přidat.
3: Já se přidám. Kromě tady těch, který už jsme zmiňovali, samozřejmě týmy, které budou mít největší ambice na titul, tak já jsem letos zvědavý a dlouhé roky jsem, teď jsem tady pracoval, tak jsem kritizoval Kladno, který hrál 3-4 roky baráž, protože tam nebyla žádná vlastně koncepce, nic, ale v té letošní sezóně se těším na tým Kladna. Už nejenom tomu, že tam přišel celý nový realizační tým národního týmu, ale ten tým se prostě poskládal už konečně podle nějakých možností. Bylo to také tím, že už loni vlastně postoupil do předkola playoff, tím pádem už nějaký manažer Tomáš Plekanec mohl ten tým dávat dohromady. Takže se těším na Kladno. Jsem sám na ně zvědavý. Mají výbornou fanouškovskou podporu. Fanoušci na Kladně chodí opravdu teďka hodně rádi na hokej. A těší se, co takhle mám informace, tak se na to těší letos moc, už jenom díky tomu složení, díky tomu rozpočtu, který jsem zmiňoval, ti hráči prostě tam budou, takže jsem zvědavý, jak Kladno letos bude hrát, jestli bude hrát v klidu ve středu tabulky a třeba může být překvapivým černým koněm, jak jsme říkáme.
4: Já si myslím, že obzvlášť u Kladna mě zaujala brankářská dvojice, protože si myslím, že napříč těmi 14 celky není vyrovnanější na takové úrovni brankářská dvojice, jako má Kladno. Protože Brýzgar s Pavlátem jsou prostě reprezentační golmani na nějaké úrovni plus minus, to možná je spíš otázka na Zdenka Moták, jestli jsou reprezentační golmani, ale tu úroveň určitě mají. A když se podívám vlastně na ty ostatní celky, tak takhle vyrovnanou dvojici prostě nemají. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli ten jeden toho druhého přechytá, jaké to bude v tom jejich, ale tam je zase Ondřej Pavlec, který si to asi dokáže srovnat. A tak se tak podíval. Takže kdo bude nominován z Kladna?
0: Ono to není pro mě otázka brankářů, plný šálek kávy. Jo? Golmani a rozhodčí, to je jiná liga, to je o něčem jiném.
1: Vy máte nějaké rozhlasové školení, že když jste mluvil o šálku kávy, tak jste bouchnul porcelánem. To je jako dobře.
0: Ale těch golmanů, a nejenom v naší extralize, ale i v zahraničí a navíc v NHL máme velkou spoustu. Je to, myslím si, že kvalitní práce trenérů a hlavně těch kluků, kteří na sobě dělají a pracují a makají. A to je ten výsledek, jo? Že nejenom Kladno má vyrovnanou brankářskou dvojici, ale všechny ty týmy mají kvalitní minimálně jedničku, ale myslím si, že mnohde se budou o to místo té jedničky prát. Jo? Takže ať je to skladná nebo z jakéhokoliv jiného mužstva, myslím si, že golmany máme kvalitní a Jarda Kameš, což je náš trenér brankářů, bude mít šťastnou ruku.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a my se můžeme vydat ještě napříč extraligou dál, protože hokejová extraliga představila některé novinky pro novou sezonu a třeba ředitel extraligy Martin Loukota mluvil o tom, že bude třetí komerční přestávka, která se lze dohnat tím, že se urychlí vhazování, a pak také novinka, kterou známe ze stadionu NHL, že rozhodčí přijede, zapne si mikrofon a to jeho hlášení se ozve v celé hale. Tady jsou slova Martina Loukoty.
5: Já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů, prostřednictvím kterých budou rozhodčí hlásit, ať už to jsou tresty do haly nebo právě rozhodnutí o třeba trenérské výzvě, tak to si myslím, že je jako další posun právě, když to řeknu, pod vedením APK, kam se ta liga, jak to řeknu, sportovně, marketingově i mediálně posouvá.
1: Jak tohle může sportovně pomoci, pane Motáku? Nebo v rámci nějaké fair play třeba na hřišti?
0: Myslíte ti rozhodčí?
1: Že to řeknou prostě všem. Že nepřijedou k jednomu trenérovi a s tím se znám lépe a tomu to řeknu jinak a teď jedu vedle a ten je přísnější.
4: Mně se teď líbí reakce Motáka, protože on před chvílí říkal, že to není šále kávy, golmani a rozhodčí. Takže otázka na golmany a teď pojďme do rozhodčí.
1: Mě rozhodil ten hrnek, takže jsem přeslechl, že rozhodčí. No tak pardon, ale už jsme s tím venku.

0: Tak,
1: dobře, takhle, ne, já jsem na těch zápasech teďka byl a buď tam měli technické problémy s tím pustit to do reproduktoru, anebo těm klukům to moc nešlo, jako ta mluva. Jo, takže jsem na to zvědavý, jestli na to vypilujou ještě do začátku soutěže, ale myslím si, že je to fajn, jako je to po nějakém vzoru, ať to ví všichni vlastně, za co ten rozhodčí vylučuje, ať to prostě ví celý stadion. Jako v tom problém nemám, jo. To možná s tou třetí reklamní pauzou. Z hlediska sportovního, ano, samozřejmě komerční účely jsou jasné, ale myslím si, že dvě klidně stačí, ale je to, netroufám si to vůbec komentovat, není to moje věc.
2: To bude poprvé, co na extraligových stadionech vlastně dojde k odpovědi ta otázka, co to pískáš? Pak je tam ještě nějaký dovětek, ale teď už se prostě dozví, co to píská.
1: Pátý pád.
2: Ano.
3: Repríza pořadu, čistá hra Martina Procházky.
4: Ne, za mě, já jsem to říkal dneska taky dopoledne, tady ta novinka je skvělá, já si myslím, že to je pro spousty fanoušků to důležitý, protože teď nechci nějak všechny fanoušky schazovat, ale ne všichni tomu úplně přesně rozumí, prostě vidí ten faul nějakým způsobem jinak a takhle to prostě dostanu vysvětlený. Je to populární, fanhal to je celkem naprosto už běžný a mně se to docela líbí. A já se přidám k té třetí komerční přestávce, myslím si, že to je, ano, vím, proč to je, samozřejmě to z důvodu sponzorů, ale pro ten spát hry. Už takhle víme, jak ty zápasy někdy měly obrovské prodlevy, jak to dlouho trvá. Teďka tam do toho se přidají video coach, challenge a něco všechno ještě možný. Aby ten spát to utkání, aby tohle to pak nebyl ten problém. Ty hráči, když vypadnou během nějaký delší doby prostě z toho takového toho aktuálního dění, už jenom díky tomu, že se tam bude něco vysvětlovat a teďka jako dohadovat, teďka do toho komerční přestávka, úklid ledu, teď samozřejmě si se tohle všechno zrychlí. Já se bojím, že ty utkání také mohou trvat někdy až 3 hodiny, protože to si myslím, že může být takováhle show. Samozřejmě za dnešní lístky, které stojí tolik peněz, tak aspoň diváci budou delší dobu.
2: Hodinová sazba se sníží. Ne, je pravda, že mě to vlastně venkoncem nevadí. Je to proto, že prostě do hokeje plyne více peněz a je potřeba prodat větší ten reklamní balík. Ale co mě vadí, tak je nedodržování toho času těch vlastně komerčních pauz. Protože jestliže je nastavená minuta, tak prostě za minutu se má hodit. A ne se čekat na to, až zhasne ještě nějaké světlo a někdo si někde něco dopovídá. Prostě tohle je ta chyba, která to prodlužuje. Jestliže bude nastaveno 50 sekund, tak ale ve chvíli, kdy se to odpočítá, tak má padnout buly po 50 vteřinách, ne po 2 minutách, což se mnohdy na těch extraligových zápasech stává.
4: A jak tomu ještě přidám, se tady s Františkem před dnešním pořadem bavili ještě o tom úklidu ledu, o uklízení, že se změní nějakým způsobem styl úklidu, že bude rychlejší, ale když já si představím, když si vzpomínu na ty zápasy, když se hrají, tak kolikrát ta četa, která tam uklízí, tak tam je ještě díl než celá komerční přestávka, nevím přesně nějaký čas. Přijde mi, že to je hrozně dlouhý, čeká se, než se zavřou dveře, než oni tam doplní sníh, než ho odvezou nějaký k tomu barelu. A přijde mi, že to prostě tohleto všechno, když se nasčítá, tak ta třetina bude trvat minimálně za mě 40 minut teďka, nebude žádných 30, možná někdy i míň, podle mě to bude delší a s přestávkama, no. Já myslím, že tam jsme na 3 hodinách úplně v klidu.
2: Takže uvidíme, jak šikovné budou ty uklidové čety, ale na mezinárodní úrovni se to prostě stihne. Vejde se to do těch komerčních přestávek na vlastně Eurohockey Tour, na mistrovství světa, na olympijských hrách a to ještě na olympijských hrách nejsou zas až tolik nacvičené ty čety, ale když vidím třeba na mistrovství světa, když to sledujeme s Františkem, jak to tam trénují, jak to doopravdy drillují, tak aby prostě to odsýpalo a smetli opravdu celý ten led, tak tohle přece mohou v tom klubu udělat taky. Jsou to hráči toho klubu.
4: Musí to trénovat.
2: Ale měli by to natrénovat. No. Podle mě to není nic, co by se nedalo zvládnout.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Já jsem tehdy v Hartwall aréně viděl samotného rozhodčího, který si sám zkoušel házet puk na led. Vypadalo to komicky. Ale to jen tak, že se dá trénovat opravdu všechno. Stejně jako někdo trénuje telefonování k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás všichni do studia.
0: My také.
5: A mám na vás otázku na všechny. Myslíte, že se objeví ještě na ledě letos Jaromír Jágr?
0: Děkujeme.
5: Nemáte zač?
0: Tak já začnu, ne. pokud je myšleno, teda doufám v extraligovém zápase, bych tak pochopil tu otázku.
4: Já bych se tomu nedíval, že jo.
0: Zdeněk Mota.
1: Já si myslím, že na jeden zápas ano.
0: Aha, no. Zníte tajemně.
1: Ne, vůbec.
0: Něco se chystá.
1: Nevím o ničem, ne.
0: Dobře.
1: Ne.
2: Já si myslím, že ne. A že ta rozlučka bude důstojná po této sezóně. A že to prostě bude nějaký velký zápas, nemyslím zápas, ale velká show, a Jaromír Jágr by si to určitě zasloužil, protože prostě je to prostě největší ikona českého, možná československého hokeje, tam bych si zabředl, jestli ho porovnávat s těmi zábrodskými a novými a tak dále, ale Jaromír Jágr je prostě České republiky nejlepší hokejista historie. To je nediskutovatelné a měl by tomu mít i rozlučku. A nemyslím si, že by to měl být třeba extraligový zápas.
4: S tím
2: to je ale můj názor.
4: S tím naprosto souhlasím, ale už jsem zaregistroval, že Jarda Jágr zase je na ledě. Má závaží na bruslích, sice bez výstroje, ale už tam zase jezdí, už tam připravuje. Bylo myslím, že bylo světlo, že jako to bylo dopoledne.
2: Tak to bylo rozsvíceno.
4: Bylo světlo. Ale byl zase na ledě, už tam zase měl tu hokejku, už tam zase dělal ty svoje tity. Já myslím, že u něho je to otázka času, jestli schodí 10 kilo dolů. Může se stát, že na tom tkání nastoupí.
0: Pokračuje ještě chvíli Čistá hra Martina Procházky, reprezentační trenér Zdeněk Moták je s námi ve studiu. Pane trenére, kolik extraligových zápasů budete plus minus potřebovat pro to, abyste si utvořili s Pavlem Grossem a dalším nějakou představu o tom, jak by mohla být sestava na první turnaj sezony ve Finsku?
1: Tak tam je těch zápasů tuším 17. Nebo co jsem měl napsaných, tak včera měl jsem jich napsaných 17. Nevím to přesně, ale určitě 15 zápasů já a 15 zápasů Pavel, takže myslím si, že to bude mít tak nějak kvalitně zmapováno a zpracováno, takže uvidíme ty kluky v akci a ve hře.
2: A potom v O2 aréně, první zápas reprezentační lavice, to bude paráda.
1: Kéž by byla.
0: Dnes začíná hokejová Tip Sport Extraliga, u nás ve studiu ještě chvíli bude Zdeněk Moták, my si tak můžeme trochu připomenout a vám posluchačům připomenout to, že dál budou pokračovat naše přímé přenosy všech zápasů a ve vysílání Radiožurnálu to třeba v roce 1998 znělo a vy to dost možná, pane Motáku, poznáte takhle.
6: Střetnutí Vsetín České Budějovice sleduje Ladislav Hocký.
7: Ve Vsetíně nám nějaké ještě 2 minutky zbývají do skončení přestávky. Po odehraných 40 minutách České Budějovice vedou překvapivě, ale řekl bych zaslouženě 4-2. A pojďme se podívat do Vítkovic, tam dnes hrají hlava, u mikrofonu je Emil Bican.
8: Tak my jsme tady o minutu dále, protože za necelou minutu nám začne třetí třetina po dvou třetinách.
0: Už jen tak do podkresu dávám legendární pořad s mikrofonem za hokejem. Když jste se vracel z hokejových štacích autem, poslouchal jste?
1: No jasně, tak to už vlastně od dětství to byl skvělý pořad.
9: Vedou nad Opavou 5-1, vezmi to křížem na západ Čech, do Plzně, kde hostuje Litvínov, a další zprávu už přidá Miroslav Buxa.
10: A tohoto utkání je to zatím nerozhodnější.
1: Gabo Zelenaj, že jo, tento byla ikona rozhlasová slovenská. A
10: nerozhodný stav a jak se daří Karlovým Varům na Kladně, Aleši Procházko.
11: Docela ano, ve 12. minutě druhé třetiny Velvana Kladno prohrává s týmem Bechrovky Karlovy Vary stále 0-1.
1: Aleš Procházka, jo, to jsou ještě. Pro mě to bylo vlastně, ta obslužnost nebyla televizní ještě taková jako v tom rozhlase, takže to bylo skvělé. Já jsem to vždycky poslouchal a znal jsem ty sestavy pomalu na spaměť. Jo, protože oni se tam pořád opakovali a znali jste sestavu Litvínova, Poldy Kladno anebo Komety Brno, nebo Zetoru Brno tenkrát ještě.
9: Vede a ZPS Barum Zlín na ledě IPB pojišťovny Pardubice 1-0, slovo má Václav Jindřich.
6: Děkuji, vyslechli jste základní informace ze 6 míst v České republice, kde se hraje hokej na nejvyšší úrovni.
0: I takhle to znělo v podání Václava Jindřicha ve studiu Radiožurnálu tehdy. Co byste popřál českému hokeji na závěr?
1: Já bych hlavně popřál hráčům hodně zdraví a samozřejmě i trenérům. Hodně zdraví, ať jsou zdraví a ať jsou silní, ať můžou rozdávat hokejovou radost a radost nám všem a přejmu, ať jde tomu hokeji, ať jde pořád dál a pořád výš a zase znovu všechno nejlepší.
0: Taková byla čistá hra Martina Procházky s datem, během kterého startuje hokejová extraliga Karlovy Vary Třinec dnes v 18 hodin s Martinem Procházkou. Dnes, Martine, díky a za týden naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
0: Vysílání i dříve. Petr Kadeřábek byl ve studiu, hokejový reportér.
2: Naslyšenou.
0: A reprezentační trenér Zdeněk Moták. Děkujeme a přejeme vám, ať se vám daří ve vaší funkci.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu Sport přeje František Kuna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili, bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil, by to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej Evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda má zprávy.
5: Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá není podle hygieniků v Česku. Evropská komise navrhuje Babišovi řešení střetu zájmů. Zápasem Karlovy Vary Třinec začne nová sezóna hokejové extraligy. Na dálnici D7 na obchvatu Slaného brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura podle hygieniků v Česku není. Výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru střet zájmu. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Radiožurnálu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
6: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Přímo ze slavnostního ceremoniálu to popsala oceněná Viktorie Štěpánová.
7: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko a moravský tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
5: Studentský snímek se díky studentské ceně může ucházet taky o Oscara v kategorii krátkých filmů.
8: Sport. Za necelou hodinu začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary přivítají v úvodním utkání sezony Třinec. Podle útočníka ocelářů Libora Hudáčka se skupina nejkvalitnějších týmů stále rozšiřuje.
9: Si myslím, že už to je širší a ta top čtvorka, tam doběhají další pětý, šestý ten tým, tam bude minimální rozdíl. A vidíme to i v té přípravě. My jsme dokázali prehrát v Olomouci a o dva dní Olomouc prehrál v Jihlavě, takže to je na tom športě pěkné. a to musí těšit těch diváků, že ta extraliga je vyrovnaná, napínavá.
8: Zbylých 6 utkání prvního kola je na programu zítra. Obhájci titulu z Pardubic vstoupí do nové extraligové sezony východočeským derby s Hradcem Králové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D7 u Slaného a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se rozjíždějí kolony u Slaného. Na obchvatu Slaného odstranili následky vážné nehody u sjezdu na Řevničov a projíždí se opět v obou směrech. Vydržte objížďku, nehledejte. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů se zdržíte u Kladna. Za sjezdem na Velkou Dobrou na 17. kilometru je zúžení a popojíždět budete asi 10 minut. Na Pražském okruhu silný provoz mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Tvoří se kolony v obou směrech. Ve směru zde jedničky na letiště musí občas i zavřít tunel kvůli regulaci provozu. Tam je kolona asi na 20 minut. A hustý provoz hlásíte i na dálnici D1 v Brně. Kolony popojíždějí v obou směrech před zúžením na 196. kilometru. Delší je fronta z Prahy, zdržíte se okolo 20 minut. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
8: 5 minut po 17. hodině je s vámi dál Radiožurnál Sport. Za necelou hodinu se rozběhne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. V 18 hodin padne úvodní buly v utkání mezi Karlovými Vary a Třincem. My vám ho nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Do té doby ale ještě máme čas věnovat se dalšímu programu, třeba v tomto čase tradičnímu rozhovoru, který se bude odehrávat vlastně také na ledě. Půjde totiž o krasobruslení už po písničce od LP. Tak příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
3: a Ondřej Prokop.

0: Pomalu začíná sezona zimních sportů, nebo se minimálně blíží. Třeba dnes jdou poprvé do akce hokejisté v novém extraligovém ročníku. Chystají se určitě i sportovci, kteří závodí na sněhu, od alpských lyžařů přes třeba biatlonisty. A na ledě jsou také krasobruslaři. V odpoledním rozhovoru jsme tentokrát díky redaktorovi Adamu Weidenthalerovi, zavítali právě za českými reprezentanty v tomto estetickém sportu. Konkrétně za sportovní dvojicí Martin Bidař a Anna Valéziová.
1: V létě jsme měli několik kempů, byli jsme v Nottinghamu. Pak jsme měli kemp u nás v Bergamu, kde přijížděli taky specialisti, všichni trenéři i rozhodčí. A vlastně tenhle rok se nám změnilo hodně pravidel, takže jsme to měli vlastně hned z první ruky a mohli jsme se vlastně zeptat, co teda vlastně se od nás čeká. A myslím si, že nám to hodně pomohlo při skladbě těch programů a teď už jenom trénujeme ty programy a už je to teď těžká práce.
2: Můžete, Martine, prosím konkrétně popsat, co se pro novou krasobruslařskou sezónu mění?
1: Nám se ve volné jízdě mění jedna zvedačka, která byla na úrovně, na levli. Tak ta bude bez levelu a bude jenom vlastně záležet na těch známkách od rozhodčích, kolik nám dají plusy a minusy. A to stejný u piruety ve volné jízdě, takže pirueta bude bez těch levelů. A budeme mít o jeden element míň, protože nebudeme mít choreo sekvenci, vlastně, kde jsme měli třeba takový dvě polozvedačky nebo tak. To se nám ruší, takže máme vlastně jenom 10 elementů na 11. A v krátkém programu se nám bude měnit pirueta a každý rok bude vlastně jiná. Bude jednou vedle sebe a jednou společná. Takže letos je společná a v krátkém programu bude ale furt na levely, ale ve volné jízdě bude bez levelu. Myslím si, že ty choreo elementy budou vypadat líp než ty, které byly na ty úrovně, takže to snad bude hezčí i pro diváky.
3: Myslím, že nám změna pravidel pomůže. Snažili jsme se inspirovat i u tanečníků na ledě a taky akrobatů. Můžeme teď jejich prvky trochu mixovat.
2: Říká Anna Valéziová, původně italská krasobruslařka, která ale reprezentuje ve sportovních dvojicích s Martinem Bidařem Českou republiku. Pro vás to bude druhá kompletní společná sezóna. V té minulé jste zažili domácí mistrovství světa, hlavně tedy domácí mistrovství světa, kde jste byli 15. Tak co jste si z ní odnesli?
1: Hodně pomohlo, že jsme skončili tu sezónu vlastně pozitivně, že jsme doma v Praze odjeli dobrou volnou jízdu a dobře jsme se docela umístili. Takže to byla taková velká motivace pro nás. I když jsme věděli, že ten první rok bude těžký, protože je pro všechny jako hodně těžký, tak si myslím, že jsme ho zvládli docela dobře a celkově ta sezóna nás jakoby hodně namotivovala. A doufáme, že to teď bude vidět i v těch dalších letech.
3: Chvíli nám trvalo, než jsme si všechny emoce z domácího šampionátu zpracovali. Měli jsme pár týdnů volna, byl čas bilancovat a vyhodnotit si, jak moc jsme se s Martinem posunuli.
1: No, taky to nějakou chvilku trvalo. My jsme pak měli hned volno. A až potom vlastně během těch pár týdnů třeba potom to tak nějak dochází, co se vlastně dělo a kolik lidí přišlo a vlastně jak to bylo celý skvělý. A pak, když se člověk koukne na tu jízdu třeba zpětně, tak teprve vidí, co vlastně bylo okolo, co se dělo. A bylo to fakt úžasný a ten pocit asi nikdy nezapomenu, to, co se dělo po té volné jízdě, to bylo skvělý.
2: Vzpomíná krasobruslař Martin Bidař, druhou část odpoledního rozhovoru uslyšíte za moment.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokračuje odpolední rozhovor radiožurnálu Sport s krasobruslařskou sportovní dvojicí Anna Valeziová, Martin Bidař. Ano, vy jste původem z italského Koma a česky umíte jen pár slůvek, tak jak tedy vypadá vaše komunikace během tréninku, během závodu?
1: Většinu času se snažíme bavit v angličtině, aby všichni rozuměli stejně, ale když jsem někdy unavená, tak vím, že nezvládnu najít všechna slovíčka. A proto jdu za naším trenérem Ondřejem Hotárkem a říkám mu, já to povím italsky a ty mu to přeložíš do češtiny, dobře?
2: Já to mám podobně, my máme velký štěstí, že Ondra mluví všema třema jazykama, takže když jde do tuhýho, tak můžeme vlastně mu to vysvětlit, co vlastně, proč se co děje, jakoby u nás v hlavě. A myslím si, že on nám v tomhle tom strašně pomáhá už od začátku a že nás oba zná vlastně dlouho, vlastně díl, než spolu bruslíme, takže v tomhle on je prostě super a pomáhá nám v tom hrozně moc. No.
0: A jaká je vaše oblíbená italská fráze, Martine?
2: Asi bon appetito. Já jim docela dost, takže asi tak.
1: Mám oblíbené české slovo, které je taky asi dost jasné, protože to je moje oblíbené jídlo. A snažím se i pár dalších slov.
0: Usmívá se Anna Valeziová. Martine, na závěr trochu vážnější téma, politické téma. Do krasobruslení se totiž po změnách Mezinárodní unie vrací ruští a běloruští sportovci, tak jak moc se to řeší mezi ostatními sportovci?
2: No, určitě si o tom lidi povídají, ale my jsme si o tom povídali už teda předtím, protože jsme mysleli, že někdy to přijde, že někdy je asi pustí a stalo se to tenhle rok. Já osobně nevím, proč zrovna tenhle rok se to stalo, ale myslím si, že to není úplně naše věc a my se prostě budeme snažit závodit co nejlíp a užívat si ty závody a to je tak všechno, no, na ostatní se moc koukat nebude.
0: Přiznává krasobruslařská sportovní dvojice Valeziová Bidař. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

Harry Styles na Radiožurnálu Sport, je 17 hodin a 22 minut. Dvěma zápasy dnes pokračuje třetí kolo fotbalového poháru, tedy MOL Cupu. V obou případech jde o souboje druholigových týmů s prvoligovými a po úvodním poločasu Třinec doma prohrává s Mladou Boleslaví. Za favorita zápasu se trefili Jan Burián a také Filip Matoušek. Takže dvougolový náskok Mladá Boleslav si ponese do druhého poločasu v Třinci a hraje se také ve Vlašimi, kam přijel liberecký Slovan, a ve 24. minutě je zatím stav zápasu nerozhodný 0-0.

Během písničky od kapely PH se dostal i Liberec do vedení na hřišti druholigového týmu v utkání třetího kola poháru, konkrétně tedy ve Vlašimi. Petr Hodouš dostal Liberec do vedení 1-0. Čeští volejbalisté 5 minut po 21. hodině rozehrají svůj čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství Evropy v italské Modeně, a to proti domácím jasným favoritům Italům. Češi do toho půjdou už s jistotou postupu do osmifinále po 3 výhrách. No a ve skupině A, tedy v té, kde hrají i Češi a Italové, teď právě probíhá odpolední zápas mezi Řeckem a Švédskem. Řekové včera překvapili výhrou nad Slovinskem a teď vedou nad severským soupeřem 2-0 na sety.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Provoz sicilského letiště v Katánii funguje už druhý den v omezeném režimu kvůli sopečné aktivitě Etny. Dotklo se to i jednoho spoje z Prahy, který odletěl se zhruba 4-hodinovým zpožděním. Některé spoje jsou odkláněny na jiná letiště na Sicílii. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový koncert k oslavě jubilea společně s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim zahraje v sále Rudolfina dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr. Ten napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Sport. Za necelou půl hodinu začne hokejová Tipsport Extraliga. Karlovy Vary budou hrát v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Třinci. Na radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. A hokejový obránce David Němeček po 6 letech skončil v pražské Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte hustý provoz od 180. kilometru až na 196. K omezení u D2 pojedete pomaleji, hlavně v pravém pruhu nákladním autem. Osobní jedou v levém pruhu o něco rychleji. V Praze silný odpolední provoz, kolony čekejte na tradičních místech. Ve Gebelské ulici ve směru na Ústí nad Labem teď navíc nehoda. Dvě auta blokují levý pruh nahoře na Klíčovském kopci a fronta se táhne už z Průmyslové ulice. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Před tunely jsou tak kolony, třeba v Patočkově ulici je to nadlouho. Kolony i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech a zdržíte se 10 až 15 minut. Pozor, u Prahy je zavřená silnice 611 mezi Mochovem a Starým Vescem po velmi vážné nehodě u Mochova. Objížďka tam jede po úzké silnici z Mochova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, hlavně na východě až na 7 a k ránu se ojediněle přidají mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 37 minut dospíval na radiožurnálu Sport George Ezra. V 18 hodin začne v přímém přenosu na naší stanici zápasem Karlových Varů s Třincem nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. A to i s řadou hráčů, kteří by mohli výrazně zvýšit kvalitu soutěže. Největším favoritem na titul je jeho obhájce Dynamo Pardubice, klub, který i před touto sezónou posílil o dva hráče z týmu nedávných mistrů světa.
1: Pardubice určitě s těmhle posilama, s těmhle nákupama bude zase velký kandidát prostě na to finále a potažmo na ten titul.
2: Potvrzuje bývalý trenér Sparty, nyní kouč reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd, že s Davidem Tomáškem, Matějem Stránským, ale i s posilou z NHL Tomášem Noskem je o hlavních adeptech na titul jasno. Aby ale hvězd v jednom týmu nebylo až moc.
1: Je tam hodně náčelníků, jak se říká, to bude takový trenérský voříšek, jak to vlastně sladit všechno, aby všichni byli spokojení a vyhráli pro to mužstvo, ale já zase si myslím, že vědí, do čeho šli, ty tam nešli na blind, že všichni budou hrát v první leně, to prostě nejde. Takže o těch rolích se asi bavili už před těma podpisama.
2: Nejsou to ale jenom Pardubice, kdo přiváděl světové šampiony. V Litvínově se po konci v NHL představí David Kempf, do Třince se vrátil Daniel Voženílek a obranu Kladna posílil Michal Kempný. Ze Zámoří se pak ke Spartě připojil Matěj Bliml. Hlavně útočníci to ale podle bývalého reprezentačního centra Rostislava Oleše nebudou mít jednoduché.
3: Od nich se očekává velké věci, ta extraliga je velice těžká. Je to soutěž, která je svázaná systémem, defenzivním systémem. Všichni bruslí zpátky, nechci říct úplně, že by to měla být krása. Vy potřebujete vyhrávat zápasy, ale padá málo branek. A oni potřebují i trošku toho klidu. A když tam máte prostě jenom vlčáky, co jezdí nahoru dolů, tak ten hokej někdy nebude tak líbivý, ale oni se tomu přizpůsobí a je to výborné pro tu extraligu, ale na druhou stranu, když se podíváme, kde jsou ti mladí, což je otázka potom na ty kluby, aby ty mladé hráče prostě přivedli české mladé hráče a zapojili tady k těmhle těm zkušeným borcům.
2: I na trenérských postech hlásí extraliga před novým ročníkem návraty. Radim Rulík do Kladna i Patrik Augusta do Sparty přišli od reprezentačních výběrů, což podle Oleše není jednoduchá změna.
3: V každodenním zápřahu, tréninky, zápasy
2: přišli od reprezentačních výběrů, což podle Oleše není jednoduchá změna.
3: V každodenním zápřahu, tréninky, zápasy 52 kolo, no to je trošku jiné.

0: a v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport zmínil, kterého vyjma Pardubic budou zajímat.
1: Těším se na Karlovy Vary, to může být zajímavý tým. Těším se samozřejmě na Hradec Králové. Jejich styl hry mě bavil. Opravdu hokejově, když jsem se nechtěl dívat na jednotlivé hráče, tak to byla zábava. Sparta mě určitě bude zajímat, ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. Kometa posílila obranu famózně, takže z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva, zajímavá.
0: Zdeněk Moták se proto bude bedlivě soustředit už na zahajovací zápas sezóny mezi Karlovými Vary a Třincem, který od 18 hodin v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Švédští volejbalisté vyhráli třetí set utkání na mistrovství Evropy ve skupině A proti Řecku v Modeně a snížili tedy stav zápasu na 1-2. V téže skupině A budou hrát Češi večer proti domácím Italům. 5 minut po 21. hodině budete moci být u toho s přímým přenosem radiožurnálu Sport. To čeští tenisté, ti se připravují na Davis Cupový kvalifikační duel se Spojenými státy a také na bouřlivou atmosféru, typickou pro týmové soutěže. A není vyloučené, že dojde i na jednu zajímavou odvetu. Jen krátce po US Open se totiž mohou utkat Jakub Menčík a jeho přemožitel z New Yorku Lerner Tien.
1: Snad ještě víc než o samotném zápase se po dramatickém utkání v New Yorku mluvilo o napětí mezi Jakubem Menčíkem a několika fanoušky na obecně velmi rušném stadionu Louise Armstronga. Za stavu 2-1 na sety a 3-4 ve čtvrté sadě z pohledu českého hráče se Menčík snažil přesvědčit rozhodčí, že je chování a povzbuzování některých jedinců za hranou. A diváci na celém světě pak krátce na to mohli sledovat, jak bezpečnostní služba doprovází muže v modrém tričku.

0: hlavičku ven z kurtu. Řada lidí na dvorci stála v tu chvíli na straně českého tenisty, který pak ale nakonec strhující bitvu prohrál v 5 setech.
1: Je to hodně nepříjemný. Já jsem byl docela jako překvapený, že teda ti pořadatelé takhle zareagovali. Já samozřejmě, když jsem to jako vnímal, tak ano, byl hlasitej, ale takovýchhle lidí tam bylo jako bohužel dneska to US Open se dostalo do takové jako fáze, že je to spíš jako nějaká zábava, to myšleno jako mimo sport a u toho jenom na ten tenis koukají.
0: Teď v libeňské hale ani ne dva týdny starý newyorský příběh Tomáš Berdych, který US Open velmi dobře poznal jako hráč a teď ho navštívil i jako Davis Cupový kapitán.
1: Takže jako těchto lidí si myslím, že hlučných tam bylo fakt hodně a jako pak co, tak to skončí tím, že pak jako nechá se vyvíc, teď to nemyslím na Kubu v zápas, ale obecně, že dělo se to i v jiných zápasech, jakože pak nechají vyvíc čtvrt stadionu, to si myslím, že taky nejde. Takže jo, jako on to takhle cítil, samozřejmě, že v každém zápase jsou emoce, hrál s Američanem, jo, to je jako hodně nepříjemný, ale zase na druhou stranu známe to z Argentiny, kde takhle zhrvala celá tribuna a Maradona v první řadě jako na nás hrozil, jako že se nevrátíme domů, jo, toho jsme jako víc jako nechat nemohli. Jo, já bych to asi spíš skrnul, že je to jiná doba.
2: Jo, vlastně to, co se tam vlastně děje, že jo, na jednu stranu člověk si řekne, dobrý, je to Amerika, jako musí se na to zvyknout, ale zase na druhou stranu. Mám vlastně jeden filtr, který někdy prostě jako nestačí, no, na některé tady tyhle ty věci, takže někdy to šlo až vlastně přes samotnou hranu.
0: Jakub Menčík se bezprostředně po utkání v New Yorku ke konfliktu podrobněji nevyjádřil. Příležitost měl až teď v libeňské hale při přípravě na možnou odvetu, protože Lerner Tien je v Praze v sestavě Američanů, takže je i velmi pravděpodobné, že buď v pátek nebo v sobotu na zápas dvou podobně mladých tenistů dojde.
2: Docela srandovní, protože přece jenom, že poslední zápas jsem hrál s ním v Americe, kde ta podpora byla na jeho straně. Teďka bych si to zopakoval hned vlastně na podruhé tady. Doufejme, že už s podporou na mé straně. Čeští fanoušci jsou skvělí s respektem a to je prostě to, co je na tenisu, prostě to pěkný.
0: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Už za 10 minut začne 34. ročník nejvyšší české hokejové soutěže, tedy Tipsport Extraligy. První zápas obstarají týmy Karlových Varů a Třince. Na západě Čech máme reportéra Františka Typovského, kterého uslyšíte v přímém přenosu z tohoto zápasu, ale můžete ho slyšet už teď. Zdravím na západ Čech.
1: Pěkný podvečer z Karlových Varů.
0: V Karlových Varech se bude hrát repríza jarního semifinále Karlovy Vary Třinec. Jak ale se ty týmy oproti minulé sezóně proměnily?
1: Očekávám velmi zajímavé utkání. Co se týče jednotlivých týmů, tak začneme trochu gentlemansky celkem hostů ze Slezska, který sem na západ Čech vlastně na svůj nejdelší výjezd v extraligové sezóně cestoval s denním předstihem, takže o nějaké případné únavě ocelářů asi nebude řeč po zápasových rozhovorech. Co se týče jádra toho týmu, tak to zůstalo víceméně stejné, tak jak si o fanoušci pamatují třeba ze závěru té minulé sezony. Skvěle se povedla příprava třeba útočníkovi české reprezentace Oscaru Flynnovi, který zaznamenal 14 kanadských bodů v těch 6 přípravných utkáních, takže to je velmi dobrá vizitka. Jinak pochopitelně velkým bonusem pro oceláře je návrat Daniela Boženílka, dalšího českého reprezentanta, který je v sestavě pro tento zápas a měl by být hlavní ofenzivní zbraní hostů ze Slezska. Jinak ten tým zůstal hlavně nebo víceméně pohromadě, co se týče těch největších hvězd. Nebude tady ale hrát Michal Kovařčík, který se zranil v nedohraném utkání třineckých ocelářů v Brně. To byl ten už trochu nechválně proslulý zápas, který skončil předčasně, takže Kovařčík tedy nehraje. Místo něj je na soupisce hostujících ocelářů teprve 17-letý útočník Michal Lazovský. Na něj pochopitelně jsem zvědavý nejen já, ale třeba i videokouči a celkově trenérská lavička hostů z Třince.
0: Domácí Karlovy Vary, ty se mohly radovat na jaře z medaile a řádně ji oslavit, protože byla první od titulu v roce 2009. Karlovy Vary skončily na 3. místě. Podařilo se jim udržet ten úspěšný tým?
1: Jeho kostru ano, důležité je taky to, že Karlovy Vary řekněme posílili i co se týče nějaké kapitálové struktury, mají před sezónou nového generálního partnera. Co se týče toho složení kádru, tak ta kostra tam zůstala, v útoku pokračují kapitán Jiří Černoch, reprezentanti Ondřej Beránek, Jan Bambula, dále také Vít Jiskra, nebo třeba mladý Petr Tomek, který v minulém playoff patřil mezi opravdu nejproduktivnější hráče celého týmu. V brance zůstal Dominik Frodl, ale výraznou obměnou prošla obrana energie. Skončili Tori Delo, Dalimil Mikiska, David Moravec, Adam Rulík. No a vedení klubu hledalo náhradu hlavně v zahraničí. Ze Skandinávie dorazili Finové Tobias Winberg, Elmeri Eronen a výraznou akvizicí se stal i Američan Daniel Brickley, který působil v NHL, hrál za výběr Spojených států třeba i na mistrovství světa a poslední dvě sezony hrál taky ve Finsku v Tampere.
0: A přichází tedy s vizitkou čerstvého vítěze finské ligy. Co fanoušci na západě Čech? Těší se na začátek sezóny? Měl by být plný dům?
1: Vzhledem k tomu, že zápas začne za nějakých 6 minut a když se tak dívám odsud z hlavní tribuny, z komentátorských míst, tak úplně plno nebude, ale myslím si, že tak ze 2/3, možná ze 3/4 by Matony Arena měla být plná, to znamená, že na zápas, který slibuje hodně zajímavou podívanou, by měla být i hodně důsledná a hlasitá kulisa. Možná i dost fanoušků dorazí později, protože když jsem zhruba před hodinou sem do Karlových Varů přijel, tak před pokladnami se stály opravdu velké dlouhé fronty, takže možná, že někteří z fanoušků, kteří si chtěli zakoupit vstupenku na poslední chvíli, tak dorazí třeba v průběhu první třetiny poté, co si vystojí frontu, protože přeci jenom počasí tady v Karlových Varech velmi příjemné na procházku přes město, přes lázeňské město, zakončenou návštěvou hokejového stadionu. Myslím si, že dost třeba i rodin s dětmi zvolilo tuto strategii.
0: Říká František Typovský, kterého uslyšíte v přímém přenosu úvodního utkání nového ročníku Tipsport Extraligy Karlovy Vary Třinec po 18. hodině. Takže za chvíli naslyšenou.
1: zatím naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. I could treat you like you deserve, show you undevoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, you're such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future in.

0: belong together.
1: Ještě než ovládne vysílání radiožurnálu Sport, hokej a start nového ročníku Tip Sport Extraligy, tak pohled na fotbalové trávníky. Prvoligové celky vedou nad druholigovými 2-0. To jsou průběžné dva výsledky z dnešních zápasů třetího kola domácího poháru. Mladá Boleslav vede v 71. minutě o dva góly na třineckém hřišti. No a liberecký Slovan po první půli vede 2-0 ve Vlašimi. No a za chvíli už půjdeme na hokej. Ještě Inexis, písnička By My Side.

0: Na západě Čech v Karlových Varech startuje nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Domácí Energie hostí v repríze jarního semifinále Třinec. Zápas komentuje v přímém přenosu František Typovský.
1: Ještě čekáme na úvodní začátek zápasu, protože před startem nového ročníku Tipsport Extraligy tady spousta ceremoniálů, zněla tady před chviličkou státní hymna, to znamená, že lidé povstali, sundali si třeba i pokrývky hlavy. Teď před chvílí taky ceremoniální čestné buly, které tady taky na chviličku ještě zpomalilo ten plánovaný začátek zápasu, protože utkání mělo už zhruba před minutou začít, ale pořád se taky ještě nestalo a bude to asi trvat ještě tak zhruba minutku, možná 30 sekund, protože hráči Karlových Varů ve svých tmavě zelených dresech se teprve zdraví, plácají si s brankářem Dominikem Frodlem, který bude připravený chytat v brance. Naproti tomu hosté z Třince, ti jsou ve svých bílých hostujících dresech připravení na to vyrazit do tohoto zápasu a vyrazit do nového ročníku 34. už v Tipsport Extralize. Hlavní rozhodčí tohoto zápasu si tam ještě rovnají oba celky. Zápas řídí jako hlavní Jan Jaroš s Lukášem Květoněm, na čarách Jiří Ondráček a Josef Špůr. Rozhodčí Jaroš už má kotouč ve své pravé ruce, ještě se čeká na to, až oba brankáři budou připraveni, jak tedy Mazanec, tak Frodl. A právě teď začal nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Úvodní buly dopadlo lépe pro karlovarské, kteří se rychle dostali do útočného pásma podél levého mantinelu. Černohale neudržel kotouč pro své barvy a tak Třinec vyhazuje na obránce Brickleyho, ten rozehrál na pravou stranu a už jsou tady zase energetici, kteří jsou už v útočném pásmu. A první práce pro Mazance, který musel dávat pozor, protože kotouč se tam trochu nebezpečně odrážel od zadního mantinelu, asi tam narazil na nějakou hranu, protože ten odraz byl takový zvláštní. Polovina první minuty, je to 0-0, teď první zakázané uvolnění třineckých ocelářů. Hosté upozorňovali právě na ten start, možný start do tohoto zápasu od domácích hráčů, že bude hodně bouřlivý, hodně rychlý. Teď Šťastný může pálit, ale nedokázal ten kotouč propasírovat přes hradbu těla, ale otevřel se tam před ním prostor mezi kruhy a když dostal přihrávku z pravé strany, z poza branky, tak pálil z forehandu, ale jak už jsem zmiňoval, ta střela nedoletěla ani na třineckého brankáře Mazance, který tak dál může zůstat relativně v klidu, ale drobně v pozoru přeci jenom, protože karlovarští útočí, jenomže Třinec se teď dokázal osvobodit a může vyrazit 3-2. Rodí se tady takové zajímavé přečíslení a Frodl na dvakrát musel likvidovat tu přihrávku, která chtěla uvolnit Kurovského na pravém křídle, ale Kurovský ten byl zablokovaný a nakonec po následném závaru před brankou také brankář Frodl ukryl kotouč ve své lapačce. Máme za sebou 1 minutu a 14 sekund. Je tady přerušení před brankou Dominika Frodla za stavu 0-0 v souboji prvního kola hokejové Tipsport Extraligy na straně domácích Karlovy Vary, na straně hostů třinečtí ocel. Buly teď dopadlo lépe pro Třinecké a Flynn tam mohl pálit, jenomže jeho střelu zablokoval jeden z domácích obránců do ochranné sítě, ale tohle byla rychlá, svižná akce. Na dvě přihrávky se Třinec po vyhraném Buly dostal ke střele z pravého kruhu. A kdyby tam nepřišel ten dobrý defenzivní zásah, tak by z toho mohlo být výrazné ohrožení Frodlovy branky, ale stále je to 0-0, opět buly pro Třinecké, kteří ale musí s kotoučem couvnout. Voženílek dostal přihrávku za sebe a tak dopředu jde domácí Egle, jenomže byl odzbrojený třineckou defenzivou. A teď je tady přihrávka na Růžičku, který ještě přihrával na rozjetého Flina, ale dobře zasáhl brankář Dominik Frodl svou golmanskou holí. Rychlá přihrávka přes celé střední pásmo a tam Růžička najížděl podél levého mantinelu a backendem přihrával před branku na Flina, který mu najížděl. ale jak už jsem zmiňoval, brankář Dominik Frodl si připisuje další úspěšný zákrok. Teď Buly po pravé ruce brankáře Frodla, jenomže Mamčic osvobodil Karlovy Vary rychle protečovaný kotouč, za kterým znovu spěchá jeden z třineckých hráčů, je to Roman, který tam ještě napadá karlovarskou rozehrávku. Romana nejprve na chviličku odzbrojil brankář Frodl, jenomže Třinec pozbíral i ten odražený kotouč a teď může couvnout až do vlastního pásma a rozjet postupný útok a ne rychlou snahu přejít přes střední pásmo. Třinec navíc bude už ve třetí minutě tohoto zápasu za stavu 0-0 střídat. Na ledě teď obraná dvojka Koch s Galvasem. První zmiňovaný teď vyváží kotouč a chtěl ho rychle přihrát znovu kolmo směrem vpřed. Třinci se nakonec trochu kostrbatě, ale přeci povedlo přejít do útočného pásma. Koch nahazoval od modré čáry. Galvas teď vyrazil z pozice obránce na útok a je to gól! Je to gól, Ondřej Kovařčík se raduje a Třinec vede 1-0. Hodně kuriózní branka, protože ten puk tam poskakoval u levé tyče brankáře Dominika Frodla. Ondřej Kovařčík do něj tak nějak mírně plácnul, zdá se, a nějakým záhadným způsobem ten puk spoza brankové čáry proskotačil brankáři Dominiku Frodlovi až do sítě. Radoval se právě Ondřej Kovařčík a Frodl, zdá se, neutěsnil ten prostor u své levé tyče důkladně a puk mu tam proskotačil, prohopsal do sítě, takže máme tady první branku nového extraligového ročníku. Ve třetí minutě se prosazuje Ondřej Kovařčík a Třinec tak vede v Karlových Varech 1-0, ale je třeba říct, že to tedy byla opravdu hodně kuriózní branka. Drobná Kovařčíková teč těsně před brankou o možná centimetr, půl centimetru vychýlila právě to, jakým způsobem ten kotouč směřoval na Frodlovu branku. A to, zdá se, způsobilo ty problémy, které nakonec vyústily tedy v inkasovaný gól Karlových Varů. Jenomže domácí si teď zahrají přesilovku, je signalizovaná výhoda. Brankář Frodl už je na střídačce a Šťastný zahajuje útok. Šťastný tam dostává ještě přihrávku od pravého mantidelu, ale teď už se píská ve čtvrté minutě. Je to 1-0 pro hostující Třinec. Ale teď tady bude velká výhoda a velká možnost pro Západočechy na to, aby srovnali. Dvě minuty za podrážení, ty odpiká David Musil. Hráč s číslem 6, Musil nějak nespěchá ve své cestě na trestnou lavici, teď si sedá, zaklapují se za ním vrátka a to znamená, že za chviličku bude hrát právě domácí energie přesilovou hru. A teď budeme informovat i posluchače Radiožurnálu Sport. Ve čtvrté minutě zápasu je to 1-0 pro Třinec. Teď Karlovy Vary hrají přesilovku. Z toho prvního gólu se radoval Ondřej Kovařčík, ale vypadá to, že tam si nahození od pravého mantinelu spíše do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Každopádně ve čtvrté minutě vede Třinec tady v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
0: 18 hodin 8 minut, za moment se samozřejmě na hokej vrátíme, ještě pohled zase na fotbal. Mladoboleslavští hráči přidali třetí gól na hřišti Třince ve třetím kole MOL Cupu, tedy domácího poháru, už vedou 3-0. Po druhé v utkání se trefil Jan Buria. No a souběžně hraný zápas mezi Vlašimí a Libercem, tam se hraje 53. minuta, Liberec jakožto favorit zápasu z první ligy proti druholigovému soupeři vede 2-0. A pojďme zpátky za Františkem Typovským, který komentuje zápas na úvod nového ročníku Tipsport Extraligy mezi hokejisty Karlových Varů a Třince.
1: Nestrašil, ale přerušil teď hru Karlových Varů. Brickley ale sbírá kotouč. Připomínám, že domácí hrají přesilovku, byť prohrávají 0-1. Teď výborně Masanec zakročil vyrážečku a Třinec se teď může osvobodit, jenomže Nestrašilovo vyhození sebral Brickley ještě ve středním pásmu a tak Třinec nestihl vystřídat a teď má hodně rozháranou defenzivu, ale teď už to oceláři zvládají. Ale otázka je, jestli ten kotouč nevyletěl rovnou ven a vypadá to, že ano, to znamená, znamená, že tady bude 20-sekundová přesilovka pro domácí energii 5-3. Ondřej Kovařčík ten puk chtěl vypinknout až do útočného pásma, jenomže Kotouč se mu svezl po čepeli a skončil až na tribuně, a protože to bylo vyhození z vlastního obraného pásma, tak z toho teď rezultuje nebezpečná situace pro Karlovy Vary na skórování a pro Třinec na inkasování. Stále je to v 5. minutě, tedy 1-0. Teď je už ale po buli rozehráno, tvrdá střela Egleho z levé strany, ale letěla vedle, orazítkovala jenom mantinel. Třinec díky Marinčinovi na chviličku se dostal ke Kotouči, ale znovu nedokázali Slezané vyhodit. Egle rovná si to na střelu, ale trefuje pouze znak třineckých ocelářů na hrodi brankáře Marka Mazance, který šel do pokleku, trošičku si povyjel proti střílejícímu hráči, který pálil zápěstím, ale Egle tu svoji střelu vůbec neumístil dobře. Poslední dvě desetiny sekundy zbývají z trestu Davida Musila. To znamená, že pokud teď oceláři zvládnou solidně své buly před brankářem Mazancem, tak se osvobodí a už budou dohrávat v fouzovkách ve čtyřech. Mazanec musel po vazování dávat pozor, protože tam puk hodně rychle vystartoval směrem k jeho bránce, ale nakonec trefil jenom boční síť, to znamená, že je to stále 1-0 i v 6. minutě zápasu Karlovy Vary Třinec, respektive 0-1, bych byl přesnější. Co se skóre týče, vypadá to, že střelcem toho prvního třineckého gólu nakonec tedy nebude Kovařčík, ale Jakub Gal vás, aspoň to tedy ukazují ty dosavadní statistiky. Teď třinečtí přečkali zase další ofenzivní výpad Karlových Varů podél levého mantinelu a sami dokázali vyhodit. Brikli tak couvá až za vlastní brankou, zatímco se ozývají domácí bubeníci. Brikli to zkouší individuálně přes dva hráče, nakonec ale zvolil přihrávku vzad na rozjetého Černocha, ale tam pak po následném na Jiskru se ke Kotouči dostal Koch, jenomže jenom na chvilku, protože Koch znovu nedostal puk z obraného pásma Třince. To se děje až teď po té, co oceláři vyhazují backendem a na chviličku se osvobozují. A vypadá to, že přečkají to 20-sekundové oslabení 5-3 bez úhony, protože zbývá posledních zhruba 10 sekund z Kovařčíkova trestu. Tentokrát můžeme říkat jenom Kovařčíka, protože hraje pouze Ondřej, nikoli Michal. Brikli. Ještě tedy poslední sekundy hrají karlovarští přesilovku. Teď je tady střela, která ale vypadá to, že orazítkovala jenom brankovou konstrukci. Byť se někteří fanoušci karlovarských za brankou začali radovat, tak sudí u bližší tyče ten jednoznačně rozpažil. No a Třinec je tak v plném počtu v 8. minutě za stavu 1-0 tady v Karlových Varech. Tedy Třinec vede 1-0, to je třeba říct po takovém kuriozním gólu, který byl nakonec připsán Galvasovi, který byl posledním třineckým hráčem, který nasměroval Kotouč na branku právě karlovarské energie. Před chvilkou pálil z otočky z mezikruží, vypadalo to kofr, jenomže Mazanec byl znovu připravený a tu střelu, která mířila mezi betony, tak dokázal vytěsnit, i když musel do toho zákroku hodně rychle, protože neviděl přes své bránící hráče, ale i tak to přečkal, vyrazil svými betony Kotouč na pravou stranu a Třinec následně puk získal a může v klidu vystřídat, rozjet další ofenzivní akci. Teď opět přihrávka, která vede kolmo. Daňo se rozjížděl podél pravého mantinelu, chtěl vracet zpátky na Adámka, jenomže ta přihrávka byla nepřesná. Tak Třinec musí na chvilku do defenzivy, ale Adámek tam ještě bojuje ve středním pásmu o Kotouč, ale teď už musí couvnout. Šťastný se rozjíždí do útočného pásma, ale rozočí pískají, protože je tam offside, to znamená, že v 9. minutě tohoto zápasu Třinec stále vede tady v Karlových Varech Karlových 1-0 trefa, která padla v čase 2:37 připsána Jakubu Galvasovi. Byť nejblíž celé situace byl Ondřej Kovařčík, ale nakonec to byl právě Galvas, který se zdá se jako poslední z Třineckých dotkl kotouče předtím, než ho tečoval domácí bek Eronen a ten puk nějakým záhadným způsobem dohopsal mezi levou tyčí domácí branky a výstrojí golmana Frodla až do branky, takže první trefa 34. ročníku Tipsport Extraligy byla hodně kuriózní, ale dál platí tedy, že Třinec vede v Karlových Varech 1-0. Teď je tady první komerční přestávka. Mezitím.
0: A tak ještě než se zase začne hrát za pár sekund, tak rychlý pohled na dění na volejbalové mistrovství Evropy. Řekové nakonec porazili Švédy 3-1 ve skupině A, ve které jsou také čeští volejbalisté a mají druhou výhru za sebou. Včera totiž překvapivě dokázali přehrát Slovinsko. Připomínám, že český tým po třech výhrách už má jistý postup do osmifinále a dnes narazí na největšího favorita v Modeně proti domácím Italům. Se začne hrát zápas v 21 hodin a 5 minut. My vám ho také nabídneme v přímém přenosu. No a teď v 18 hodin a skoro 16 minut se vracíme zase na hokej. Úvodní zápas nového ročníku Tipsport Extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem komentuje František Typovský.
1: 9. minuta zápasu, stále je tady ještě komerční přestávka, ale právě teď končí, zatímco domácí příznivci drží nad svými hlavami choreografii takovou velkou plachtu, na které je vyzobrazený jakýsi anonymní fanoušek domácích v obětí s kapitánem Jiřím Černochem a je tam i nápis společně za dalším úspěchem. Fanoušci domácích teď pískají po ostřejším střetu u levého mantinelu. Marinčin tam zboural jednoho z domácích útočníků, ale rozhodčí zůstávají ledově klidní a tak Třinec, který tady zatím vede na začátku 10. minuty 1-0, může zaútočit. Teď je tady rána Galvase, kterou ale vychytal jeden z bránících hráčů domácích, který se tam klekl do té střely a schytal ten direkt hodně bolestivý. Teď v trochu předklonu odjíždí Minárik si sednout na vlastní střídačku. A Třinec tak stále vede v uvozovkách jenom 1-0, ale zajímavě se to tam otevřelo před Jakubem Galvasem, který mohl pálit a mohl přidat svůj druhý gól v tomto utkání, byť tedy to by byla už v uvozovkách regulérnější trefa nebo trefa, ze které by třeba třinecký obránce mohl mít větší radost, protože jak už jsem zmiňoval, ten první gól, který byl Galvasovi připsán, nebo zatím jemu připsán, tak byl hodně kuriózní. Které pro sebe získali karlovarští a jsou v útočném pásmu. Boženílek tam bojuje u mantinelu s Jiskrou, snaží se ho ozbrojit, pardon, s Černochem tam bojuje, snaží se ho odzbrojit a sebrat mu kotouč. Beránek tam ještě přijel a nakonec získal puk pro Karlovy Vary, jenomže Černochova střela bez přípravy letěla hodně nad. Raději pro ní sáhnul brankář Marek Mazanec a ukryl ji ve své lapačce. 10. minuta, Třinec tady v Karlových Varech vede 1-0, hraje se tedy 10. minuta první třetiny tohoto zápasu. Mazanec si teď diriguje hráče před sebou, jak by se měli postavit ke vhazování. Mamčic, ten uzmul kotouč, ještě je tady přihrávka na Brickleyho, ten právě Mamčicovi vrací, znovu kombinace domácích obránců. Brickley zkoušel z ostrého úhlu nahodit kotouč, nachytat brankáře Mazance, jenomže trefil pouze boční síť. Stále tedy už v 11. minutě tohoto zápasu je to 1-0 pro hostující Třinec. Teď je tady Ondřej Kovařčík, kombinuje s Kubisou, ještě Hrehorčák se zapojil do celé akce. Frodl neví, kde má kotouč, teď je tady velký zmatek před brankářem Dominikem Frodlem. Hrehorčák tam byl hodně aktivní v právě tom vymezeném prostoru pro golmana Frodla. Stejně jako on hledal ten puk, jestli se někde nevykulí, nevypadne z golmanské výstroje, ale to se nestalo. Sudí, kteří následně hrací předmět ztratili z dohledu, tak odpískali, ale na chviličku tam ten puk přeci jenom volný byl, takže tam byla možnost pro oceláře, jak dát svůj druhý gól v tomto utkání, ale stále i v 11. minutě platí, že to je 1-0. Teď po rychlém zisku Buly, po vyhraném Buly mohli hosté pálit od modré čáry, ale ta jejich střela neskončila v síti. Ještě je tady závar před Frodlem po Daňově nahození z poza branky. Daňo míchal s kotoučem, nakonec si vybral právě možnost překvapivější přihrávky na sjíždějícího si hráče. Byl to Nestrašil, který tam byl před brankou hodně aktivní, ale v 11. minutě je to stále tedy 1-0 pro hosty Střince v prvním kole Tipsport Extraligy v prvním kole nového ročníku. Třinec znovu vyhrává Buly v útočném pásmu po levé ruce brankáře Dominika Frodla. Teď je tady opět šablovačka u mantinelu. Daňo tam je s Winbergem hodně aktivní, i Marinčin se zapojuje. Nakonec Egle, chtěl jsem říct, získává kotouč, ale je velká šance pro Nestrašila, který tam dostal rychlou přihrávku do prostoru mezi kruhy a pálil, jenomže brankář Frodl dobře zasáhl svými betony. Na chvilku mohl jet dopředu mladíček Tomek, tedy hráč Karlových Varů, jenomže nedostal úplně dobrou přihrávku. Každopádně tohle byla hodně blesková akce svěřenců trenéra Borise Žabky, kteří získali kotouč u pravého mantinelu ze svého pohledu. Rychle si tam narovnal Ondřej Kovařčík hokejku a přihrával na najíždějícího si Nestrašila. Nestrašil pak následně pálil z mezikruží, jak už jsem zmiňoval, jenomže trefil pouze brankář Dominika Frodla. 12. minuta, 1-0 pro Třinec, který v těch posledních 2-3 minutkách si vytvořil zajímavější příležitosti na to, aby dal svůj druhý gól v tomto utkání, ale zatím se tak nestalo. Takže je to stále 1-0, teď opět vazování po pravé ruce brankáře Dominika Frodla. Hra je teď dost rozkouskovaná. Chlán jde na Buly, ale tentokrát ho prohrává, to znamená, že můžou hrát hokejisté v tmavých dresech, tedy hráči Karlových Varů, kteří už měli možnost na to, jak dát gól v tomto utkání, protože měli dlouhou přesilovku a to tak, že 20 sekund z ní dokonce hráli i 5-3, ale nedokázali to využít, ale teď se jim tady otevírá přečíslený 2-1. Černoch s Beránkem, Černoch zasekává, pálí ještě závar před Mazancem. Černoch to udělal šikovně a bude se vylučovat, protože tam pak jeden z třineckých obránců dohrál přímo před kotlem karlovarských fanoušků Jiřího Černocha, který to udělal hodně šikovně ve 12. minutě, ale gól nakonec ve dvojici s Beránkem nedali. Mazanec předvedl velmi dobrý zákrok, nicméně Černoch si naváděl ten kotouč podél levého mantinelu na střed kluziště, naznačil střelu, obránce mu lehnul, projel. Černoch si to už rovnal na střelu, chtěl ještě oslovit lépe postaveného Beránka, jenomže Mazanec se velmi dobře přesunul proti tomu pasu, proti té přihrávce a tak to vypadá, že Ružička si půjde sednout, nebo možná on jde jenom diskutovat s rozhodčími, kteří možná si prohlédnou ten zákrok nakonec na Jiřího Černocha ještě u videa. Těžko říct, pochopitelně trochu příhodně teď přichází taky komerční pauza na to, aby se rozhodčí mohli poradit, ale nakonec z toho bude, vypadá to pouze tedy dvouminutový trest ve 12. minutě, zatímco tady stále probíhá komerční přestávka na ledě.
0: No a my ji zase využijeme a podíváme se také na novinky ze zámořské NHL. 21-letý útočník Connor Bedard je novým kapitánem hokejistů Chicago. Jednička draftu z roku 2023 bude ve slavném klubu nosit C-čko na dresu jako druhý nejmladší hráč v historii po Jonathanu Tavesovi, který byl kapitánem jmenován krátce po svých dvacetinách. Blackhawks o tom informovali v prohlášení na webu. Bedard bude celkově 37. kapitánem slavného klubu, tedy Chicago, a v této funkci nahradí Nika Foligna, který byl v březnu vyměněn do Minnesoty. Kapitánem byl Bedard určen 2 měsíce poté, co podepsal v klubu 5letý kontrakt na 75 milionů dolarů. V minulém ročníku si připsal svoje kariérní maxima, v 69 zápasech zaznamenal 30 gólů a 45 asistencí. Ovšem na začátku sezóny bude, dá se říct, nehrajícím kapitánem, protože v létě se podrobil operaci levého ramena a bude mimo hru do listopadu. To hokejisté Karlových Varů a Třince, ti jsou ve hře, protože rozehráli nový ročník Tipsport Extraligy. Jejich zápas komentuje František Typovský.
1: Hralc Egle, útočník Karlových Varů, se pokusil teď rozjet individuální akci podél pravého mantinelu. Nakonec zavezl ten kotouč do útočného pásma, ale Třinec, který tady vede 1-0, tak se teď v oslabení velmi dobře brání. Ukrojil už 40 sekund z toho trestu Patrika Kocha. Ale teď se to docela zajímavě otevřelo. Ještě Eronen tam kombinuje. Jones je tam taky. Adámek před brankou, to je třinecký obránce, musí dávat pozor, protože se tam za jeho zády uvolňoval jeden z útočníků na brankovišti, ale karlovarští si toho nevšimli a tak kombinují teď na pravé straně. Nahození na Mazance, které ale bylo sraženo jednou z holí třineckých hráčů, byl to Adámek, a k třineckým ocelářům se odrazil ten kotouč velmi šikovně, a to tak, že nestrašil, ho mohl vyvést i do středního pásma a ušetřit opravdu cenné sekundy, ale pochvala patří i Ondřeji Kovařčíkovi, který ten puk mohl prudce vyhodit do útočného pásma, ale on viděl, že se mu uvolňuje, právě nestrašil a našel ho přesnou přihrávkou, a to znamená, že karlovarští teď přišli možná o půl minutky díky té dobré akci, o necelou půl minutku díky dobré akci třinecké defenzivy, ale Třinec tady, co se skóre týče, to je to nejdůležitější, dál vede 1-0, zatím ta trefa oficiálně připsána obránci Galvasovi. Teď Daňo s Kurovským přišli o kotouč a Beránek rozjíždí, drobné přečíslení 3-2, ale to nevedlo k žádnému výraznějšímu ohrožení. Teď právě skončil Kochův trest a slovenský obránce se tak může hned zapojit do hry. Třinec teď jde do akce 4-2, Voženílek, Voženílková přihrávka tečovaná, Frodl musel dávat pozor, teď je možná škoda pro hosty ze Slezska, že si nevšimli, jak nadějná situace se tam před nimi otevírá, protože jeden z karlovarských hráčů zdá se zapomněl na to, že se musí vrátit právě s Navrátilcem z trestné lavice Kochem, a tak to na chviličku bylo 4-2. Teď je tady střela od Pospíšila, ale od Pluška, který tam pálil a zlomil hokejku. A tak z toho nebylo tak velké ohrožení branky. Třinec se nedostal tak ke svému druhému gólovému slovu v tomto utkání. Teď třinečtí signalizují, že by to nemělo být zakázané uvolnění po dlouhé přihrávce podél levého mantinelu, ale rozhodčí jsou jiného názoru. A tak se Třinec bude muset vrátit do defenzivy a začít z prostorů, které patří brankáři Marku Mazancovi. Oceláři tady vedou v 15. minutě první třetiny 1-0. Teď je tady nahození od modré čáry, které ale trefilo pouze mantinel za Mazancovou brankou. Zatím tedy třinecký gólman stále drží čisté konto, pořád ještě neinkasoval v novém ročníku Tipsport Extraligy. Dominik Frodl už ano, hned po třech minutách, a to takže velmi kuriózně. Teď získává kotouč Kuběsa ve vlastním obraném pásmu. Viděl, že mu za zády naježdí Galvas, ale ta přihrávka nebyla přesná na pravou stranu. Je to škoda znovu pro Třinec, protože tam se rodilo zajímavé přečíslení na pravé straně. Chlán s Galvasem teď bojují za brankou, ještě tam přijíždí výpomoc třineckých hráčů. Kuběsa získává puk, ale znovu ho sráží nepřesnost v rozehrávce, nepřesnost v kombinaci. A tak Minárik s pukem u levého mantinelu už vyjíždí do útočného pásma. Přihrávka za branku, Winberg teď dostává pas už na modré čáře, zpětná přihrávka tedy přišla. Winberg si to narovnal na forehand, jenomže trefil před sebou stojícího Matěje Kuběsu. Koch teď bojuje o kotouč a už jsem chtěl říct, že ho natrvalo získal pro Třinec, jenomže oceláři znovu jenom vyhazují puk do středního pásma. Už ta jejich pětka byla hodně unavená, Chlán neměl energii na to, aby vyrazil směrem vpřed a podpořil nějak výrazněji útok. 17. minuta, už se hraje stále, je to 1-0 pro hosty z Třince, zatím autorem toho jediného gólu je obránce Galvas, který ale, jak už jsem zmiňoval, skóroval díky velkému přičinění domácího beka Eronena. Ten teď Daňo získává kotouč u střídačky karlovarských, kdy tam odzbrojil Brickleyho. Rychle si s pukem vybruslil na střed kluziště, jenomže ta jeho střela, byť byla prudká, tak z prostoru kolem modré čáry, možná metr před ní, nedokázala tak dobře ohrozit brankáře Dominika Frodla, ale ta rána letěla někam nepříjemně pro Frodla, který teď v předklonu si tam masíruje prsty na pravé ruce a možná, že tam bude nějaké naštípnutí nebo něco. Ten malíček brankáře Karlových Varů je tam v trochu nepříjemné poloze a vypadá to, že tam se bude ledovat. Nakonec to možná nebude malíček, ale jiný z prstů, na to úplně nedokážu říct, protože komentátorské stanoviště Radiožurnálu Sport je tady pod střechou. Stále je to tedy 1-0, teď se nehraje, znovu je tady prostor pro úklidové čety na to, aby...
0: Který znovu využijeme a můžeme vám z pražského studia oznámit, že fotbalisté Mladé Boleslavy jako třetí tým postoupili ze třetího kola domácího poháru, tedy MOL Cupu. V minulém týdnu to zvládl Prostějov překvapivě, který vyřadil Olomouc, a také Sparta, která porazila Žižkov. No a teď Mladá Boleslav, ta si poradila celkem s přehledem 3-0 s Třincem na jeho hřišti s druholigovým soupeřem. No a do dalších fáze poháru pomalu míří také Slovan Liberec, který čtvrt hodiny před koncem zápasu na půdě Vlašimi vede 2-0. A my se můžeme přesně v 6:30 vrátit zase na hokej za Františkem Typovským na úvodní zápas nové sezóny extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem.
1: 17. minuta, stále čekáme na to, až se bude znovu hrát. Třineští oceláři tady vedou 1-0 po kuriozní brance, která nakonec byla připsána Galvasovi. Poté, co si puk do vlastní sítě srazil domácí bek Eronen, to bylo ve třetí minutě tohoto zápasu. Teď se tedy blíží konec první části. Třinec zatím velmi zodpovědně brání, ale teď má Jones velkou šanci. Jenomže teď trestu hodně minul Mazancovu branku. Před Jonesem se to na levé straně opravdu hodně otevřelo, protože on podpořil útok a možná aniž by o tom věděl, tak vytvořil přečíslení 2-1. Puk se k němu pak vrátil a byl vlastně tváří v tvář brankáři Mazancovi na levé části kluziště. Mířil na vzdálenější tyčku, ale puk už mezi tři tyče nevměstnal. Teď budeme informovat i posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojí ve zpravodajském vstupu. Bude to za pár sekund. V 18. minutě první části vede Třinec v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál. Teď dobrá kombinace ocelářů Kovařčík, jeho zpětná přidávka, tyčka teď po střele od Marinčina, který si tam trochu nabruslil od modré čáry, tak to byla velká příležitost teď pro oceláře na to, jak jít do dvougólového vedení. Pedochta ještě sbírá kotouč, přidává na Daňa. Nakonec to nebyl Marinčin, ale Musil, který pálil právě do té brankové konstrukce. Musil znovu střílí, trefuje Kovařčíka, vlastního spoluhráče, dozad. David Musil teď tedy dvakrát aktérem, už vlastně v 19. minutě tohoto utkání, dvakrát důležitým aktérem tohoto duelu. Mohlo to být 2-0, chyběl možná centimetr, půl centimetru, protože ten kotouč se od tyčky odrazil vlastně poměrně těsně podél brankové části. Na druhé straně se snaží karlovarští rychle odpovědět, jenomže ta přihrávka, respektive jakýsi střílený centr, abych si půjčil fotbalovou terminologii od Váni, tedy karlovarského útočníka, tak nenašel na vzdálenější tyči vůbec nikoho. Mezitím Třinec se snažil rychle vyjet od levého mantinelu, byl to Kurovský, který se pokusil se natlačit před Frodlovu branku, ale Dominik Frodl byl v 19. minutě tohoto utkání připravený na to zasáhnout a stlumil kotouč kdesi ve své výstroji. Třinec tedy v 19. minutě první části vede tady na západě Čech v prvním kole nového ročníku Tipsport Extraligy 1-0. Tento stav platí od třetí minuty po gólu Galvase. Teď už opět rozehráno, Třinec nemůže pokračovat ve hře, protože Flynn byl ve velmi jednoznačném offsideu. Mezitím Beránek nabírá rychlost pod levého mantinelu Beránkova. Sražená přihrávka, nicméně reprezentační útočník dál pokračuje v ofenzivní akci, jenomže byl odzbrojený natolik důkladně Voženílkem a také Galvasem, že přišel nejenom o puk, ale i o hůl u levého mantinelu z pohledu bránícího Třince. Celáři už vzhledem k tomu, že se hraje poslední minuta první části, tak nechtěli nic výrazného vymýšlet, žádné komplikované řešení volit a tak jenom vyhazují kotouč do bezpečí ze svého pohledu. Kuběsa se jde ještě prát za branku, Hrehorčák mu vypomáhá, ještě je tam i Roman, který byl důrazný spolu s Kuběsou a vypadá to, že Třinec ty poslední sekundy zvládne v útočném pásmu, ale zatím to nevypadá, že to bude nějaké velké šance, jenomže teď Hrehorčák získává kotouč, přihrával na Romana před branku, ten ale nedokázal dát svou hůl na led a dobře tečovat ten puk. Ještě Třinec sbírá kotouč, poslední sekundy první části, která právě teď končí, to znamená, že máme za sebou prvních 20 minut tohoto ročníku Tip Sport Extraligy a zatím je to 20-minutovka příznivější pro Třinec, který tady v Karlových Varech vede 1-0 v čase 2.37 se prosadil oficiálně Jakub Galvas, ale té jeho střele dost výrazně pomohl do karlovarské sítě domácí bek Eronen trochu nešťastnou tečí. Druhá třetina zápasu bude tady na západě Čech pokračovat za zhruba 18 minut.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Třineční hokejisté vedou po první třetině úvodního zápasu nového ročníku Tipsport Extraligy na karlovarském ledě 1-0. Druhá třetina a pokračování našeho přímého přenosu můžete očekávat zhruba v 18:53. Máme tedy dost času věnovat se třeba fotbalu, protože už za 11 dní české fotbalisty čeká poprvé v historii zápas, ve kterém ho povede zahraniční kouč. Národní tým čekají na přelomu září a října 4 utkání

0: ukončili reprezentační kariéru. Stejné rozhodnutí oznámil i útočník Šik a byť kouč Denia řekl, že by ho rád přesvědčil k návratu, není to pravděpodobné. Otázkou tak je, co záložník Souček. Ten po šampionátu napsal na sociální sítě, že svou budoucnost v národním týmu bude zvažovat a navíc pořád léčí zranění.
1: Řada fanoušků i odborníků očekává, že reprezentace projde větší obměnou nebo oživením, kdo z nováčků nebo dosud méně vytěžovaných hráčů by mohl dostat šanci.
0: Na nominaci může pomýšlet křídelník Ambros, který se po letním přestupu z Górníku Zabře prosadil do sestavy bruselského Anderlechtu, poslední zápas ale ze zdravotních důvodů vynechal. Premiérovou příležitost v A týmu by mohl dostat i útočník Eduardo z nizozemského Den Haagu, defenzivní univerzál belgického Royal Union Saint-Gillois a Krejčvalůši a z České ligy třeba útočník Vašulín nebo 29-letý záložník Macek, který nedávno z Mladé Boleslavy přestoupil do Sparty.
2: Já jsem ten typ, který chce vždycky reprezentovat a je to cíl. Vím, že se očekávalo ode mě, že možná v té reprezentaci budu hodně dříve, ale musím předvádět takové výkony, abych si to zasloužil a když ta nominace přijde, tak já budu nejšťastnější na světě, protože pro mě je reprezentace nejvíc.
0: Nový kouč Denia by do nominace mohl zařadit taky fotbalisty, kteří toho v reprezentaci zatím odehráli málo nebo v ní nějaký čas chyběli. Jmenovat můžeme třeba obránce Cedidlu s Vlčkem, záložníky Helebranda s Králem, křídelníky Kušeje s Daňkem, případně útočníky Sejka a Čvančaru.
1: No a na závěr ještě připomeňte nejbližší program fotbalové reprezentace, který opravdu bude stát za to.
0: Ano, Češi na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley. Všechny duely samozřejmě nabídneme na této stanici v přímém přenosu.
1: S Adamem Procházkou jsme si trochu zaspekulovali, jak by mohl vypadat národní tým poprvé pod vedením španělského kouče Santiho Denny. Moudřejší budeme v pátek, kdy bude oznámena nominace. Takže díky zatím.
0: Hezký večer.

0: slávy i nečekaném zisku superpoháru skončil u fotbalistů francouzského Lens Dino Topmöller. Německý trenér, jenž francouzského vicemistra převzal teprve před 3 měsíci, nedoplatil podle médií na výsledky nebo umístění v tabulce, ale na neschody vedení klubu s jeho dlouholetým asistentem Nelsonem Morgádem. Pod Topmellerovým vedením hráči Lens ve čtvrtek v Edenu předvedli v závěru velký obrat, 2 góly v nastavení porazili Slávii 3-2. Navíc angažmá německý kouč zahájil ziskem superpoháru po výhře nad Paris Saint-Germain. V ligové tabulce je Lens po 4 kolech na 10. místě se 4 body. Jenže v pondělí vedení klubu odvolalo Morgáda, protože údajně byl nepříjemný na francouzské členy realizačního týmu a vyžadoval od nich větší nasazení a zápal. No a Topmöller s jeho nuceným odchodem nesouhlasil, považoval tento zásah do svých kompetencí za nepřijatelný. No a v zápětí dostal vyhazov také. I takové věci přináší fotbalový život.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Na tedy výjezdní desítku v Plzni, desítku Pavla Horváta, se můžete těšit až 5. října. Teď mnohem dřív, za pár sekund, začne druhá třetina úvodního zápasu hokejové Tip Sport Extraligy. 34. ročník dnes začíná v Karlových Varech, kde domácí hostí Třinec a po první části prohrávají 0-1. I tu druhou bude komentovat František Typovský. František Typovský může komentovat už druhou třetinu. Karlovy Vary, Třinec.
6: Druhá třetina zápasu začne za pár sekund, oba celky už jsou sice na ledě, respektive ty zahajovací pětky, které začnou druhou část zápasu, ale ještě to nějakou tu sekundu trvat bude, než si rozhodčí ještě něco ověří v boxu časoměřičů, že je všechno připraveno na začátek druhé části zápasu, a tak oba týmy ještě můžou vytvořit takové drobné hloučky, popovídat si. Vedle sebe stojí Kovář Čík a Černoch například, a teď u červené čáry si spolu povídají. Černoch teď odjíždí. Můžu o tom mluvit, protože, jak už jsem zmiňoval, čekáme na začátek druhé části tohoto utkání. Po první 20-minutovce tady vede Třinec 1-0, ale už to vypadá, že se za chviličku bude hrát. Poslední fanoušci ještě přicházejí se svým občerstvením se posadit zpátky na to své vymezené místo, kam by měli. A už je to tady začátek druhé třetiny tohoto zápasu. První buly dopadlo lépe pro třinecké oceláře. Marinčin nahodil podél levého mantinelu do útočného pásma, ale tam puk sebrali jenom domácí, kteří rozjeli další ofenzivní akci, ale znovu velmi pečlivá třinecká defenziva v čele zatím se suverénním brankářem Markem Mazancem odolává. Nestrašil teď ve středním pásmu. Zády k brance dokázal uchovat ten kotouč. Daňo následně nahodil puk na brankáře Dominika Frodla. Ten měl trošičku problémy s tím ho skrotit. Nakonec se mu to ale povedlo. Bambula teď nabral rychlost u pravého mantinelu a rozjel se až za Mazancovou branku, kde ho ale dokázali dostoupit Galvas a také jeden z jeho spoluhráčů, Hrehorčák to byl, jestli se nepletu, Hudáček. Takže tak či tak dopadlo to stejně, protože karlovarští okotouč přišli a navíc teď budou pikat za úplně zbytečný Jonesův faul. Nicholas Jones teď vložil svou hokejku mezi nohy jednoho z hráčů doma hostujícího Třince. Myslím si, že Chlán byl tím hráčem, který byl faulovaný, ale to zas tak podstatné není, jako to, že právě jeden z hráčů Karlových Varů, tedy Nick Jones, si půjde tedy na 2 minuty odpočinout. Respektive on by chtěl, aby to bylo na 2 minuty, protože to by znamenalo, že Třinec svoji první přesilovku v tomto utkání nevyužije. Slyšeli jste i novinku, která doprovází tento ročník nejvyšší soutěže, tedy že rozhodčí svůj verdikt oznamují nahlas všem fanouškům v hale. Určitě novinka, kterou nejen my, reportéři Radiožurnálu Sport, kvitujeme. Stále je to tedy 1-0 a teď Třinec tedy může zase využít třeba i další šanci na to, jak jít do výraznějšího vedení. Mluvím o tom s ohledem na to, že už musel trefil tyčku ještě v závěru první části. Třinec je teď v útočném pásmu, Hudáček má puk u levého mantinelu, už si tam mění kotouč s obráncem Pirochtou, ještě je tady Pirochtova střela, dorážka od Flina, jenomže Flinovu střelu lapil brankář Dominik Frodl. Souboj těchto dvou hokejistů, kteří mají podobnou barvu vlasů, tak tedy vyhrál brankář Dominik Frodl, který kotouč ukryl ve své lapačce. A stále tady Třinec vede v uvozovkách jenom 1-0. Je třeba o tom mluvit, protože teď Karlovy Vary hrají v oslabení ve 4-5 po faulu Jonese za podrážení. Teď střela Růžičky, kterou ale znovu Frodl lapil svým betonem, a to znamená, že teď Třinec drobně dorovnává ten počet střel. Ještě je tady závar před Frodlem, kde je puk. Nakonec karlovarský brankář dokázal přikopnout svou levou brusli k levé tyči, protože už tam byl zase trochu hodně nepříjemný Voženílek, který tam chtěl z několika centimetrů ten na chviličku volný kotouč zpoza branky dorazit. Připomeňme, že Daniel Voženílek, to je velký specialista na takové trefy, úplně nechci říkat nehezké, ale víceméně takové jsou. Připomeňme jeho gól do sítě Sparty v poslední sekundě. Ten tu jeho slavnou branku v čase 59-59. Ale Frodl tentokrát neinkasoval, a tak se karlovarští na chvilku mohli osvobodit. Z Jonesova trestu zbývá poslední půl minutka. Voženílek nabírá rychlost ve středním pásmu, nahazuje podél levého mantinelu, ale golman Frodl teď vyjel ze své branky a sklízí zasloužený potlesk na otevřené scéně, na otevřeném stadionu, protože ten puk dokázal jednak utlumit, ale pak si ho i narovnal na čepel a vyhodil a dost výrazně tak pomohl svým obráncům, svým obraným hráčům. Nestrašil. Zaváží kotouč poté, co ho Třinečtí rychle sebrali ve vlastním pásmu, a už teď golman Mazanec odklepává poslední sekundy Jonesova trestu. To znamená, že ani Třinec ve své první přesilovce v ročníku neudeřil a stále je to tedy 1-0 poté, co se ve třetí minutě trefil Galvas. Protože už Jones byl na ledě nějakou tu sekundu, tak následné vyhození karlovarských hráčů už sudí vyhodnotili jako, řekněme, trestné, tedy že odpískali zakázané uvolnění a puk se stěhuje zpátky před brankáře Dominika Frodla. Ale Buli znovu dopadlo lépe pro domácí, jenomže skvěle teď Marinčin utěsnil prostor u mantinelu a ten puk udržel pro stojící oceláře, ale pak se znovu zaskvěl brankář Dominik Frodl, protože tam přišla přihrávka napříč po modré čáře a následná střela bez přípravy, která ale znovu letěla pouze do prostřed branky, trefila logo nového sponzora Karlových Varů na hrudníku brankáře Dominika Frodla, ten, jak se tak populárně říká, golmanský plastron, takže Frodl neměl žádný výraznější problém s tím, jak zasáhnout. Hraje se 4. minuta druhé části, celkově tedy 24. minuta, Třinec tady stále vede 1-0. Teď má práci Marinčin, třinecký obránce, před dotírajícím protihráčem Černochem. To musel řešit hodně rychle a dostat ten puk ideálně z obraného pásma Třince. To se mu i za pomoci jeho dlouhého le povedlo. Šťastný teď přijíždí ze střídačky. Šťastný může pálit, ale rána, která mířila na levé rameno brankáře Mazance, nebyla výraznějším problémem pro golmana ocelářů s dvojkou na dresu. A tak je 25. minutě, která před chviličkou začala. Tady Třinec vede 1-0 na ledě Karlovarské energie v prvním kole nového ročníku Tip Sport Extraligy. Pochopitelně my na radiožurnálu Sport vám i nadále budeme nabízet v přímém přenosu všechny extraligové zápasy od září až do dubna, kdy nová, nebo nejvyšší soutěž a ten nový ročník, který právě dnes začíná, vyvrcholí, ale to bude až opravdu hodně, hodně zadlouho, padne spousta branek, padne i spousta trestů, ale zatím tady na západě Čech v úvodním utkání nové sezony je to trochu gólově skoupější, pouze jedna jediná trefa ve 25. minutě, Třinec vede v Karlových Varech 1-0, teď Buly před brankářem Dominikem Frodlem po jeho levé ruce, Třinec mezi tím vystřídal, jsou tam Hudáček s Kurovským a také Chlánem v obraně Galvas a Pirochta, ti takto vzorně za sebou vklouzli na ledovou plochu a teď získali kotouč po tom vazování a takové trochu rozháranější pasáži. Pirochta na modré čáře, puk mu trochu přeskočil čepel, takže Pirochta se musel vracet, aby to nebyl offside, ale stihl to. 25. minuta. Opět po trochu zvláštním odrazu se puk dostal do nebezpečné pozice pro Třinec, ale Kurovský byl u kotouče o trošičku později. Hudáček teď nabírá rychlost a Kurovský mu jde do tandemu. Kurovský je sám před Frodlem, ale ten skvěle chytá. Teď Třinec málem potrestal karlovarské hráče za trošičku pomalejší střídání, protože je třeba říct, že Kurovský se dostal do opravdu hodně, hodně zajímavé pozice, kdy tam dostal pas od Hudáčka, i si šikovně zpracoval a myslím si, že zvolil zakončení, jaké zvolit chtěl už, když ho poprvé napadlo, protože nechal trošičku odjet brankáře Frodla, chtěl ten kotouč zasunout za jeho pravý beton. A teď budeme informovat i posluchače radiožurnálu, kteří se k nám připojí ve zpravodajském vstupu. 26. minuta zápasu, Třinec tady v Karlových Varech vede 1-0, když se ve třetí minutě prosadil hlavně kuriózně Galvas, jehož nahození si do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Taky třinecký obránce musil trefit ještě v první části tyčku, před chvilkou svůj samostatný únik zahodil další třinecký hráč Kurovský. 26. minuta, Třinec vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, radiožurnál.
5: A já z pražského studia přidám krátce jenom potvrzení postupu Slovanu Liberec, vítězství ve třetím kole fotbalového poháru na hřišti druholigové Vlašimi. 2-0, oba góly padly už první půli, trefili se Petr Hodouš a do vlastní sítě také David Hájek. No a pojďme zpátky na hokej. První zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem komentuje František Typovský.
6: 26. minuta zápasu, stále platí stav 1-0 pro Třinec, který ale ve druhé části zatím předběhl karlovarské v četnosti střelby, protože po první třetině to bylo 11-10 pro Karlovy Vary, teď už je to 13-18, takže Třinec asi dostal od Borise Žabky svého trenéra pokyn, aby častěji pálil, samozřejmě přispěla k tomu i ta přesilovka, kterou oceláři měli. Pirochta teď posouvá kotouč na Růžičku. Růžička tam ten puk nakonec nevybojoval a teď rozhodčí zapískali a navíc to bude i komerční přestávka. Zdá se, že to byla přihrávka rukou.
5: A tak my se zase vrátíme na chvíli do našeho pražského studia. Britský cyklista Tom Pidcock by se mohl stát prvním mužem, který získá v jedné sezóně titul mistra světa na horských kolech i na silnici. 27-letý jezdec, který v srpnu triumfoval ve Val di Sole v cross country, totiž nechybí v nominaci na silniční šampionát v Montrealu. No a při absenci zraněného jiného Tadeje Pogačara, bude i v Kanadě patřit do okruhu favoritů. V britském týmu navíc bude mít skvělou podporu, bude tam mít totiž kruce Adama Yatese, klíčového Pogačarova pomocníka ze stáje UAE Emirates, a dále ještě Oscara Onlyho a Freda Wrighta. Na mistrovství světa čeká na závodníky dlouhý, opravdu dlouhý závod, 273 kilometrů, a Pidcock věří, že mu trať bude sedět. Tituly z obou kategorií současně dosud držela jenom francouzka Pauline Ferrandová-Prevotová, ovšem ta nezvítězila v jednom kalendářním roce. Silniční závod vyhrála na mistrovství světa 2014 a v roce 2015 na něj pak navázala triumfem na horských kolech. 19 hodin 6 minut, vracíme se zpátky na hokej do Karlových Varů, kde začíná nový ročník Tip Sport Extraligy utkáním domácí energie s Třincem. Druhá třetina probíhá, je u toho František Typovský.
6: 27. minuta zápasu, je to stále 1-0 pro hosty z Třince. Tento stav platí už od času 2:37, kdy se trefil Galvas po teči domácího bránce Eronena, který si ten kotouč srazil do vlastní sítě před stínujícím Kovařčíkem. Teď Jones, jeho střela zablokovaná, a tak se Třinec zase může osvobodit. Voženílek ale neví, kde má kotouč, musel se zorientovat na malém prostoru, nakonec ale odevzdal puk jenom karlovarským útočníkům, jenomže ti mu teď kotouč zase zpátky s prosíkem vrátili v uvozovkách, protože to nahození trefilo jedno z ocelářů do bruslí a puk se následně odrazil příhodněji právě pro hosty ze Slezska. Teď je tady Galvas, Daňo, jeho přidávka na Kovařčíka, ten pálí backendem. Daňo teď s kotoučem a vypadalo to na chviličku, že bude faulovaný, ale slovenský útočník musí rychle na nohy, protože rozhodčí zůstávají v klidu, a tak se tedy Třinec nedostane k výhodě další početní převahy, ale stále i ve 28. minutě tady vede v prvním kole Tip Sport Extraligy 1-0. Kuběsa si píchnul kotouč podél levého mantinelu a najel si do útočného pásma, odkud i vypálil, jenomže trefil betony brankáře Dominika Frodla, respektive levý beton brankáře Dominika Frodla, od kterého se kotouč odrazil až k mantinelu na pravou stranu. Oceláři sebrali ten vyhozený kotouč ve středním pásmu a můžou dál zaútočit. Kuběsa tam měl být adresátem Romanova pasu od levého mantinelu, ale nedosáhl svou hokejkou na ten kotouč. Třinec je dál v útočném pásmu. Kuběsa teď strážený kočím. Roman mu tam ještě vypomáhá. Stále Miloš Roman a jakási šavlovačka, a rozhodčí zvedli svou pravou ruku směrem k nebi, a nebo k nebi, ke střeše haly, abych byl přesnější, a vypadá to, že budou vylučovat, budou trestat, a tím potrestaným hráčem bude obránce Mateo Kočí, který dostane dvouminutový trest. Menší trest zadržení, sami jste to možná pod mým hlasem slyšeli, tak jako to hlavní arbitři oznamují fanouškům. Už jsme se o tom bavili před utkáním, řekl bych, že Matony Arena je zaplněná tak ze 3/4, možná 2/3, 3/4, tak nějak bych to viděl letním pohledem. Samozřejmě na oficiální počet fanoušků si budeme muset počkat ještě až do třetí části tohoto zápasu. 29. minuta, 1-0 pro Třinec, to je stav utkání, a oceláři teď mají početní výhodu. Hudáček zaváží kotouč, chtěl přihrát Daňovi, ale puk ho trošičku pozlobil, postavil se mu na hranu po přijetí útočného pásma. Černoch teď krásně oslovil Beránka ve velké šanci, ale velmi dobrý zákrok brankáře Mazance. Teď Třinec zaspal při návratu do defenzivy a dvojce Černoch-Beránek mohla ohrozit. A taky, že ohrozila branku Marka Mazance. To stejné platilo i teď, kdy se tam Beránek natahoval po tom pasu z poza branky, ale znovu velmi jistý brankář Marek Mazanec, který si připsal velmi dobrý už svůj v pořadí 16. zákrok v tomto utkání a i díky němu Třinec stále vede 1-0 a teď tedy to byla zajímavá možnost pro Karlovy Vary, jak paradoxně v oslabení udeřit a srovnat stav tohoto zápasu, vlastně stav zápasu, který je reprízou semifinále z minulého ročníku. Teď Růžička získává kotouč ve středním pásmu, ale zezadu ho tam napadal Bambula, který následně Růžičku odzbrojil, jako by snad Růžička ani nevěděl, že má Bambulu za sebou. Nedostal možná nějaké hlášení od svých spoluhráčů, byl trošičku překvapený, když Bambula se najednou za jeho zády vložil do celé situace. Nestrašil. Nahazuje puk podél pravého mantinelu z pohledu Třince, ale teď je znovu šikovně karlovarská defenziva a těžit z toho může Kofr, který si narovnal ten puk na forehand a teď vypálil, ale znovu trefil brankáře Marka Mazance. Nicméně potlesk od fanoušků i na hlavní tribuně, vlastně po celém stadionu za to, jak Karlovy Vary zvládly to oslabení, protože to je třeba říct, že domácí odehráli opravdu velmi zdatně, velmi šikovně, vytvořili si minimálně jednu 100% šanci a dvě možnosti, které by v případě lepšího zakončení mohly dopadnout také pukem v síti. A stále ale platí i v 11. minutě druhé třetiny, celkově ve 31. minutě, že je to 1-0 pro hosty Střince v prvním kole nového ročníku Tip Sport Extraligy. Připomínám, že na radiožurnálu Sport budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu. Teď ale chviličku budeme muset počkat, protože branka Marka Mazance je vychýlená a na led musí uklidováčet. A stále tedy 1-0 pro Třinec.
5: A my zase na chvilku tedy zamíříme do našeho pražského studia a řekneme si zase novinku z dění v NHL, kdy je ještě čas před sezónou samozřejmě třeba na nové smlouvy. No a jednu má i útočník Drake Batherson, který prodloužil o dalších 8 let svoji spolupráci s Ottawou. Nová smlouva, která začne platit od sezóny 2026-2027, mu vynese celkem 86 milionů dolarů, což je něco víc než 1 800 000 000 korun. Senators o dohodě informovali prostřednictvím klubového webu. Batherson si finančně velmi výrazně polepší, protože podle současného šestiletého kontraktu dostává v průměru těsně pod 5 milionů dolarů za sezónu a nově to bude 10¾ milionů. 28letý vicemistr světa z roku 2022 s Kanadou má za sebou bodově nejlepší sezonu kariéry v NHL, když v základní části odehrál 79 zápasů, ve kterých nazbíral 71 bodů. Nové osobní maximum si vytvořil i 33 vstřelenými góly, ke kterým tedy přidal 38 nahrávek. No a hned se to tedy projevilo na té nové smlouvě. 19 hodin a téměř 14 minut. Vracíme se na extraligový hokej. První zápas nové sezony mezi Karlovými Vary a Třincem komentuje František Typovský.
6: 32. minuta zápasu, tedy 12. minuta druhé třetiny a Třinec tady stále vede 1-0. Zatím ten jediný gól tohoto zápasu přišel už ve třetí minutě první části a byl hodně kuriózní, kdy v podstatě plácnutí do puku, jinak se to vlastně ani nedá říct, od Galvase si do vlastní sítě srazil Eronen a to znamená, že Galvas je tedy oficiálním střelcem prvního gólu, byť si myslím, že možná ani on sám to takto nechtěl, spíše hledal před brankou postaveného některého ze spoluhráčů a tak tedy padl zatím jediný gól tohoto utkání, říkám to ve 32. minutě tohoto zápasu. Třinec vede zatím na střely na branku 20:17, to je tedy ten stav aktuální, co se počtu střel týče, na skóre je to, ale po zakázaném uvolnění Třineckých stále 1-0. Teď v těch posledních sekundách je ten duel dost rozháraný, spousta přerušení, ať už to jsou offsidy, zakázané uvolnění a teď se zase chviličku hrát nebude, protože ve 32. minutě následuje komerční přestávka, Třinec vede v Karlových Varech 1-0.
5: Střídáme to teď docela rychle, hokej ve Varech a také informace z pražského studia. Teď 19 hodin a 15 minut se můžeme podívat na španělskou fotbalovou ligu, protože tam už začal první z dnešních tří zápasů šestého kola. Vallecano hostí Espanyol Barcelona, hraje se tedy teprve 14. minuta, ale už byl k vidění jeden gól, radovali se domácí fanoušci, Vallecano tedy vede 1-0. Pokud by ten zápas takto skončil, k čemuž je tedy ještě hodně daleko, tak by se opravdu zase ještě zahustil střed tabulky. Znamenalo by to, že by se hned 6 týmů sešlo na 7 bodech, protože Vallecano má zatím 4 a kdyby vyhrálo, tak tedy půjde na těch 7, což je tedy zatím bodový účet i právě Espanyolu Barcelona, který vede tu skupinku 7 bodových týmů díky nejlepšímu skóre z nich. Ale měnit se to může už během dneška klidně, protože se ještě budou hrát další dva zápasy. Ve 20 hodin Alaves přivítá Valencii, no a v 21.30 utkání Elche s Realem Madrid. O jejich průběhu vás budeme informovat ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď se ale zase vracíme k hokeji. Po další komerční přestávce bude pokračovat druhá třetina utkání mezi Karlovými Vary a Třincem na úvod extraligy. František Typovský má slovo.
6: Ještě si pár sekund počkáme na to, až začne zápas znovu, respektive bude pokračovat druhá třetina, 8 minut a 17 sekund chybí do jejího konce po té komerční přestávce. Teď už si čárový rozhodčí Josef Špůr a Jiří Ondráček, konkrétně to byl ten první jmenovaný, rovnají hráče obou celků. A co se bude dít teď? Je tady souboj na brankovišti, kdy Kočí povalil brankáře Marka Mazance a okamžitě se tam kolem obránce Karlových Varů sjeli jako vosy hráči Třince a snaží se pomstít svého brankáře. Kočí se tam pokusil podél brankové čáry od pravého mantinelu vyjet a natlačit se před branku. Následně tam po drobném kontaktu s protihráčem spadl do brankoviště a Mazanec se vlastně překulil a vyvrátil tak branku, to znamená, že tady znovu bude trošičku delší přerušení, znovu se musí volat správce ledové plochy s vrtačkou, tak aby znovu vyvrtal kolíky, tam je následně i umístil a pak na ně posadil branku, upevnili, tak aby se znovu mohlo pokračovat. Jak už jsem zmiňoval před chvilkou, opravdu zápas zatím plný přerušení a myslím si, že minimálně další minutku se tady hrát nebude, protože správce se asi kde si ztratil, není k nalezení a tak hráči na ledě čekají, až se vlastně, až ledová plocha bude uspůsobená se k tomu, aby se znovu hrálo. Bude to určitě minimálně minutu trvat. Třinec stále.
5: A tak já zase mohu přidat další informaci z pražského studia, která úplně asi nepotěší fanoušky brněnského fotbalu, protože město zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami a bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová zbrojovka Brno. V místě starého stadionu totiž chce postavit nový, no a pro usnesení teď hlasovalo 46 zastupitelů, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti. Generální manažer klubu Jan Minář novinářům po hlasování řekl, že rozhodnutí nevede tedy k postavení stadionu, tudíž nemůže být spokojený. Každopádně do nového koncesního řízení, které bude tedy vypsáno, se zbrojovka určitě přihlásí. O novém stadionu za Lužánkami se mluví už přes 20 let, stále se to nějak nedaří zprocesovat. Brno opravdu ten nový stadion by potřebovalo. Teď se zbrojovka i Artis dělí o stadion, který v Králově Poli úplně nevyhovuje těm moderním požadavkům na kvalitní zázemí pro profesionální fotbal. 19 hodin 19 minut, snad bude už zase konečně plynule pokračovat utkání Karlových Varů s Třincem na úvod nového ročníku hokejové Tipsport Extraligy. Znovu se vracíme za Františkem Typovským.
6: 33. minuta zápasu už se znovu hraje, také doufám, že už to bude plynulejší než před chvilkou. Kurovský nabírá rychlost ve středním pásmu, výjíždí už před Frodla, dělá mu kličku, ale Frodl nenechal mezírku mezi svými betony. Druhá možnost pro Daniela Kurovského na to, jak skórovat v tomto utkání a víceméně podobná. Znovu Kurovský nabral rychlost a projel karlovarskou obranou a dostal se až do pozice tváří v tvář brankáři Frodlovi. Tentokrát nasadil vlastně forehandovou kličku a snažil se pak puk rychle vrátit mezi betony přesunujícího se brankáře Dominika Frodla, ale ten, jak už jsem zmiňoval, nenechal prostor a puk tak mezi třemi tyčemi neskončil. Třinec vede dál v úzovkách pouze 1-0. Tento stav platí už od třetí minuty tohoto zápasu. Jsem to zmiňoval, před chviličkou se tady nehrálo po té, co se tam po střetu Kočího s brankářem Mazancem vychýlila branka správce nebo údržbář ledové plochy s vrtačkou v ruce. Nejdřív chviličku nebyl k nalezení, trochu kuriozní moment, pak se ale objevil, přesprintoval celou ledovou plochu a rychle spravil branku a mohlo se tedy hrát. To znamená, že to zdržení zase tak výrazné nebylo. Teď už je tady 14. minuta, celkově 34. tedy v zápase 14. minuta druhé části. Utajená střela od Kovařčíka, ještě pokus o nahození od Marinčina. Nebyl to Kovařčík, který pálil, nýbrž Daňo, který střílel, ale následně ta Marinčinová rána od modré čáry už sedí a sedí taky to, že brankář Dominik Frodl schoval ten kotouč ve své lapačce. To znamená, že je to stále utkání, které je gólově skoupější. Třinec vede 1-0 tady na západě Čech. Oceláři cestovali už den před utkáním, takže by měli být odpočatí. Týmový autobus tady byl zaparkovaný už ve velkém předstihu před Matony arénou. Ještě drobné pošťuchování před brankářem Dominikem Frodlem musí rozhodčí řešit ve 14. minutě druhé části. Teď už buly po pravé ruce karlovarského brankáře dopadá lépe pro domácí v jejich tmavě zelených dresech, jenomže vyhození přes všechny čáry od Winberga teď vrátí zase hru před Dominika Frodla. 6 minut a 28 sekund chybí do konce druhé části, tak to přání o to, aby byl zápas přeci jenom trošičku plynulejší, tak to zatím vyslyšeno úplně nebylo. Pravdu, ať už to jsou offsidy, zakázaná uvolnění, častá přerušení. Teď tam Růžička ještě s jedním z třineckých útočníků dolovali kotouč spod ležícího karlovarského hráče, konkrétně útočníka Jonese, který tam upadl na ledovou plochu a puk zůstal někde pod jeho pozadím, takže to bylo trochu taky kuriózní, kdy tam oba třineční útočníci se snažili se hokejkou dostat právě pod tělo karlovarského útočníka vyšťourat. Tam ten kotouč, to se jim nakonec povedlo jenom z části, protože karlovarští se rychle dostali zpátky k puku, jenomže přišlo další porušení pravidel a domácí tentokrát se provinili offsidem. Po vazování ve středním pásmu teď může Tomek zaútočit, už je za brankou. Tomek přihrál na modrou čáru, odkud přišla střela, ale brankář Mazanec si připisuje další dobrý zákrok, tentokrát svým levým betonem. Byl to Myšák, který pálil právě od modré čáry přízemní křížnou střelou, ale jak už jsem zmiňoval, dobrý zákrok třineckého gólmana Marka Mazance. Na zádech má sice číslo 2, v tomto utkání je ale jednoznačně jedničkou ocelářů. Teď je tady Flynn na modré ofenzivní čáře, udržel puk, nabil Kuběsovi. Kuběsa ale v hodně krkolomné pozici, chtěl vyslat tvrdou střelu. Na chviličku tam na Flynna domácí defenziva zapomněla, teď se rozjíždí Pirochta podél pravého mantinelu. přidává právě na Flina. Závar před brankou po námazu od karlovarské obrany. Mišák to byl, jestli správně vidím, kterému puk sjel z ideální pozice a znovu tam vyplul před brankou úplně osamocený Kurovský, který tedy ani do třetice nepřekonal brankáře Dominika Frodla samozřejmě, ale tohle byla velká hrubka teď v domácí defenzivě, protože určitě to chtěl Mišák zařídit o trošičku lépe. 35. minuta, Energie tedy přečkala další velkou možnost Třince, stále ale prohrává 0-1, teď následuje další komerční přestávka.
5: To je novinka samozřejmě od nové sezóny, jak určitě už víte i z našeho vysílání, kdy jsme o tom několikrát mluvili i třeba s našimi experty hokejovými, jsou nově 3 komerční přestávky během jedné každé třetiny. Dnes pro vás nevysíláme a nebudeme vysílat pouze přímý přenos z utkání Karlovy Vary Třinec, ale také dojde na volejbal v 21 hodin a 5 minut. Nastoupí čeští volejbalisté ke svému 4. utkání na mistrovství Evropy. Ve skupině A, která se hraje v italské Modeně, je čeká největší favorit, domácí tým Italové, aktuální mistři světa, kteří vyhráli šampionát v loni na Filipínách, kde byli Češi čtvrtí. No a stejně jako Italové zatím jenom vítězí na šampionátu. Češi mají tedy o bod méně, protože jeden zápas prohráli v uvozovkách jenom 3-2 za 2 bodíky, a to se Švédskem. Řeky porazili 3-1 a Slováky včera jasně 3-0, čímž už si zajistili postup do osmifinále. Věřme, že potrápí Italy, ale vítězství nad nimi, to by byl velký svátek pro český volejbal, protože v soutěžním utkání naposledy česká, potažmo československá reprezentace dokázala porazit Italy v roce 1986 na mistrovství světa. 19 hodin 26 minut, vracíme se zase na hokej. Karlovy Vary Třinec, druhá třetina úvodního utkání nového ročníku Tipsport Extraligy a František Typovský.
6: Posledních 5 minut druhé části, teď nepřesná přihrávka od Hudáčka, která ale nebude znamenat zakázané uvolnění, a tak musí Brickley dávat pozor, vypomáhá mu tam Černoch. Brickley totiž tou svou zpětnou přihrávkou předtím nerozehrál úplně ideálně, Černoch ale celou situaci vypomohl a Brickley se následně do souboje vrátil a vyřešil ho. Třinec stále vede tady na západě Čech 1-0, to už od třetí minuty, ale zatím oceláři zahazují velké možnosti. Připomínám, že Musil trefil tyč, 3 už dalo by se říct velké šance měl Kurovský, dvakrát ujížděl sám na brankáře Frodla, ale ani jednou se nedokázal trefit tak, aby se mohl radovat z gólu. 4 minuty do druhého klaxonu, do druhé sirény, tady na západě Čech nestrašil, získává kotouč, rozjíždí Daňa na pravé straně, Daňo čeká na podporu, ještě je tam Adámek, Adámkův střílený pas na zadní tyčku byl ale zablokován jedním z karlovarských obránců, který šel na zem a v pádu ve snaze přerušit onu přihrávku od Adámka uspěl a odvrátil tak bezprostřední nebezpečí pro karlovarskou defenzivu. Brickley je teď s pukem za brankou, zatímco jeho spoluhráči i protivníci střídali. Následně Brickley přihrává na Šťastného na pravou stranu, jenomže Šťastného zpětná přihrávka dost možná i škrtla hůl Kocha, protože neskončila v ideálním prostoru z pohledu domácích energetiků, kteří tak museli couvnout, museli vypomoct v rozehrávce taky golman Frodl, který si popojil ze své branky Voženíla, který získává kotouč za Třineckou brankou po nahození, jenomže Voženílkův pas backendem, osvobozující pas backendem byl příliš dlouhý, 3 minuty a 4 sekundy chybí do konce druhé třetiny. Třinec tady v Karlových Varech stále vede 1-0, to je stav, který stanovila v čase 2:37 trefa Jakuba Galvase, které ale výrazně pomohl domácí Eronen, který si jeho, dalo by se říct, přihrávku srazil do vlastní sítě, a tedy Třinec si to své brzké vedení dál hýčká. Teď je tady Galvas, který získává kotouč, ale jenom na chviličku přihrál ho Kochovi, ten ani neodjíždí střídat, protože že tam ten puk vyhodil přes všechny čáry, nepřihrával mu Galvas, ale Chlán, to se musím drobně omluvit. Jeden má na dresu 76, druhý 78. Takže tak Chlán teď na ledě, protože se musel vrátit zpátky na kluziště po té, co oceláři zahráli zakázané uvolnění vožení led. Už je v útočném pásmu, ale s Kuběsou se tam úplně nedomluvil šikovně. Chlán teď s pukem, přihrávka na Romana, která mu ale přeskočila hůl, takže Třinec znovu víceméně jenom ukrajuje sekundy, ale teď není nebezpečný z těch svých předcházejících dvou, tří útoků, ale co je to nejdůležitější, pořád tady v Karlových Varech vede 1-0 a pokud by zápas skončil tímto výsledkem, tak i ten se bude počítat za 3 body a už když se pak bude dělat třeba celková tabulka, nikdo si na to nevzpomene. Teď nebezpečná situace před Frodlovou brankou, kdy ten puk tam trefil asi nějakou z páru mezi mantinely, mezi jednotlivými plexiskly a nebezpečně se odrazilo před Frodlovou branku, kdy Frodl už chtěl ten puk stlumit za svou svatyní, za svým prostorem, třítečí vyjel ze své branky a puk najednou nabral úplně jiný odraz, jinou rotaci a Karlovy Vary teď měli štěstí, že v tom předbrankovém prostoru byl puku nejblíž jeden z obránců domácích Západočechů a dostal ten kotouč do bezpečí. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci druhé části tohoto zápasu. Třinec tady stále vede 1-0 na ledě Karlových Varů. Hodně hubený zápas, co se počtu gólů týče, ale hraje se ve velmi solidním tempu. To je třeba říct, je vidět, že se potkávají týmy, které by chtěly patřit a chtěli by hrát v horních patrech extraligové tabulky. Adámek teď má puk, nabral ho na backend a poslal ho zase přes všechny čáry a zase to bude zakázané uvolnění. Teď se Třinci ta kloudnější rozehrávka úplně nedaří. A budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zpravodajském vstupu. Minuta a 6 sekund chybí do konce druhé třetiny a Třinec stále vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál. To byl informační vstup pro posluchače Radiožurnálu. Teď další přerušení hry, protože tentokrát byli karlovarští v offsideu. Takže čárový rozhodčí si vezmou kotouč do ruky a rozehrají ve chvíli, kdy se těsně, ale přece rozeběhla poslední minuta druhé části. Co se střel týče, tak Třinec zatím podle těch live živých statistik vede 24-18. A co se skóre týče, je to 1-0. A teď střílený pas před branku od pravého mantinelu z pohledu útočícího Třince nestrašil. To byl, který hledal možná i na odraz, na teč některého z lépe postavených spoluhráčů. Poslední půl minutka už ve druhé části musel. Teď přihrává na Daňa, ten může nabrat rychlost. Daňova vracečka na Kovařčíka, ale nebyla přesná, tak útočí Beránek. Beránek nabírá rychlost podél levého mantinelu, už se otáčí s pukem. Ještě je tady závar před Mazancem. Jones tam hledal kotouč, který Mazanec na chvíličku ztratil z dohledu, ale znovu velmi dobře připravený třinecký brankář, který zůstává velmi jistý v tomto utkání, zatím neinkasoval. Každopádně teď je třeba Beránka pochválit za to, jakým způsobem vyřešil tu situaci, kdy byl dobře stíněný, neměl rychlost, ale on dokázal takovým rychlým obratem změnit směr svého pohybu, natlačit se před bránícího třineckého hráče a ještě z toho byla v závěru druhé části možnost pro domácí energii. 6 sekund chybí do druhé sirény, teď přihrávka rukou odpískaná karlovarským hráčům, takže znovu tady máme přerušení a znovu to bude chviličku trvat, než se rozehraje přímo ze středového kruhu. Buly, které teď vyhrává Nestrašil. Trochu se mu tam do cesty připletl také rozhodčí, bylo to už za červenou čárou, takže to nebude zakázané uvolnění. Naopak jste teď slyšeli sirénu, která ukončila druhou část zápasu tady na západě Čech a skóre je stále příznivější pro hostující Třinec. Oceláři vedou 1-0 a to už od třetí minuty po gólu Galvase. Třetí část zápasu, ve které se velmi pravděpodobně rozhodne o skóre tohoto, o celkovém skóre konečném tohoto zápasu, bude pokračovat za 18 minut. Do té doby naslyšenou.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Jeden jediný gól přinesly dvě třetiny úvodního zápasu nového ročníku Tip Sport Extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem. Navíc ještě byl vlastní, i když tedy v zápisu to tak není, protože v hokejových zápisech se vlastní góly nepočítají. Vždy je ten gól připsán poslednímu týmu, který se dotkl, tedy poslednímu hráči z týmu, který skóroval a dotkl se puku. V tomto případě to tedy byl třinecký Galvas. Třinec vede 1-0. No a gólově bohatší než tenhle hokejový duel je fotbalový zápas ve španělské lize na úvod dnešního programu, který čítá celkem 3 zápasy 6. kola. Vede Vallecano v 38. minutě nad Espanyolem Barcelona už 2-0.

0: Ivana K. a Tomáš Vartecký na radiožurnálu Sport v 19 hodin 42 minut. Velký zážitek čeká české volejbalisty. Dnes večer v 21 hodin 5 minut nastoupí na mistrovství Evropy v Itálii k zápasu s domácím týmem. A to v Modeně v ikonické hale Pala Panini, která nabízí místa pro více než 5000 sedících diváků. A experti mluví o chrámu volejbalu s vynikající akustikou.
1: Při zápasech Itálie je atmosféra strhující. Od první výměny až do poslední.
2: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Pala Panini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra.
1: Říká smečař Lukáš Vašina.
2: Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to.
1: Český tým má už zajištěný postup do osmifinále. Kapitán Patrik Indra se v rozjetém turnaji na umístění ve skupině nedívá.
3: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít. Prostě půjdeme za vítězstvím.
1: Italské hvězdy doma před nadšenými diváky rozhodně nic nepodcení. Těžká práce čeká hráče při obraně na síti a to je doména 203 cm vysokého blokaře. Antonína Klimeše.
4: Budeme do toho chtít jít naplno určitě, jakože nic jim nedáme zadarmo.
1: Kdo právě pro něj je mezi úřadujícími mistry světa hvězdou nejzářivější?
4: Pro mě z Italů asi nahrávat Gianelli, který prostě je ten distributor té hry a...
5: No ale to bude pro vás úkol, abyste přečetl jeho distribuci.
4: Právě proto je to pro mě takovej lehkej voříšek to odhadnout.
5: Je v silách českého týmu potrápit italské hvězdy a viděli jste některé zápasy tady ve vyprodané hale Panini?
4: Já si myslím, že určitě to v našich silách. Hrajeme tady dobrý volejbal, jsme zahráli super voliš, jak na servisu, tak pak následnou obranou, která nás prostě zdobí a myslím si, že určitě můžeme potrápit.
1: Jak to bude fanoušci v hale Pala Panini uvidí, radiožurnál Sport odvysílá utkání, které začne 5 minut po 21. hodině v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Tři české fotbalisty ve slovenském klubu Skalica, tedy útočníky Erika Daniela s Romanem Potočným a záložníka Petra Pudhorodského, už netrénuje Roman Hudec. Poté, co v posledních pětiligových zápasech tým získal jediný bod, se vedení rozhodlo se 40letým Slovákem ukončit spolupráci. Osmý celek tabulky o Hudcově odchodu po 10 měsících ve funkci informoval na webu. Skalica v této ligové sezóně odehrála celkem 8 zápasů s bilancí 2 výher, 2 remíz a 4 porážek. Kdo Hudce nahradí, zatím klub neoznámil. No a za pár minut se vrátíme zase na hokej na třetí třetinu utkání mezi Karlovými Vary a Třincem, které otevírá nový ročník Tip Sport Extraligy. Po 40 minutách hosté vedou 1-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: A to dnes ve 21.05 prestižní a atraktivní zápas českých volejbalistů proti mistrům světa Italům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ale teď právě míříme do Karlových Varů na třetí třetinu úvodního zápasu nového ročníku Tip Sport Extraligy. Domácí Energie má co dohánět, prohrává o gól s Třincem. Zápas komentuje František Typovský.
3: Třetí část zápasu už začala, je to stále 1-0 pro hosty z Třince. Toto skóre platí už od třetí minuty celého zápasu, kdy se velmi šťastně trefil Galvas i s přispěním domácího obránce Eronena, který tedy nezažívá úplně povedený debut v nejvyšší soutěži, protože právě jeho teč přispěla tomu, že se skóre měnilo a zatím se měnilo pouze v tomto případě, jinak k tomuto utkání kralují golmani. Druhá část zápasu byla plná přerušení, ten vlastně celý zápas, nebo respektive druhá část jeho zápasu trvala nějakých 40 minut, opravdu vlekla se hodně, hodně dlouho. Teď tady byla střela, kterou skrýval za obránce jeden z karlovarských útočníků, ale trefil pouze lapačku brankáře Mazance, to všechno ve 41. minutě tohoto duelu. Mazanec tam lapil Jiskrovu ránu, který si nabruslil ze své typické pozice od pravého mantinelu na střed. Jak už jsem zmiňoval, chtěl tu svoji střelu skrýt za bránícím hráčem. To se mu tedy z části povedlo, ale brankář Mazanec si připsal svůj jubilejní 20. zákrok v tomto utkání a zatím tedy žádný puk za svá záda nepustila. Třinec díky tomu vede 1-0, teď získává Boženílek kotouč ve vlastním pásmu, ale přihrávka na Kuběsu nebyla příliš důrazná, respektive ona by byla bývala důrazná, kdyby do ní nevložil svou hůl forčekující karlovarský útočník na modré čáře. Třinec se ale přece jenom dostává do útočného pásma, Kuběsa nahazuje podél mantinelu pravé strany Růžička. Teď už je za Frodlovou brankou. Růžička tam dělá obraty, hledá ještě Hudáčka. Hudáček vybízí do kombinace hráče na modré čáře. Odtamtud přichází, pokud se nepletu, Pirochtova střela, ale tu znovu lapí brankář Dominik Frodl. Jak už jsem zmiňoval, zatím je to zápas, který jednoznačně svědčí gólmanům. Celkem tedy 45 střel letělo na jednu nebo na druhou branku a jenom jedna skončila v síti. Teď se to možná změní, ale Hudáček po vyhraném buli, které si šikovně přikopil sám do jízdy, tak minul vzdálenější tyčku. To byla zajímavá možnost pro Třinec, možná asi větší, než to na první pohled vypadalo. Hudáček dál se snaží škodit v útočném pásmu Třince. Stále je to 1-0 pro hosty ze Slezska v prvním kole Tip Sport Extraligy v novém ročníku. Kurovský forčekuje, snaží se tam ubránit mladíka Tomka, který stále tedy v tomto utkání v této sezóně s tím ochranným košíkem, protože pořád ještě je velmi mladý Petr Tomek a nezískal teď kotouč na dlouhou dobu pro karlovarské, tak aby mohli se vydat do nějakého kloudnějšího ofenzivního snažení. Teď Chlán vjel do útočného pásma, velká šance, výborně to teď udělal Chlán, který jakoby tušil, kam si nabruslí Miloš Roman. Chlán zavezl puk podél pravého mantinelu, dostal se až za bránku a pak takovou utajenou zadovkou přihrál puk na střed před branku Dominika Frodla, tam v plné rychlosti vletěl Roman, ale skvělý zákrok předvedl gólman Dominik Frodl. zastavil. Teď to ne, že mohlo být 2-0, ale tohle mělo být 2-0. To byla opravdu 100% tutovka pro Třinec, který tak stále vede v úzovkách jenom 1-0, říkám to ve 43. minutě tohoto utkání, teď už ve 44., protože právě teď začala tato pasáž zápasu. Třinec znovu sbírá kotouč ve středním pásmu. Oceláři vedou 1-0 a určitě, už jsem to zmiňoval několikrát i ve druhé části, jsou blíže tomu, aby skórovali právě oni. Ale samozřejmě tím, jak je hokej rychlý a nevyspytatelný, tak se může stát prakticky cokoliv. Teď Pedochta musel zabrat a být u vyhozeného kotouče před červenou čárou dříve, tak aby to bylo zakázané uvolnění domácích, a to se taky stalo, ale Pedochta musel opravdu hodně zrychlit. Teď v předklonu přijíždí do útočného pásma, aby byl připravený třeba hrát poté, co Voženílek bojuje o kotouč a nakonec ho i získává právě pro Pirochtu. Ten nahodil podle levého mantinelu až za branku. Tam souboj Růžička, Voženílek ale padá a tak se ke kotouči dostává domácí Šťastný. Vyváží ho podle levého mantinelu, přihrává do útočného pásma. Tam ale znovu hosté ve svých bílých dresech jsou jakoby u každého kotouče o zlomek sekundy dřív. Ale, jak už jsem zmiňoval, to jejich vedení 1-0 je pořád opravdu velmi, velmi hubené. Voženílek v útočném pásmu teď tam vydoloval kotouč v souboji se Šťastným, jenomže pak zadovkou nepřesně přihrál, respektive mířil naslepo, chtěl přihrát podél mantinelu, věřil, že třeba za brankou ten kotouč stlumí některý z jeho spoluhráčů, ale to se nestalo a tak karlovarští získali puk, couvli s ním za svoji vlastní branku. Energie stále prohrává s Třincem 0-1. Ve 45. minutě tohoto utkání. Mazanec vyjíždí za svou branku, je to gólman Třince, chtěl rychle rozehrát pomoc svému týmu, své obraně, kterou se tam jali napadat karlovarští. Nakonec i s trochou štěstí se Třinec dostal z vlastního obraného pásma po sérii odrazů a následně mohl rychle zaútočit Kurovský. Dokonce i vypálil, ale ta jeho střela byla opravdu hodně nepřesná, div, že neskončila v ochranné síti. Vyhození Třineckých teď po zmatcích může vyústit i v nějakou šanci domácích energetiků. Teď brankář Mazanec to možná až překombinoval, protože jednoduchou střelu od modré čáry z pravé strany z pohledu útočících karlovarských hráčů chytil. Pak si ale všiml, že jeho spoluhráč Musil je volný a chtěl mu rychle rozehrát, jenomže toho si všimli i karlovarští útočníci a tak rychle Musila obsadili, takže to bylo takové dost zmatečné. Mazanec nevěděl, jestli kotouč pustit, chytit. Několikrát změnil tento názor na řešení té situace a nakonec se z toho málem narodila příležitost pro domácí. Teď je tady ale Hrehorčák, který vjel do útočného pásma na pravé straně z pohledu útočícího Třince, jenomže znovu to nevede v žádné kloudnější situaci. A Frodl mohl zůstat v klidu. Adámek znovu odebral kotouč. Třinec je tím hodně silný v té defenzivní fázi. Sice nějaké příležitosti karlovarským dovolil, ale zdaleka toho nebylo tolik jako na opačné straně. Teď Mazanec utlumil střílené nahození Eronena od červené čáry a dopředu může jet Kurovský. Kurovského střela táhla na vzdálenější tyčku, ale rozezvučila pouze plexisklo za Frodlovou brankou. Ve 47. minutě je to stále tedy 1-0 pro hosty ze Slezska, kteří tedy hned v prvním kole absolvují svůj nejdelší výjezd v celé extralize, vlastně přes celou šíři České republiky, to je z Třince do Karlových Varů. Teď už Musil za brankou dojíždí kotouč, posouvá ho na pravou stranu, ale tam u mantinelu Mamčic dobře zavřel celou situaci a Třinec tak musí couvnout zpátky dozadu série osobních soubojů za Mazancovou brankou. A nakonec kotouč, který si tak jenom jemně, mírně proklouže do středního pásma. Fanoušci pod mým hlasem, to možná sami slyšíte, pískají, protože se jim nelíbil jeden z těch střetů za brankou a teď znovu švihla do vzduchu pravá ruka Marka Mazance, které má tento český brankář svou lapačku, Mazanec chytá takzvaně v opačném gardu, to znamená, že hokejku drží ve své levé ruce, lapačku má tedy v pravé, má právě touto částí své výstroje švihl a ve 48. minutě chytil jiskrovou střelu znovu do své výstroje a odstartoval tím tak komerční přestávku. Třinec tady v Karlových Varech i ve 48. minutě vede 1-0.
2: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s Mubarakem Sulejmanem. 19-letý talentovaný nigerijský ofenzivní záložník se úřadujícím ligovým šampionům upsal až do roku 2031, konkrétně tedy do léta. Pražené to uvedli na klubovém webu. Sulejman přišel do Slavie před rokem a už v jarní části minulé sezony se propracoval do A týmu a ve 13 soutěžních utkáních dal 4 góly a na další 3 přihrál. Jednou se stihl prosadit i na začátku aktuálního ročníku. Momentálně se sice zotavuje ze zranění, ale k dispozici by mohl být už o víkendu proti Plzni. To se samozřejmě také dozvíte z našeho vysílání, jestli bude v sestavě. Jinak my se vracíme po komerční přestávce na pokračování třetí třetiny utkání mezi Karlovými Vary a Třincem na úvod hokejové Tip Sport Extraligy, takže slovo má zase František Typovský.
3: 48. minuta zápasu, čekáme na to, až se bude znovu hrát, teď se teprve zavírají ta vrata, odkud vyjíždí na led třeba i rolba a rozhodčí tak teď mohli dát pokyn. A teď se k nám připojí i posluchači radiožurnálu ve zpravodajském vstupu. 48. minuta zápasu, stále se stav utkání vyvíjí lépe pro Třinec, který tady na západě Čech vede 1-0 od třetí minuty, kdy se prosadil Galva. Stále tedy 1-0 pro hosty ze Slezska. Z Karlových Varů František Typovský, radiožurnál. To byly informace pro posluchače radiožurnálu, teď vyhozený puk, který skončil až vlastně v televizním studiu oficiálního vysílatele, takže pánové moderátoři se tam museli na chvilku uhýbat tomu kotouči, jestli správně vidím, Jakub Korejs a Radek Duda jsou tady na západě Čech a ti museli dávat pozor, protože jinak by dostali nepříjemnou ťavku, to by asi na kamerách bylo vidět. Teď Galvasovo několikrát tečované nahození od modré čáry, které ale stále ve 48. minutě končí ve výstroji Dominika Frodla. A víceméně zažijí hokejisté takové deja vu, protože ta situace, tedy buly po levé ruce Frodla, se bude opakovat. Tentokrát Galvas nenahazoval puk přímo na branku, ale poslal kotouč podél pravého mantinelu směrem do útoku. Ještě šavlování o kotouč, Kurovský ho získává, nabíjí Galvasovi, tento nemá úplně na střelu, vrací Kurovskému, jo, tvrdá střela, do které možná vložil vyrážečku brankář Dominik Frodl, těžko říct, byla to opravdu dělovka. Až tak rychlý puk to bylo, že jsem ani nezaregistroval, jestli to bylo s mírnou tečí nebo ne. Hudáček, znovu Kurovský a znovu to dopadlo stejně jako před chvilkou, tedy že Kurovský trefil pouze plexisklo za Frodlem. Tento hráč je opravdu hodně střelecky aktivní, Daniel Kurovský v tomto zápase je při chuti, ale zatím zahazuje velké šance, respektive zahazoval velké šance ve druhé části. Hudáček, nabídka pro Flina před brankou, který tečoval těsně před Frodlem, ale zase ten puk vyletěl nad 49. minuta. Třinec teď deptá rozehrávku Karlových Varů, nedovoluje domácím energetikům vlastně opustit ani vlastní pásmo. Teď přihrávka křížem na Flynn a Flynn vrací na Jonesa, ale znovu je tady ztráta. Daňo trefuje někam do výstroje brankáře Frodla, zase odražený kotouč ke třineckým hráčům. Znovu Daňo teď je výborné střídání ocelářů a teď už to vypadá, že karlovarští vyjedou ze svého obraného pásma. Ano, to se také děje, šťastný, ale úplně sám a je i, chtěl jsem říct, unavený, ale on nakonec udělal takovou lišáckou kličku, že naznačil, že už toho má opravdu dost, že se snad i s pukem otočí a počká na podporu spoluhráčů nebo třeba i přihraje dozadu a očividně tím ošálil i bránícího Marinčina, který nebyl úplně 100% připravený na tu následného šťastného táhlou kličku, a on pak pálil backendem, trefil lapačku brankáře Marka Mazance, který si tak připisuje svůj 25. zákrok v tomto utkání. Mazanec nepředvedl úplně jistý zákrok, ten puk mu totiž nebezpečně vypadl do předbrankového prostoru, ale nebyl tam nikdo. Tam se projevilo, že ostatní hráči Západočechů už byli hodně vyšťavení a odjeli střídat potom dost po té nepříjemné šichtě, kterou měli před brankářem Dominikem Frodlem. Co se týče střel na branku, tak je to 29-24. Pro hosty Střince hraje se 50. minuta. Je to stále ale utkání, které nabídlo pouze jednu, a to hodně kuriózní trefu. Galvas se prosadil ve třetí minutě po teči domácího beka Eronena, který právě teď má kotouč za vlastní brankou, posouvá na rozjetého spoluhráče, kterým byl Filip Kofr, jenomže Kofr se neprodral. Teď osobní souboj u mantinelu. Oba tábory se trošičku vyčítavě teď dívají na hlavního rozhodčího, který ten střet mezi Voženílkem a právě Kofrem posoudil tak, že nepískal ani na jednu, ani na druhou stranu. Třinci to zase tolik nevadí, už se rozeběhla 51. minuta a oceláři to teď hrají opravdu hodně šikovně. Oni ví, že vedou, a přeci jenom, až se člověk podívá na tabulku, tak 3 body odsud z Matony Arény, pokud je tedy Třinec získá v tomto zápase, tak budou hodně cenné a nikdo už se nebude dívat na to, jestli to bylo po drtivém vítězství pácnu 5-0 nebo 1-0. Teď brankář Mazanec znovu tlumí nahozený kotouč od pravého mantinelu ve své výstroji, a to v chvíli, kdy startuje 52. minuta. A je tady taky další komerční přestávka. Třinec pořád vede v Karlových Varech 1-0.
2: A my se z pražského studia zase můžeme podívat na to, jak se hraje na evropských fotbalových trávnicích. Ve španělské lize už teď probíhají dokonce 2 zápasy. Vallecano stále vede 2-0 nad Espanyolem Barcelona už ve 49. minutě, tedy v úvodu druhého poločasu. A rozehraný už je duel mezi Alavesem a Valencií, zatím po 7 minutách 0-0. Ještě v 21.30 se bude hrát utkání Elche Real Madrid. No a hraje se také v Nizozemsku v Eredivisie. Poslední duel, dohrávka 6. kola, Ajax Amsterdam hostí Tilburg. No a pro Ajax zatím ta sezóna se vyvíjí trošku jako na houpačce. Zatím po úvodním kole a výhře přišla remíza, pak zase výhra, prohra, výhra. Potřeboval by Ajax nějakou delší sérii úspěchů, aby mu neutíkalo čelo tabulky, kde PSV Eindhoven a Alkmaar mají 16 bodů po 6 kolech. Ajax je zatím jenom na 10 a kdy jindy než právě dnes, když hraje s Tilburgem, týmem, který je na předposledním místě a v úvodních 5 zápasech vyduloval pouhé 2 body. Zápas je ale zatím stále ještě na začátku. 11. minuta a jak Amsterdam hraje s Tilburkem, zatím 0-0. O moc více gólů nebylo k vidění zatím v utkání na úvod 34. ročníku hokejové Tipsport Extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem. Dohromady jenom jeden jediný. František Typovský může pokračovat po komerční přestávce v komentování 3. třetiny.
3: Po komerční pauze už se znovu hraje rychle vhozeno. Osobní souboj mezi Beránkem a jedním z třineckých hráčů není posouzený jako nedovolený. Karlovy Vary se po tom zisku kotouče vydali rychle do útoku, ale znovu nedokázali si vypracovat kloudnou příležitost, která by výrazně zaměstnala brankáře Marka Mazance. Ten se udržoval jenom tak v pozoru, aby ho náhodou nezaskočilo nějaké překvapivé zakončení. Teď Bambula má puk, to je karlovarský útočník, a má ho ve vlastním obraném pásmu. Nabírá velkou rychlost středem kluziště, ale přes ten defenzivní val Třinečanů ne a ne projít. Oceláři to hrají opravdu hodně šikovně. Je to takový trochu playoff styl, s trochou nadsázky, jako by někdo minimálně tedy Třinci v uvozovkách zapomněl říct, že playoff se hrálo v dubnu a skončilo, ale playoff hokej, to je termín, který asi nejlépe sedí pro tento zápas, hlavně ve druhé části, to bylo i se spoustou osobních soubojů, se spoustou přerušení, hraje se taky už 2 a čtvrt hodiny ten zápas, dokonce třetí části chybí 7 minut a 51 sekund. Po zakázaném uvolnění Buly po levé ruce brankáře Mazance, znovu je tady vysoký kopeček v podobě vhazování, vyhození z obraného pásma Třince Voženílek, který naskočil na ledovou plochu, nabírá rychlost, ale je dobře forčekovaný, je vidět, že hráči Karlových Varů si na českého reprezentanta dávají opravdu velký pozor. Teď znovu třinecký výpad podél levé strany, Pirochta se tam z pozice obránce vydal do útoku, velká šance, Frodl, kde má kotouč, není to gól. Tak teď už mohlo být v podstatě definitivně hotovo, kdy tam Růžička vyplaval úplně sám mezi kruhy, dostal přihrávku od Pirochty a výborně zasáhl brankář Dominik Frodl. Musím se podívat na kostku nad ledem, jak to přesně bylo. No, ten puk mu tam hopsal po výstroji, ale za brankovou čárou neskočil, ale znovu tedy Třinec zahrozil v tomto utkání stále, ale oceláři vedou v vozovkách jenom 1-0 a změnit to může Šťastný, jenomže vystavil své spoluhráče do offsideu, protože udělal kličku na modré čáře, jeho spoluhráči s tím nepočítali a sami vjeli do útočného pásma. Karlovarští to teď zkouší kolmou průnikovou přihrávkou, už to je tedy snaha o jakési zjednodušení hry, protože ten plynulý přechod skrz kombinaci, tak ten mají třinečtí v bílých dresech opravdu velmi dobře zvládnutý a tím napadáním a zamknutím vlastně červené čáry, tak moc nepouštějí Karlovarské do výrazných šancí. Ale samozřejmě ještě se lecos může změnit. 6 minut a 37 sekund do konce třetí třetiny a je tady offside třineckých hokejistů, kteří vedou tady na západě Čech 1-0. Ve třetí minutě tohoto zápasu dal gól Galvas poté, co jeho přihrávku si do vlastní sítě stečoval obránce Eronen. Teď Jiskra. Vít Jiskra narovnal si to na střelu, dostal se k dodážce, ale ani tak jeho puk neskončil v síti. Ještě závar Karlovarských pokračuje Mamčic, ale jeho nahození neprošlo na branku. Nicméně pokračuje akce Karlovarských hokejistů. Ještě tam dorážel Egle do brankáře Mazance. To se samozřejmě vůbec nelíbí hostujícím hráčům. Nebyl to Egle, byl to Bambula, který tam vjel do brankoviště. Nicméně Mazanec, vypadá to, že přesně věděl, kde ten puk měl a kde mu skončil po nahození od pravého mantinelu z pohledu útočících karlovarských energetiků, ale teď na chvilku zabrnkal určitě brankář Mazanec na nervy, minimálně tedy své střídačce, protože tam ještě přilehával ten kotouč, snažil se udělat vše proto, aby se ten puk neodrázil za jeho záda mezi tři tyče a že moc nechybělo, jak tady ukázal na kostce opakovaný záznam. Vlastně podobná situace, ze které skoroval Třinec, jenom tam ten puk za čáru drobně proskotačil. Tady měl Mazanec více štěstí než Frodl z kraje utkání. Třinec stále vede tady v Karlových Varech 1-0. Platí to i 5 minut a 50 sekund před koncem třetí třetiny. Tedy už ve 45. minutě tohoto utkání. Teď velmi dobře Ondřej Kovařčík vyzrál na projíždějícího Šťastného, připravil ho kotouč a tak karlovarští zase couvají Brickley. Teď vyváží kotouč, stále Brickley, jeho dlouhá přihrávka, která nekončí u nikoho v tmavých dresech, a tak Karlovy Vary musí trošičku couvnout, ale Eronen ještě získává puk, ale jenom na chviličku, protože pak u něj byl dobře připravený, zaparkovaný Kurovský, který ho nepustil do dalšího ofenzivního snažení. Teď navíc Brickleyho spoluhráči vyhodili, kotouč snažili se ho rychle dojet, jenomže ho vyhodili ještě před červenou čárou a byli u toho puku příliš pozdě. Takže 5 minut a 5 sekund do konce třetí části a Třinec tady v Karlových Varech stále vede 1-0. Musil teď pálí, Musilova střela, ale snadná kořist pro brankáře Dominika Frodla, který si znovu připisuje dobrý zákrok, a je tady další komerční přestávka, vlastně přesně 5 minut před koncem třetí třetiny. Třinec vede v Karlových Varech stále 1-0.
2: První kolo nejvyšší hokejové soutěže se dohraje zítra, kdy se představí zbylých 12 týmů Tipsport Extraligy. 4 zápasy začnou v 17:30. České Budějovice budou hostit Mladou Boleslav, Litvínov brněnskou Kometu, Plzeň Liberec a Vítkovice Kladno. A v 18:00 vstoupí do nového ročníku také mistrovské Pardubice a hned prestižním východočeským derby proti Hradci Králové. No a v 18:00 začne i zápas mezi Olomoucí a Spartou. My vám samozřejmě budeme nabízet pořad s mikrofonem za hokejem a tak, jak jste zvyklí už z minulých sezón nebo z minulé sezóny. Všechny zápasy můžete poslouchat jednotlivě, najdete streamy na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Platí to samozřejmě i pro ten dnešní zápas mezi Karlovými Vary a Třincem, kde zatím padl jediný gól. 5 minut mají ještě karlovarští na to, aby s tím zápasem něco udělali, případně Třinec, aby si svůj náskok pojistil. Komu se to povede, to se dozvíte od Františka Typovského.
3: Stále ještě bude chvilku trvat, než se začne hrát. Fanoušci teď tady v Matony aréně dostali pokyn od místního speakera, aby se takzvaně dostali do Varu. To tady sedí vzhledem k tomu, že jsme v Karlových Varech, a vytvořili tady co nejhlasitější kulisu, takový ten americký styl fandění. Doprovodil to, že uklidová četa odjela z ledové plochy a mohlo se hodně rychle začít znovu hrát. Boženílek přišel za brankou v útočném pásmu Ohůl, Kuběsa mu tam musí pomáhat. Boženílek se mezi tím ohnul pro právě svou hokejku a už je znovu připravený škodit Dominiku Frodlovi, zatím v tomto utkání, ve kterém vládnou brankáři. Brickley teď má puk a chtěl ho posunout a to se mu také podařilo, pardon. Teď Bambula v útočném pásmu, nebyl to offside. Bambula vrací takovým nahozením naslepo do útočného pásma a vypadá to, že se bude vylučovat, a to tak, že oba hráči, tedy Voženílek na straně hostů a jeden z karlovarských hráčů, zdá se Bambula, si půjde odpočinout taky na 2 minuty. Asi se tam oba pánové střetli při návratu Bambuly na cestě na střídačku. Přiznám se, že to bylo úplně mimo hru, takže si nejsem úplně jistý, co se tam přesně stalo. Vypadá to, že tam byla nějaká pošťuchovačka mezi oběma. Takže tak to vypadá, že tedy z toho bude trest i pro Bambulu, který ale teď odchází přímo do útrop arény. A teď to oznámí i rozhodčí. A tak nakonec ten trest asi odpiká někdo jiný právě za Jana Bambulu. 2 menší tresty za hrubost. Teď bude potřeba, aby kdosi z karlovarských hráčů vjel na led, přebruslil ho napříč a šel si na 2 minuty vysedět ten trest za Bambulu. Stále ještě otevřená vrátka na trestné lavici. Teď budeme 4 minuty a 19 sekund chybí do konce třetí třetiny a stále platí skóre příznivější pro Třinec. Zápas hodně skoupí na gól, je to 1-0 a tento stav platí už od času 2:37, tedy od třetí minuty první části, kdy se velmi šťastně prosadil Jakub Galvas, který od pravého mantinelu poslal víceméně na zdař Bůh kotouč na branku Dominika Frodla, těsně před Frodlem do kotouče drobně škrtnul obránce Karlových Varů Eronen a srazil si ten puk nešťastně do vlastní sítě, takže to byl jediný gólový moment zápasu. Třinec měl těch 100% brankových příležitostí určitě víc, musel, trefil tyčku. Kurovský dvakrát uháněl na brankáře Frodla sám, velkou příležitost měl také Růžička, takže zatím ale vládnou gólmani, na jedné straně Marek Mazanec, na té druhé Dominik Frodl a Třinec vede v Karlových Varech stále v úzovkách jenom 1-0, do konce třetí části chybí 3,5 minuty. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
2: No a kde se skóre mění, tak to je fotbalový zápas v šestém kole španělské La Ligy mezi Vallecanem a Espanyolem Barcelona. Teď už domácí vedou pouze 2-1 v 62. minutě a spěcháme tedy zpátky na závěr třetí třetiny mezi Karlovými Vary a Třincem v prvním duelu nového ročníku Tip Sport Extraligy. František Typovský je u toho.
3: Daňo teď naslepo přihrával z levé strany před branku, následně pak se snažil tečovat i střelu od modré čáry od Marinčina, ale ani tak jeho střela v sítě neskončila. To samé platí teď, kdy proti Daňovi, který si vybruslil z pravé strany na střed, tak popovíjel brankář Dominik Frodl a chytil jeho střelu tentokrát vyrážečkou. Určitě, kdyby Daňo zamířilo trošičku výše, tak by to mohl být gól na 2-0, ale stále je to tedy jen 1-0 pro Třinec. Zápas, který fanoušky baví velkým množstvím šancí, ale taky skvělými gólmanskými výkony. Teď Flynn v útočném pásmu, 2,25 minuty do konce třetí třetiny. Třinec stále vede 1-0, když se ve třetí minutě velmi šťastně trefil Galvas. Flynn získává kotouč, chtěl nabít Kurovskému, ale ten puk se k vytáhlému útočníkovi Třince nedostal. Běží poslední 2 minuty třetí třetiny. Hudáček má puk na modré čáře, rozmyslel si nahození, teď využil toho, že se špatně překřížili hráči Karlových Varů a velká šance, dlouhý blafák, ale skvěle Dominik Frodl a Hudáček teď obrátil pohled směrem ke stropu haly. Tohle byla velká možnost pro třineckého útočníka Libora Hudáčka, který teď ale nevyzrál na brankáře Dominika Frodla, který si připsal další vynikající zákrok v pořadí, už svůj 34. v tomto utkání. Ale zatím bohužel pro Karlovy Vary Dominik Frodl je tím golmanem, který jednou inkasoval a tak jeho tým prohrává. Minárik teď se pere o kotouč, je tady Egle. Egleho přihrávka, velká šance před Mazancem, ale i ten se činí v tomto zápase. Mazanec na dvakrát likviduje velkou příležitost, kterou si teď karlovarští vytvořili po svižném přesunu skrz střední pásmo. Tohle byla velká možnost na to, jak vyrovnat, ale Mazanec zvládl zareagovat na přesun i na drobnou teč a tak si trenér Pavel Patera vzal oddechový čas, dokonce třetí třetiny chybí necelé 2 minuty a teď tedy porada před střídačkou Karlových Varů.
2: A my se zase na chvilku tedy přesuneme a vrátíme do našeho pražského studia. Britský tenista Jack Draper se kvůli neustupujícím zdravotním problémům rozhodl stejně jako v loni předčasně ukončit sezónu. Někdejší čtvrtý hráč světového žebříčku odehrál od loňského Wimbledonu vinou zranění ruky a kolena jen 9 turnajů. Odhlásit se musel i z nedávného US Open. Svoje rozhodnutí Draper oznámil na sociálních sítích a ujistil, že se příští rok na okruh vrátí a že tedy nic nevzdává. Naposledy startoval v srpnu na turnajích v Montrealu a Cincinnati, na obou vypadl hned v prvním kole, no a tím pádem také se propadl ve světovém žebříčku mimo první stovku. 20 hodin 25 minut, vracíme se na závěr, který slibuje ještě drama mezi Karlovými Vary a Třincem. Závěr třetí třetiny úvodního zápasu nového ročníku Tipsport Extraligy komentuje František Typovský.
3: Minuta 37 sekund chybí do konce třetí části tohoto utkání. Po oddechovém času už to karlovarští zkouší v šesti v poli, jenomže prohrávají boli v útočném pásmu a Třinec může jít dopředu. Černoch má teď velké problémy s Kovařčíkem, ale zvládl ustát celou situaci, udržel kotouč pro šťastného Egle. Nabírá rychlost ve středním pásmu, nahazuje. Minuta a čtvrt chybí do konce třetí části. Třinec stále tady na západě Čech vede 1-0 v prvním kole Tipsport Extraligy. Teď se hráči snaží vytvořit skrumáž za brankou Marka Mazance, kde bojují o kotouč. Hned dvě dvojce tam jsou, ale Daňo získává puk a raději ho jenom vypinkne přes všechny čáry a ten kotouč nakonec po hraně doskotačí až přes čáry všechny a bude to zakázané uvolnění. Teď trošičku náročná pozice taky pro rozhodčí tohoto zápasu, kteří si přesně musí vytipovat ty hráče, kteří rychle se pokusili opustit ledovou plochu a skrýt se tak dozoru právě sudích, ale nakonec si toho hlavní arbitři tohoto zápasu všimli, rychle vrátili třeba právě Marka Daňa zpátky do hry. Mazanec chytá nahození ze středního pásma, vyhazuje pro svého spoluhráče Kocha, jenomže Koch ten puk neudržel, ale to samé platí o hráčích Karlových Varů a Kovařčík dovezl teď kotouč do prázdné branky, je to gól na 2-0 po nepřesné zpětné přihrávce, se Třinec dostal do akce 2-1 a to navíc brankář nebyl mezi třemi tyčemi. Kurovský využil toho, že má velký rozsah, opravdu hodně dlouhou hůl a usměrnil svým pasem puk přesně do jízdy Ondřej Kovařčíkovi, ten si ho zpracoval mezi kruhy v útočném pásmu a víceméně ho jenom tak doprovodil, pohladil ho na cestě do sítě a Třinec dává gól na 2-0 a řekl bych, že tady na západě Čech je hotovo, fanoušci už na to reagují tak, že se hromadně sebrali a odešli. Asistence, tedy bod pro Daniela Kurovského, jakási odměna za to, jakým způsobem se činil, jak byl aktivní v tomto utkání, nedokázal skórovat, ale zapsal se alespoň takto do statistik tohoto utkání. I Kovařčík se vlastně nachomítl k oběma těm gólům, jeden sám dal a pak právě on byl tím hráčem, který v souboji s Eronenem clonil a napadal tak a způsobil vlastně tak ten první vstřelený gól třineckých ocelářů. 2-0 je to tedy teď pro Třinec, 6 sekund chybí do konce tohoto zápasu. Dominik Frodl se vrací zpátky mezi tři tyče po té, co se karlovarští nacházeli v offsideu. Bude následovat buly ve středním pásmu a pokud to třinečtí zvládnou, jakože to zvládli, tak už se zápas jenom dohraje poslední sekundy. A duel prvního kola Tipsport Extraligy právě teď končí. Skvělý výsledek pro třinecké oceláře, kteří tady v Karlových Varech vyhrávají 2-0. Vynikající výkon předvedl jejich gólman Marek Mazanec, který si připsal 33 zákroku. Takže ještě jednou Karlovy Vary, Třinec 0-2. Hezký večer z Karlových Varů.
2: Hezký večer do Karlových Varů, i když tedy pro hokejové fanoušky místní energie to zas tak hezký večer nebude, protože v úvodním utkání nejvyšší soutěže, tedy Tipsport Extraligy, v nové sezóně karlovarští prohráli s Třincem 0-2. Nás ještě čeká dnes další přímý přenos, a to od 21 hodin a 5 minut. Čeští volejbalisté nastoupí v Itálii na mistrovství Evropy proti domácímu týmu a vy u toho tedy nebudete chybět. Teď vás ale čekají na Radiožurnálu Sport zprávy.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
5: Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. A to je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Nejvíc kyberútoků bylo letos zatím v lednu, a to 32. Pražská burza dál oslabuje. Index PX dnes klesl o 0,32% na 2752,28 bodu. Uzavřel tak na nejnižší hodnotě od začátku srpna. Ztrácela většina hlavních titulů, rostly jen akcie energetické společnosti ČES a zbrojovky Colt. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Česká měna dnes stagnovala vůči euru i dolaru. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky, informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet, ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. A Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle radnice jsou Černý most a most v Husově ulici v havarijním stavu. Odhadované náklady na jejich opravy se pohybují v maximální variantě až kolem 150 milionů korun. Sport. První zápas nového ročníku Tipsport Extraligy ovládli hokejisti Třince. V Karlových Varech vyhráli 2-0. A zhruba za půl hodiny budou hrát čeští volejbalisti na mistrovství Evropy s jistotou postupu do play-off proti domácí Itálii. Radiožurnál Sport odvysílá z Modeny přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D5 před Prahou a taky mezi Kolínem a Kutnou horou. Na nehodu pozor na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta. Zpomaluje se za zatáčkou, s opatrností projedete. Na D5 z Prahy do Plzně stojí za Cerhovicemi na 46. kilometru nepojízdné osobní auto. Je to v mírné zatáčce, místo už je ale označené světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou horou před Libenicemi se zdržíte po srážce několika aut. Projíždí se tam kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí vyšetřují vážnou nehodu o odbočky na Střítež nad Bečvou. Už je to průjezdné jedním pruhem kyvadlově. A u Prahy stále neprojedete po silnici 611 do Poděbrad. Za Mochovem se odpoledne srazil zemědělský stroj s dodávkou a osobním autem. Řidiči místo objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, hlavně na východě až na 7 a k ránu se pak ojediněle přidají mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť. Lokálně taky bouřky, v jeho východní polovině území budou ty srážky i vydatnější. A nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka Pink na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 37 minut. Přeji vám příjemný večer. Fotbalisté Raja Vallecana stále vedou v dohrávce nebo v utkání 6. kola španělské La Ligy nad Espanyolem Barcelona 2-1, a to v 77. minutě. Alavés Valencia, další dnešní zápas ve španělské La Lize, zatím 0-0 v 35. minutě. Ještě v 21:30 začne zápas Elche Real Madrid. No a v nizozemské nejvyšší soutěži, tedy v Eredivisie, zatím Ajax nedokázal dát gól předposlednímu týmu tabulky Tilburku v 38. minutě. Je tak stav zatím stále 0-0. Za chvíli po další písnice vás čekají další zprávy ve sportovním přehledu.

0: Nezačal nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. V našem přímém přenosu jste mohli sledovat první zápas mezi Karlovými Vary a Třincem a právě tím začne také náš poslední dnešní sportovní přehled, který připravil Adam Procházka. Hezký večer.
1: Krásný večer. Třinec vyhrál v Karlových Varech 2-0. Prosadili se Jakub Galvas v úvodu duelu a v poslední minutě Ondřej Kovařčík do prázdné branky. Zbylých 6 zápasů prvního kola Extraligy je na programu zítra.
0: Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší
1: na programu zítra.
0: Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu.

0: Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát jít do toho.
1: Fotbalisté Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili vloni v kvalifikaci konferenční ligy. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
2: Oproti loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
1: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne zítra v 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále domácího poháru. Oba týmy porazili druholigové soupeře. Mladá Boleslav zvítězila 3-0 v Třinci, Liberec vyhrál 2-0 ve Vlašimi. Mezi 16 nejlepších v Molkapu už dříve prošli hráči pražské Sparty a Prostějova.
1: Finále fotbalové ligy mistrů bude za 3 roky na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně, oznámila to Evropská fotbalová unie UEFA. Ta zároveň potvrdila, že v roce 2028 se o titulu rozhodne v mnichovské Allianz aréně a šampion aktuálního ročníku, který teprve je na svém startu, bude slavit na stadionu Atletika Madrid.
3: Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový duel s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu na tvrdém povrchu v Libeňské hale. Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj. Jedničkou bude podle pořadí ve světovém žebříčku Jakub Menšík, což ale snižuje jeho šance nastoupit i do sobotní čtyřhry, po které hned totiž následuje souboj prvních singlistů.
4: Samozřejmě varianta to byla, nebo pořád samozřejmě je, že jo. Záleží strašně na situaci, na zdravotní stránce a jak to prostě bude probíhat ty dny. Dá se to nakombinovat jakkoliv.
1: V pátek se hrají 2 dvouhry, v sobotu 4 hra a zbylé 2 singlové zápasy. V českém týmu jsou Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a 2 debloví specialisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl.
3: Atletické mistrovství světa v roce 2029 poprvé uspořádá africká země. Závodit se bude v hlavním městě Keni, tedy v Nairobi. O 2 roky později se bude světový šampionát konat v Mnichově. Ten nejbližší v příštím roce bude v Pekingu.
1: Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i 3 Čechy. Mezi kandidáty na vítězství v anketě se dostali juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada a 2 dorostaneční evropští šampioni, kladivář Josef Pazdera a Linda Bodková, která se stejně jako Rada specializuje na 400 metrů překážek.
3: A cyklista Tom Pidcock nechybí v nominaci Velké Británie na mistrovství světa v silniční cyklistice. V Montrealu bude při absenci zraněného Slovince Tadeje Pogačara patřit mezi favority. A pokud 27-letý Pidcock zvítězí, stane se historicky prvním mužem, který získá v jedné sezóně titul světového šampiona na horských kolech i na silnici.
1: A to by byl tedy pořádný úspěch. Cyklistikou zakončil sportovní přehled Adam Procházka. Díky.
3: Hezký večer.

0: Po písnice Imagine Dragons míříme do italské Modeny, protože tam brzy začne další zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy proti domácímu týmu a na místě už je Kamil Jáša, který bude od 21 hodin a 5 minut, respektive po zprávách po 21 hodině komentovat přímý přenos, ale už teď může nasávat tu skvělou atmosféru, která bude v hale v Modeně. Tak dobrý večer do Itálie.
1: Dobrý večer, atmosféra opravdu unikátní, skvělá. Fanoušci už jsou dávno na svých místech a vyprodali halu Pala Paniny. Chorvatská rozhodčí poprvé foukne do píšťalky zhruba za 17 minut. Radiožurnál Sporta vysílá přímý přenos. Italové se rozsvičují a každý jejich úder tady rezonuje na tribunách. Fanoušci oslavují prakticky každý dotyk s míčem. Volejbalistů pro Itálii jde už o 30. účast na mistrovství Evropy, což je nejvíc ze všech týmů. Účastnila se už v roce 1948 a poté nepřetržitě od roku 51 až do letošního roku, tedy do roku 2026. Ale hlavně jsou Italové úřadujícími mistry světa. Český tým vypadá docela klidně, odhodlaně, bojovně. Jak už zaznělo ze studia, česká volejbalová reprezentace si s předstihem zajistila postup do osmifinále, tedy do vyřazovací části tohoto turnaje. Vypadá to, že základní sestava se měnit nebude. Díval jsem se pozorně na projev kapitána Patrika Indry při rozcvičce. Také jsem na něm neviděl nic, co by tam nemělo být. Jenom připomenu, že ho bolela záda to tak silně, že dokonce musel podstoupit injekční léčbu, ale teď už tedy vypadá opravdu v pořádku. A nejenom do toho dnešního zápasu, ale do dalšího průběhu turnaje se českému trenérovi Jiřímu Novákovi samozřejmě bude hodně hodit. Tak zápas začne za pár minut. Česká reprezentace v modrých barvách, právě teď Patrik Indra naskočil, rozsvičil se a smečoval. Rána to byla veliká, tak snad mu to vydrží také do zápasu. Zhruba za 15 minut začne utkání na mistrovství Evropy Itálie Česká republika. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty

Fotbalisté Ajaxu se rozehráli a rozstříleli v závěru prvního poločasu v utkání na závěr 6. kola nejvyšší nizozemské soutěže. Vedou už 2-0 nad Tilburgem. Po první půli už je to stav, ale ty góly padaly ve 41. a 45. minutě. No a teď už se pomalu blíží zprávy v 21 hodin. Po nich přímý přenos volejbalového utkání Česko-Itálie na mistrovství Evropy v Modeně.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A povstechněte si taky zprávy s Janou Guldou.
3: Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení střetu zájmů. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Čeští volejbalisti nastupují na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. A počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru střet zájmů. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zuny, bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
4: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
3: V Národním parku Šumava je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance v noci se střelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek pořád vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že dron nesl výbušninu. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a také přenašečem račího moru, který je pro české raky smrtelným nebezpečím. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
3: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
6: Sport. Čeští volejbalisté v těchto chvílích nastupují k utkání evropského šampionátu proti domácí Itálii. Národní tým má postup do play-off jistý. Přímý přenos z haly v Modeně odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tipsport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem. A o trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho se podle dánského listu Tipsbladet zajímá bundesligový Mönchengladbach. Priske se aktuálně z Pražany připravuje v Jerevanu na zítřejší zápas Evropské ligy proti Araratu Arménia.
7: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D11 u Kolína a na D5 před Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. Na nehodu pozor i na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou se zdržíte před Libenicemi. Provozu překážejí následky srážky tří osobních aut. Projíždí se Kyvadlově, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se uklízí po nehodě za Zašovou. U odbočky na Střítež nad Bečvou projedete Kyvadlově jedním pruhem. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je za Mochovem stále neprůjezdná po odpolední nehodě. Můžete to objet přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu začne zatahovat a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: No a hned po zprávách míříme rychle do italské Modeny na zápas dvou neporažených týmů na mistrovství Evropy volejbalistů ve skupině A. Češi proti velkým favoritům, aktuálním mistrům světa Italům. Přímý přenos komentuje Kamil Jáša.
9: Ale začalo to náramně, česká volejbalová reprezentace hned v prvním útoku výborně překonala italskou obranu a český tým, přestože tady v hale ta ukazatel skóre ukazuje opačný stav, tak teď je ale vyrovnáno 1-1, to je nejdůležitější. Matouš Drahoňovský zkazil servis. Dobrý večer z haly z Modeny, haly Pala Panini, která patří mezi nejmodernější, to ne, ale určitě nejikoničtější. Byla postavena už v roce 1985 a myslím, že je to velká událost pro všechny příznivce českého volejbalu, pro všechny hráče, a říkal to i trenér Jiří Novák, že ten dnešní večer je pro něj hodně zvláštní. Česká reprezentace nastupuje proti úřadujícím mistrům světa tady u nich v ikonické hale, kterou sami Italové přezdívají chrám volejbalu. Stav utkání 2-1 pro český tým a Klimeš půjde na servis. Bere si balon, rozbíhá se, pošle plaktící podání na italské soupeře. Italové mají docela starosti s přidávkou. Gianelli musí pro ten balon hodně daleko. Výborně Drahoňovský v poli. Bartuněk nahrává přes celé hřiště na Patrika Indru a tohle ještě není bod. Skvělá italská obrana. Italové znovu budou útočit. To je výborná diagonála. Natočil se tam Mattia Bottolo. Měří 195 cm. No Mattia Bottolo, teď ho tady oslavují všichni Italové. Neměl to vůbec jednoduché. V těch předchozích větách zaznělo jméno Patrik Indra. Patrik Indra, to je kapitán české volejbalové reprezentace. Volejbalista, který měl tady na turnaji, vlastně už těsně před turnajem se mu projevily velké problémy se zády, ale postupně se dává dohromady a dnes, protože je v základní sestavě, tak je zřejmě zdravotně připravený na 100%. Stav zápasu v prvním setu 2-2. Bartuněk musí utíkat pro ten míč, dává ho znovu Indrovi. Indra, dobře. Přestože tam trochu kuriozně Daniele Lavia odrazil ten balon, jako kdyby chtěl hrát fotbal. Italové jsou pochopitelně také výborní fotbalisté, ale tohle to nešlo zpracovat. Od jeho kotníku se míč odrazil někam na tribuny, ty jsou zaplněné, tady kolem mě jsou sami samozřejmě pochopitelně Italové, sem tam česká vlajka, řekl bych, že českých fanoušků dorazilo docela dost. Tohle byla rána Indrova, výborně, ale Italové na přihrávce skvěle. A slyšíte ten ohlas, Mattia Bottolo získává další bod do své statistické pokladnice a dostává nebo vyrovnává stav prvního setu na 3-3 a Bottolo půjde na servis. Teď si česká přihrávačská sestava musí dávat velký pozor. Dokonce ve čtyřech hráčích jsou tam svěřenci trenéra Jiřího Nováka. Vašina, Drahoňovský, Moník a ještě Indra připraveni na zpracování balonu. Vašina, dobře, Bartuněk, znovu Vašinovi a Vašina vyklouká italský blok. Lukáš Vašina, řekl bych tedy, že ten úvod zápasu se českému týmu docela povedl, navíc Vašina teď půjde na servis a ten se nebojí vůbec ničeho. Pokud byste to třeba nevěděli, ale máte-li rádi volejbal, tak určitě jste minimálně zaslechli to, že český tým vybojoval čtvrté místo na mistrovství světa. Italové, ti byli zlatí a teď překonali českou obranu krásným pipem. To je takový ten útok ze středu, ze zadní pozice, kdy na rychlíka u sítě vyskočí jeden hráč, nahrávač pošle balon jeho kolegovi a je z toho tedy další italský bod vyrovnáno 4-4. Zatím se daří ale českému týmu překonat vysokou italskou obranu. Teď tedy český tým bude přihrávat a Bartuněk si poběží pro ten druhý míč. Přihrávka není třeba. Ten balon končí metr v autu a to je v tuto chvíli dobrá zpráva pro český tým. Giovanni Sanguinetti příliš přitlačil na servisu. Tak teď Klajmon má na dresu číslo 51. Jakub Klajmon měří 198 cm. Zkušenosti sbírala v Unterhakingu. Smečarský dosah 360 cm. Možná také lehká přemotivovanost. Bohužel i on posílá balon do autu. Zatím je to bod po bodu vyrovnáno 5-5 v prvním setu. A Italové vlastně budou útočit, protože už se dá za útok považovat hned ten první úder ve výměně. Česká reprezentace znovu si musí poradit na přihrávce. Levá ruka uvedla balon do výměny, Drahoňovský výborně. Matouš Drahoňovský se lepší zápas od zápasu, sám mluvil o tom ve vysílání radiožurnálu Sport, že je ten turnaj tady v Itálii, v Modeně, zatím pro něj osobním maximem, protože nastupuje v základní sestavě a to je samozřejmě úplně jiná věc, než když přihlížíte spoluhráčům z lavičky. Teď Gianelli nahrává středem sítě, výborné zpracování českého týmu, Bartuněk dává znovu Indrovi, Indra rána jako zděla a český tým jde tuto chvíli do vedení a už je to 7-5. Tak, takhle by to šlo, výborná práce v poli a skvělým způsobem Patrik Indra zasmečoval a v tuto chvíli tedy se český tým dostává do dvoubodového vedení 7-5. Bartuněk, jo, nebezpečný servis, Italové mají dost starostí, ale vymysleli to krásně. Proto je Simone Gianelli nejlepší nahrávač na světě. Měl to hodně těžké, ta přihrávka letěla hodně sítě, hodně vysoko, jenomže to je volejbalista, je to nahrávač. Zaprvé měří hodně centimetrů, přesně 199 a za druhé dokáže hodně vysoko vyskočit. Jednou rukou poslal ten balon za hlavu na svého kolegu a to byla rána, která vůbec nešla zpracovat. 7-6, Drahoňovský, Bartuněk, za hlavou znovu Indra a to je krásná smeč. Levá ruka, no teď i moderátor ocenil Indrovu ránu, super spike, tady zaznělo v hale, která je naplněná do posledního místa Pala Panini, ikonická hala, o které se říkává, že má nejlepší akustiku z volejbalových hal. Ona je speciální volejbalová, byla postavena přímo právě pro volejbalisty a v ní teď bude Matouš Drahoňovský dávat servis. Bude smečovaný, vyskočil, rána, Italové zase trochu problémy, Gianelli musel běžet pro ten míč, škoda, že teď Bartuněk nedosáhl levou rukou v obraně, vzadu v poli, na pravé straně u pravé čáry, po míči sáhl po něm, ale přece jenom to byla příliš velká rána, velkou razanci Italové vložili do tohoto útoku a dostávají se na kontakt. 8-7 vede česká reprezentace. No a ten asi nejlepší, největší italská hvězda je teď na servisu, dostává se tedy k tomu, aby český tým znovu zpracoval balon, Moník měl starosti, Bartuněk na Vašinu, Vašina výborně, tam byl proti němu trojblok a to tedy je velká věc, Lukáš Vašina se vůbec nebál, vybral si místečko nad sítí, někde po levé ruce, tam kde byl sestavený trojblok a Patrik Indra teď také ocenil ten smečařský úspěch svého kolegy, výborně zasmečovala Lukáš Vašina, 196 cm vysoký volejbalista, Gianelli znovu musí utíkat pro balon, z hlavního kulu nadražený balon, Bartuněk pro něj ještě skočil, ale marně, to by musel měřit snad 4-5 metrů a to Luboš Bartuněk tedy rozhodně neměří, když už jsme u těch centimetrů, tak Luboš Bartuněk 190 cm nahrávač, ústřední nahrávač české reprezentace, zase si za maličkou chvíli zahraje, protože druhé balony, to je přesně pro něj. 9-8. V prvním setu prakticky je to zápas o první místo ve skupině, potom už budou týmy, ještě mají tedy vlastně před sebou jedno utkání zítra a pak už se budou chystat na osmifinálové souboje v Turíně. Tam už si pochopitelně Italové zajistili s předstihem postup a česká reprezentace také po třech výhrách a teď tedy souboj s Itálií s úřadujícími mistry světa. Teď musí i Italové vyhlásit. No, tohle byla kuriózní situace. Patrik Jindra vůbec nevěděl, že bylo pískáno. Připravoval si tak dlouho balon, pak si ho jenom nadhodil a poslal ho na druhou stranu velice rychle. Sám se tomu teď usmíval, ale je to bod pro český tým. Italové chybují, tohle to byla nevynucená chyba a těch Italové moc nenadělají. Je tady také první oddechový čas italského týmu. Česká reprezentace vede o 3 body 11-8.
10: Na chviličku se zase vrátíme do našeho studia tady v Praze, protože tedy se chvilku hrát nebude v Itálii a můžeme si říct o konci reprezentační kariéry kolumbijského fotbalisty Jamese Rodrigueze. Ten se tedy rozhodl uzavřít svoji reprezentační kariéru po 15 letech, kdy 35-letý záložník hrál v národním týmu. Zúčastnil se 3 mistrovství světa. Někdejší hráč Realu Madrid to oznámil ve videu na sociálních sítích. Během kariéry hrál James Rodriguez také za Bayern Mnichov, Monaco nebo Porto a tento týden zamířil po krátkém angažmá v Major League Soccer zpět do vlasti a dohodl se s Atletikem Nacional. Ale bude se věnovat tedy už jenom klubovým povinnostem s kolumbijskou reprezentací. Od svého debutu v roce 2011 má na svém kontě druhé a třetí místo z mistrovství Jižní Ameriky. Je také rekordmanem reprezentace své země v počtu od hraných zápasů. 131 jich bylo a nastřílel 31 gólů. No a pojďme tedy zpátky na volejbal. Čeští hráči na mistrovství Evropy bojují proti domácím Italům v Modeně u toho Kamiliáša.
9: Patrik Jindra teď měl víc času na svůj servis, ale netrefil úplně přesně. Možná si dobře nenarodil ten balon, jeho levačka zasáhla, míč poslala ho daleko do autu a tak už český tým zase čelil tvrdému projektilu z italské strany. Teď ale bohužel Vašina je zablokovaný. Tuhle tu blokovou výbornou pozici oslavuje Juri Romano, univerzál. On je to vysoký hráč, měří přesně 2 metry. Vašina to zkusil kolem něj, ale tam tedy tvrdě narazil. Italové se dostávají zase blízko k české reprezentaci. No, je to aktuálně 11-10 pro český tým. Teď by to chtělo dobrou přihrávku a udržet si ten náskok. Tvrdý smečovaný servis, Moník výborně na přihrávce, Bartůněk na Indru, Indra skvělé. Tohle byl tečovaný balon, ano. Chorvatská rozhodčí to dobře viděla. Kenisa Jurkovičová ukazuje na českou polovinu kurtu. Patrik Jindra dlouhou diagonálou, takovým tím nejdelším možným úderem. Trefoval možná růžek hřiště, ale co je důležité, že balon se ocel o hlavu italského hráče. Ta peč byla vidět a je to 12-10. Lukáš Vašina na servisu dokáže hodně přitlačit za koncovou čáru. Těšil se na ten dnešní zápas. Výborné smečované podání. Italové obrovské problémy na přihrávce, ale teď to skvěle z italského pohledu vymyslel z půlu Juri Romano, napřáhl se, vypadalo to, že dá tělovou ránu a jenom tak lehce přehodil ten balon přes blok české reprezentace. Balon dopadl tak, jak volejbalisté občas říkají, na náměstí přímo doprostřed. Tam už Milan Moník sice tam skočil, ale nestačilo dosáhnout na ten balon. 12-11, který český tým bude přihrávat, pokud si dobře přihraje, tak také zaútočí. Další tvrdá rána, Dráňovský zpracoval balon, Bartůněk na Indru, ale Bartůněk se dotkl sítě, on to ví sám ze všeho nejlépe. Hodně blízko českého nahrávače byl Atanas Varbanov, to je druhý rozhodčí. Bartůněk se okamžitě přihlásil, věděl sám nejlépe, že se natočil trochu netradičně k síti čelem a pokusil se nahrát za hlavu nebo na pravou stranu, ale při tom manévru se dotkl sítě a to volejbalová pravidla jednoduše nepřipouštějí. Je tady první seta vyrovnáno 12-12. Další tvrdá dělovka a také první eso. Slyšíte ten ohlas? Italové první mezem se dostávají do vedení na 13-12 a autorem TOSA Giovanni Sanguinetti, blokář 202 cm. To je signál pro Jiřího Nováka, pro českého trenéra, aby požádal o oddechový čas a teď se zase pokusí Jiří Novák zastavit ten italský nápor. Itálie na mistrovství Evropy má celkem 15 medailí. Ta bilance je opravdu vynikající. 7 zlatých, 5 stříbraných, 3 bronzové medaile, víc zlatých medailí, vlastně celkově cených kovů, celkem 22. Má na kontě pouze Rusko, ale to včetně té éry Sovětského svazu. Italové prostě volejbal hrát dovedou a vesměs ti hráči, kteří jsou tady na mistrovství Evropy, tak hrají v italské nejvyšší soutěži a to nejlépe vypovídá o tom, že je to země mistrů světa. V Itálii se tedy hraje nejlepší volejbal, ale zatím v prvním setu výkon české reprezentace není vůbec špatný. Připomenu, že Češi ve skupině porazili Řecko, porazili Švédsko, dokonale rozstříleli Slovensko a teď tedy čelí nejsilnějšímu soupeři tady na turnaji. Stav zápasu z českého pohledu aktuálně 12-13. Ten muž, který zaznamenal ESO a byla to opravdu velká rána, navíc ten balon dopadl přesně na čáru. Je to zajímavost, asi jste se tím už v moderním světě setkali, na turnaji už nejsou žádní postranní rozhodčí, praporkoví rozhodčí, moderní technika okamžitě blesku rychle vyhodnotí, kam balon dopadl. No a ke smůle českého týmu ten z italský dopadl přímo na čáru. Teď si ale poradil Klajmon, pokud jsem na žádný nezapomněl, tak to byl první útok středem sítě. Poprvé si Luboš Bartuněk vybral středového hráče. Klajmon vyskočil, ten balon se tak nešikovně odrazil, že ještě atakoval Klajmonu v obličeji, ale co je důležité, že mezi tím už byl na zemi v italském poli a je vyrovnáno 13-13. Tak Klajmon, také tento blokař, se tady na turnaji prezentuje výbornými výkony s mečovaným podáním. Tvrdá rána, Italové ale zpracovali. Gianelli na hlavníku, tohle to je snadný úlovek na jedno blok. Smečuje volejbalista, kterého teď oslavují tribuny, Daniele Lavia. Odrazil se hodně vysoko, ta nahrávka byla rychlá, překvapivá. To je, myslím, jedna z největších předností Simone Gianelliho. Nikdo neví, kam ten balon do poslední chvíle pošle. Čeští blokaři se na to zkoušeli připravovat. Antonín Klimeš si zkoušel nebo přemýšlel o tom, jak dopředu odečíst třeba z tváře nebo z řeči těla italského nahrávače, kam balon půjde, ale to je opravdu ohromně těžká věc. Ne náhodou je to nahrávač mistrů světa a myslím, že i nejlepší nahrávač planety. Zatím prvním se to vyrovnáno. 14-14. Luboš Bartuněk si bere balon, udeřil s ním dvakrát, třikrát, čtyřikrát, ještě jednou o zelený povrch. Teď už je odpískáno, takže se bude muset dát do pohybu. Teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojí právě teď. Teď Italové dostali balon na českou stranu a získávají 15. bod, ale je to hodně vyrovnaný zápas. Český tým výborně začal, dokonce si vytvořil v probíhajícím prvním setu dvoubodový náskok, jenomže Italové přitlačili na síti, potom ještě Giovanni Sanguinetti zaznamenal přímý bod ze servisu, dokonce čisté ESO a tím se Italové zase vrátili do prvního setu. Teď je to tedy 15-14. Česká reprezentace má tuto chvíli starosti s přihrávkou, výborně Drahoňovský z těžké pozice proti italskému trojbloku vyskočil, zavřel možná oči, udeřil do balonu a vytlouká italský, dokonce tedy trojblok, znamená to, že je vyrovnáno 15-15 a právě Matouš Drahoňovský, který tady na turnaji předvádí výborné výkony, tak půjde na servis, je hodně vpravo, úplně v pravém rohu, nadhodil si balon a udeřil do něj, byla to tedy rána Italové, trochu problémy, Gianelli nahrává na hlavní kůl, dobrý blok českého týmu, Bartuněk skvěle v poli a teď Vašina může udeřit do balonu a to se povedlo, vypadá to na teč Italů a ano, česká reprezentace se právě v tuto chvíli zase vrací do vedení. 16-15, Lukáš Vašina možná trefoval konečky prstů, proti němu byl hodně vysoký trojblok italského týmu, ale Lukáš Vašina má hodně odvahy, opřel se do balonu, získal bod 16-15 a na servisu tedy jeho kolega smečař Matouš Drahoňovský. Tentokrát taktická varianta, Indra se zpracoval ten balon, Bartuněk znovu na Vašinu, Vašina do diagonály a získává už 17. základ v prvním setu. Lukáš Vašina výborně, ještě lépe Dráhoňovský za service lineou, který položil základ tomuto bodu a česká reprezentace tedy, přestože už dva body ztrácela, tak teď v polovině prvního setu se tady v Itálii v zápase s úřadujícími mistry světa vrací do vedení a dokonce vede už o dva body. Dráhoňovský bude servírovat, stav utkání v prvním setu 17-15 pro českou reprezentaci a přímý bod ze servisu 18-15 z Moderny Kamiliáša, Radiožurnál. A my se zase vracíme do přímého přenosu Radiožurnálu. Je tady oddechový čas italského týmu, tak jenom rekapitulace. Česká reprezentace aktuálně v prvním setu vede nad tou italskou 18-15.
10: To jsou samozřejmě skvělé zprávy, za chvíli se samozřejmě zase do Modeny vrátíme, můžeme si připomenout a říci už první konečný výsledek ze španělské La Ligy z dnešního programu 6. kola. Vallecano nakonec tedy porazilo Espanyol Barcelona 2-1, závěr mělo ulehčený, protože hrálo proti 10. V 63. minutě Alaves stále hraje nerozhodně 0-0 z Valencií a za nějakých 6 minut začne poslední dnešní utkání Elche Real Madrid. Ajax Amsterdam v nizozemské také v 6. kole vede stále 2-0 nad Willemem Tvej Tilburg. Ten náskok získal Ajax v posledních 5 minutách prvního poločasu a teď ho tedy dál udržuje. A hrály se také dva zápasy ve 3. kole českého poháru, tedy MOL Cupu. Oba skončili podle očekávání. Prvoligové týmy zvládly duely na hřišti druholigových soupeřů. Mladá Boleslav hrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. 21 hodin, téměř 25 minut, vracíme se do Modeny, kde Češi srdnatě vzdorují Italům v prvním setu na mistrovství Evropy. Proti mistrům světa jsou na tom dokonce lépe. Pokračování prvního setu a zápasu vám zprostředkuje Kamil Jáša.
9: Ano, klidně by se to dalo popsat i obráceně. Italové teď vzdorují náporu českého týmu. Češi hrají opravdu skvělým způsobem a navíc tohle to bude daleký out. Další bod, který si připisuje český tým už 19. a blíží se do koncovky. Teď tedy se Pardo Maty vystřílel před malou chviličkou, výborně udeřil do balonu a získal bod, ale za service lineou se mu vůbec nedařilo. To bylo metr, možná dva do autu a to už je to 19-16. Klimeš posílá platící takticky výborně. Český tým chytil balon, Klimeš nahrává bagrem, dává balon Indrovi, Indra do ní udeří, tvrdá rána do prostřed kortu a je tady 20. bod. Tak to byla nádhera, pochvala za obětavost pro Bartuňka, potom klid na nahrávce pro Klimeše, to je blokař, nemá popisu práce nahrávat, ale zvládl to a teď bude servírovat. On je to hodně urostlý mladík, nadhodí si balon, trefí ten míč při podání ve veliké výšce a to dokáže nadělat pořádnou paseku i v italské přihrávačské sestavě, třeba jako právě teď. Navíc Italové posílají balon do autu a 21. bod je na světě. Tak 21-16, možná si to Italové ještě nechají přezkoumat, ale zdálo se mi, že Giovanni Sanguinetti vůbec netrefil ten balon, ten míč letěl do autu, to ano, ale teď ano. Chorvatská rozhodčí ukazuje takový ten klasický obdélník, zřejmě, tedy ne zřejmě, ale určitě bude v akci rozhodčí u videa a teď bude zkoumat, jestli se český hráč dotkl balonu nebo ne a chorvatská rozhodčí Ksenia Jurkovičová už má naprosto jasno, tohle to je out a bod pro český tým zůstává ten stav, o jakém jsem mluvil. 21-16 vede česká reprezentace. Klimeš zůstává na servisu, bere si balon. Nadhodil si ho, platící podání, zase starosti italského týmu, úspěšný dvojblok, ale vytlučený. Byl tam Klajmon, byl tam Indra, byli tam spolu, vyskočili na hlavním půlu z italského pohledu, ale do té smeče vložili Italové takovou razanci, že ten balon se odrazil hodně daleko do autu. 17. bod, samozřejmě ještě česká reprezentace ani zdaleka nemá v prvním setu vyhráno, ale ten náskok je teď velmi slibný. Vašina, pokažená přihrávka, balon, který vůbec český smečař nespracoval, ještě to zkusil zachránit Bartuněk, ale to už nešlo. Tohle to bude do statistik zapsáno jako přímý bod ze servisu. No, nebyl to, kdo ví, jak složitý servis, ale Gianelli moc dobře věděl, co dělá, trefoval českého smečaře, aby mu znepříjemnil útočený Teď Simone Giannelli, velká italská hvězda, nahrávač, který sbírá individuální ceny na všech velkých turnajích, zase trefuje Vašinu, Bartuněk dává zálohu na Indru, veliká pochvala pro Luboše Bartuňka, tohle to byla hozená rukavice Simonu Giannellimu, Bartuněk jednou rukou zálavu, on moc dobře věděl, že před ním je Lukáš Vašina, který má starosti s přirávkou, musel udělat dva kroky dopředu, sklonit se pro ten balon, ten už padal na palubovku, Vašina ho jen tak nadzvihl, Bartuněk jednou rukou zálavu na Patrika Indru a krásný útok, hlavně 22. bod. A právě český kapitán, to je, myslím, velmi dobrá zpráva, je v pořádku, záda drží a jeho servis zase výborný. Italové odpovídají úderem vzhledem sítě. Teď fanoušci oslaví muže, který se jmenuje Giovanni Sanguinetti, 202 cm nad sítí. Jenom připomenu, že síť je ve výšce, horní okraj sítě je ve výšce 243 cm a ti nejlepší smečují metr nad páskou, no jsou to obrovské výšky. Teď ale zase česká přihrávka, stav utkání 22-19, out, daleko, metr, dva, možná tři. Čeští hráči tlačili očima ten balón, aby vypadl z kurtu. To se opravdu stalo, takže 23. bod zadarmo, střídání. Na kurtu se objevuje Marek Šotola, který přichází k síti a druhý nahrávač Roman půjde do zadních pozic. To je takové to klasické volejbalové dvoustřídání, aby trenér Jiří Novák posílil právě obranu u sítě. Vašina, smečované podání, Giannelli běží pro ten balon, dává za hlavu, tohle byla rána. To nešlo ani zablokovat, ani chytit v poli. Rána diagonálou, levačkou. Český hráč, který tam stál vpravou vzadu, se jen tak ohledl, jak ten balon proletěl okolo jeho levého ramena. 20-23 z pohledu Italů, kteří budou servírovat. Možná slyšíte společně se mnou moderátora, který se snaží dostat do varu fanoušky, ale zdají se mi lehce zaskočení nejenom hráči, také fanoušci. Ten výkon českého týmu je zatím opravdu brilantní. Moník zpracoval výborně, Roman dává na hlavní kůl. Tam Vráňovský je zablokovaný, počkal se tam na něj Juri Romano. Juri Romano vyskočil přesně v pravý okamžik a to je chvíle, kdy trenér Jiří Novák chce Itálii zastavit. Český tým vede 23-21 nad Itálií a trenér Novák žádá o oddechový čas.
10: Tak jenom stručně zase z pražského studia Ajax přidal třetí gól v utkání s Tilburgem v 73. minutě. Vede v šestém kole nizozemské nejvyšší soutěže už 3-0 a míří tedy poprvé v sezóně za druhým vítězstvím v řadě. Pro Ajax důležité, aby nestratil kontakt s prvními nebo s těmi nejvyššími příčkami v tabulce. Jinak beze změn Alavés Valencia stále 0-0 už v 70. minutě. A pojďme rychle zase zpátky na volejbal. Koncovka prvního setu nadějně rozehraná pro Čechy proti mistrům světa Italům v Modeně. Kamil Jáša.
9: Stav utkání 23-21 v prvním setu. Marek Šotola odchází na střídačku, do hry se vrací Patrik Rindra a Roman také přepustil místo Bartunkovi. To znamená, že Jiří Novák usoudil, že vrátí do hry zase základní sestavu. Tohleto dvojstřídání tedy bodově moc nevyšlo, ale dva body potřebuje český tým k tomu, aby ukončil první set. Důležitá je samozřejmě přihrávka, bude to zase rána, jako sdělat. Tři hráči jsou až u zadní lajny. Tvrdá rána, Moník výborně, Bartuněk, Kosiver, středem sítě, krásně Klajmon do otočky, otočil se na točený, byl napravo, posílával nalevo a je to 24-21. To znamená, první set bol v tomto utkání si vypracovali volejbalisté České republiky. Tady na turnaji zatím neprohráli a teď útočí na zisk prvního setu proti úřadujícím mistrům světa. Teď informuje také posluchače Radiožurnálu. Stav utkání v prvním setu s nádechem senzace. Česká reprezentace první set bol nevyužila, ale teď bude útočit na druhý. Stav zápasu 0-0 na sety a blíží se do závěru. První set 24-22 vede český tým. Už se Italové nadhazují balon a posílají ho na českou polovinu kurtu. Je to out? Ano, ne, tak eso. Je to eso. Italové snižují 23-24. Dramatická koncovka bude ještě pokračovat. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No ale bylo to tedy o klub. Balon skončil v autu. Tak ještě jedna velká šance. 24-23 vede český tým znovu, velká rána, ale teď už to je opravdu out. Ten balon vypadl, otřel se o pásku a je konec setu. 25-23 vyhrála česká volejbalová reprezentace první set a je to tedy vstup do tohoto utkání. Opravdu s nádechem senzace, český tým vede nad Itálií, tady v Modeně 1-0 na sety.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čeští volejbalisté překvapivě vedou 1-0 nad Italy na mistrovství Evropy. V Modeně, tedy v Itálii, proti mistrům světa se první set opravdu povedl. I ten druhý vám přiblíží v přímém přenosu Kamil Jáša.
1: Tak ještě rychle rekapitulace prvního setu, protože hrát se nezačalo v tom druhém 25-23. Bylo to veliké drama, které český tým zvládl ve vítězné koncovce. Poslední bod si připsala česká reprezentace po zkaženém italském podání. Teď bude servírovat Luboš Bartuněk, nahrávač českobudějovického Jostroje. Je to zkušený hráč, ústřední nahrávač pro Jiřího Nováka. Dokáže si poradit i v hodně složitých situacích. Teď tedy jeho první servis za stavu 0-0 ve druhém setu. Giannelli zůstal na Lobovce a okamžitě vyzývá středem sítě svého středového hráče a to byla zase rána z obrovské výšky. Giovanni Sanguinetti získává první bod pro Itálii. No znáte to, jak je to tým s tím prvním vyhráním. Nevadilo by nám to, kdyby při té 25. na konci druhého setu zase byli dříve čeští hráči, ale bude to ještě asi dlouhý volejbalový večer a těžká šichta. Italové zase zkazili podání, viděl jsem zatím tady všechny jejich zápasy a tolik zkažených servisů, to si tedy nevzpomínám. Mattia Bottolo se omlouvá svým spoluhráčům i divákům, ale je to bod zadarmo pro český tým. Vyrovnáno 1-1. Matouš Drahoňovský si bere balon, zůstal na kortu, není důvod, proč měnit základní sestavu, za to Drahoňovský trefil výborně, Giannelli nahrává, rychlá nahrávka, volejbalisté říkají 4 metr od nahrávače a zase Sanguinetti vyskočil na ten balon, jsou se hraní naprosto dokonale z velkých světových turnajů a také vlastně už ze skupinové fáze mistrovství Evropy a právě tento hráč Giovanni Sanguinetti měří 200 cm a ještě o 2 navíc, tedy 202 a pošle zase tvrdý smečovaný úder. Balon letí rychleji než 100 km za hodinu. Přihrávat celkou pravděpodobností bude libero Milan Moník. Sáhl po tom balonu, ale tohle už asi bude přímý bod ze servisu. Ještě Indra zázračně vykouzlil balon, který předává Moník jenom zadarmo na druhou stranu. Až na podruhé Italové získávají bod Daniele Lavia, ale pochvala pro bojovnost nebo za bojovnost. Český tým skočil tam Moník po tom balonu a ještě Indra se pokusil, přestože je levák, tak pravou rukou vyškrábnout ten míč někde v prostoru, kde sedí lékař českého týmu. To se sice povedlo, ale když vrátíte Italům balon zadarmo, jak se dneska moderně říká free ball na druhou stranu, tak to už Italové potom si vědí velmi dobře. Rady 3-1 vedou v úvodu druhého setu. Bartuněk středem sítě na Klimeš, ale zablokovaný. Giannelli také středem sítě. No, teď to byl úplně viditelný rozdíl, když dva dělají totéž, tak není to vždycky totéž. Klimeš smečoval středem, byl zablokovaný, na druhé straně Ital se opřel do balonu a už je to 4-1. Italové tedy do toho druhého setu vstoupili podstatně koncentrovaněji než do toho prvního. Sanguinetti na servisu, musí si dávat pozor, přidávačská sestava z pravé strany, Drahoňovský uprostřed Moník a vlevo Vašina, ve třech možná ještě Indra se přiřadí k ním, Vašina pro ten balon sáhl, Indra krásně, nádherná kombinace. No, trochu možná to vyplynulo ze situace a možná Bartuněk byl lehce v nouzi, ale získává Indra. Další bod, Patrik Indra zatím nejlepším hráčem české volejbalové reprezentace. Hraje výborně a myslím, že je to opravdu skvělá zpráva pro další vývoj tohoto turnaje. Teď Klimeš na servisu, nadhodil si balon, patící podání zkrácené, Italové museli pro něj dokonce pro ten balon skočit, ale poradili se. Nahrávka někam až daleko, vysoko, kantence, na hlavní půl Lavia smečoval, poslal balon po lajně, zase byl natočený do diagonály, na poslední chviličku, poslední setince se otočil, posílá balon po lajně a teď právě na to reaguje trenér Jiří Novák, něco tam sděloval Patriku Indrovi, zdálo se mi, že teď italský hráč, no, zdálo se mi, že lehce přišla pod servisu, ale nikdo to tady neřeší, je to ESO, přímý bod z podání, 6-2, velký nápor italského týmu. Nedivil bych se, kdyby trenér Novák požádal o oddech. A je to tady. Trenér Jiří Novák žádá o timeout. Stav utkání ve druhém setu 6-2.
0: Asi se to trošku dalo čekat, že Italové přepnou ještě na vyšší rychlost hned od začátku druhého setu. Věřme, že se Češi nechají zatlačit natolik, aby jim ten set rychle úplně utekl do beznadějného stavu. Budeme moudřejší zase v dalších minutách. Než se vrátíme za Kamilem Jášou, tak zase pohled na fotbalové trávníky. Už začal i poslední dnešní zápas v programu španělské nejvyšší soutěže Real Madrid proti Elche. Zatím po 10 minutách 0-0. Real zatím v této sezóně má 4 výhry, 1 porážku. No a také přibyly další góly v utkání mezi Ajaxem Amsterdam a Willemem Tvej Tilburg v nizozemské nejvyšší soutěži v 6. kole v 84. minutě už 4-1. A pojďme zpátky na volejbal, tedy za Kamilem Jášou na utkání na mistrovství Evropy v Modeně. Česko, Itálie a druhý set.
1: Z českého pohledu 1-0 na sety a 2-6 v tom druhém. Po oddechovém čase zase rána trefila Milana Moníka někam do hrudi, od něj se balon odrazil hodně vysoko. Indra v těžké pozici, jenom přendal míč na druhou stranu. Gianelli si vybírá, komu nabídne tenhle ten balon, a už je to 7. bod. 16. ve druhém setu Juri Romano, Univerzál. Poslechněte si, jak fanouci oslavují jeho jméno. Juri Romano, Italové jsou v tranzu nejenom na hřišti, ale také v hledišti, a už zase Juri Romano, Italové jsou v tranzu nejenom na hřišti, ale také v hledišti, a už zase pozbuzují svého

Jdou ve zdraví, snad ano, a další italský bod. Vašina se tam srazil s Dráňovským, on už Vašina v průběhu turnaje měl jeden problém s kotníkem, také se teď drží za pravou nohou, ale pokud se dobře vzpomínám, tak v tom předchozím zápase to byla levá noha, ano, v pořádku, bude. Aktuálně trenér Novák žádá o další oddechový čas, je to 9-2, jasný nápor italského týmu, Italové hodně nespokojení s průběhem prvního setu, kdo ví, co jim vyprávěl při tom přechodu mezi sety Ferdinando De Giorgi, italský trenér, teď si zavolal všechny hráče, ale ta atmosféra je úplně jiná na české straně Jiří Novák a vypadalo to, že hodně hlasitě, aby ne, tady v hale totiž není slyšet vlastního slova, ale Jiří Novák se pustil do svých svěřenců pěkně od plic, těžko říct, co jim vysvětloval, jak si mají počínat. No, je to 9-2, Italové oslavují tady na tribuně, jako kdyby už vyhráli evropský šampionát, opravdu oceňují každý povedený úder, každou povedenou akci a je třeba sportovně také připustit, že dokážou pozbudit, přivítat volejbalové soupeře, tedy v tomto případě volejbalisty České republiky. 9-2 ve druhém setu, 1-0 na sety vede česká reprezentace. Zase to bude levačka, která udeří do balonu i po timeoutu. Tvrdá rána, tentokrát do autu, takže kdyby se do statistik zapisovaly půlbody, tak by si jeden zasloužil Jiří Novák za dobře zvolený timeout. No a na servis půjde také muž, který udeří do balonu levou rukou, to je jediná jistota. Jmenuje se Patrik Indra, zatím hraje opravdu výborně, je to kapitán české reprezentace, ještě zkontroloval světla nad hlavou, nadhodil si balon, tvrdá rána, také jemu pomohla páska Gianelli z pipe. Ideální kombinace, lépe to snad ani se rád nešlo, zase super spike tady, moderátor oznámil, ani nemusel, Mattia Bottolo trefil se do balonu z pipu, krásná kombinace a hlavně utajená, vůbec český blok netušil, kam poletí ten míč, ten letěl přesně na Mattia Bottolu a ten získává už 10. bod ve druhém setu. Martuněk přes celé hřiště na Vašinu, Vašinu zastavil blok, Italové po nadraženém balonu budou pokračovat, další rána, teď vyklučený blok a Juri Romano, ten je opravdu hodně při chuti, teď tedy Italové trčí českou volejbalovou obranu, 11-3, začíná to už na servisu, kdy se hodně zhoršila česká přihrávka, no jestli jsem to dobře počítal, tak Jiří Novák už vyčerpal oba dva oddechové časy, on sám ví nejlépe, protože se hrál na evropské scéně i v reprezentačním dresu spoustu skvělých bitev, tak moc dobře ví, že prohrávat s Italy u nich doma, ikonické, ale v Modeně 3-11, teď tedy 4-11 po zkaženém servisu, že je takřka neřešitelná situace a jak ho znám, tak on je velký strateg, možná už vymýšlí plány do dalšího pokračování tohoto utkání. Teď Vašina, nadhodil si balon, smečovaný servis končí v horní pásce, no vypadá to, že při tom oddechovém čase tam zaznělo něco jako teď půjdeme na plné riziko, nikdo nebude nic šetřit, nemá žádnou cenu v tuto chvíli jenom přehrávat balony na italskou stranu, protože jak pomalu přehrajete balon k Italům, tak se vám blesku rychle vrátí zase zpátky. 12-4 vede italský tým ve druhém setu. Jenom připomenu, pokud jste třeba neslyšeli úvod přímého přenosu radiožurnálu Sport, tak česká reprezentace senzačně vyhrála první set. Ten set skončil stavem 25-23. Český tým si vypracoval náskok, Italové dotahovali, ale srovnat už nedokázali. Do druhého setu nastoupili jako vyměnění úplně jiní a teď tedy vedou 12-5. Klajmon. Klajmonův servis povedený, ale do autu, takže zase bych trochu šetřil s tou pochvalou. Ona to byla rána směrem do diagonály z pravého rohu přímo do levého. Italové ještě uskočili na poslední chviličku, tak aby je třeba kuriozně ten balon netrefil. No a teď si míč vezme velká hvězda, hráč Simone Gianelli. Je jedním ze tří hráčů, kteří získali ocenění pro nejdůležitější osobu týmu, pro nejužitečnějšího hráče, jak se říká MVP na mistrovství Evropy 2021, na mistrovství světa 2022. To tedy samo o sobě vypovídá o tom, že Gianelli je velká evropská světová hvězda. Teď jeho technické podání na Moníka. Moník zpracoval Bartůněk. Indra zase skvělé. Patrik Indra už se dávno zařadil mezi výborné světové evropské univerzály a řekl bych, že to je výhoda. České reprezentace má k dispozici trenér Novák také na tento postu, tedy na postu univerzála dalšího leváka Marka Šotolu. Oba dva jsou, nevím jestli úplně rovnocení, podle Nováka je přece jenom Patrik Indra lehce komplexnějším hráčem, ale jsou to velmi dobří hráči, kteří

dokážou konkurovat velkým týmům. Teď tedy v základní sestavě Patrik Indra, ale Italové jsou teď přichutí, uklidnili se, jedou už 14-6 ve druhém setu. Sahají tedy po vyrovnání tady v hale. Vůbec nikdo nepochybuje o tom, že se Italům povede tento set dotáhnout do vítězného konce a hlavně otočit průběh celého zápasu. Italové zatím tady nestratili zápas, ale česká reprezentace také neprohrála, jenom to drama se Švédy. Moník přihrává Bartůněk středem sítě na Vašinu. Dobrá rána, vynikající obrana italského týmu a ještě připravený útok. A to je další bod. Další podový úder, zase Yuri Romano počkal si na ten úder. No a už je po úderu, který jsme viděli z ruky Fabia Balasa, tedy Fabio Balasa připravil ten úder tak, abych byl úplně přesný, se sedmičkou na liberu právě pro Romana a oslavovala tady hala vynikající zákrok v poli italského libera. Obrana je něco, na čem hodně lpí český trenér, ale Italové si myslím, že to vypracovali, dopracovali, propracovali k dokonalosti a z obrany dokážou vykouzlit opravdu neuvěřitelné věci. I těžké balony si dokážou připravit jako před malou chvíli, kdy hala oslavovala Fabia Balasa. Měří jenom 180 cm. A teď je tady ESO, české ESO. Tak také je důvod k radosti pro české fanoušky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 možná českých vlajek. Takové ostrůvky tady v ledišti jsou hodně příznivců. Tady má Antonín Klimeš, tak trochu se hecezovali s nahráváčem Lubošem Bartůňkem. Možná za Lubošem Bartůňkem snad přijede 9 rodinných příslušníků. Možná je to ten ostrůvek, který je tady po levé ruce radiožurnálu, komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport. Zase útok středem sítě. No a Giovanni Sanguinetti, to je čahoun, dosáhne ohromně vysoko, tam žádné české ruce nedosáhly a proto ten balon skončil v českém poli. Stav druhého setu 16-8 na servisu Giovanni Sanguinetti. Právě ten muž, středový hráč, blokař, který položil balon před malou chviličkou a teď tedy si také vychutná pozbuzování diváků na servisu. Nadhodil si balon docela vysoko, tvrdá rána po lejně a to je co out. No, myslím, že teď je ze všech nejraději tady mezi 5000 fanoušků Lukáš Vašina. Jenom se tak ohledl přes své levé rameno na levou ruku, ten balon vypadl. To snad nebylo ani 5 cm, ale už jsem mluvil o té moderní technologii. Hlavní rozhodčí okamžitě věděla, že balon byl v autu, takže bod zadarmo pro český tým. Dobrý servis Gianelli, musí bagrem nahrávat přes celé hřiště a teď Italové vykouzlili zase další útok téměř ze ztracené situace a ještě k tomu přidávají další bod, který je ve druhém setu už 17-9. Ten klid Gianelliho je ale neuvěřitelný. On běžel za balonem možná 7-8 metrů. Bagremo nahrál přes celé hřiště a dokázal se pak ještě jednou do té výměny vrátit. Prsty nahrál už lepší nahrávku. Potom Italové zakončili a vedou 17-9. Tvrdý servis, tak ne technická varianta, ale je to další ESO. 18-9 v české reprezentaci se teď úplně rozsypala přihrávka. Řekl bych, že to je ten nejdůležitější faktor. Italové někdy tvrdým servisem, razancí získávají úspěch, získávají bod. Teď to byl jiný případ, zabalená roláda, míč zapadl těsně za 3-metrovou čáru a český tým tedy nestačil ten balon zpracovat. Byl to Moník, skočil rybičkou, sice hezkou pro tribuny, ale na balon zkrátka jednoduše nedosáhl. Teď přihrával Drahoňovský na Bartůňka, Bartůňek Klajmonovi, když má Bartůňek přihráno, jak se říkává, za jedna, tak to je ta kombinace potom slušivá, rychlá a hlavně účelná. Tady znovu do střídání přichází Šotola, ano, Marek Šotola, přichází k síti, s velkou pravděpodobností se v sestavě objeví také Roman za malou chvíli, ale nejprve servis Patrika Indry, ten má podání výborné, není třeba osunovat právě z podání, levačkou získává dobrou výhodu pro český tým, balon zadarmo. Moník nahrává právě na Šotolu, Šotola vyskočila, vytlouká italský blok, trefil míč hodně vysoko, proti němu byli tři Italové, Marek Šotola to teď řeší, jeho blondětá hlava s úsměvem přes celou tvář, jako kdyby nešlo o zápas na mistrovství Evropy proti úřadícím mistrům světa, no prostě vyskočila, teď také chválí Milana Moníka za tu nahrávku, rukou mu ukazuje, takhle mi to klidně můžeš dát ještě jednou.
Je to 11. bod, určitě je dobře, že český tým se sbírá nějaké ty body ve druhém setu, ale takhle ne. Indra se opřel do podání, posílá ho metr za oranžové hřiště. Hřiště tady u Pala Panini je oranžové barvy, kolem zelený Taraflex a volejbalisté teď budou zase přihrávat, které ti, kteří hrají v českých dresech. Už se stalo to, co jsme předpovídali, je dokončeno na klasické dvojstřídání. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojují právě teď. Česká volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety. Ten první set skončil s nádechem senzace 25-23 pro český tým. Ve druhém setu ale Italové zrychlili, zpřesnili hru a jsou aktuálně ve vedení 19-12. Stav utkání tedy je 1-0 pro český tým, ale Vašina bude servírovat. Italové opravdu přitlačili na servisu a dostali českou přihrávačskou sestavu do velkých potíží. Přihrávají teď Italové, Gianelli nahrává středem sítě. To byla zase rána jako hroma. Slyšíte určitě ten ohlas tady na tribunách. Není pochyb o tom, že italský tým si jde pro vítězství ve druhém setu. Srovná se tedy stav zápasu na 1-1 a spokojení jsou pochopitelně fanoušci tady na tribunách. Stav zápasu 1-0 na sety pro českou reprezentaci, ale ve druhém je to obrovský italský nápor. Italové vedou 20-12. Další výměna. Roman běží pro balón. Šotola jenom přehrál. Je to další výměna. Ještě Italové budou jednou útočit a zahráli balón přesně doprostřed. Získávají 21. bod. Aktuálně vedou 21-12. Z Moderny Kamiliáša, Radiožurnál. No a vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. 21-12, ten náskok italského týmu teď je opravdu veliký, značný. Italové mohou naprosto v klidu sbírat další body a posunovat se v tomto utkání. Tvrdá rána ESO, které končí v českém poli. 22. bod, 22-12. Jenom se tak po sobě podívali Moník s Dráňovským a s Vašinou. To jsou tři hráči, kteří teď mají na starosti přihrávku zpracovat ten balon. Nestačil ani jeden z nich. 22-12. Zase nadozený balon, hodně vysoko, téměř, no ke stropu ne, to bych zase přehnal. Roman středem sítě, útok Klajmonův do autu. Českému týmu se teď nedaří, ale vůbec nic. Ani ten balon asi tečovaný nebyl, ale ano, Ital se přiznává, ale až poté, co trenér Novák ukázal, že by si přál překontrolovat celou situaci u videa, tak rychle italský středový hráč zdvihl pravou ruku. Giovanni Sanguinetti ukazoval, ano, dotkl jsem se balonu, takže zkoumat není třeba. Nebudeme se v tomto setu zdržovat, 22-13 jedou Italové. A Klajmon je na servisu, bere si balon, nadhodil si ho pravou rukou, pravačkou do něj udeřil. Výborně Italové, ale nespracovali a tak je to znovu Šotola, krásná diagonála. Marek Šotola přišel na kurta, hned se chytil, získává další bodík 22-14. Klajmon si tedy zopakuje to podání a je to jasný signál, že český tým vzkazuje Italům, tenhle zápas budeme chtít ještě odbojovat. 1-0 vede český tým na sety, ale teď Italové přihráli. Gianelli jednou rukou nahrává. Diagonála, která končí přímo v českém poli a je to 23-14. Ale ta situace možná stála za to. Stálo se, že český tým vytěží bodový úlovek z této situace, ale Matea to poslal přesně do diagonály a získává tedy bod Mattia Bottolo pro italský tým 23. ve druhém setu. 23-14 na kortu zůstává Šotola, protože se mu dařilo v průběhu toho druhého setu. Uvidíme, jak to bude vypadat v setu třetím. Dráňovský, Roman středem sítě, teď Klimeš skvěle. Super spike pochválil Antonína Klimeše, také moderátor tady Pala Panini. Roman odchází, přepouští místo Patriku Indrovi, ten přichází k síti na servisu Marek Šotola. Není třeba, aby v tuto chvíli byl jakkoliv nervózní, protože Marek Šotola
za stavu 15-23 si vlastně může troufnout, vyzkoušet cokoliv. Určitě volí razanci, nadhodil si balon levačkou, udeřil do balonu, Italové ale bez větších problémů, nahrávka jednou rukou a vytlučený blok znamená bod pro Itálii. Dráňovský vyskočil na ten blok, ale nedosáhl tam, kam bylo třeba, a to už je 24. bod, 24-15. Tak ještě kontrola u videa, trenér Jiří Novák si nechá celou situaci přezkoumat, ona se tam hodně rozhýbala anténka, takže těžko říct, jak to bylo. Hlavní rozhodčí komunikuje s Jiřím Novákem, předpokládám, že to všechno se odehrává v angličtině. Jiří Novák ukazuje, že prostě si chce nechat přezkoumat, jestli třeba náhodou Ital neposunul ten balon nejprve do anténky a až potom do rukou českého blokaře nebo smečaře v tu chvíli na bloku. Drahoňovský se také dívá na velkoplošnou obrazovku, no těžko říct, ještě se také přezkoumávala nahrávka Gianelliho. Všechno v pořádku z italského pohledu. 24-15 pokračuje další rozehra. Italský setball. Mattia Bottolo bude servírovat na ukončení ve druhém setu. Jenom připomenu, první set vyhrál český tým 25-23. Ve druhém zvítězí Italové. Teď už je jenom otázkou, kde se zastaví skóre. Vašina špatně přihrála, Italové to ukončili na to poprvé, ale tohle byla kuriozní situace. Giovanni Sanguinetti tak už rychle chvátal, spěchal tak na konec setu, že se dotkl sítě a je to bod pro českou reprezentaci, 16. Dotek sítě, volejbalová pravidla nepřipouštějí, takže ještě malou chvíli bude český tým ve druhém setu, 16-24. Na servisu právě Drahoňovský zase bude riskovat, určitě to zkusí. Tvrdá rána, Gianelli nahrává na hlavní kůl a teď už je opravdu konec. Konec druhého setu, 25-16, skončil druhý set. Tady v Modeně je vyrovnáno, za malou chvíli se do přímého přenosu Radiožurnálu Sport zase vrátíme.

0: 22 hodin 4 minuty. Čeští volejbalisté hrají zatím 1-1 na mistrovství Evropy v Itálii s domácím týmem s mistry světa. První set senzačně vyhráli, v tom druhém už dominovali domácí. Pokračování za pár minut. My se můžeme chvilku přesunout v našem vysílání do Anglie, do Londýna, kde momentálně zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním třetího kola ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Prostějovský rodák v pondělí ve 64 letech podlehl rakovině. Londýnský klub po Mikloškově skonu oznámil, že se s ním rozloučí ve dvou zápasech. Ta první vzpomínka se uskutečnila právě tedy dnes. Golmanově památce pak West Ham věnuje i domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu klubu, kde působil také Luděk Mikloško, tedy Queen's Park Rangers. Souček, který od zranění na mistrovství světa nehraje, dnes před výkopem s Fulhamem přinesl na hřiště olympijského stadionu Mikloškův dres s číslem 1. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok hráčů a se stadionem se rozezněla minuta potlesku. Poté s dresem symbolicky zamířil Souček mezi tři tyče, kde se postavil za brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, no a pak následně Mikloškův dres položil za branku. Na obrazovkách se mezi tím objevila Mikloškova podobizna z letopočty 1961 až 2026. Oba londýnské týmy nastoupily s černými páskami. Jen tedy připomínám, že Luděk Mikloško je opravdu jednou z legend West Hamu, protože v jeho dresu odchytal více než 300 soutěžních zápasů.
1: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
2: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
3: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
2: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
4: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
2: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
1: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
5: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
1: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
2: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: A ve 22 hodin a 7 minut se vracíme do italské Modeny, kde za stavu 1-1 se rozbíhá třetí set utkání mistrovství Evropy mezi domácí italskou reprezentací a českým týmem. Je u toho Kamil Jáša.
6: No tak teď přicházíte v okamžiku, kdy je tady lehce kuriozní situace a diví se tomu všichni čeští hráči, protože bulharský rozhodčí ukazuje špatné postavení. Těžko odhadovat, ale hráči se tomu opravdu hodně diví. Začíná tedy třetí set. Jenom připomenu, že senzačně ten první set česká volejbalová reprezentace vyhrála 25-23. Dalo se očekávat, že Italové si to jen tak nenechají líbit. Přitlačili na servisu hlavně a rozdrtili český tým ve druhém setu 25-16. Já jsem moc rád, že si chviličku a pozor, tohle to je další ESO, přímý bod ze servisu. Drahoňovský nedokázal zpracovat ten servis a pokračuje to zase stejně, jako skončil ten druhý set. 3-1 vedou Italové v začátku třetího setu. Zdeněk Haník po mém boku, díky za to, že jste si udělal čas na vysílání, hlavně na posluchače Radiožurnálu Sport. Jenom rychlá větička, jste bývalý reprezentant, úspěšný trenér. Tak co jste říkal tomu vstupu do zápasu?
7: Tak hlavně my jsme si tykali vždycky.
6: To je pravda.
7: Já myslím, že oni začali moc mazácky.
6: Italové.
7: Italové. pak najednou zjistili, že ten vlak je český rozjetý dost a dostali trošku paniku, se mě zdálo. Začali podávat opatrně a podle mě proto ujeli v tom prvním setu. A hlavně oni zatím vůbec nezablokovali Jindru. Takže to je
6: jako... i pochvala pro českého univerzála a zdá se ti, že je zdravotně v pohodě. Hodně se o tom mluvilo.
7: Mluvilo, já to vím, ale je taky otázka, jestli to nebylo taktický, jestli trenér Novák trošku nechce, protože rozhodující bude to čtvrtfinále a osmifinále teda, že jo. Čili chtěl trošku zmást soupeře, ale on hraje fantasticky, teda já... Nenadarmo byl
6: nadšený z jeho výkonu.
7: No, nenadarmo byl nejlepší hráč v Polsku, polské ligy zahraniční.
6: Pozor, Klimeš teď udeřil za service lineou do balonu a tahle ta výměna by mohla skončit bodem pro český tým. Svašinová rána, vytlučený blok, výborně. 3-4. A česká reprezentace už je zase v kontaktu. Vypadá to, že český tým zachytil nebo vrátil se do toho třetího setu. Chytil to tempo.
7: Vypadá to tak. Teď to samozřejmě už bude těžší, protože oni si dají pozor. Asi dostali jasné instrukce, že mají přitlačit na servisu. Mají šest hráčů, všech šest hráčů dává smyčovaný servis. Takže oni prostě, když dva zkazejí, tak to na sebe mnou další čtyři. To je strašná výhoda. A samozřejmě druhá dominanta zápasu je nahrávat Janely.
6: No na to jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi bývalý výborný nahrávač evropské úrovně. Na dvě jména jsem se chtěl zeptat, Janely, Bartuněk.
7: Ale Bartuněk hraje skvěle. Bartuněk sice jako je ze staré školy, ty prsty jsou trošku takový hrábě, ale takticky a strategicky on hraje prostě bezvadně už loni na mistrovství světa. Prostě on má přesně ty vlastnosti, který nahrávač má mít. Je drzej, chvíli mu to měli i za zlý, ale prostě je to nahrávačská natura.
6: No a Janely zase vymyslel nahrávku za hlavu, on dokáže za prvé hodně vysoko vyskočit, takže dokáže spravit i ty neúplně přesné přihrávky. Vlastně Italové to hrají naprosto cíleně, hodně vysoko na cít a tam Janely i tou utajenou nahrávkou dokáže roztrát soupeřovou obranu.
7: My jsme byli loni na mistrovství světa unešený z Nikolova, který samozřejmě je vycházející hvězda, ale prostě Janely to má všechno pohromadě. Vejška, parametry, technika, je vychcený a hlavně už je herně moudrý, to znamená, je na něm vidět, že ten mančaft řídí nejen ofenzivně, ale i defenzivně a celkově. Prostě takový nahrávač se musí narodit. No.
6: Teď se podíváme na servis Patrika Jindry, i za servis lineou se mu dařilo, trochu si zkontroloval ještě světla tady v hale, nadodil si ten balon hodně vysoko. Trochu opatrnější servis zřejmě věří obraně, která ale vlastně vůbec nepřišla. Zase útok středem sítě. Díky moc za odborné postřehy. Ještě jedno jméno bych rád vytáhl, protože ty si se nechal slyšet, popisoval si hru Jiřího Nováka. Ten hrál pod tebou, co by výborný reprezentant, a ty si se nechal slyšet. Někde si o něm napsal, že nikdy sám sebe nenechal hrát špatně volejbal. Přenesl si tuhletu vlastnost i do trenéřiny.
7: Dobře jsi to pamatoval. On radši nešel hrát, než vyhrál špatně. To byl strašně spolehlivý hráč a prostě ne nadarmo byl v týmu, který vyhrál Champions League a ne nadarmo mu Francouzi dali míst olympijský hoň, to ne každý ví a nevím, jestli nějaký jiný Čech někdy nesl olympijský hoň. Takže ta úcta k němu a mě překvapil i jako trenér prostě, uvážlivý, pracovitý, má strategické myšlení, psychologicky ty hráči dobře čte, jako klobouk dolů.
6: No a je to třeba i tak, že oni všichni ti hráči, ta mladá generace vědí, že on 14 sezon odehrál v týmu Paris Volley a byl velkou evropskou hvězdou.
7: To u té mladé generace nehraje roli.
6: Vůbec?
7: Ne, tady a teď. To je, samozřejmě autoritu mají, stejně jako Pakosta, ale mladá generace dneska to má jinak a chtějí to vidět tady a teď, co se děje a jak hočtou teď tady, jejich pocity a já myslím, že on je vede dobře, takže je to muž na svém místě.
6: Díky moc za odborné postřehy, Zdeněk Haník ve vysílání Rady Žurnál Sport, ať se vám daří.
7: Ahoj, ahoj.
6: A my pokračujeme dál ve vysílání, přímém přenosu. Vysílání radiožurnálu Sport 4.8. Zatím se nám to skóre posunulo do nepříznivého stavu. Mohli jsme si chvíli se Zdeňkem Haníkem popovídat. Třeba i proto, že trenér Jiří Novák si vyžádal oddechový čas. No, jednoduchá věc, chce zastavit zase italské superhvězdy v tom rozjezdu ve třetím setu. Za prvé to udělal oddechovým časem a za druhé vystřídal, posílá do hry zase Romana na post nahrávače a Marka Šotolu, levorukého univerzála. Zajímavá věc, při servisu si Šotola přeběhne okamžitě na druhou stranu, to je taková už zaběhlá věc ve hře české reprezentace. Roman ale dává Vašinovi, Vašina dal ráno diagonálou a tam byl skvělý zákrok v poli. Gianelli zkazil to, co snad neskazil 10 let, tak teď vůbec malou chviličku nevěděl, kde je. Neotočil se s tím, nebo on se otočil s balonem, ale ten mu zůstal na pravé ruce. Sám teď ještě kroutí hlavou a neví, co se to vlastně přihodilo pro český tým. Dobře, 5-8 na servisu Lukáš Vašina. Také on si bere balon, zatočil si s ním, to je rituál pravidelný, nadhodil si míč hodně dopředu a trefil krásně tu ránu. Italové budou útočit proti srovnanému trojbloku. Moník v poli odrazil ten balon. No, kdo ví, jestli nebude mít na levém rameni modřinu, protože to byla rána ze 2 metrů od sítě, ale Moník téměř odletěl od toho balonu. To chce i trochu osobní statečnosti. Výborně to tedy zahráli zase Italové na 9. bod. Ve třetím setu posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport. Přímý přenos ze skupinové fáze mistrovství Evropy volejbalistů. Další rána. No a teď už Vašina od balonu opravdu odletěl. Nic se od něj odrazil někam do prostoru, kde právě ten hlouček diváků v českých barvách. I jsou teď pochopitelně trochu zaražení. Italové tlačí na servisu, vedou 10-5. No a slyšíte tu odezvu na tribunách. 1-1 na sety, 10-5 ve třetím setu, další tvrdý servis a zase so. Největší rozdíl v servisu, to určitě, zatímco v prvním setu Italové docela často kazili a nabídli tak šanci českému týmu, který výborně využil, tak teď Italové se koncentrují převážně na servis, bylo to podání, které se točilo, spadlo někam, možná ke Klajmonovi, ten se ještě dotkl toho balonu a je tady další střídání. Trenér Jiří Novák zkouší změnit základní sestavu, tohle to už je přece jenom střídání, které by mohlo mít dalšího trvání. Jiří Benda, 186 cm, vysoký lev z Prahy, jeho smečařský dosah 355, připomenu, že obroučka basketbalová je 305, tak si k tomu ještě připočtěte další centimetry. 50 cm nad tím trefuje tenhle ten volejbalista při ideální konstelaci. Volejbalovou smeč 6-11, Klajmon půjde na servis. Číslo 51 má na zádech, bloka 198 cm, je smyčarský dosah, to je obdivuhodná věc, ještě o 10 minut, ne minut, ale centimetrů víc než Benda, a navíc dobré podání, Roman běží pro ten balon, dává ho právě Bendovi, Bendovi se povedl první úder výborně, diagonálou ještě otřel míč o italské ruce a to znamená, že získává český tým 7. bod, pomalu se přibližuje ve třetím setu italskému soupeři, stále je to ale o 4 body. Teď jsem se pozorně díval na hvězdu Simona Gianelliho, tak jako ve vysílání Radiožurnálu Sport vychválil Zdeněk Haník, ale nezdá se mi zdravotně úplně v pořádku. Trochu se protahoval, teď nepřesnosti na obou stranách. Gianelli dostává balon do rukou, dává na hlavní kůl. Výborně Klajmon v poli, Roman běží pro míč, nahrává středem sítě. Ne úplně přesná nahrávka, ale pod to je pro český tým. Tak výborně. Tohle to byla rozehra, ve které oba dva týmy vyrobili spoustu chyb a nepřesností. Je to 8-11 a trenér italské reprezentace Fernando De Giorgi v tuto chvíli žádá o oddechový čas.
0: A my se tak na chvilku zase vrátíme do našeho studia. Můžeme se třeba věnovat chvilku atletice. Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i 3 Čechy. Mezi kandidáty na vítězství v této anketě se dostali juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada, také 2 dorosteneční evropští šampioni, kladivář Josef Pazdera a Linda Bodková, která se stejně jako Rada specializuje na 400 metrů překážek. A rychlý pohled také na fotbal. Španělska. Valencie vyhrála na hřišti Alavesu 1-0, má první vítězství v sezóně a vyskočila z posledního místa tabulky rovnou na 17. v rozehraném šestém kole. Na dno padá zatím Elche, které má rozehraný zápas s Realem Madrid, no ale protože v nastavení prvního poločasu už prohrává 0-2, tak to vypadá, že po dnešku právě na tom posledním místě také zakotví. No a zpátky na volejbal, třetí set utkání mistrovství Evropy v Modeně, domácí Italové jako velký favorit hrají s Čechy, zatím 1-1, dál tedy zápas komentuje Kamil Jáša.
6: No, dramatizuje se třetí set. Antonín Klimeš si skvěle počkal na taktickou italskou ulívku. Vyskočil trochu se spožděným odrazem a zablokoval ten balon. To tedy byl úlovek. Antonín Klimeš zamáčkl balon přímo pod nohy. Krásná volejbalová akce a pozor, je to 9-11. Český tým už ztrácí na Italii jenom dva body. Klimon zase výborný servis. Italské rybel přihrává na Gianellio a Klimeš si zase sál pro ten balon. Výborně tušil, kam asi bude Ital smečovat, ale teď už se od jeho rukou míč odrazil tam, kde žádný z českých hráčů nebyl a nemohl chytit, zachránit tuhletu rozehru. 12. bod pro Itálii, 1-1 na sety. Italové budou servírovat, připravená tříčlenná sestava českého týmu na to, aby zpracovala další dělový projektil, tak bylo to taktické podání. Vašina se pro něj musel hodně vrhnout dopředu. Benda, Bendova rána a tohle bude co? Bod? Dobře. Chvilku jsem počkal, co ukáže hlavní rozhodčí tohoto zápasu. Chorvatka Kenca Jurkevičová, která ukázala okamžitě na českou stranu, ten balon dopadl někam zase do oblasti bílé čáry, takže to bylo jen tak, ale podplatí. Zřejmě se balon dotkl bílé čáry. 10-12. Marek Šotola na podání. Tentokrát si stoupil do prostřed a také do prostřed servíroval. Janeli přehrál ten balon až na druhou stranu kurtu. Tam stál Šotola vzadu a teď se na něj trenér Novák trochu zlobí, protože Šotola zřejmě mohl zasáhnout ten balon a to se nepovedlo. Matia Botolo dává bod, dává dobrou smeč po lajně, taková stržená lajna, 13-10 pro italský tým. Servis tentokrát zpracovává Klimeš, Roman za hlavu na Šotolu, útočně výborně. Marek Šotola v útoku naprosto skvělým způsobem, hodně vysoko trefil ten balon a posílá ho do italského pole. Někde tady v hledišti je také jeho tatínek Miroslav a jeho bratr, tedy Miroslav se svým mladším synem Štěpánem, aby se do toho nezamotal. No, také další Šotola, další komín, to je přezdívka Šotolů vlastně všech, tak vyrůstá v Kolíně talentovaný 14-letý univerzál. Teď ale trojblok českého týmu a úspěšný bohužel není. Fanoušci zase budou oslavovat Matiu. Matia Botolo vykouzlil bod téměř ze ztracené situace a teď si ještě Simone Gianelli nechá překontrolovat povrch. Ano, nechá si vyčistit Taraflex, tak aby tam náhodou nedošlo k nějakému podklouznutí. 14-11 vedou Italové a v průběhu třetího setu 1-1 na sety. Český tým stále má v sestavě Romana, to je druhý nahrávač. Nahrávačskou jedničkou je určitě Luboš Bartůněk. Bartůněk tedy se teď dívá na Šotolu, který bagrem nahrává přes celé hřiště na Vašinu. Benda zpracoval, Roman znovu Vašina po druhé a na podruhé se mu vytloucty blok Italů povedlo. Tak výborně, 12. bod českého týmu, 12-14 z pohledu české reprezentace. Na servisu Antonín Klimeš, jeho pozoruhodné podání. Není to žádná velká rána, ale trefený ten míč je ve veliké výšce. Nepříjemnost pro každou přihrávačskou sestavu. Italové přijímají ve třech na liberu Fabio Balasso, 180 cm šikovný hráč. No tak teď tedy Klimeš překvapil. Vytáhl smečované podání přímo na Balasa. Trojblok výborně Šotola zpracoval. Roman znovu Šotola a tohle ještě není bod. Italové zachytili zase další téměř ztracený balon. Vašina, Roman a ještě jednou Šotola. Teď už ten bod sbírá. Měl by být 13., pokud dobře počítám. Ano, český tým se dostává na kontakt. 13-14. Z pohledu české reprezentace. Ale Klimeš tedy poslal ránu do italského pole. Italové také střídají Gianluca Galassi, 201 cm vysoký blokař. Tak jste to slyšeli, Gianluca Galassi, moderátor, tak hezky přivítal tohoto hráče na hřišti. No a namlsaný Antonín Klimeš posílá balon 2 metry do autu, zase se opřel do servisu. V té předchozí variantě se mu to povedlo, v té následující už nikoli. Automaticky pod Projiteli, kteří vedou 15-13, 1-1 na sety. No a právě nový hráč, ten také se objevuje na servisu. Moník si teď rychle vyměnil místo s Bendou, to byla zajímavá varianta, ještě se pak k ní vrátíme, až skončí tahle ta výměna. A tak končí právě v tuto chvíli ziskem bodu pro českou reprezentaci. Na poslední chviličku si totiž Benda s Moníkem vyměnili pozici, ale to byla opravdu vteřinka, jakmile se dal Ital na servisu do pohybu a Ital se nechal napálit, protože trefoval Bendu, jenomže v okamžiku, kdy už poslal podání balona na českou stranu, tak už se Benda proměnil v Moníka a přihrávka proběhla naprosto brilantně. Romana na servisu zatím tady toho moc nenasvíroval, tak se na to podíváme. Platící podání dělá Italům veliké starosti. Musí nahrávat libero na hlavní kůl proti českému trojbloku, ale ten balón je strečovaný. Zapadl do českého pole. Trenér Jiří Novák se hodně zlobí na libero Milana Moníka, ale on to teď měl trochu těžké. Udělal si úkrok do pravé strany, ten balon se odrazil přímo do protipohybu a znáte to, když už jednou se rozhodnete pro nějaký směr, tak je nesmírně složité se vrátit zpátky. 16-14, další tvrdá italská rána, Roman spěchá za tím balonem, dává Vašinovi. Vašina krásně, dynamicky dostal se k balonu, super spike, pochválil moderátor Lukáše Vašinu. Také se tady rozsvítilo na velkoplošných tabulích, vale, která je pro 5000 fanoušků. Super spike Vašina. To se tedy českému smečaři opravdu povedlo. Mohl by navázat také úspěšným servisem. Nadazuje si pravačkou balon hodně dopředu. Tvrdá rána, výborně, Italové zase starosti. Nahrává libero až na hlavní kůl. Tam je český trojblok, tohle bude out. To by měl být out. Klajmon si může hlavou kroutit, kde pak žádná teč. Italové si to asi nechají překontrolovat a Benda zdvihá ruku, ano. Benda opravdu tečoval. Ten potlesk teď patří Bendovi za fair play. No ale přiznejme si, že český volejbalista moc dobře věděl, že Italové už sahají video challenge a tam by se to všechno samozřejmě na milimetr přesně ukázalo. 17-15 vedou Italové. Zatím výkon českého týmu po tom pomalejším rozjezdu ve třetím setu, řekl bych, velmi slušný. No tak teď Italové hodně pokazili servis s 15 na zádech. To byl Daniele Lavia. Dokonce se mi zdálo, že ještě přešlápl, chtěl to ještě dohnat rychlým pohybem zápěstím, ale vůbec se mu to nepovedlo. Trefil polovinu sítě. Další bod pro český tým. Co teď Klajmon? Zase hodně až vzadu u reklamního baneru, tvrdý servis. Libero italské zpracovalo výborně, odpověď, slyšíte sami. Super spike, 18-16 pro Itálii. Vyrovnáno 1-1 na sety, pokud jste přišli třeba o něco později ke svým přijímačům vysílání radiožurnálu Sport, tak česká volejbalová reprezentace ve skupinové fázi na mistrovství Evropy senzačně vyhrála první set 25-23. Ten druhý byl docela takový rychlý italský kvapík, 25-16. No a ve třetím je to zatím docela vyrovnaná věc. Italové vedou, ale už jenom o bod po dalším zkaženém podání, jako kdyby se z této strany, z pohledu komentátorského stanoviště radiožurnálu, do strana pravá, jako kdyby se Italům nedařil servis. Další pokažené podání. Co teď Marek Šotola? Podání patří mezi jeho silné volejbalové stránky, ale dopadl úplně stejně jako Ital před ním, takže teď se nám skóre posunuje po zkažených servisech. To jsou úseky hry, které diváky na tribunách moc nebaví. 19-17. No a bude to chtít změnit největší hvězda dnešního zápasu. Ital nahrávač Simone Gianelli, kdyby povyrostl ještě o 1 cm víc, tak by měřil 2 metry. V Perugii vlastně má ve své kariéře, myslím, jen dva kluby, Perugie a Trentino, a teď tedy italská reprezentace, jeho kvalitní servis, Vašina skvěle a pochvala pro Romana. Roman výborně vymyslel nahrávku pro Lukáše Vašinu z pipu ze zadní zóny, ze zóny 5 se český smečař rozběhl, vyskočil. Měl před sebou prakticky fotbalovou terminologií řečeno prázdnou bránu, napálil ten balon do italského pole. No, pěkná volejbalová akce. 18-19. Benda. Bendův servis, výborně, ale Gianelli se dostal k balonu velmi brzy a vymyslel akci jenom proti jednomu nahrávači, jenom jednom proti jednomu blokaři, tím byl navíc nejmenší hráč českého týmu Roman. No, teď se na palubovce místo Moníka objevil také Jan Pavlíček, příbramské libero, 176 cm, takže ten byl nejmenším hráčem, ale zpátky už je na přihrávku Milan Moník. O dva body vedou Italové, je třeba se udržet v koncovce, tohle bude ESO. Ano. Ještě jsem si chvilku počkal na verdikt chorvatské rozhodčí, ale přímý bod ESO. Jenom to tak zazvonilo tady v hale. Italové se dostávají do vedení 21-18 a trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: A před půl jedenáctou zase na chvilku do našeho studia, kde se můžeme zase podívat na to, jak se vyvíjí utkání ve španělské lize, které uzavírá dnešní program šestého kola La Ligy. Real Madrid po první půli vede na hřišti Elche o dva góly, 2-0. Ten první byl vlastní, v 25. minutě se do vlastní branky trefil Dituro, no a ve 33. minutě Kylian Mbappé zvýšil na 2-0 pro Real, pro favorita tohoto zápasu. Domácí, pokud ten zápas pro ně skončí porážkou, tak se tedy propadnou na poslední místo průběžné tabulky. Naopak Real Madrid by mohl vyskočit na druhé místo, dotáhnout se bodově na Barcelonu, která ale má ještě před sebou zápas šestého kola doma proti Santanderu. Bude hrát zítra. Zatím tedy po první půli Real Madrid vede v Elche 2-0. No a my se vracíme zase na volejbal. Důležitý třetí set utkání ve skupině A mistrovství Evropy v Modeně mezi českými a domácími italskými volejbalisty sleduje Kamil Jáša.
6: No, lehce kuriozní situace Italové, ale už vedou 22-18, protože servis skončil na čáře. Všichni hráči, včetně trenéra Nováka, byli přesvědčeni, že to byl out, ale jak jsem říkal, tady už v moderním volejbale nejsou praporkoví rozhodčí, všechno se řídí moderními technologiemi a moderní technologie tedy ukázaly, že se balon dotkl čáry, přestože se to českým hráčům vůbec nelíbilo, tak jenom museli sklonit hlavy a smířit se s tím, že Italové v závěru třetího setu odskočili dokonce o 4 body, teď po zkaženém servisu je to o 3. Na servisu Klimeš mohl by se chytit nějakou sérii na podání, to byl servis opravdu skvělý, ale Italové se dostali k balonu a získávají už 23. bod. Teď jsou koncentrovaní naprosto přesně na každý úder, přestože Klimeš poslal do jejich pole rychlý balon, výborný servis. Teď budeme také informovat posluchače Radiožurnálu, ti se k nám připojují právě teď. Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety ve vyprodané aréně v Modéně, ale ve třetím setu Italové si vybudovali náskok a vedou nad českým týmem, pokud teď uhrají výměnu, tak ne, 23-20 je stav ve třetím setu a Italům už zbývají poslední dva body k zisku třetího setu z Modeny. Kamil Jáša, Radiožurnál. No, bylo to kuriozní situace, i tentokrát Italové sahali po setbolu, trochu to teď přehnal se sebevědomým levoruký útočník, který poslal balon po páse, balonce koulel tak dlouho, až spadl Italům zpátky pod nohy, 20. bod pro českou reprezentaci. Na palubovce a v sestavě české reprezentace zůstává Roman, jeho servis po lajně, Gianelli za hlavu, krásná nahrávka. Ale to je nádhera, jak Gianelli dokáže vyhodnotit blesku rychle každou volejbalovou situaci. Samozřejmě, že ten balon měl rukou, to jsou tisíce opakování a teď Gianelli přiběhl před celý kurt za hlavu, poslal přesnou, nadýchanou nahrávku a je to 24-20 tady v Modeně. Mají Italové setbol na 2-1. Servis z levé ruky, který končí sem, Moník nespracoval, balon dopadl před Milana Moníka a je tady konec tohoto setu. 25-20 vítězí Italové a dostávají se do vedení 2-1 na sety.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve 22 hodin 36 minut se zase vracíme na volejbal. Už ten zápas českých hráčů s Italy s mistry světa na mistrovství Evropy přeci jen nabral asi očekávaný směr. Po dvou vyhraných setech vedou Italové 2-1. Čtvrtá sada začne co nevidět a i tu pro vás bude komentovat z Modeny Kamiliáša.
1: Jsem docela sám zvědavý, jak čeští hráči budou hodnotit ten dnešní zápas. Je to určitě pro ně velký zážitek. Tady ve vyprodané Pala Panini, tato hala známá jako Pala Sport Giuseppe Paninio, je jedna z nejikoničtějších italských krytých sportovních aren. Byla otevřena už v roce 1985 a stále drží. Byla postavena přímo pro volejbal, je pojmenována tedy po Giuseppe Paninim, který vyráběl samolepky a podporoval italský volejbal. Arena je tady domovem pro klub, který se jmenuje Modena Volley, jedno z nejúspěšnějších, historicky nejvýznamnějších volejbalových klubů v Evropě. Kapacita 5000, ta čísla se trochu liší, když se podíváte třeba na některé koncerty, které se tady uskutečnili, odehráli významní muzikanti, tak ta kapacita byla jiná než je na sportovní utkání, ale myslím, že ta 5000 dnes tady je vyprodáno, atmosféra opravdu výborná. Italové se dovedou bavit a dovedou se bavit volejbalem. Je tady další set, Milan Moník zůstává jenom na lavičce, to je taktický tak trenéra Jiřího Nováka, první pokažené podání českého týmu, takže Italové otevírají čtvrtý set vlastně zadarmo. Na kurtu je Jan Pavlíček zadarmo, tedy s bodem 1-0 po zkaženém servisu. Jan Pavlíček v červeném dresu, další hráči v české reprezentaci v modrých dresech a hned první bomba, která míří a je to eso. Je to zase eso a trenér Novák teď už se hodně zlobí. Benda stojí vedle Pavlíčka a ten balon dopadl přímo do kurtu. Teď je to tady vidět na velkoplošné obrazovce. No to jsou snad 2 cm. Ten vnější okraj čáry se dostal do kontaktu s balonem a to pochopitelně je bod. 2-0 vedou Italové. Další tvrdá rána a to bude další problém. Běží rychle Pavlíček za tím balonem, nahrává Vašinovi, Vašina, ale šikovně to udělal teď a velká pochvala pro Pavlíčka. Po tom servisu balon letěl hodně dlouho, hodně vysoko. České libero nic nevzdalo, v té výměně sprintoval český hráč pro balon, poslal ho takovým obrovským vysokým obloukem až k antence a tam to zkusil Vašina, úspěšně získává první bod ve čtvrtém setu pro českou reprezentaci. Na servisu Klimeš volí jakou variantu, zase to byla rána, no až tam odletělo teď italské libero, daří se servis Antonínu Klimešovi, skok pro balon, tentokrát Bartuňkův, balon jenom zadarmo česká reprezentace předala a to už potom Italové si snadno poradí, mají nacvičeno několik signálů, kombinací, všechno to tam řídí právě Gianelli, výborně, skvělým způsobem, prakticky nesleze ze hřiště, hraje opravdu skvěle, platí to i o dnešním zápase a platí to už několik sezon zpátky. 3-1 pro Italy, probíhajícím čtvrtém setu za stavu 1-2 z českého pohledu na sety. Ještě si tam Šotola nechá co si překontrolovat, tak aha, už je to vidět, byla tam nějaká skvrna na tom zeleném povrchu za hřištěm a pro jistotu, kdyby se třeba odrážel za hřištěm, tak chce mít jistotu, že se nezraní a že mu noha neuklouzne. Přihrávat tedy budou čeští hráči, tvrdá bomba jenom do sítě, do pásky, vlastně ani ne, do pásky, do poloviny sítě, znamená druhý bod pro český tým. Česká reprezentace získala ve čtvrtém setu 2 body a oba dva po zkažených servisech, nebo vlastně jeden ještě Vašina, jeden po zkaženém servisu a jeden Vašina přidal tou taktickou ulívkou. Teď Šotola servíroval, Gianelli běží pro ten balon, jenom ho zdvihl nahoru, výborně v poli Pavlíček, Benda dává na hlavní kůl, znovu Vašina v těžké situaci, Italové si zpracovali, Gianelli na hlavní kůl, tvrdá rána, vytlučený blok a čtvrtý bod pro Itálii. 4-2. No a zase tady diváci oslaví Daniela Laviu, dvoumetrového smečaře, za jeho podařený úder z velké výšky 4-2. Tentokrát už si čeští hráči stoupili hodně dozadu, je to zřejmě, zaznělo to asi při té poradě mezi sety, stoupili si tak, aby balony, které padaly přesně na čáru, tak aby dokázali zpracovat, a Italové sami si berou teď šanci získat bod 3-4 z českého pohledu. Mašina na servisu, zatím stálice na smečarském postu, ale také on zkazil podání, nepovedlo se mu dostat balon na soupeřovou stranu. Je to škoda. Pátý bod pro Italii, 5-3. Italové budou servírovat, fanoušci tady zatím stále drží napětí a ve varu Pavlíček skočil pro balon, ani on nedokázal dobře přihrát. Benda jenom a prsty předává na druhou stranu, to ale bude pro Italii asi snadné. Sousto. Dopadlo to podle očekávání. Gianelli na hlavní kůl. Posílá na Mattia Bottolu. Mattia Bottolo, smečař, který narostl do 195 cm. Udeřil do balonu plnou silou, diagonálou. Ostřejší než ostrou a získává pro Italii už šestý bod. Ale dobře, teď se nebál Benda té chvíle na hlavním kůlu. On také je výborný skokan. Není to úplně nejvyšší smečař, měří 186 cm, ale jeho skokanský dosah, smečařský dosah je 355. Když se odrazí, tak to je tedy nějaký let. Teď to bylo vidět. Krásná akce českého volejbalového týmu. No a ještě Klajmon zachytí tenhle balón a Šotola půjde do rizika. Tvrdá rána, ale bohužel proti němu byl trojblok. Marek Šotola je zablokovaný. Sedmý italský bod, 7-4 pro Italy. Z českého pohledu 1-2 na sety, 4. Sedmý italský bod, 7-4 pro Italy. Z českého pohledu 1-2 na sety, 4-7, stále jsou ty situace.

0: na zisk 8. bodu. Gianelli už se tam domlouval, dokonce se dvěma hráči najednou, tak koho si vybere. Balon mu letěl přesně do ruky, dal balon za hlavu, snadná práce pro Gianelliho. Snadná práce také pro Romana, který získává bod Yuri Romano. Se šestkou si bere balon. Simone Gianelli, 199 cm vysoký světový nahrávač. Nahrávač světové extra třídy. Komplexní, on dokáže i dobré podání, výborně trefil smečaře Bendu, středem sítě se útok českému týmu moc nevede, teď Čotola ale otřel balon o hlavu Fabio Balasa, italského libera, tohle bude bod 6-8, tak ten zápas set rozhodně není ztracený. Jenom připomenu, že česká volejbalová reprezentace už si zajistila postup do osmifinálové fáze, tedy do vyřazovací fáze evropského šampionátu. Český tým bude hrát v neděli nebo v pondělí. Ještě zítra odehraje ve skupinové fázi zápas se Slovinskem. Slovinci také nesmírně silný tým. Je to hodně těžká věc porovnávat, na koho v osmifinále český tým v neděli nebo v pondělí v Turíně narazí. Teď ale Šotola vyskočil, trefuje, Italové zase v obraně, naprosto brilantní, zázračné zákroky italského týmu v poli z Benda Spipu, hezká věc, výborně. A také veselé grimasy českých hráčů přímo uprostřed palubovky, tohle to se povedlo, krásný pipe, krásně sehraná, rychlá akce a Benda, který je při chuti, tak zastavu 7-8 a půjde na podání. Ještě si tam ale počká, až dojde k úpravě kurtu oranžového. Teď už by mělo být všechno v pořádku a Benda si bere balón, nadhodí si ho a servis je v jeho rukou, jenomže je to out. Rána to byla, přitlačil hodně, určitě chtěl zariskovat, chtěl dostat Italy do potíží, ale vlastně jim usnadnil cestu k 9. bodu, Italové už vedou 9-7. Palapanini se raduje, diváci tady na tribunách si stále prospěvují v Modeně ve městě Luciana Pavarottiho. Si vlastně zpívá úplně každý a teď Italové oslavují. Další už je 9. bod a navíc tlačí a jdou si pro 10. Zkažený servis. 8. bod pro český tým, tak zdá se mi, že přece jenom teď tomu zápasu trochu tempo spadlo, mohli by toho čeští hráči využít. Na servisu je totiž Antonín Klimeš, blokař, který má ve svém rezervoáru několik typů servisů. Může zkusit plachtící, může zkusit také smečovanou ránu. Smečovaná rána, ano, ale out. Metr do autu, bohužel to, co Italům se dařilo, že ten balon se otřel o čáru, tak Klimešovi ne, nebyl to metr takových 30 cm, ale ve světě volejbalu samozřejmě je to úplně jedno. Out je prostě out a bod pro soupeře. 10-8 pro italský tým, který je velmi bouřlivě povzbuzovaný fanoušky tady v Palapanini. Vašina zpracoval balon a také si zautočí, ale je zablokovaný. Měl to hodně těžké, Italové naprosto cíleně trefovali českého hráče pod nohy tak, aby se musel hodně sklonit, aby měl těžký rozběh a také se to podepsalo na té smeči. Stav utkání 11-8 pro Itálii, je tady oddechový čas pro Jiřího Nováka.
1: Velké drama se odehrálo ve druhém kole házenkářské extraligy mezi Karvinou a Zubřím. Nakonec Karvina doma vyhrála 31-30 a má druhou výhru v sezóně. Úřadující vicemistři vedli v utkání opakovaně až o 6 gólů, jenže v repríze semifinálového souboje z uplynulé sezony hosté stahovali a 3 minuty před koncem se dokonce dostali do vedení o gól 30-29. Domácí ovšem zvládli koncovku, vítězný gól zaznamenal v předposlední minutě Jonáš Pat, který byl s 8 trefami nejlepším střelcem Karviné. Zubří pak ještě mělo na dosah alespoň bodík, ovšem střelu Kiriluka v posledních sekundách vytáhl od břevna brankář Košťálek, takže Karviná porazila Zubří 31-30. Ve 22 hodin a 48 minut stále ještě pokračuje utkání na volejbalovém mistrovství Evropy v Modeně mezi Čechy a domácími Italy. Hraje se 4. set, který sleduje Kamiliáš.
0: Halo, Palapanini obíhá už asi 6. nebo 7. mexická vlna. Z levého rohu se teď přesune až ke komentátorskému stanovišti, tak si dovolím také zapojit. Stav utkání je 1-2 z českého pohledu a Italové vedou ve 4. setu 1.

0: 19-9, zkazili teď třetí podání krátké době za sebou, jako kdyby vypadli z koncentrace, jako kdyby je ty bouřící tribuny lehce vyrušili z toho soustředění a z toho, jak kráčeli jednoznačně za každým bodem, a toho by český tým samozřejmě mohl využít. Šotola servíruje tvrdý úder, nakonec Gianelli nahrává středem sítě, ale Italové prakticky nechybují, že by to byl out, tak teď ani hlavní rozhodčí ne. Hlavní rozhodčí chvíli čekala, sama nevěděla, jak to vypadalo. Všichni čeští hráči se s chutí dívají teď na velkou obrazovku. Ano, to byl dobrý balon, přesně na čáru, tak nevím, jestli je to dílem štěstí, nebo je to opravdu tak obrovské mistrovství mistrů světa z loňského roku. Ty balony končí většinou těsně za čarou, ale přece jenom se svojí částí dotknou čáry, a to potom je samozřejmě pro Italy bod jako před malou chviličkou už 12. pořadí čtvrtého setu. Navíc skvělé podání, Indra jenom přendal balon na druhou stranu, tam už si ho bere Gianelli, posílá za hlavu, ale tentokrát zablokovaný útok. Dobře, Vašina s Klajmonem si tam počkali na útočícího Botolu, Matea Botolo. Možná to přehnal se sebevědomím, zkusil to přes Klajmona a tam tedy tvrdě narazil 10. bod. 10-12 z pohledu servírujícího Lukáše Vašiny. Zase úprava hrací plochy, protože tam čeští hráči skočili pro balon, tak tam zřejmě zůstalo trochu velkosti. Vašina, jeho servis bohužel pouze do sítě. Pokud chcete uspět s úřadujícími mistry světa, tak vám všechno musí vycházet na 100%, třeba jako v prvním setu, který česká reprezentace vyhrála 25-23, ale zkažená podání pochopitelně jsou pro Italy, zkažená česká podání jsou pro Italy body zadarmo. Teď Patrik Indra se trefil dobře okolo bránících dvou italských hráčů, na bloku tam byl Pardo Maty, ale na ten balon nedosáhl. Patrik Indra 11. bod získává pro českou reprezentaci. Živá komunikace teď mezi nahrávačem Romanem v zadní pozici, Lukášem Vašinou, a zapojil se do té diskuze také trenér Jiří Novák, tak nevím, jestli se na ty 2-3 metry bouřící, ale Palapanini vůbec slyšeli. No, Italové teď v útoku hrají opravdu skvělé, výborně, trefa přímo do Vašiny. Vašina se jenom stačil natočit na levou stranu. Pod jeho hrudi se balon odrazil tam si daleko k reklamním vanerům. 14. bod. Italové málo kdy udělají chybu, málo kdy dají šanci českým hráčům. Další úprava povrchu toho oranžového. Je to zajímavá věc. V tomto setu už asi po čtvrté nebo po páté děvčata s ručníky přispěchala a upravovala plochu tady v hale. V Modeně teď už je všechno v pořádku, Italové začínají další výměnu. Přihrával prsty teď Klimeš a Benda výborně trefil ten balon. Benda to trefil krásně po diagonále, se natočil tělo a poleně poslal balon. A to znamená, že získává 12. bod. Stále se drží v dohledu česká reprezentace úřadujících mistrů světa Italů. Gianelli ale už zase vymýšlí, kam pošle balon. Po přihrávce běží za míčem až možná 7-8 metrů a tam je úspěšný český blok. Tohle bude co? Konec výměny. Ano, tohle to je bod pro českou reprezentaci. 13-14. Český tým se dostává na kontakt, i když to vypadá, že si trenér ještě nechá překontrolovat celou situaci. No, bod to je. Teď už je také potvrzený, je to 13-14. Patrik Indra na servisu. Kapitán české volejbalové reprezentace zase se podíval nahoru, nad sebe, zaklonil hlavu, nadhodil si balon, jeho levačka, pokažený servis. Takhle se volejbalový zápas vyhrát nedá, ale chápu tu snahu českých hráčů riskovat za každé situace. No, ale docela by mě zajímalo, co teď tak z hurta měl na srdci trenér Jiří Novák právě k Patriku Indrovi. Další zkažené servisy, ukazoval tam dvojku, možná trojku, no prostě zkazit tři servisy za sebou, to samozřejmě k úspěchu vést nemůže. Teď Indra odrazil balon útočně na tom výborně, získává bod. 14. ve čtvrtém setu, 14-15. Teď Benda na podání. Nezávidíme mu tu roli, před ním jeho spoluhráči zkazili, že by mu tedy ulehčili pozici, to ani náhodou, ale pokud zase na druhou stranu český tým chce ještě obrátit průběh tohoto zápasu, tak prostě musí přidat nějakou bodovou sérii také ze servisu a Benda se umí opřít do balónu. Mendova rána výborně, Gianelli na tohle nedosáhne, Klimeš, Roman a teď můžeme utočit, Klimeš středem sítě, Italové skvěle v poli, ještě libero vrací balon až k síti. Roman dává za hlavu na Indru, Indra udeřil do balonu, Italové zase skvělou obranu předvádějí a dramatická, pravděpodobně nejdelší výměna tohoto zápasu končí až v tuto chvíli italským vítězstvím. Zakončení z levé strany levou rukou a Simone Gianelli se dívá, přišel ještě s pochvalou pro Jurie Romana. No a je to tedy bod pro Itálii, teď ale hodně blízko byla česká reprezentace srovnání, ještě to vypadá, že si teď zase pro změnu trenér Jiří Novák nechá co si zkontrolovat, nevím úplně přesně, možná tam šlo o přišla hráče zadní řady, budeme to vědět za malou chviličku, ale byla to hezká výměna, plná vynikajících volejbalových okamžiků a hlavně skvělé obrany italského týmu. Italové mají perfektně přečtený český tým, je to taková malá daně za to, že česká volejbalová reprezentace už je respektovaná mezi světovými týmy, byla čtvrtá na světovém šampionátu a Italové znají české útočníky. No teď si trochu Chorvatka na hlavním kulu, Xenia Jurkovičová dává na čas s tím rozhodnutím, ale není to teď úplně tak její věc, video rozhodčí se dívá na celou situaci, porovnává, jestli náhodou nebyl někdo si tam usítil, tak tedy nebyl, kdybyste to chtěli vědět. Její levačka ukazuje na italskou stranu, hlavní rozhodčí je z Chorvatska Xenia Jurkovičová, pomáhají pod tempajerem Matana Zvarbanov z Bulharska. Evropský šampionát se koná ve čtyřech zemích, tedy skupinové fáze, Itálie, Bulharsko, Finsko, Rumunsko. 24 týmů, 76 zápasů a ten dnešní je velkým zážitkem pro všechny příznivce českého volejbalu. Česká reprezentace sice prohrává, ale už jenom o bod. Ve čtvrtém setu je to 1-2 z českého pohledu na sety. No a trenér Jiří Novák, co si poradil Antonínu Klimešovi? Docela dlouhý časový úsek tam spolu diskutovali. Rád bych věděl, o čem. Klimeš zkusil tentokrát plachtící podání a dopadlo to úplně stejně, jako když dával smečované, zase super spike z italské strany. Takové to útočení na ztrátu Italů je v této fázi zápasu naprosto dokonalé, bezchybné. No a za vším stojí nahrávač s číslem 6. Simone Gianelli z každé situace dokáže vykouzlit klidnou a ještě dostatečně překvapivou nahrávku. Proto Italové stále si drží ten dvoubodový náskok. Indra musel přihrávat, Roman běží za balónem středem sítě, výborně Pavlíček ještě chytil ten balón, Vašina dostal balón zázračně na druhou polovinu kurtu a teď je tady italská chyba, taktická chyba, tohle byla kuriozní situace, Vašina si na poslední chvíli zřejmě uvědomil, že už musí ten balón poslat na druhou stranu, čtvrtý úder už k dispozici, samozřejmě nemá žádný tým, no a Italové se nechali nachytat, udeřili do balónu příliš brzy. No a je to 16-17. Ondřej Roman číslem 33, nahrávač menšího vzrůstu. Odfoukl si, rozběhl se, posílá plachtící podání na Itali. Ti si nepřihráli úplně ideálně, útočí z hlavního kulu a vyklučený Vojbo Kindra Klajmon. Matija získává bod, tedy Daniel Lavia to byl, ano, Daniel Lavia vyskočil. Práskal do balónu, 18-16, zase žádný velký problém pro Itali udělat ztrátu, otočit ten balón tak, aby Italové získali bod. Trochu starostí na servisu, to je teď jasně vidět, zase Jurij Romano vůbec netrefil to podání, bylo to daleko do autu, 17. bod, 17-18. Lukáš Vašina mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport, těšil se na ten dnešní zápas, těšil se na souboj s velkým světovým týmem. Nehraje špatně, má to občas hodně složité a navíc Italové teď zase získávají další bod a už se blíží ke koncovce 19-17. Vedou v probíhajícím čtvrtém setu. Na servisu by měl být Daniele Lavia, rovné 2 metry měří tenhle ten italský plnovousatý muž. Má balon. Vzal si ho, vyhodil si ho hodně vysoko, to tedy značí smyčované podání. Přihrává Pavlíček, dává Romanovi, Roman na hlavní kůl Bendovi. Benda, to je skokan, to je nádhera. Myslím, že s tím ani Gianelli teď nepočítal, že Jiří Benda se tak vysoko odrazí, tak dlouho poletí a hlavně, že tak precizně udeří do balonu. 18-19, stále se česká reprezentace drží v kontaktu. Klajmon, jeho servis, tvrdé smečované podání, libero italské, výborně otočení balonu, ještě český tým zachytil ten balon a přehodilo na druhou stranu. Gianelli znovu musí nahrávat teď z pipe, vypůjčený český dvojblok, ale dobře, česká reprezentace, pochvala za bojovnost i za to přečtení toho Gianelliho útoku, dvojblok tam byl proti pipe, jenomže ta razance a ta výška úderu, jak zahrávají Italové ty balony, tak je tak vysoko ten míč, že je to těžko v bránění pro české hráče a také se to vůbec nepovedlo. 20-18, Italové už jsou na 20. 20-18, další tedy servis, který míří do českého pole, zpracovával blokář, dává Roman Indrovi a je to bod. Dobře, 19-20. Při hrávačské role se teď Antonín Klimeš zhostil. Je to častá varianta italského týmu zaměstnat také blokaře, tak aby měl minimálně stíženou pozici pro útočení nebo v nejlepším případě pro Itali, aby nemohl útočit vůbec. Patrik Indra na servisu, jedna z posledních šancí, jak dorovnat Itali. 19-20 z českého pohledu, 1-2 na sety. Patrik Indra s kapitánskou širokou páskou pod číslem 23. Tvrdá rána, dobrý servis. Gianelli musí sprintovat za tím balonem a nahrávat bagrem. Ale zase vyklučený dokonce český trojblok. Tam nahoře byl Roman, přece jenom je menšího vzrůstu a to Gianelli ví naprosto dobře. Byli tam teď dva hráči, byl tam Mattia Bottolo, který to věděl, že je proti němu nahrávač menšího vzrůstu. Zatočil ten balon přes Romanovy prsty a znamená to 21. bod pro Itálii. Ano, tento hráč, kterého teď tady oslavovali fanoušci, tak získává další bod pro Itálii a znovu přihrává Klimeš středem sítě, teď se i zautočil, ale ne natolik razantně, aby ukončil výměnu. Italové vytloukají, český teď ne trojblok, ale dvojblok. A to také radosti trenéra Ferdinanda Di Giorgio. Je tady další breaková situace, 22-19. Možná poslední oddechový čas trenéra Jiřího Nováka, tak myslím, že pomalu můžeme rekapitulovat tento zápas. Česká reprezentace podala velmi dobrý výkon proti nejlepšímu týmu světa. Italové jsou úřadující mistři světa, hrají opravdu tady na turnaji zatím naprosto výborně, patří ne mezi největší favority, ale jsou jasnými favority na zisk zlaté medaile. Touží potom, aby vyhráli mistrovství Evropy na šampionátu v roce 2023, skončila Itálie na druhém místě, předtím v roce 2021 získala zlato a teď je tedy rok 2026. Italové budou doma, pravděpodobně, s velkou pravděpodobností, tedy postoupí do bojů o medaile, bylo by obrovské překvapení, kdyby to tak nebylo. Český tým do tohoto zápasu vstoupil výborně, vyhrál první set 25-23, jenomže pak se rozjel velký italský kolotoč 25-16 ve druhém setu, ve třetím 25-20, no a teď Italové vedou 22-19. Ne, že by ten set byl ztracený, to v žádném případě, ale tříbodový náskok si Italové těžko nechají vyrvat z rukou, třeba i proto, že navíc Gianelli skvěle servíruje, trápí Bendu na postu smečaře. Český tým jenom freeballem přendá míč na druhou stranu. Libero, Gianelli za hlavou, rána, vyklučený Benda a 23 bodů pro Itálii. Líbí se mi také výkon italského libera Fabio Balasso. Je tam, kde má být, působí klidným dojmem, zpracuje to, co má a Yuri Romano, jak jste slyšeli teď moderátora a diváky, 5000 diváků tady vale, tak Yuri Romano vytloukl Bendu, 23-19, už jen dva body zbývají Italům k tomu, aby zakončili dnešní zápas. Na hřišti už je zase Bartínek, dává Šotolovi, ale to je super blok, monster blok, Italové zablokovali. My přidáme informace také posluchačům Radiožurnálu. Match point! teď tedy informace pro Radiožurnál. Zápas se blíží ke konci, česká reprezentace prohrává 1-2 na sety a Italové si vypracovali první set, bylo tady zkažené podání, takže ta koncovka bude ještě chvíli pokračovat, ale Italové vedou ve čtvrtém setu 24-20. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál. No a zase se vracíme tedy do přímého přenosu, možná už naposledy servis si bere, nebo balon si bere Jiří Benda, nadodil si ho, jeho podání tvrdá rána, Italové budou muset ještě útočit, Gianelli na hlavní kůle, je tady poslední rána, poslední konec, Mattia Bottolo, 195 cm měří, vyšplál se do obrovské výšky, 25-20, končí tento čtvrtý set. Italové naprosto zaslouženě porážejí českou reprezentaci, ale nebyl to špatný výkon od českého týmu. I ten jeden vyhraný set tady, ale Pala Panini se určitě cení nad mistry světa. Italové ale pokračují v krasojízdě na evropském šampionátu. Vyhráli ten čtvrtý set 25-20, celkově 3-1 na sety. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál.
1: Rozhodně to tady nebyl špatný výkon českých volejbalistů, ale nakonec to na vítězství nestačilo. Stále platí, že český nebo československý reprezentační tým volejbalistů dokázal v soutěžním utkání porazit Italy naposledy v roce 1986. Ale co je důležité, Češi už mají jistý postup do další fáze šampionátu, do osmifinále. Ještě se bude rozhodovat třeba v utkání se Slovinskem hned zítra o tom, z jaké pozice budou Češi nakonec postupovat do play-off. Ještě připomínám, že na úvod dnešního nebo na úvod celé sezóny Tipsport Extraligy, tedy nejvyšší hokejové soutěže, dnes Karlovy Vary také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport prohráli s Třincem 0-2. První gól byl vlastní, když nahození Jakuba Galva se před branku tečoval do vlastní sítě Elmery Eronen. No a až na konci do prázdné branky pečetil vítězství Třince na 2-0. Ondřej Kovařčík. No a o hokeji bude i zbytek našeho dnešního vysílání, protože vám nabídneme právě teď reprízu Čisté hry Martina Procházky s exkluzivním hostem, novým trenérem hokejové reprezentace Zdeňkem Motákem. Tak hezký zbytek večera.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Úterý a Čistá hra Martina Procházky je tu znovu, ale novinkou je to, že dnes už začne hokejová Tipsport Extraliga, událost, na kterou hokejoví fanoušci dlouho čekají a my také. Martin Procházka ve studiu, vítej, dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
3: Dneska máme vzácného hosta na startu Extraligy, je tu reprezentační trenér, muž, který vyhrál mistrovské tituly s Třincem a teď povede národní tým. Zdeněk Moták, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: A Petr Kadeřábek, hokejový reportér.
6: Dobré dopoledne.
3: Pane Motáku, jak moc vám osobně změní program vaší práce to, že začíná hokejová extraliga?
5: A já myslím, že moc ne, protože já jsem jezdil teďka ta přípravná utkání, ale bude toho samozřejmě více, ty zápasy určitě budou kvalitnější, takže já se na to těším.
3: Co všechno jste viděl?
5: Viděl jsem naposledy Hradec Králové se Štroubingem, viděl jsem Pardubice z Regle, viděl jsem Třinec, viděl jsem Vítkovice, Olomouc, Kometu Brnu jsem viděl jednu třetinu.
3: Tak je asi opravdu znát, že vám to moc ten program nezmění, jak tak slyším.
5: No.
3: Zdeněk Moták, hokejový trenér národního týmu u nás ve studiu na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou. Co z toho vypíchnout jako dobrou pozvánku na extraligovou sezonu z těch zápasů? Protože ty přípravy bývají někdy všelijaké, tak jaká byla nejlepší?
5: Já myslím, že ta utkání té ligy mistrů Pardubice Regle, to mělo svoji úroveň, to bylo opravdu, to byl mezinárodní zápas, už to byla soutěž, už to bylo prostě to, co od těch hráčů očekáváte, byl to velice kvalitní zápas. Naposledy jsem viděl Hradec Králové se Štroubingem, to se mi taky líbilo.
7: A to potvrzuje jenom to, co říkám každou sezónu, že když někteří fanoušci kritizují to, že Liga mistrů je zbytečná, tak si myslím, že to je naopak, je to velmi dobrá příprava. Myslím si, že ty zápasy přesně, jak už potvrzuješ, tak jsou to prostě zápasy kvalitní, jsou to mezinárodní úrovně, ty týmy nějakým způsobem se chtějí ukázat a není to prostě jen taková příprava jednoduchá, kde se třeba zkoušejí dorostenci, naopak ty týmy jsou nabitý a je to skvělá příprava, takže za mě já to stále chválím a myslím si, že by se Liga mistrů měla stále hrát a mohla by se ještě více rozvíjet.
5: Já si myslím, že bychom tam mohli mít více mužstev, protože tři je málo. Myslím si, že i v těch zápasech, které já ještě jsem hrával v pozici trenéra, tak i proti těm slabším týmům z, řekněme, neúplně hokejových zemí, tak ty zápasy byly kvalitní, protože v každém mužstvu je spousta cizinců, kteří vytvářejí tomu týmu ráz a určují jeho směr a opravdu ty zápasy byly fajn a myslím si, že to je nejenom zprostřední, ale i pro ty hráče je to dobrá nejenom příprava, ale možnost tak nějak zkontrolovat své síly v tom mezinárodním měřítku.
4: Dnes to začne na ostro u nás, v české extralize. Jak moc je specifický ten start sezóny i pro vás z pohledu reprezentačního trenéra? Protože ti hráči, mně to přijde, že budou vždycky takový natěšení, ale nerozehraní. Tak jak se na tyhle ty zápasy vydíváte?
5: Já myslím, že zapotřebí chviličku počkat ještě s nějakými soudy ohledně kvality nebo ohledně jednak týmu a jednak i jednotlivých hráčů, takže počkejme nějakou dobu, dejme jim prostor, šanci. My s Pavlem Grosem určitě budeme jezdit na utkání, budeme se dívat, ale myslíme si, že někdy na konci září ta forma bude, myslím si, že stoupat a bude se pomaličku, ne kulminovat, ale bude stoupat a už nám to pro nás, už to pro nás bude trošičku relevantní.
4: Jedete do Karlových Varů, ne?
5: Jedu.
4: Takže si to protáhnete z Ostravy přes zastávku u nás do Karlových Varů, to je slušná štreka.
5: No, tak je to ze zastávku, takže dostal jsem dobrou nebo výbornou kávu, trochu vody, takže...
3: Zdeněk Moták, trenér hokejové reprezentace, je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Hokejová extraliga posílila velmi tedy Pardubice, ale i další týmy. Přišli hráči ze Zámoří, přišli mistři světa, vrátil se namátkou Michal Kempný. A my si pojďme poslechnout, co o nové sezóně říká brankář karlovarské Energie Dominik Frodl. Hokejisté měli před sezónou takovou povinnost, nechci mluvit za ně jak moc milou, ale jakousi mediální povinnost. A tam dostal Dominik Frodl, brankář Karlových Varů, otázku právě na to, jak extraliga posílila.
6: Ty jména, to jsou hvězdní války. Samozřejmě pro tu ligu je to skvělý všechno, ale pro ostatní Vlčáky prostě daleko těžší. Šíleně těžká šichta pak vyřadit prostě třeba ty Pardubice, prostě čtyřikrát porazit. Ale říkám, pro tu ligu jedině dobře, vracejí se sem skvělý jména a co se týče potom i nás. Druhá věc je, že ať se to líbí nebo ne, tak prostě třeba ty výplaty jste v té extralize taky zvedli a taky to hrajeme kvůli tomu, že jo, takže pro všechny hráče, asi ne úplně pro manažery a majitele, ale pro hráče to je dobře, no.
3: To byl hokejový brankář Karlových Varů Dominik Frodl. Pane Motáku, on použil slovní spojení hvězdné války. Dá se to tak vnímat minimálně v kontextu minulých pár sezon?
5: Já bych byl raději, kdyby to bylo ještě hvězdnější samozřejmě, ale musím říct, že ta jména, která přišla do naší extraligy, jsou velká a já doufám, že přijdou i dobří cizinci, kteří to, tu úroveň ještě pozvednou. Ta úroveň je, si myslím, velice dobrá, ta úroveň je, má stoupající trend a ten návrat těch dobrých, nebo ne dobrých, ale výborných hráčů do Čechů, do extraligy, je, bude určitě znát.
3: Martine Procházko, hvězdné války, ano nebo ne?
7: Určitě, já s tím souhlasím. Na jednu stranu je to super, že právě hráči se NHL, když teda buď to už tam nějakým způsobem buď to končí kariéru v NHL, nebo tam se prostě nechytnou. Takže si vyberou tu cestu sem do extraligy, že nehledají cestu někam do Finska, do Švédska, jako to bylo dřív, nebo do Švýcarska, že jo, často hráči chodili tam. Samozřejmě to je nabídce, ale přesně, jak už zmiňovali právě Dominik Frodl, ty peníze, ta konkurence tady je obrovská, manažeři prostě dělají skvělou práci, schání ty peníze na to, ty rozpočty se zvedají. Teď jsem někde zaregistroval, že Kladno má rozpočet 150 milionů, což si nikdy nepamatuju, že by na takový rozpočet někdy byl. Možná mi to Petr Kržábek asi.
4: Na dva týmy možná.
7: Možná na dva týmy, ale ne na jeden. Ale to jsou obrovské změny a je to i díky těm majitelům, že jsou schopni prostě ty peníze do toho investovat, ať to je pan Drastil nebo pan Dědek v Pardubicích. Prostě sáno. Některým klubům se to možná tolik nelíbí, protože ty platy jsou vyšponované hodně vysoko, ale na druhou stranu zase to potvrzuje to, že ty hráči prostě si z toho váží, jdou sem do té extraligy a tím pádem extraliga roste prostě a budeme tady mít všechny ty hvězdy na očích.
4: No jde o to, jestli budou přicházet ještě další, protože já si úplně nedovedu představit, jak ty týmy musí být nafukovací. Když se jenom podívám, Pardubice, tak hvězdný tým, který vyhrál titul. Přijdou tam dva mistři světa, David Kempf, další obrovská osobnost, Michal Kempný, teď Matěj Bliml, který je v nejlepších letech, Jiří Sekáč, já osobně se na něj obrovsky těším. Tohle jsou opravdu jména, která lákají. A ohledně třeba to, co říkal Zdeněk Moták, ohledně těch cizinců, já se těším na dobu, kdy cizinci nebudou hrát čtvrtou lajnu. A ta doba podle mě přichází, že už se nebudou kupovat zahraniční hráči do těch defenzivních line, ale že to prostě budou hrát čeští hokejisté zkrátka dobře v těch prvních lineách, budou takové hvězdy, a jsou, že už prostě není místo vlastně v těch velkých lineách nebo v těch rozhodujících pro ty české hráče a dostanou tu šanci, doufejme. Je to tak?
5: Ono, když se podíváš, jaké hráče berou na první, druhou lajnu do Švýcarska, kde jsou všichni hrát, nebo do Švédska, tak tam jsou velice kvalitní cizinci a mělo by to být samozřejmě i u nás.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Když byly někdy vrcholné akce typu Světový pohár nebo olympijské hry a teď diváci a fanoušci spekulovali, kolik bude mít český tým hráčů z extraligy a že s tím nemůže uspět, tak je právě teď s tím letoškem, s začínající sezonou, prostě extraliga jako základním kamenem pro národní tým, notabene třeba i ty Pardubice?
5: Já myslím, že ano. Já myslím, že ta kostra, která se bude určitě v průběhu Eurohockey Tour a toho přípravného kempu, tak určitě ta kostra bude z extraligy. A já myslím, že je dobře, že ti hráči přišli a že se budou snažit rvát nejenom to týmové místo, ale i o ten reprezentační dres.
4: No, my se podle mě vracíme zpátky vlastně tím předchozím i tímhletím ročníkem do dob Martina Procházky. Jenže tehdy hráči nemohli odcházet a teď nechtějí, protože ty podmínky mají i na domácích stadionech, na domácích týmech a uspěli v Naganu. Takže proč by vlastně ten národní tým z toho nemohl čerpat? Z toho, že ty největší hvězdy vy máte pořád pod kontrolou de facto.
5: No, je to fajn, já se na to musím říct velice těším a ta práce toho objíždění těch utkání, tak ta bude samozřejmě v pohledu na ty hráče veselější. No.
3: Jaká je to zpráva pro české hokejisty působící po Evropě, namátkou Christian Reichel? Bude míň pod očima národních trenérů, když se budete víc soustředit na extraligu? Asi ne.
5: Já myslím, že ne. Já myslím, že je budeme sledovat pečlivě všechny, ať už jsou to hráči ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, nebo máme dva hráče v německé Drelce, takže já myslím, že je budeme sledovat.
3: Dnešním hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Jak plánujete moc objíždět extraligu, až začne? Když budou tři zápasy v týdnu, budete mít ambice stíhat všechno, pokud to nějakým způsobem regionálně půjde?
5: Já myslím, že ano. Já myslím, že dneska uvidíme s Pavlem Karlovy Vary Třinec a já možná po zpáteční cestě stihnu ještě Olomouc, Spartu nebo Vítkovice, Kladno, takže i v jednom kole jde stihnout dvě utkání, ale já myslím, že se to dá stihnout, už máme naplánovaná nějaká utkání. Pavel tento má dokonce už do reprezentační přestávky, já jsem v tom opatrnější, takže já to mám do konce září a já myslím, že ty hráče budeme mít na očích. Není nic lepšího, než je vidět na vlastní oči, není nic lepšího, než vidět, jak hrajou, jak komunikujou, jak působí na střídačce, takže já se na to velice těším.
4: Sdílený kalendář asi je úplně plný tedy. Doufám, že si to píšete společně.
5: Ale je dobré se potkali na některém zápase třeba. My jsme se potkali teďka Pardubice Regle a Hradec Straubing, takže tam jsme, je to tak na půl cesty, takže když bude nějaké parádní utkání Pardubice Sparta, Pardubice Kometa nebo cokoliv, jakékoliv jiné kvalitní mužstvo z popředí tabulky, tak nebo v mužstvo, kde budeme mít více zástupců, takže rádi podnikneme i další cestu.
4: Kolik máte těch vlastně hráčů v tom hledáčku? 110, 115?
5: No, tak ono to nebude asi tolik, ale celkem se to blíží.
3: Kromě Zdeňka Motáka, reprezentačního trenéra, je tu také Martin Procházka. Souhlasíš s tím, že by se mohl a měl možná ta kostra z národního týmu točit kolem Pardubic a těch hlavních posil, které teď přišly do extraligy? Nabízí se to?
7: Tak nabízí se to, ale zase si nemyslím, že by to muselo být úplně celá kostra. Ono to připomíná trošku, když jsem byl ve Vsetíně. Vsetín byl takový ten tým, který je podobný teďka Pardubicím, který byl nabitý prostě hráčema. Ať tam byl brankář Roman Čechmanek, ať tam byl Jirka Dopita, pak to samozřejmě postupovalo dál. Takže se to nabízí, ale jak už říkal Zdeněk, je tady spousta hráčů, kteří prostě jsou i v těch jiných týmech, přišly velké hvězdy do dalších týmů. Takže to určitě bude velmi těžká volba potom, ale zase je tam dost přípravy, dost přípravných zápasů, ať to právě ti hráči budou mít možnost se ukázat a všechno bude směřovat stejně. A říkáme to každou sezónu, potom už až po playoff, kdy přijde playoff a kdy ti hráči budou určitě v těch nejlepších formách a připraveni na mistrovství světa. Takže to si myslím, že ta volba těch hráčů a ta kostra toho týmu se potom ještě může jakkoliv pozměnit.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Máme v našem vysílání hosta. Dobrý den, kdo se dovolal?
8: Dobrý den, tady Robert.
3: Dobrý den.
8: Já mám takový dvě věci na pana trenéra. Já jsem ho vždycky viděl jako naprosto klidného člověka a první věc je takový to poděkování za to, že se ukázal i jako emotivní člověk na Spartě, ale to už je pryč. A teď ta druhá věc, my už se to možná malinko nakousli, pro mě zůstávají dvě mistrovské světa v srdci, jedno je samozřejmě pražský, nedávno, 2-4, a potom rok 2010 z Německa, kde vlastně pan Hadamčík vzal hráče, kteří úplně nebyli, nechci říct top, jo, ale prostě celý národ si možná myslel, že to bude provar a nakonec toho byl titul. Tak jestli vlastně se uvažuje i tímhle směrem, že když máme tady teď takový jména v extralize a trošku jste o tom mluvili, jestli by nestálo za to to prostě vyzkoušet i tímto směrem, ono to možná ani jinak nepůjde, když by z NHL vlastně hráči nemohli přijet. Díky.
3: Děkujeme za zavolání, dovolíme se opravit, nebyl to Alex Hadamčík, byl to tým Vladimíra Růžičky, ale Zdeněk Moták slyšel otázku.
5: Hokej hra emocí k tomu prvnímu takovému nějakému dotazu, nebo to ani nebyl dotaz a samozřejmě někdy ty emoce musíte upustit a když máte dobré emoce, tak je to fajn a někdy tam do toho zasáhnou i ty špatné, které musíte vždy někam upozadit, ale je to o emocích a nejenom hráči, ale i trenéři je mají. Druhá věc, samozřejmě já to trošičku otočím, protože jestliže máte kvalitní hráče v NHL, tak je to top třída, top class a nemůžete je pominout. Jo, samozřejmě je to otázka komunikace, je to otázka jednání, je to otázka jejich zranění nebo nějaké nové smlouvy nebo cokoliv jiného, ale my jsme si už vlastně s těmi hráči řekli, že budeme hodně komunikovat a myslím si, že to je dobrá cesta a oni jsou na to připraveni. Já doufám, že se nám potom na konci k tomu mistrovství světa, jak to bude směřovat, tak podaří nominovat ty nejlepší hráči, kteří jsou. A jestli to budou z extraligy nebo z nějaké jiné evropské soutěže nebo z NHL, tak samozřejmě budeme se snažit, aby to byli ti nejlepší, aby to byli hráči, kteří jsou ochotní. A musím říct, že když jsme měli s těmi hráči pohovory, tak všichni jsou ochotní reprezentovat, všichni říkají, že to milují tu reprezentaci, že jsou oddáni tomu, takže my vezmeme i ty hráče, kteří prostě, nebo všechny hráče, kteří budou chtít se pro národní dres obětovat a vlastně udělají to nejlepší, co můžou.
3: Říká trenér hokejové reprezentace a muž, který stál třeba na střídačkách Třince, Sparty nebo Olomouce, Zdeněk Moták. Máme dalšího volajícího a nás zajímá, jestli voláte s dotazem nebo do soutěže o lístky na zítřejší utkání Pardubice Hradec Králové. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat, jestli už se pan Moták taky setkal s tím bývalým Adam, s tím Rulíkem, jestli už taky nějak hovořili nebo...
3: Rozumíme.
9: Jestli bude taky sledovat pan Moták ty 20.
3: Dobře, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak už jste se potkal s tím bývalým?
5: To byla naše první cesta. Naše první cesta vlastně vedla za Radimem Rulíkem, který nám dal spoustu neocenitelných rád a pozval nás dokonce i na oběd, takže to bylo taky příjemné. Ale řekli jsme si důležité věci, které třeba vám nikdo, když je ta zkušenost je nepřenositelná, takže ty rady vám nikdo nedá, takže my jsme chtěli hlavně od něj slyšet, jaký má názor na věc, jaké má názory on, takže to byla první naše cesta. A ta druhá otázka byla...
3: Jestli budete sledovat mistrovství světa 20-letých?
5: Ano, samozřejmě. Jestliže to jenom trochu dovolí finanční podmínky, tak bychom tam chtěli jet a chtěli bychom se na to podívat. Jak říkám, ta zkušenost z toho vidění toho zápasu je nepřenositelná a prostě je k nezaplacení.
4: Nevyzvídal naopak Radim Rulík od vás, jaké to je na té klubové úrovni, protože on už tam dlouho nebyl, teď se tam vrací.
5: A já myslím, že on je natolik zkušený trenér, že nepotřebuje vyzvídat, a to mužstvo je každé jiné. On si to skládá teďka podle sebe, podle svého, a já myslím, že tam udělá dobrou práci na Kladně.
3: Říká trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták. My jsme se tady bavili o té kostře národního týmu a častokrát, a dává to smysl, zní jméno hokejových Pardubic. Na druhou stranu třeba Lukáš Sedlák odpovídal i na tu velmi oblíbenou fanouškovskou otázku. Vás je tam hodně a hodně kohoutů na jednom smetišti a v šatně to nebude fungovat. Každopádně je to téma třeba i pro Romana Červenku, který ve 40 letech stále pokračuje ve své hokejové kariéře a právě v dresu Pardubic.
10: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout. No. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
3: Hráčský pohled může nabídnout Martin Procházka, že úspěch na papíře, když ono už se málo co tiskne, ale... Rozumíme si.
7: No já dnešní scénář mám od tebe vytisklý, takže, ale jasně, nezaručuje to samozřejmě jistotu toho, že budete mít titul. Každopádně je to asi výborný pro ten tým, když mají možnost kde brát, když si to řeknu, protože ta sezona bude dlouhá, můžou přijít zranění. Někteří hráči prostě potom můžou být dlouhodobě zranění, co samozřejmě nikomu to nepřeju. Ale no... To, že potom některý kluci to budou muset, jak se říká, kousnout, hold nebudou mít prostě třeba nebo hrát tolik přesilovek, to je ta konkurence a to bude o tom, aby se oni více snažili na těch tréninkách, aby prostě trenéři přesvědčili, že jsou to ti hráči, kteří si to zaslouží, ty přesilovky, že je hrají dobře, to samé vlastně oslabení, v dnešní době možná velmi populárnější ještě divné přesilovky, protože když vidíme, co ty kluci v tom oslabení zvládají, jak dělají, jak to plní, tak to jsou další věci. Takže ty hráči budou muset si ty role prostě takhle pozbírat. No a většina týmů už taky má teďka, když se říká, takový tady farmářský týmy, když to je tady moc u nás nepopulární, to je, ale mají B týmy, kde prostě ty kluci můžou hrát a můžou se ukazovat.
4: Ty jsi to zažil ve Vsetíně.
7: Já ale nebyl jsem na farmě ve Vsetíně.
4: To ne, ale ty jsi zažil ve Vsetíně ten vlastně...
3: Co by to bylo za farmu, kdyby jí měli, promiň.
4: Jo, pojď. Ne, Vsetín byl prostě obdoba, dejme tomu, předonávají se teď Vsetín ve své nejlepší éře teď s aktuálními Pardubicemi. Když jste přijeli někam na hřiště outsidera a prohráli jste, jak to tahle ta kabina nabitá těmi hvězdami zvládala? Já... Tohle to si myslím, že bude jako alfou a omegou toho, jestli to Pardubice ustojí, jestli budou zvládat i porážky. A oni přijdou, proč by nepřišli? Přijedou, já nevím, já nechci nikoho urazit, ale rozhodně podle papírových předpokladů by Pardubice měly přejet minimálně Mladá Boleslav, Vítkovice, Olomouc a tak dále. Byť to třeba v přípravě tak nevypadá. Ale když ztratí se Spartou, dobře, asi jim to fanoušci odpustí, i v té kabině se to lépe asi vstřebá, nebo jak to vnímají ti hráči?
7: Ale ty porážky 100% přijdou. Já si to pamatuju, když jsme byli ve Vsetíně a přijeli jsme třeba do Plzně. A Plzeň, tým, který doma vždy hrál takový ty nepříjemný hokej, prostě řezal to a nám se to moc nelíbilo, bylo to hodně vyhrocený. Fanoušci samozřejmě, že jakmile přijel Vsetín, tak okamžitě prostě vyprodáno, atmosféra fantastická. A prohráli jsme tam 4-2. A říkali jsme, dobrý, fajn, víme, co máme zlepšovat, ale ten tým byl natolik silný, že si z toho tak velkou hlavu nedělal. přišel další zápas, pak jsme třeba 2-3 za sebou vyhráli, ale pak zase třeba přišel nějaká jeden zápas, že jsme někde prohráli. Ono tam je, ono je těžké pro takovéhle týmy, které jsou takhle nabitý, takhle tohle hvězdama, zaprvé udržet nějakou takovou tu pořád 100% připravenost. My jsme v té první sezóně, kde jsme získali titul, tak jsme udělali snad nějaký rekord bodový, že jsme získali nejvíc bodů do té doby, teď už je to samozřejmě překonaný, ale ten tým je natolik silný, že si s tím dokáže poradit, že si s tím nedělá žádnou velkou hlavu, že prostě ty porážky prostě přijdou. Víme, jak to v loňské sezóně bylo s Pardubicemi, taky se pomalu rozjížděli. Nejdřív jsme říkali, že to není úplně ono, že to se dá. Roman Červenka byl zraněný dlouhou dobu, ale pak najednou postupem času Pardubice ukazovali, jak jsou silní. Jak najednou víc plní ty pokyny, ono za začátku se vám taky nechce moc padat do střel, když chcete hrát celou sezónu, tak ale postupem času se potom ty hráči začnou plnit ty pokyny. No a pak se ukazuje ta síla toho týmu. Myslím si, že někdo to může potvrdit u Třince, kolikrát jste, že jo, Třinec byl někdy, nevím, 8. 7. vůbec nic se nedělo, připravilo se to všechno až k playoff a k tomu, aby potom to bylo připravený ten tým. Takže no, takhle to může být samozřejmě případ Pardubic.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
5: A ty Pardubice mají opravdu velice kvalitní kádry, je to o těch rolích, o čem mluvil Červus, a když jsme mluvili s Filipem Pešánem, tak já myslím, že on o tom ví, že ví, co má za mužstvo, ví, jak mu to bude klapat a už je na to pomalu připravuje, a já myslím, že ti hráči, kteří přišli a to jsou jeho slova, vnesli do toho týmu další takový svěží vítr, že ta jejich tréninková morálka je úplně skvělá a nadstandardní a prostě od toho se to všechno odvíjí, protože ono už se teď říká, jak trénuješ, tak hraješ. Jo, prostě to tak je, že prostě ta mužstva se musí připravovat na 100% úrovni.
7: Tak my jsme to měli v tom setině trošku jinak.
5: No, vím, ale
7: tam se jak se trénovalo, tak se určitě nehrálo. No, ale samozřejmě to bylo jiná doba přesně.
5: Jiná doba, ten hokej se absolutně změnil.
7: V dnešní době se to úplně přesně změnilo, takže to je jenom takový zpestřeníčko.
3: V pořadu Čistá hra Martina Procházky se bavíme o tom, jaké to může být a je, když je tým nabitý hvězdami. Pane trenére, teď z pozice reprezentačního kouče, vy se pojedete dívat na extraligu a chcete ty hráče vidět co nejvíc. A samozřejmě ty některé Pardubické budete muset vidět méně na úkor jiných hvězd. Na druhou stranu existuje i cesta, jak se dostat do reprezentace, může být jiná, že třeba někdo s nižším icetimem velmi zaujme, je takováhle cesta, protože třeba Radima Rulíka takhle zaujal Michal Kunc relativně nedávno ještě a dostal šanci na mezinárodních akcích.
5: Je to zase o těch rolích. Je to zase o tom, že ti hráči tu roli přijmou i v tom reprezentačním týmu, prostě, že budou mít nižší ajstajem, že budou prostě hrát oslabení, že budou prostě dělat práci, tu černou práci, jak se říká. A já myslím, že nikdo do té reprezentace nemá dveře zavřené, to v žádném případě.
3: Martine Procházko, koho ty jsi zažil, že by se dostal do reprezentace třeba s nižším icetimem v klubu, byť tehdy ty statistiky asi nebyly úplně takhle přesné, ale přece jenom to hráč vnímá, když je někdo trochu méně na ledě třeba.
7: Ježi, tak teď mě teda úplně teďka dostal. Teď si nedokážu vůbec představit nějakého hráče, že bych nějakým způsobem takhle posuzoval. Za prý to asi nebylo ani jako nějak posuzování pro ty hráče, tohle to musí trenéři si mít, jakoby, jak se říká, na svědomí, jestli to se rozhodnou pro hráče, který třeba nemá takový ice time, protože přesně je to o těch rolích, je to o těch pozicích, někdo nemůže hrát každý první pětku, nemůže hrát druhou, prostě musí být případně hrát tu třetí, čtvrtou, kde samozřejmě se třeba hraje, nebo za nás se třeba hrávalo trošku jiným stylem. Bylo to rozdělené opravdu, že dvě pětky byly určené, jak se říká, trošku do té ofenzivní hry a dvě do té defenzivní. Teď je to úplně jinak, teď se v podstatě říká, že všechny 4-5 hrajou stejně, nebo že by měli hrát stejně, ale myslím, že to třeba není kolikrát, takže je tam většinou nějaká 1-5, která tam je na to úřadování, jak se říká, že je tam na to rozbourání soupeře nějakých těch týmů tam. Takže uvidíme, a to, že některý hráč prostě s menším icetimem může hrát za národní tým, v tom není vůbec žádný problém, nebo v tom nevidím problém žádný.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Pokračujeme v našem hokejovém pořadu. Každé úterý nás můžete slýchat a také vás můžeme pozvat na klasický a znovu začínající pondělní magazín hokejové extraligy. Petře, bude v pondělí?
4: Bude, každé pondělí od 14 hodin a znovu tam budou takové starší rubriky, jako je Hvězda týdne, tam se budeme muset snažit sehnat vždy toho hráče, který všechny reportéry v tom týdne Radiožurnálu Sport nejvíce zaujal. Martin Procházka si bude volit svou lineu týdne, to znamená, že řekne brankáře, obránce a útočníka, bude o tom také vyprávět. Pak se podíváme také trošku do soukromí hokejistů a budeme vám představovat, ať už současné nebo bývalé hokejisty jednotlivých klubů, jaké mají záliby neúplně obvyklé. Namátkou můžu říct myslivost Ondřeje Beránka a tak dále. Máme tam i prodejce alkoholu. Teď myslím, ale už po vlastně hráčské kariéře.
3: A pouze to... prodejce předpokládá, nikoli konzument.
4: Uvidíme z reportáže a uslyšíme. A pak samozřejmě chystáme i takovou novinku, a to vlastně okénko pro naše fanoušky. A ne, myslím, Radiožurnálu Sport, ale hokejové fanoušky, aby si řekli vlastně, co je zaujalo nejvíce. A pak to tady prostě prodiskutujeme a může to být i vlastně takový... takový, dejme tomu, taková náplň nebo pro čistou hru, která bude následovat vždy každé úterý a Martin Procházka vše oglosuje.
3: A my využijeme toho, že je tady s námi reprezentační trenér Zdeněk Moták, který dlouhá léta působil na klubové úrovni v extralize. Kdo má nějakého obskurního koníčka z hokejistů? Myslivost už je pryč a prodej alkoholu také. Milan Gulaš, ten má slepice.
4: Hodně rybařů, rybářů je to, jo, bych řekl.
5: Jako řekl bych taky, že tam byli nějací rybáři.
4: Což ale... je rozhlasově hodně špatně zpracovatelné.
5: Ale já si nevybavuju teďka rychle něco, čím bych mohl jako překvapit nebo něco od pasu vystřelit, takže obávám se, že...
4: Kluci
3: ze Slovenska neměli nic specifického, co by je spojovalo, a v Třinci jich bylo dost. Dobře, tak vás
5: a já myslím, že tam ta komunita byla celkem svázaná v tom Třinci, takže je, bylo celkem jedno, jestli je to Slovák nebo Čech.
4: Karetní virtuos si myslím, že se nám tam asi také objeví.
5: Jo, jsou určitě, no.
3: Pojďme se bavit i o těch jiných klubech, než jsou Pardubice v extralize. Sparta čeká dlouho, nová éra v Litvínově, kde to bylo hodně turbulentní, Kladno posílilo... Tam přišel ten bejvalej, jak zaznělo od posluchače. Kdo vás zajímá takhle ještě napříč extraligou? Nebo všichni samozřejmě, ale kdo vás zaujal, řekněme?
5: Tak těším se na Karlovy Vary. To může být zajímavý tým. Těším se samozřejmě, protože jsem viděl Hradec, tak se těším na Hradec Králové. To bude zajímavé, ta jejich styl hry mě bavil, to jsem si říkal, že to bylo velice dobré, to bylo opravdu hokejově, jsem se bavil jako fanoušek, když jsem se nechtěl dívat na jednotlivé hráče, tak to byla zábava. Samozřejmě Třinec, Vítkovice, Olomouc, to jsou tři týmy, kde jsem vlastně působil. Sparta mě určitě bude zajímat a zajímá mě určitě ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. České Budějovice, zajímavý tým, sice hodně cizinců, jo, takže těch týmů, jak jsem říkal, nevynecháme žádný, budeme se dívat, budeme se zajímat. Nerád bych Kometa. No, Kometa posílila obranu, jo, takže famózně, takže z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva, zajímavá.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Děkujeme za odpověď, budeme pokračovat dál v Čisté hře za malou chvíli, jen co se dozvíme, kdo se dovolal do soutěže posluchačů. Dobrý den.
11: No, dobrý den, Honzo, zdravím vás.
3: Dobrý den, Honzo.
11: Já volám... Chtěl bych říct, ano.
3: Tak mi řekněte, kdo v minulé sezóně Tipsport Extraligy skončil na třetím místě.
11: Na třetím místě. Myslím, že to byly Karlovy Vary.
3: Je to správně. Dobře, děkujeme za zavolání, užijte si hokej, my vám dáme vědět. Zatím naslyšenou.
11: Dobře, děkuju.
3: Věděl byste zvolil.
5: Jo,
3: věděl. Bylo to velké překvapení, nebo Karlovy Vary...
5: Já myslím, že ne, že tam tu práci dělají velice poctivě. Patý se to tam vede skvěle, Skálou samozřejmě.
4: Pavel Patera je říkal.
5: Ano, ano. Mají vždycky progres. Jo. Vždycky z nich vypadne nějaké jméno, nějaký klučina, ať to byl Vojta Čichář nebo Petr Tomek. Jo. Prostě jsou to kluci, kteří jsou budoucnosti českého hokeje. A já doufám jenom, že to nebude jenom z Varu, ale že někdo vypadne, že to bude nějaký nový hráč, který nás všechny překvapí.
4: jako překvapil třeba mladíčký Galvas, který možná ale bude Liberci hodně chybět, kdyby se prosadil. A přejme mu to v NHL. Bude tohle to třeba jazyček na váhách u Liberce, který já osobně pasuji mezi ty adepty na semifinále?
5: A myslím si, že tam zapracovávají Kachlíře, což je taky hokejové miminko, jak se říká. Asi podobný jako, když jsem ho viděl, tak podobný jako Tomáš Galvás. Ale já myslím, že Jirka Kudrnav to tam dělá velice dobře a ta jeho práce je vidět. Jo, loni skončili druzí nebo třetí po základní části. Velice špatně z hlediska cizího týmu, hostujícího týmu se v Liberci hraje, takže já nemyslím, že by to mělo až takový dopad na Liberec.
4: Ale pro oko diváka asi, protože to, co Tomáš Galvas předváděl na tom ledě, to je na jeho věk úctyhodné.
5: Tak samozřejmě, že to bude škoda, že jestliže zmizí, tak to bude určitě pro nás, nejenom pro Liberec, ale i pro nás jako reprezentační trenéry, ale samozřejmě v neposlední řadě pro fanoušky to bude ztráta.
3: Galvas v jednom z přípravných zápasů v Detroitu teď nedávno projel celé kluziště. On s jeho postavou z pozice beka na tom malém kluzišti, kde to je všechno jako našlapané hodně, dal gól. Tak spíš mě napadá, jestli se k vám dostanou i takové střípky ze zámoří teď z příprav a jakým způsobem tohle sledujete?
5: Já jsem to viděl. Bylo to hezké, sice to bylo v přesilové hře proti čtyřem, ale vzal to vlastně někde kolem modré čáry a projel celé hřiště a backendovým blafákem zakončil, takže určitě to sledujeme. I ta přípravná utkání, která jsou za mořem, tak nějaké takové věci se k nám dostanou a je to dobře, že je tam Čech zaujel.
3: Zdeněk Moták, reprezentační trenér, zůstává ve studiu Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Martine, na koho se těšíš v extralize, na jaký tým? Řeč byla od pana trenéra o mnoha týmech, pak můžeš se k tomu přidat.
7: Já se přidám, kromě tady těch, který už jsme zmiňovali, samozřejmě týmy, které budou mít největší ambice na titul, tak já jsem letos zvědavý a dlouhé roky jsem, když jsem tady pracoval, tak jsem kritizoval Kladno, který hrál 3-4 roky baráž, protože tam nebyla žádná vlastně koncepce, nic, ale v té letošní sezóně se těším na tým Kladna. Už nejenom tomu, že tam přišel celý nový realizační tým národního týmu, ale ten tým se prostě poskládal už konečně podle nějakých možností. Bylo to také tím, že už loni vlastně postoupil do předkola playoff, tím pádem už nějaký manažer Tomáš Plekanec mohl ten tým dávat dohromady. Takže se těším na Kladno. Jsem sám na ně zvědavý, mají výbornou fanouškovskou podporu. Fanoušci na Kladně chodí opravdu teďka hodně, hodně, hodně rádi na hokej. A těší se, co takhle mám informace, tak se na to těší letos moc, už jenom díky tomu složení, díky tomu rozpočtu, který jsem zmiňoval, ti hráči prostě tam budou, takže jsem zvědavý, jak Kladno letos bude hrát, jestli bude hrát v klidu ve středu tabulky a třeba může být překvapivým černým koněm, jak jsme říkáme.
4: Já si myslím, že obzvlášť u Kladna mě zaujala brankářská dvojice, protože si myslím, že napříč těmi 14 celky není vyrovnanější na takové úrovni brankářská dvojice, jako má Kladno. Protože Brýzgara s Pavlátem jsou prostě reprezentační golmani na nějaké úrovni plus minus, to možná je spíš otázka na Zdenka Moták, jestli jsou reprezentační golmani, ale tu úroveň určitě mají. A když se podívám vlastně na ty ostatní celky, tak takhle vyrovnanou dvojici prostě nemají. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli ten jeden toho druhého přechytá, jaké to bude v tom jejich, ale tam je zase Ondřej Pavlec, který si to asi dokáže srovnat. A tak, Moták se tak podíval. Takže kdo bude nominován z Kladna?
5: Ono to není pro mě otázka brankářů, plný šálek kávy. Golmani a rozhodčí, to je jiná liga, to je o něčem jiném.
3: Máte nějaké rozhlasové školení, že když jste mluvil o šálku kávy, tak jste bouchnul porcelánem. To je jako dobře.
5: Ale těch golmanů, a nejenom v naší extralize, ale i v zahraničí a navíc v NHL máme velkou spoustu. Je to, myslím si, že kvalitní práce trenérů a hlavně těch kluků, kteří na sobě dělají a pracují a makají. A to je ten výsledek, jo, že nejenom Kladno má vyrovnanou brankářskou dvojici, ale všechny ty týmy mají kvalitní minimálně jedničku, ale myslím si, že mnohde se budou o to místo té jedničky prát. Jo? Takže ať je to Skladná nebo z jakéhokoliv jiného mužstva, myslím si, že golmany máme kvalitní a Jarda Kameš, což je náš trenér brankářů, bude mít šťastnou ruku.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a my se můžeme vydat ještě napříč extraligou dál, protože hokejová extraliga představila některé novinky pro novou sezonu a třeba ředitel extraligy Martin Loukota mluvil o tom, že bude třetí komerční přestávka, která se lze dá dohnat tím, že se urychlí vhazování, a pak také novinka, kterou známe ze stadionu NHL, že rozhodčí přijede, zapne si mikrofon a to jeho hlášení se ozve v celé hale. Tady jsou slova Martina Loukoty.
12: Já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů prostřednictvím.
3: Hele, tady jsou slova Martina Loukoty.
12: Já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů prostřednictvím, kterých budou rozhodčí hlásit, ať už to jsou tresty do haly nebo právě rozhodčí.

0: otázka na golmany. Teď pojďme do rozhodčí.
1: Mě úplně rozhodil ten hrnek, takže jsem přeslechl, že rozhodčí. No tak pardon, ale už jsme s tím venku. Tak.
2: Dobře, takhle, ne, já jsem na těch zápasech teďka byl a buď tam měli technické problémy s tím pustit to do reproduktoru, anebo těm klukům to moc nešlo, jako ta mluva. Jo, takže jsem na to zvědavý, jestli na to vypilujou ještě do začátku soutěže, ale myslím si, že je to fajn, jako je to po nějakém vzoru, ať to ví všichni vlastně, za co ten rozhodčí vylučuje, ať to prostě ví celý stadion. Jako v tom problém nemám, jo. To možná s tou třetí reklamní pauzou. Z hlediska sportovního, ano, samozřejmě komerční účely jsou jasné, ale myslím si, že dvě klidně stačí, ale je to, netroufám si to vůbec komentovat, není to moje věc.
0: To bude poprvé, co na extraligových stadionech vlastně dojde k odpovědi ta otázka, co to pískáš? Pak je tam ještě nějaký dovětek, ale teď už se prostě dozví, co to píská.
2: Pátý.
0: Ano.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
4: Ne, za mě, já jsem to říkal dneska taky dopoledne, tady ta novinka je skvělá, já si myslím, že to je pro spousty fanoušků to důležitý, protože teď nechci nějak všechny fanoušky schazovat, ale ne všichni tomu úplně přesně rozumí, prostě vidí ten faul nějakým způsobem jinak a takhle to prostě dostanu vysvětlený. Je to populární, FNHL to je celkem naprosto už běžný a mně se to docela líbí. A já se přidám k té třetí komerční přestávce, myslím si, že to je, ano, vím, proč to je, samozřejmě to z důvodu sponzorů, ale pro ten spát hry, už takhle víme, jak ty zápasy někdy měly obrovské prodlevy, jak to dlouho trvá, teďka tam do toho se přidají videocoach, challenge a něco všechno ještě možný. Aby ten spát to utkání, aby tohle to pak nebyl ten problém. Ty hráči, když vypadnou během nějaký delší doby prostě z toho takového toho aktuálního dění, už jenom díky tomu, že se tam bude něco vysvětlovat a teďka jako dohadovat, teďka do toho komerční přestávka, úklid ledu, teď samozřejmě si se tohle všechno zrychlí. Já se bojím, že ty utkání také mohou trvat někdy až 3 hodiny, protože to si myslím, že může být takováhle show. Samozřejmě za dnešní lístky, které stojí tolik peněz, tak aspoň diváci budou delší dobu.
0: Hodinová sazba se sníží. Ne, je pravda, že mě to vlastně venkoncem nevadí. Je to proto, že prostě do hokeje plyne více peněz a je potřeba prodat větší ten reklamní balík. Ale co mě vadí, tak je nedodržování toho času těch vlastně komerčních pauz. Protože jestliže je nastavená minuta, tak prostě za minutu se má hodit. A ne se čekat na to, až zhasne ještě nějaké světlo a někdo si někde něco dopovídá. Prostě tohle je ta chyba, která to prodlužuje. Jestliže bude nastaveno 50 sekund, tak ale ve chvíli, kdy se to odpočítá, tak má padnout buly po 50 vteřinách, ne po 2 minutách, což se mnohdy na těch extraligových zápasech stává.
4: A jak tomu ještě přidám, se tady s Františkem před dnešním pořadem bavili ještě o tom úklidu ledu, o uklízení, že se změní nějakým způsobem styl úklidu, že bude rychlejší, ale když já si představím, když si vzpomínu na ty zápasy, když se hrají, tak kolikrát ta četa, která tam uklízí, tak tam je ještě díl než celá komerční přestávka, nevím přesně nějaký čas. Přijde mi, že to je hrozně dlouhý, čeká se, než se zavřou dveře, než oni tam doplní sníh, než ho odvezou nějaký k tomu barelu. A přijde mi, že to prostě tohleto všechno, když se nasčítá, tak ta třetina bude trvat minimálně za mě 40 minut teďka, nebude žádných 30, možná někdy i míň, podle mě to bude delší a s přestávkama, no. Já myslím, že tam jsme na 3 hodinách úplně v klidu.
0: Takže uvidíme, jak šikovné budou ty uklidové čety, ale na mezinárodní úrovni se to prostě stihne. Vejde se to do těch komerčních přestávek na vlastně Eurohockey Tour, na mistrovství světa, na olympijských hrách a to ještě na olympijských hrách nejsou zas až tolik nacvičené ty čety, ale když vidím třeba na mistrovství světa, když to sledujeme s Františkem, jak to tam trénují, jak to doopravdy drillují, tak aby prostě to odsýpalo a smetli opravdu celý ten led, tak tohle přece mohou v tom klubu udělat taky. Jsou to hráči toho klubu.
4: Musí to trénovat.
0: Ale měli by to natrénovat. No. Podle mě to není nic, co by se nedalo zvládnout.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Já jsem tehdy v Hartwall aréně viděl samotného rozhodčího, který si sám zkoušel házet puk na led. Vypadalo to komicky. Ale to jen tak, že se dá trénovat opravdu všechno. Stejně jako někdo trénuje telefonování k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás všichni do studia.
1: My také.
5: A mám na vás otázku na všechny. Myslíte, že si

0: objeví ještě na ledě letos Jaromír Jágr.
1: Děkujeme.
0: Nemáte zač?
1: Tak já začnu, ne. Pokud je myšleno, teda doufám v extraligovém zápase, bych tak pochopil tu otázku.
2: Já bych se tomu nedíval, že jo.
1: Zdeněk Mota.
3: Já si myslím, že na jeden zápas ano.
1: Aha, no. Zníte tajemně.
3: Ne, vůbec.
1: Něco se chystá.
3: Nevím o ničem, ne.
1: Dobře.
3: Ne.
4: Já si myslím, že ne. A že ta rozlučka bude důstojná po této sezóně. A že to prostě bude nějaký velký zápas, nemyslím zápas, ale velká show, a Jaromír Jágr by si to určitě zasloužil, protože prostě je to prostě největší ikona českého, možná československého hokeje, tam bych si zabředl, jestli ho porovnávat s těmi zábrodskými a novými a tak dále, ale Jaromír Jágr je prostě České republiky nejlepší hokejista historie. To je nediskutovatelné a měl by tomu mít i rozlučku. A nemyslím si, že by to měl být třeba extraligový zápas.
2: S tím naprosto,
4: ale můj názor.
2: S tím naprosto souhlasím, ale už jsem zaregistroval, že Jarda Jágr zase je na ledě. Má závaží na bruslích, sice bez výstroje, ale už tam zase jezdí, už tam připravuje. Byl myslím, že bylo světlo, že jako to bylo dopoledne.
4: Tak to bylo rozsvíceno.
2: Bylo světlo. Ale byl zase na ledě už tam zase měl tu hokejku, už tam zase dělal ty svoje tity. Já myslím, že u něho je to otázka času, jestli schodí 10 kilo dolů, může se stát, že na tom tkání nastoupí.
1: Pokračuje ještě chvíli Čistá hra Martina Procházky, reprezentační trenér Zdeněk Moták je s námi ve studiu. Pane trenére, kolik extraligových zápasů budete plus minus potřebovat pro to, abyste si utvořili s Pavlem Grossem a dalšími nějakou představu o tom, jak by mohla být sestava na první turnaj sezony ve Finsku?
3: Tak tam je těch zápasů tuším 17. Nebo co jsem měl napsaných, tak včera měl jsem jich napsaných 17. Nevím to přesně, ale určitě 15 zápasů já a 15 zápasů Pavel, takže myslím si, že to bude mít tak nějak kvalitně zmapováno a zpracováno, takže uvidíme ty kluky v akci a ve hře.
4: A potom v O2 Areně, první zápas reprezentační lavice, to bude paráda.
3: Kéž by byla.
1: Dnes začíná hokejová Tip Sport Extraliga, u nás ve studiu ještě chvíli bude Zdeněk Moták, my si tak můžeme trochu připomenout a vám posluchačům připomenout to, že dál budou pokračovat naše přímé přenosy všech zápasů a ve vysílání Radiožurnálu to třeba v roce 1998 znělo a vy to dost možná, pane Motáku, poznáte takhle.
5: Střetnutí Vsetín České Budějovice sleduje Ladislav Hocký.
6: Ve Vsetíně nám nějaké ještě 2 minutky zbývají do skončení přestávky. Po odehraných 40 minutách České Budějovice vedou překvapivě, ale řekl bych zaslouženě 4-2. A pojďme se podívat do Vítkovic, tam dnes hrají hlava, u mikrofonu je Emil Bican.
7: Tak my jsme tady o minutu dále, protože za necelou minutu nám začne třetí třetina po dvou třetinách.
1: Už jen tak do podkresu dávám legendární pořad s mikrofonem za hokejem. Když jste se vracel z hokejových štacích autem, poslouchal jste?
3: No jasně, tak to už vlastně od dětství to byl skvělý pořad.
8: Vedou na Dopavou 5-1. Vezmi to křížem na západ Čech do Plzně, kde hostuje Litvínov, a další zprávu už přidá Miroslav Buxa.
9: A tohoto utkání je to zatím nerozhodnější.
3: Gabo Zelenaj, že jo, ten to byla ikona rozhlasová slovenská.
9: Nerozhodný stav a jak se daří Karlovým Varům na Kladně, Aleši Procházko.
10: Docela ano, ve 12. minutě druhé třetiny Velvana Kladno prohrává s týmem Becherovky Karlovy Vary stále 0-1.
3: Aleš Procházka, jo, to byly, nebo jsou ještě. Pro mě to bylo vlastně, ta obslužnost nebyla televizní ještě taková jako v tom rozhlase, takže to bylo skvělé. Já jsem to vždycky poslouchal a znal jsem ty sestavy pomalu naspaměť, jo, protože oni se tam pořád opakovali a znali jste sestavu Litvínova, Poldy Kladno anebo Komety Brno, nebo Zetoru Brno tenkrát ještě.
8: ZPS Barum Zlín na ledě IPB Pojišťovny Pardubice 1-0, slovo má Václav Jindřich.
5: Děkuji, vyslechli jste základní informace ze 6 míst v České republice, kde se hraje hokej na nejvyšší úrovni.
1: I takhle to znělo v podání Václava Jindřicha ve studiu Radiožurnálu tehdy. Co byste popřál českému hokeji na závěr?
3: Já bych hlavně popřál hráčům hodně zdraví a samozřejmě i trenérům. Hodně zdraví, ať jsou zdraví a ať jsou silní, ať můžou rozdávat hokejovou radost a radost nám všem a přejmu, ať jde tomu hokej, ať jde pořád dál a pořád výš a zase znovu všechno nejlepší.
1: Taková byla čistá hra Martina Procházky s datem, během kterého startuje hokejová extraliga Karlovy Vary Třinec dnes v 18 hodin s Martinem Procházkou. Dnes, Martine, díky a za týden naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vysílání i dříve. Petr Kadeřábek byl ve studiu, hokejový reportér.
4: Naslyšenou.
1: A reprezentační trenér Zdeněk Moták. Děkujeme a přejeme vám, ať se vám daří ve vaší funkci.
3: Děkuji moc, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu Sport přeje František Kuna.
11: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
9: Policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody Natura. Na český trh se podle hygieniků nedostala. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy s Itálií 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vyratnější, teploty až 27 stupňů. Je středa 16. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vojenská policie v úterý zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
10: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
11: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
10: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
12: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízena v minulých letech.
10: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Radiožurnál.
9: V Česku není šarže balené vody Natura, u které hrozí kontaminace žíravinou. Informovala o tom Česká hygienická služba. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici.
13: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z Českého ministerstva zdravotnictví.
14: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
13: Týká se to půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
15: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
16: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
15: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
17: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
15: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
9: Federální soud ve Spojených státech po druhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa ze své fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v této největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil dvouleté uzavření hlavní budovy.
18: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
12: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
9: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června roku 2028. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
19: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
20: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
19: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
21: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
19: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
9: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let.
22: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
23: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví. Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
24: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo? Tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
23: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. I přes porážku už mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
2: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě. Jak se to má hrát? Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem ze sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. U Slaného opatrně na silnici 16 do Velvar v křižovatce na Žižice havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu, krátce se zdržíte v obou směrech. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. A práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Snaží se Rusko otestovat připravenost a jednotu států NATO. Cílil ruský dron záměrně na vlak se západními diplomaty směřující z Kyjeva do Varšavy. Je v pořádku, že se předseda parlamentu Tomio Okamura schází s iránským velvyslancem, když tehránský režim vyhrožuje vojenským útokem na cíl v Praze? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr zahraničí, poslanec zvolený za ODS Jan Lipovský. Dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Letouny NATO v noci na dnešek sestřelili u litevského Kaunasu dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska. Nepociťujete v posledních hodinách zvýšenou snahu Ruska konfrontovat vojenské státy NATO, nikoli tedy pozemní invazí se vším všudy, ale omezeným způsobem třeba za pomoci dronu?
6: Já myslím, že můžeme v posledních týdnech pozorovat, že Rusko zvyšuje intenzitu a tlak jak na diplomatické a rétorické frontě, kdy slyšíme celou řadu poměrně radikálních projevů o útocích na Evropu a tak dále ze strany buď propagandistů nebo některých i kremelských představitelů, jako třeba bývalého prezidenta Medvěděva. Zároveň je celá řada těchto průniků, ať už záměrných nebo nezáměrných, ale prostě jsou to velmi vážné bezpečnostní incidenty. Také můžeme pozorovat přípravy na mobilizaci v Rusku. Ty jsou zcela průkazné. Ten stát prostě utužuje systém toho, jak odvést lidi do armády a následně je také cvičit. No a samozřejmě Ukrajina je pod denním bombardováním. A to nejsou jenom ty noční útoky, ale ty útoky probíhají i ve dne. Já jsem tedy měl možnost teďka 4 dny na Ukrajině být a musím říct, že ten zážitek nebyl nějak příjemný. Je to skutečně velmi nepříjemné. Z těch všech cest, které já jsem podnikl do válečné Ukrajiny, tak tohle byla skutečně nejhorší. A to jsem byl v úzovkách jenom v Kyjevě.
5: No, jak jste se cítil, když jste se, myslím zpětně, dozvěděl, že cílem nedělního útoku na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy v té bezprostřední blízkosti hraničního přechodu mezi Ukrajinou a Polskem byl zřejmě ten diplomatický vlak, kterým jste cestoval z Kyjeva, nejenom vy, ale který projel místem útoku o 15 minut dříve.
6: To samozřejmě člověku se ten obrázek skládá postupně, protože ta cesta samotná byla bez problémů. Jsme v 10 večer nastoupili do vlaku. Někdy mezi 6. a 7. ráno jsme dojeli vlastně na ukrajinsko-polskou hranici, tam jsme přestoupili do autobusu po pasové kontrole a vlastně teprve zpětně přišla první zpráva o tom, že na té trati proběhl nějaký útok. Včera jsme se dozvěděli, že ten náš vlak jel o něco dříve, než byl ten naplánovaný jízdní řád, takže vlastně je možno se domnívat, že ten náš vlak mohl být tím cílem. Samozřejmě, když jste na Ukrajině v dnešní době, tak ty poplachy jsou všude přítomné a jsou vlastně každodenní, teda každé 3-4 hodiny je nějaký poplach, ať už je to uprostřed noci nebo během odpoledne, večera. Člověk to nějakým způsobem musí vstřebat, všichni se s tím musí nějak vypořádat, je to velmi napjatá atmosféra, takže i během té cesty v tom vlaku byly poměrně přísné instrukce toho, jak se chovat v případě evakuace, to určitě podceněno nebylo, zároveň byla přísná pravidla, jak se chovat na sociálních sítích, které všichni dodržovali. Tedy v tomhle to proběhlo dobře. Já věřím, že i kdyby ten vlak jel o něco pomaleji, tak by jsme byli včas evakuováni a nikomu by se snad nic nestalo. Příjemný pocit to není, člověku to dochází vlastně celé zpětně až po té, co to proběhlo.
5: A kdo všechno cestoval v tom vlaku označovaném za diplomatický z bezpečnostní konference?
6: Bylo to z té bezpečnostní konference Yes Ukraine, tam vlastně byl vlak tam a zpátky. Já jsem byl v Kyjevě o několik dní dříve, takže jsem využil tu cestu zpět. Ta jména lítají v těch článcích. Já sám jsem to vlastně nevěděl, protože přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku, někoho znáte, někoho od pohledu tušíte. Myslím si, že jsem na nádraží zahledl Karl Bilda, pak se psala i další světová jména. Já vím, s kým jsem měl v kupé, ale to není, řekněme, jméno nijak české veřejnosti známe.
5: Ale třeba tam byl i Boris Johnson, pokud vím.
6: Podle těch zpráv ano, a samozřejmě byli to účastníci konference, takže mohli to být různí poslanci, novináři, akademici, různí lidé z dalších složek, které prostě se účastnili z těch jednotlivých zemí té konference a využili té cesty.
5: Konference v Kyjevě se měl účastnit také náčelník generálního štábu Miloslav Hlaváč, ale minister Zuna mu cestu nepovolil. Byla to chyba? Čím by přítomnost generála Hlaváče té konferenci prospěla?
6: Prospěla by České republice, protože náčelník generálního štábu, který je krátce ve své funkci, by měl možnost se na domácí půdě setkat se svým protějškem, s dalšími představiteli ukrajinské armády, která má unikátní bojové zkušenosti, protože se střelují stovky dronů, desítky raket denně. A pokud my máme být připraveni na tuto novou hrozbu, protože to je hrozba, která zde třeba před rokem byla v úplně jiné podobě, tak musíme s Ukrajinou mluvit, musíme jí pomáhat, a to je to, co já říkám, že by vláda měla přehodnotit přístup k Ukrajině a třeba symbolicky tam poskytnout ty 4 letadla, které by byly velmi platné proti těm nejnovějším dronům, které Rusko posílá, ty Gerany. Oni jsou rychlejší, mají lítají výše a mají proudové motory, to znamená, je daleko těžší je sestřelit, už to nejsou takové ty malé drony, které zní jako motorka s tím, jak to známe z těch videí, a tam ta úspěšnost byla daleko, daleko vyšší. Takže Ukrajina teďka hledá aktivně recepty, třeba jak toto řešit. Jsou ty projekty protibalistické obrany evropské, aby se do toho Česko aktivně začalo znovu zapojovat, aby o to vláda usilovala, aby to nebylo jenom na té pracovní úrovni a aby i na té pracovní úrovni do toho prostě nevstupovala tady ta antiukrajinská ideologie, kterou samozřejmě jako vláda má. Asi si nemusíme dlouho vykládat proč. Ale je to v našem vlastním zájmu, když už třeba někdo nevěří tomu, že je správné pomáhat Ukrajině.
5: Na síti X jste psal, že Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Vy už jste o tom částečně mluvil, jaká tedy byla v souvislosti se změnou konferencí bezpečnostní opatření?
6: Bezpečnostní opatření byla taková, že se obsah a jakákoliv informace o tom, že člověk je na té konferenci, vlastně nesmí sdílet na sociálních sítích. To znamená neinformovat o ničem v reálném čase, takže to všichni dodržovali.
5: Kaja Kalasová, šéfka unijní diplomacie, řekla, že cílem toho ruského útoku na osobní vlak bylo zastrašení západních zemí a snaha odradit je od další podpory Ukrajiny. Připouštíte, že by mohl mít takový efekt?
6: Já si nejsem jistý, jestli to bude mít ten efekt. Každopádně je to ze strany Ruska demonstrace síly. Podívejte, my to dokážeme. My se nebojíme zasáhnout i cíl, který je takto citlivý. A jak řekl polský premiér Donald Tusk, je to eskalace a zjevně tedy, pokud měl informaci o tom, že se něco takového chystá asi v obecné rovině logicky, tak je správně, že to řekl dopředu. Bohužel to prostě zapadá do té gradace a eskalace, kterou vidíme z ruské strany v těch posledních týdnech, měsících.
5: Rusko útoky přesouvá stále blíž k hranicím NATO. Jak velké je riziko nějakého většího konfliktu, který by překročil ukrajinské hranice?
6: No, o tom scénáři se hovoří od začátku tohoto roku. Byť v takových jako na začátku skoro jako divokých, nechci říct fantaziích, ale prostě ten nejčernější scénář je vždycky málo pravděpodobný. Bohužel i málo pravděpodobný byl ten scénář, že Putin zaútočí s celou armádou na hlavní město a udělal to. To znamená, já říkám, že žijeme v době, kdy se i ty nejhorší scénáře naplňují a proto se na ně musíme připravit a to už jsme zpátky v politice. Proto říkám, prostě musíme více zbrojit a musíme to dělat i ve spolupráci s Ukrajinou, která ví, jak tomu nepříteli čelit, protože naše armáda to nemá kde jinde se dozvědět.
5: Kdyby se ruské straně zdařil útok na vlak připravující několik představitelů států NATO, jak by podle vás měla aliance odpovědět?
6: Já myslím, že ta odpověď musí být stejná vlastně bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Vemte si, před několika týdny jsme se od Němců dozvěděli, že ruská operace proběhla vlastně na tom letišti v Lipsku. A mně přijde, že ta reakce nebyla, jako kdyby to tam vybouchlo. Že byla mírnější. Ale ten cíl bylo, aby to explodovalo. To nebylo nás vystrašit. Tam byla skutečná trhavina. Víme, že tam bylo ukrajinské nákladní letadlo se skutečným vojenským nákladem. Já teda nevím s jakým, ale pravděpodobně natolik významným, že si ruská strana vyhodnotila, že to je ten cíl, který chtějí zničit. Takže podle mě Rusko stále musí vnímat tu evropskou obecně reakci jako slabou.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým ministrem zahraničí, dnes poslancem za ODS Janem Lipavským. Šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalili na putinovský režim razantní sankce. Pomohli by?
6: Jednoznačně ano. Mně se to takhle lehce říká z opozice od stolu. Já vím, jak těžké bylo domlouvat sankce, když jsem byl ve vládě. Čisté svědomí mohu mít v tom smyslu, že Česko vždy bylo na té straně těch zemí, které volaly po větším počtu sankcí. Co se dneska odehrává v Unii? Francie požaduje stažení z jednoho z významných oligarchů ze sankčních seznamů, protože tam mají nějaké vlastní zájmy. To znamená, je těžké hledat evropskou jednotu, je potřeba o ní usilovat a je potřeba prostě hledat všechny možné cesty. Takže ano, bez pochyby vyhladovět ruský režim, aby neměl zdroje na vedení té války.
5: Sibiha vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. V kontextu toho, co jste teď řekl, je to reálné?
6: To je nereálné v tom smyslu, že kdyby to bylo reálné, tak už se to dávno stane. Na druhou stranu, jak říkám, je potřeba hledat postupně ta opatření, snižovat ty závislosti. Já si myslím, že rozumný je ten návrh, aby Rusové, kteří vlastně mohli nebo by mohli sloužit v ruské armádě, tak aby nemohli jezdit do Evropské unie, do Schengenu na dovolenou a tak dále. Oni ale nebo byli v armádě a můžou představovat nějaké ohrožení. Přece jenom ten konflikt už trvá 5,5 let, to znamená, i ty země, které žijí z toho obchodu s Ruskem nebo z turismu, mohly najít dost cest, aby diverzifikovali. Konec konců, my jsme to dělali, dováželi jsme 3 roky ruskou ropu, radost jsme z toho neměli, ale ta družba tady byla desítky let z dob komunismu. Takže jsme postavili silnější trubku nebo čerpadla a zbavili jsme se té závislosti na ruské ropě. Stejně s plynem, stejně složité to je ohledně jádra, ale některé země vlastně ty kroky ani nezačaly dělat v některých oblastech nebo dále dováží ten plyn. Takže musíme si přiznat, že jestli chceme podporovat Ukrajinu, aby obstála proti Rusku, tak musíme dál prostě hledat aktivně cesty, jak neživit ruskou válečnou mašinérii.
5: Někdejší velitel speciálních sil generál Roman Polko tvrdí, že by polská vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím. Co si o tom myslíte?
6: To je krok, který asi napadne úplně každého. Vzhledem k tomu, že vím, jak složité je toto rozhodování, tak ono to prostě dává smysl. A první rok té války byla taková iniciativa, že se má zavřít nebe nad Ukrajinou, kde vlastně byly Ukrajina vlastně jako vyzývala země na to, aby vytvořili nějaký protiletecký štít nad Ukrajinou, ale je potřeba si uvědomit, že by to de facto znamenalo daleko přímější vstup těch zemí, které by se do takové operace zapojily. Rusové by to samozřejmě vykládali jako eskalaci, no ale co se odehrálo dneska v noci? Dneska v noci dron letěl z Běloruska, ruský dron z Běloruska nad Litvu, nedávno dopadla ruská raketa na polské území. To znamená, možná se blížíme toho momentu, kdy tyto země řeknou, pojďme tu hrozbu odvrátit dříve, než doletí vůbec k nám, pak už se prolomí to tabu toho působení nad ukrajinským vzdušným prostorem a pak už to záleží, jak si nadefinujete třeba tu vzdálenost. A myslím si, že je to výzva, která vlastně jde tím směrem, že jsme s tím společně, že jsme v tom společně s Ukrajinou.
5: Vy jste apeloval na vládu, aby urychleně poskytla Ukrajině letouny L-159, které mohou pomoci sestřelovat novou verzi ruských dronů. Jste vysvětlil, proč je to podle vás zásadní. Vidíte nějakou šanci, jestli to stane?
6: Úlohou opozičního politika je samozřejmě přinášet návrhy, dávat je na stůl, dát jim určitý hlas. Vůbec nevidím do toho, jak přemýšlí vláda. Mně by se líbilo, kdyby, já jsem to říkal včera už v interview České televize, mně by se líbilo, kdyby Karel Havlíček na té obchodní misi za 14 dní oznámil, že vláda udělá tohle rozhodnutí. V jejich pravomoci to je, ta vláda to může rozhodnout. My víme, že ty letouny bychom dokázali postrádat a hlavně by se aktivně zapojili do obrany celé Evropy, takže bychom na to mohli participovat a zlepšilo by nám to renomé ukrajinské strany a třeba by jsme se opět více začali dostávat do nějakých těch diskuzí o tom přenášení zkušeností.
5: Německo tedy počátkem srpna čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Ten podle německé vlády měli provést naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Proč se k tomu vracím? Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to obvinění označil, teď cituji, za v podstatě začátek skutečné války. To jsou ale hodně silná slova.
6: To jsou hodně silná slova a řekněme, že podtrhují to, co jsem říkal na začátku našeho interview, že ve všech těch doménách, segmentech nebo částech, prostě ať už jako toho diplomatického slovníku nebo těch fyzických nebo hybridních aktů, Rusko výrazně přetvrzuje.
5: Předseda ODS Martin Kupka kvůli sabotážím a útokům v Německu a v Polsku navrhuje svolat schůzku předsedů sněmovních stran ke společnému postupu v zahraničně bezpečnostní politice. Chystá se něco takového?
6: My jsme s tímhle návrhem přišli už před prázdninami, aby si šéfové parlamentních stran spolu sedli a pobavili se na toto téma. Myslím si, že to je rozumnější a vyspělejší, než aby jsme svolávali nějaké mimořádné schůze nebo se to snažili tohle téma veřejně interpelovat. Myslím si, že je v zájmu všech, aby jsme měli politický dialog na téma bezpečnosti této země a zahraniční politiky této země, protože ty věci jsou prostě spojeny. Samozřejmě tato výzva přichází v situaci, kdy vlastně pozorujeme i rozpadlý vztah mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, byť včera proběhla schůzka, která nějakým způsobem ukázala, že tito pánové spolu 40 minut dokázali hovořit, což si myslím, že je dobře a tato země to potřebuje, protože říkám, tady skutečně jde o nás všechny a my k té bezpečnosti chceme přistoupit odpovědně a myslím si, že Andrej Babiš, kdyby byl rozumný, tak na to přistoupí. On mu psal dopis a dostal pan předseda takovou arrogantní odmítavou odpověď. Nicméně my z toho požadavku neustupujeme.
5: Poslanec za ODS Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Donald Trump kritizoval Ukrajinu za útoky na ruské rafinérie. Prý Zelenský může za vysoké a dále rostoucí světové ceny ropy. Není ale jejich příčinou spíš Trumpovo nepochopitelné dobrodružství v Iránu?
6: Já osobně se domnívám, že situace na Blízkém východě a to, jak se Iránu daří vlastně škrtit ty obchodní trasy, ať už je to Hormuzský průliv nebo i v Rudém moři, tak a další nabourávání nebo ničení té ropné infrastruktury v regionu, tak bez pochyby stojí za tím růstem cen. Ukazují to i různé grafy, které tady po internetu, že vlastně samozřejmě ruské dodávky i na světové trhy představovaly určitý podíl, ale dlouhodobě klesaly, nicméně bez toho, aby to mělo nějaký razantní dopad na cenu. Ten důvod je ten, že země zálivu mají dlouhodobě velkou nadprodukci, kterou záměrně škrtí, to je vlastně princip celého OPECu, aby drželi cenovou stabilitu, aby jako nezavalili ten trh to svojí produkcí. To znamená, ty země zálivu byly úplně v klidu schopny to vykrývat nebo z jiných zdrojů, ale v momentě, kdy to z toho zálivu sem nemáme jak dovést, nebo ta produkce je narušena, tak samozřejmě ty ceny najednou jdou nahoru.
5: Mimochodem, polský minister zahraničí Radoslav Sikorský znovu připomněl, co řekl na konferenci v Kyjevě, že v případě ruské agrese na země NATO by alianční letectvo i bez účasti USA bylo schopno zničit polovinu ruských rafinerií rychleji než Ukrajina. Věříte, že by se Putin odvážil něco takového riskovat?
6: Já myslím, že je dobře, že slyšíme jasná slova od Radka Sikorského. Na druhou stranu uznejme, hovoří za Polsko, nehovoří za další země, které mají i tyto schopnosti. Ale já vnímám i pozitivně slova některých představitelů Severoatlantické aliance, ať už generálního tajemníka nebo těch odpovědných generálů, kteří mluví o tom, jaká je síla Severoatlantické aliance, i demonstrují připravenost Severoatlantické aliance v tom severském regionu. O to víc mě mrzí, že naše země z toho tak jako vyklouzává a tváří se, jako kdyby se nás to netýkalo.
5: Situací v Hormuzském průlivu a jejím řešením se údajně měl zabývat předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Okamura na schůzce s iránským velvyslancem. Myslíte, že domyslel všechny souvislosti?
6: Přiznám se, že nevím, co byla jeho motivace, to popravdě řečeno nedokážu odhadnout, ale myslím si, že to byla z jeho strany chyba politického úsudku, protože přijetí velvyslance předsedou sněmovny je výraz velké míry diplomatické blízkosti a náklonosti. Předseda komory neřeší praktické otázky ve smyslu mezistátních vztahů nebo to, co řeší diplomacie, to, co řeší ministr zahraničních věcí, když si předvolá velvyslance, aby mu vyčinil za to, že v jednom z těch prohlášení ty revoluční gardy označili Rádio Svobodná Evropa v Praze jako legitimní cíl. Takže podle mého soudu to prostě byla chyba. Já jsem si z toho dělal na internetu srandu, tak jsem mu tam sepsal seznam dalších různých teroristických organizací, které Irán aktivně podporuje, od hutijských rebelů přes Hizballah k Hamasu, že by si to mohl pozvat jako další představitele. Prostě nemyslím si, že by předseda České sněmovny měl jako rozvíjet tento druh vztahu.
5: A to, že na sítích zveřejnil informace o schůzce se Saidem Bašim zrovna 11. září, tedy v den 20.
6: To už je taková hořká
5: ironie. Myslíte, že to byla náhoda?
6: To si myslím, že byla náhoda. Teda. No, tak takhle sofistikovaně, nevím, jestli takhle sofistikovaně pracují, takže tam... Ale samozřejmě člověk nikdy neví.
5: Víte něco víc o té koncepci projevu prezidenta na valném shromáždění OSN, kterou v pondělí představil předsedovi vlády?
6: Ne, tady čerpám pouze z médií.
5: A jak se díváte na to, že minister zahraničí Macinka se nedostavil na Hrad ke konzultaci o zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Babišem, byť byl pozván?
6: Já to vnímám jako širší součást rezignace Petra Macinky na koordinaci české zahraniční politiky a její utváření, protože abyste ji mohl koordinovat a utvářet, tak musíte nějakým způsobem vést dialog se všemi aktéry, ať už na té platformě koordinace ústavních činitelů, která se pravidelně schází na Hradě, když se na tom jsou aktéři schopni domluvit, nebo musíte mít nějakou přímou linku a usilovat o její budování. Takhle vlastně ministrovi zahraničních věcí potom bude nadiktováno, na čem se prezident s premiérem domluvili a on to jenom vykoná.
5: Takže ten argument, že se uvidí ještě tento týden při jiné příležitosti, ten pro vás není pádný?
6: To já takhle slyším poprvé. Samozřejmě bylo by v pořádku, aby si i ministr zahraničí dokázal čas od času, když je to relevantní, sednout s prezidentem republiky a nevedl s ním prostě ústavní válku, tak jak jsme toho byli svědky posledního půl roku.
5: A jak si vysvětlujete, že už více než měsíc nemá vláda bezpečnostního poradce?
6: To je další věc, kterou my jako ODS z opozice kritizujeme. Ukázalo se to na tom případě třeba té polské ruské dezinformační hry proti Polsko České republice. Vlastně premiér tím byl zaskočen. Neměl neměl informaci, že se to koná. A pak byl premiér zaskočen tím, že mu minister obrany letí do Číny. Pak byl zase zaskočen něčím jiným. Tím náčelníkem generálního štábu, že mu to zakázali, byl opět zaskočen, neměl informaci. No tak od toho my jsme zřídili roli, která je velmi dobře ukotvena v tom systému. Tomáš Pojar to dělal výborně. Premiér Babiš si tam vlastně dal Hynka Kmoníčka na půl roku, ale pak jako se na to nenavázalo a to si myslím, že je chyba, protože tam má být člověk, který zná ten systém, pohybuje se v tom systému, působil v něm, má konexe do diplomacie, má konexe do armády, takže když se a vytváří si evropské konexe, protože celá řada zemí má ty národně bezpečnostní poradce nebo nějaký ekvivalent, který má přímý přístup k tomu, řekněme, nejmocnějšímu člověkovi nebo jednomu nejmocnější, což prostě premiér je z hlediska bezpečnosti velmi významná jako jeden z nejmocnějších lidí, aby tyhle ty klíčové věci za ním přišel a řekl: pane premiér, děje se to a to. Protože ministr zahraničí může být v zahraničí, někde prostě cestuje, přijímá návštěvy, má svůj program, nemůže furt běhat za premiérem. Ten poradce je jakoby pro něj a hlídá tu nejdůležitější agendu a může si tam dát figuru více politickou, méně politickou, to je vlastně jeho věc, ale aby to nějak fungovalo. Bohužel oni argumentují, že to nepotřebuje a tak dále, ale já si myslím, že se ukazuje, že je to v dnešní době, kdy ty věci se odehrávají strašně rychle, chyba.
5: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Lipavským, poslancem za ODS, bývalým ministrem zahraničí. Děkuji vám, nashledanou.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
1: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Po úterním útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Prokuratura v Los Angeles nebude požadovat trest smrti pro Nicka Reinera, informovala o tom americká média. 33-letý muž je obžalovaný z vraždy svých rodičů, hollywoodského filmaře Roba Reinera a jeho ženy, fotografky Michelle. Státní zástupci při svém rozhodnutí zohlednili přání přeživších členů rodiny. Reiner se k činu už dříve přiznal. V případě prokázání viny mu hrozí až doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. A výuka nového studijního programu Radiologický asistent začala na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Učit se budou zacházet s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Sport. Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu mistrovství Evropy. Postup do osmifinále měli jistý už před včerejším duelem s domácí Itálií, které v Modeně podlehly 1-3 na sety a poprvé na turnaji prohrály. Dnes od 21 hodin nastoupí proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Lipníkem a na D55 u Hulína. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy nová nehoda za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 299 havarované vozidlo v odstavném pruhu, zatím bez výraznějšího označení. Na dálnici D55 z Otrokovic k dálnici D1 máme hlášenou nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru může překážet provozu i tam opatrně. Na Vyškovsku pozor na nehodu na silnici 50 do Uherského Hradiště mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna. Na rovném úseku havarovala motorka, čekejte omezení. V Praze překáží nehoda v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze pokračuje noční údržba Zlíchovského tunelu. Uzavřený je ve směru od Barandovského mostu do Dobříšské ulice. Práce tam jsou naplánované do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasnou, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: V krásné Lípě na Děčínsku se snaží zachránit unikátní Dittrichovu hrobku. Restaurátoři teď dávají do pořádku přední stranu mauzola a my se za nimi ve vysílání podíváme už za pár minut.
3: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak tolik v nočním radiožurnálu švédská skupina Roxette, která se ve novém složení opět letos podívala do Česka, byla hlavním tahákem festivalu Benátská v Liberci. Čelní strana unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku se mění před očima. Speciální směs buničiny a vody tam z pískovcových kamenů vytahuje usazené soli a chystá stěny na další opravy. Město už do záchrany chátrající památky investovalo přes 6 milionů korun a teď dostalo dotaci na další práce.
1: Odsajeme si, tam, jestli tam budou někde nějaký ty výkvěty, pak rozděláme ten zábal a pustíme se do toho.
2: Máte plné auto věcí?
1: To je ta buničina na ty zábaly. Aha. A tady máme demineralizovanou vodu.
2: V kanistrech. Kolik jste toho přivezli litrů?
1: Asi 700.
2: Vysvětluje mi restaurátor Miroslav Žán, zatímco se svými kolegy vyprazňuje přívěsný vozík plný materiálu. Nejdřív je potřeba odsát z přední strany hrobky solné výkvěty. Restaurátoři pak celou plochu zabalí do obkladu napuštěných demineralizovanou vodou.
3: Ono jak to vysychá, tak vlastně to do sebe ta papír maše vtáhne ty minerály a tím se to odsolí.
2: Ukazuje na různě barevné fleky na pískovci, na stěně hrobky pomocník restaurátora Tomáš Lipavský. Práce na čelní straně hrobky budou trvat do konce roku. Zábal musí nějakou dobu vysychat a pak ho nejspíše odborníci zopakují. Město už nespěchá. Letos se mu podařilo dostat unikátní mauzoleum pod střechu a tak do něj neteče. Teď Krásná Lípa připravuje projektovou dokumentaci na obnovu celé Dittrichovy hrobky.
4: Zahrnujou tam vitráže, zahrnujou ty mozaiky v tom, jak to bude vypadat vevnitř.
2: Dodává Petr Simandl z Krásnolipské radnice s tím, že dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku.
4: Potom teda ještě musí vyřídit stavební povolení.
2: Na obnovu přední strany hrobky a zhotovení těžkých kovaných dveří dostalo město 95% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce budou stát víc než 3 miliony korun a hotové by měly být v polovině roku 2028. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, 1 hodina. Další zprávy s Monikou Chmilovou.
6: Spolek Skupina D vybral 50 milionů korun na podporu Ukrajiny. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. Itálii podlehli 1-3 na sety. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů korun tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to jeden ze zakladatelů spolku Jan Veverka. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných taky lovci dronů.
7: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
8: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
7: Za vybranou částku si jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
6: Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance uplynulou noc sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek stále vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že nesl výbušninu. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom včera vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní sté sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
9: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
10: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
11: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
9: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí proti Slovinsku.
12: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem. No. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo. No. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař, nadstandardní a pak to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
6: Zápas Česko-Slovinsko začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 za Lipníkem a také u Žižic na Kladensku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za Lipníkem nad Bečvou havarovalo osobní auto. Na kilometru 299 blokuje odstavný a zasahuje částečně i do pravého pruhu. Místo ještě není výrazněji označené, tak opatrně. Na silnici 16 ze Slaného do Velvar překáží nehoda v křižovatce na Žižice. Havarovala tam tři osobní auta. Je to opatrně průjezdné, počítejte s kratším zdržením. Na silnici 50 na Vyškovsku mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna zasahovali záchranáři u nehody motorky a čekejte ještě omezený průjezd v tomto místě. V Praze opatrně jeďte ulicí v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o plánovanou údržbu, tunel má být průjezdný v obou směrech od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť, ve východní polovině území i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: V centru Ostravy testují, co by se stalo, kdyby do ulice se třemi základními školami nemohla ráno zajíždět auta. Od rodičů to vyžaduje odvahu pustit děti z dohledu, zároveň to ale může zmírnit stres, který ranní tlačenice řidičům i chodcům v úzké ulici přináší. Téma pro noční radiožurnál už za chvíli.
0: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Každé všední ráno zkouší rodiče žáků tří škol v Ostrčilově ulici v centru Ostravy vyřešit úlohu, která ale řešení nemá. Jak se mají v jeden čas vejít do ulice všechna auta, která školáky přiváží? Tento týden proto policisté ulici na zkoušku uzavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, mohlo by to platit na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7:40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce pěšky a sám.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich Brad Gray doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
6: 20 let, co existuje naše Ostrava International School, je to boj. Každé ráno milion aut.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
7: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí. To není možná až tak velké číslo. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

6 let sledoval Radiožurnál manželský pár, který se rozhodl pro adopci dítěte. Lenka a Tomáš na vytouženého potomka čekali několik let. Malého Tobiáše si nakonec přivezli na začátku roku 2023. Jaké byly první měsíce, to uslyšíte v druhém díle seriálu Deníky adopce už za chvíli.

netušil jsem, že se takhle můžu mít. Najednou mám všechno, podívej. Kdybys byla song, dám si tě na repeat. Pak bude vše tak nějak víc, okay.

0: tak všechno mám.
1: Více než 11 žadatelů momentálně usiluje v Česku o adopci. Doba čekání se odvíjí od požadavků, což je třeba věk adoptovaného, ale i od počtu takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravska čekali na miminko 3 roky. V časozběrném seriálu Deníky adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal. Ve druhém díle mluví manželé o prvním společném roce.
2: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíko? Je tady s náma.
3: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
4: Jde to někdy stuha, někdy to jde až moc rychle. Máme pocit, že už je všechno v ladu a schladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. No to bych nás překvapí něčím, nějakou reakcí. Ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
5: Ano, tam taky jede taktičku. Ano.
3: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
6: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm. Že, Tobíku?
4: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
6: Tobíno.
4: Tobíno.
6: Chceš taky něco říct? Jinak to bych teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, pepe, bebe a tak. A taky ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že se to všechno samo sedne.
3: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
4: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala. Postupně někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
3: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
6: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. Jsem tam se teda...
4: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda. No.
3: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
5: Vláček, ano.
6: Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, s vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo.
5: To je kdo? To je chlapeček?
3: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je půl druhé. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
5: V ukrajinském parlamentu poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu necelých 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá, na post už minulý týden sám rezignoval. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po svém návratu z valného shromáždění OSN. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. A zastupitelé Brna zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně městu za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. S částkou zbrojovka souhlasila. Neschody ale panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů. Ministerstvo kultury považuje za maximum 30. Zbrojovka i město dnes s resortem budou jednat. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Pražané se zároveň pokusí zlepšit bilanci na hřištích soupeřů, kde v této sezóně prohráli 4 ze 6 soutěžních zápasů. Utkání začne v 18 hodin na 45 minut. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Brna a nehoda u Slavkova na Vyškovsku. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 pracují silničáři v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. V Praze vyšetřují nehodu v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Na práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo a postupně se přidají i přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A kdo nám po půl druhé bude zpívat, tak už za chvilku Anastasia, která za měsíc dorazí do Brna na svůj koncert. Dáme si taky Nayla Horana, někdejšího člena One Direction, a teď je tady Tom Artway.
6: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Americké vesmírné síly oznámily, že Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze. Jde o vůbec první potvrzení této přítomnosti ve vesmíru. Příslušná složka amerických ozbrojených sil také oznámila, že rozmístěné kapacity se dají využít jak k obraným, tak k útočným účelům. Detaily probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Spojené státy vůbec poprvé potvrdili, že na oběžnou dráhu Země nasadili vesmírnou zbraň. Není ale jasné, o jakou zbraň se jedná. Čína v úterý reagovala varováním před závody ve zbrojení ve vesmíru. Na podrobnosti se vedoucího Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů Nikoli Schmidta ptal moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček.
1: Tak co by to mohlo být za zbraň, o které Američané mluví?
2: O tom se jenom těžko spekulovat, protože smysl tohohle sdělení není říct svým protivníkům, jaké máme zbraně, ale vlastně vyslat signál, že jsme
1: máme
2: připraveni takové zbraně instalovat. To znamená, samozřejmě jako ten primární cíl jejich sdělení je deterence, tudíž odstrašení potenciálního protivníka od útočných aktivit.
1: Takže myslíte si, že vůbec třeba žádnou takovou zbraň nemají, že jenom blafují?
2: Ne, to bych tak úplně asi nezlehčoval. Spíš si myslím, že když si představujeme zbraně, tak se hodně mluví o kinetických zbraních. Kinetické zbraně vesmírného charakteru nebo s cílem dostat se do vesmíru, takzvaný ASAT, Anti-Satellite Advanced Weapons, jsou systémy, které střílejí ze Země přímo do vesmíru a tím způsobí kinetický efekt. Ale vidíte, prostě ve vesmíru ta situace je taková, že čím víc budete mít trosek na oběžné dráze, tím je to pro vás horší. USA tam mají nejvíc materiálu nebo nejvíc družic ze všech států na světě, takže pro ně jakákoliv kinetická zbraň na oběžné dráze je spíš kontraproduktivní. Ty zbraně budou mít pravděpodobně charakter nějakého radiového rušení nebo oslepování laserama a podobně.
1: No a v tomhle případě protestují jak Peking, tak Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko věří, že vesmír musí být zbaven jakýchkoliv zbraní. A také vyzval k úplné demilitarizaci

0: orbitě, která je 40 tisíc kilometrů daleko. Tam, kdyby se něco kineticky stalo, tak ten nepořádek tam zůstane navždycky, protože je to geostacionární dráha. Pak teda druhá rovina, kterou bych k tomu řekl, já se pravidelně účastním setkání na OSN COPOS tady ve Vídni a ta rétorika, kterou tam Rusové předvádí, to je v podstatě nekonečná obstrukce jakýchkoliv diskuzí. Máte desítky států přítomných a Rusové úplně neobvykle mluví třeba 30 až 50% času kolem některých otázek. Takže jo, byla tam ze strany Ruska a Číny iniciativa týkající se definice vesmírné zbraně. Tomu se USA naopak silně stavili proti, že žádná taková definice vystavit nelze právě z hlediska té variability potenciálních technologií, které můžou mít ten, řekněme, maligní efekt, ale to jsou prostě jejich retorické cvičení.
1: No ale když tedy Washington takhle otevřeně ohlásil, že má ve vesmíru zbraň, vy jste mluvil o tom, že to má být nějaké odstrašení, ale nepovede to už k otevřenému závodu ve zbrojení v kosmu, protože Rusko a Čína pak můžou říkat, že jenom reagují na ty americké hrozby.
0: To je samozřejmě správná úvaha, ale ten kontext je daleko komplikovanější v tom smyslu, že se to už děje desítky let a že ta změna zase tak velká není a je víceméně retorická a ne faktická. Rusové zase nedávno, asi rok, dva zpátky, vykládali něco o tom, že umístí na oběžnou dráhu zbraň s jaderným efektem, nebo taky používali nějakou jakoby specifickou formulaci, která byla nejasná. Vedlo se o tom velká diskuze, jestli nemůžou vymyslet zbraň, která by vybuchla na oběžné dráze, protože z testování jaderných zbraní z 60. let víme, že když něco vybuchne na oběžné dráze, tak s tím zlikvidujete klidně 3/4 veškerých družic, které tam v současnosti jsou. A to je zase jako ruská aktivita, takže ne, nemyslím si, že to bude cokoliv měnit. Co si myslím ale, že je možná docela jakoby zajímavá percepce na celou tu věc, je, že v posledních týdnech se začalo hodně diskutovat, jaká jako ekonomická smysluplnost budování Starship, protože když by si jedna firma objednala Starship, tak než vyrobí poslední satelit z nějaký megakonstelace, řekněme standardní firmy, ne SpaceX, tak jim to bude trvat třeba rok, dva. To znamená, že prostě ten satelit první vyrobíte před 2 lety, než si objednáte obrovskou Starship, byste si stali na oběžnou dráhu. A ta logika Starshipu může být samozřejmě i vojenského charakteru, protože v chvíli, kdy Ukrajina vybombardovala fabriku Progress v Rusku a zároveň Americe začnou lítat Starshipy, tak tam jako vidím velkou nerovnost v tom, co jako reálně ty státy na oběžnou dráhu budou schopný dopravit.
2: O vesmírném zbrojení mluvil ve vysílání radiožurnálu Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem Radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Na čištění půdy na Šumově bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Český národní tým na mistrovství Evropy volejbalistů poprvé prohrál s Itálií 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Část sanace znečištění